i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.

Pravidelní posluchači vědí, že už dlouhý čas nabízí ostravská hodinka Oldies vždy koncem měsíce pohled do historických top ten. Tentokrát vám dvojice mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk hitově připomene konec srpna 1969. Popová singlová desítka Billboardu měla tehdy na čtvrtém místě Jackie DeShannon a její hit Put a Little Love in Your Heart.

Připomínám, že si v tomto roce všímám sudých míst v prvních desítkách a pokračovat budu jako vždy za oceánem. Stále zmíněný Billboard 6 byla před 52 lety píseň Get Together v podání bostonských The Youngbloods a 10 Crystal Blue Persuasion, 7. top 10 hit skupiny Tammy James and the Shondells.

první píseň, kterou jste slyšeli, Get Together, se těšila popularitě už po druhé, a to proto, že se tehdy stala znělkou americké celostátní konference křesťanů a židů. Teď zaoceánské žebříčky žánrové, napřed country. Čtyřka Loretta Lynn, To Make a Man Feel Like a Man, po ní šestka Merle Haggard a The Strangers, Working Man Blues.

parního týdeníku, ale oni vlastně jiné asi ani nejsou. Chválit, podstrojovat, nedráždit a trochu svádět. Mám tu samozřejmě také něco z žebříčku rhythm and bluesového. Dvojka, Gladys Knight and the Pips, Nitty Gritty, šestka, The Dells, Oh, What a Night. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, hity ze sudých míst, zahraničních top 10 z konce srpna 1969 vám nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

teď Británie, a protože v roce 1969 tam žebříček EP desek už publikován nebyl, nahlédl jsem do pořadí LPček. V jejich top 10 dvakrát bodoval Elvis Presley, takže volba je jasná. Dvojkou bylo právě jeho album From Elvis in Memphis. Wearing That Loved Odd Look je píseň zkomponovaná pro něj. Do dvojice přidává předělávku Long Black Limousine.

Přeložím, co zpíval Elvis v té první písni. Byl jsem pár dnů pryč, slibovala si, že nemám mít obavy, ale vidím, že to bylo asi jinak. Oblékla si vyzývavé šaty, popelníky jsou plné, všude nepořádek, mejdan tu prý byl 3 dny. A teď rychle 52 roky staré úspěšné britské singly. 4 Stevie Wonder, My Sherry Amour, 8 The Eagles, Viva Bobby Joe.

Podle názvu je jasné, že My Sharia Moore je milostné vyznání. Tu druhou píseň bych podle textu zařadil do škatulky Bubblegum. Písničky vybírám ze žebříčku nejen podle jejich umístění, ale také tak, aby se vám snad alespoň trochu líbily. V italské a francouzské top ten nic moc, proto jsem vybral jen po jedné nahrávce. Obě jsou to předělávky, originály jistě znáte.

0: Zpěvák uměleckým jménem Mal zaspíval Pensiero d'amore. Určitě jste poznali, že přebíral z repertoáru bratrů Gibbových. Francouzská dvojice Gilles Marshall a Martin Abib sáhla do zpěvníku Lee Hazelwooda. V Německu byl před 52 lety v top 10 jen jeden domácí interpret. Rozhodl jsem se připomenout americký Sir Douglas Quintet a staré dobré Stony.
1: Douglas Quintet is back. We'd like to thank all of our beautiful friends all over the country for all the beautiful vibrations.

Chcete-li napsat, můžete na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Zavírák bude z Holandska, kulminoval před 52 lety na 10. místě a vybral jsem jej proto, že v Ostravě byla nahrána hned v roce 1969 česká verze. Skupina The Dells, medley I Can Sing a Rainbow, Love is Blue. Opatrujte se, Oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Tak se k nám přidejte, my jsme připraveni, Patrik Rozehnal a dnes Zdeněk Junák. Vítej, Zdeňku.
3: Děkuji za přivítání, zdravím tebe, Patriku, zdravím všechny posluchače.
2: Výborně, léto jaké bylo? Dá léto se shrnout už několika
3: krásné.
2: Slovy? Krásné, pořád.
3: Opravdu, jako, že jo, já nevím, lidi si stěžovali hodně, že teda to léto, teda to teplo bylo extrém, jako já my vím, že bylo extrémně, ale představ si, že by bylo -5. Takže já, mě to nevadilo, užíval jsem si to a fakt jako bezvadný.
2: Užijte si i tu hodinu s námi. Začínáme.
0: Humoriáda.

0: Klára od skupiny Činasky na úvod dnešní humoriády. Ve studiu už sedí a připraven a možná už má vybráno i ze seznamu Zdeněk Junák.
1: Ano, mám vybráno. Nabídka, moji milí, je opravdu pestrá, ale já mám rád opravdu Petra Nárožného. Jako baviče, fakt mám ho rád. A je tady ukázka, nebo tedy příběh Slečny ve vlaku. Tak by mě zajímalo, co tedy se slečnou ve vlaku se může dít.
2: Promiňte, slečno, už bude veselý nad dlužnicí. Promiňte, slečno, už bude veselý nad dlužnicí.
3: Co?
2: Jak prosím?
3: Ubohost?
2: Čí ubohost? Jaká ubohost?
3: Kolik jich na téhle trati takovýmto způsobem týdně zbalíte, mladíku?
2: Co prosím?
3: To mám být další čárkou ve vašem deníčku.
2: Co se vám stalo, čárko?
3: Víte co? Zeptejte se raději někoho jinýho. A je to.
2: Koho? Když jsme tu sami.
3: A tohle? Teda, opovaž se na mě sáhnout. Já ti přerazím dáseň.
2: Co blázníš?
3: Komu tykáte?
2: Tobě, sluníčko.
3: Jo, tak on pán je básník.
2: A dáma zase hysterka.
3: Cože? No tak tohle mi teda ještě nikdo neřek.
2: No tak jsem aspoň v tomhle první.
3: No jo, to jsou ty drzouni, kterým není nic svatý.
2: Takže se voníte pro kamarádky, viď, ty jeptiško?
3: Podívej se, chlapečku. Jestli mi nedáš pokoj, tak zatáhnu za záchranou brzdu a řeknu, že jsi mě obtěžoval. A já za ní zatáhnu, to mi věř, ty. Volejzo.
2: Tebe a obtěžovat.
3: Co se tak díváte?
2: Já nevím. Totiž já musím. Vy se mi vlastně líbíte. Moc. Strašně. Strašně moc. Já vás mám asi rád.
3: Co? No teda tohle?
2: Já vás asi miluju.
3: No tohle?
2: Jste taková hezká, plavá, buňavá.
3: Buďte ticho!
2: Taková čistá.
3: No, to, co si to dovolujete?
2: Já nevím, já musím. No co jsem udělal? No co jsem řekl?
3: Když o tomhle mě tatínek neinformoval.
2: A o čem vás pan otec neinformoval, můj tchán zlatej?
3: On mě informoval o vás mužích, ale o vás mi nic neřekl. Ani slůvkem se o vás nezmínil, že tady jednou budete sedět, že budete drzej a že se mi budete líbit.
2: Slečno, slečno, to není nic proti tomu, jak vy se líbíte mně. Miluju vás. Kde to jsme?
3: Za táborem.
2: Milujete mě taky?
3: Taky.
2: Jupi!
3: Co to děláte?
2: Zatáhl jsem za záchranou brzdu. Chci, aby byl průvodčí svědkem našeho zasnoubení. Ten bude překvapen. Ten bude mít radost, že v jeho vlaku, na jeho trati, při jeho službě dva mladí lidé. Jupi!
3: Co mu řeknete?
2: Máte krásné oči.
3: Ale ne, jemu, co řeknete?
2: Máte krásné rty.
3: Ne, co jemu, výpravčímu.
2: Miláčku můj.
3: Promiň, tatínku.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak, Petr Nárožný, první ukázka s ním. Bude-li druhá, o tom rozhodnou posluchači. Dá se takhle nějak seznámit, zažít nějaké zvláštní seznámení ve vlaku, Zdeňku?
1: Tak určitě se to dá, ale protože já jsem plachý člověk, tak mně se to nepodařilo a teďko už vlastně s přibývajícím věkem vlakem nejezdím. Jelikož já mám problém v té nádražní hale, když oni hlásí odjezdy, příjezdy a zpoždění, tak oni to tak drmolí a v té hale se to tak tříští, že já to prostě nepochytám.
0: Jako, ty se bojíš, že by si prostě zmeškal ten
1: čas? No, to se mě právě stalo.
0: To se ti stalo.
1: Já jsem sem do Humoriády jezdil jako vlakem, protože jsem měl dobré spojení. No. Jenomže potom najednou jsem si taky koupil jízdenku, nebudu jmenovat, kterou společností jsem jel, no. A České dráhy to nebyly. A teď jako stojím na tom nástupišti a najednou ty lidi jak vlak nikde a teď najednou ty lidi tak jako trošku odchází a tohleto, ale pořád nás tam bylo dost. A vlak pořád nikde. A teď se dívám na hodinky, odjezd 17.40, bylo nějakých 17.35, vlak nikde, tak jsem se tam jedné paní zeptal, říkám, prosím vás, na Brno? A ona říká, teď hlásili, že je změna nástupiště. A já ti, Patriku, to bylo ještě před těma kolenama.
0: Ano.
1: Tak já říkám, no tak, to je blamprdolně, to nestihnu. Říká, ne, máte 4 minuty. Tak já jsem to vzal tedy kulhaje tryskem, no ale rychlík mě ujel. Proklel jsem celé prostě nádraží, všechny železničáře a rychlíky a tak jsem musel hodinu čekat. A tak jsem řekl dost. A jezdím buď autem, anebo autobusem. Mm-hmm. Jo? Ale jinak jako, když jsem byl mlád, třeba s rodičema, tak to jsem jezdil strašně rád vlakem. To bylo výborný. Kol ještě, já jsem, že jo, 51. ročník, takže když mě bylo nějakých 8 let, tak to tahali parní lokomotivy.
0: A už jsme zase u toho. To jsme tu už řešili, ano. A dřevěný lavice a kartonový lístky.
1: Jo, a teď ty jiskry z komína. No to, když jel večer, no to ti byla paráda, to bylo něco úžasného. Takže jako jo, ale jo, teď už jako teď vlak, už ne. Vlak ne.
0: Dobře, říká Zdeněk Junák, vybral Petra Nárožného, co vyberete vy, když vám nabídnu proti, jako druhou ukázku, variantu B, Milan Lasicu a jeho vzpomínku na Julia Satinského, ukázka z Všechno párty, zpovídán byl Karlem Šípem. Tak Petr Nárožný může vyprávět o škole a učitelích, Milan Lasica o Juliovi Satinském. Které vyprávění, kterého interpreta si vyberete? 731 800 900, SMS-kové číslo pak 90 01 04, humor mezera A nebo B stačí napsat a poslat do pořadu
4: Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili

0: radu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Petr Nárožný nebo Milan Lasica, kdo bude mluvit, kdo nás může pobavit, koho vyberete z archívu na telefonu 731 800 900. Voláte do studia a zvedá telefon Patrik Rozehnal a Zdeněk Junák dnes. Kdo tam je?
2: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Patriku, i pana Junáka.
3: Dobrý den.
2: A já bych, chlapi, určitě pokračoval s Petrem Nárožným.
1: Dobrá, dáváme mu bod od vás. Kdo další?
4: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a vašeho vzácného hosta.
3: Děkuju.
4: A dala bych, nemáte zač, a dala bych pana Nárožného.
1: Dobrá, bod pro něj, děkujeme. Přesouváme se k dalšímu telefonátu.
5: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdravím vás, panové, oba do radia. A přál bych si
1: Bčko. Naschledanou. Milan Lasica, vzpomínka na Julia Satinského. Dobře, zapisuju. Ještě někdo? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Pepa ze Štětí. A přál bych si Opakování.
1: Opakování, tak znova ještě Petra Nárožného. Tak to tomu rozumím. Dobře,
6: ano.
1: Tak jo, děkuju. Součet hlasů už je jasný. Vítězství Petra Nárožného, to je vzpomínka na školu a učitele.
7: Tak bylo zajímavé, že byli lidé jako dneska už neboštík, matematikář a fyzikář profesor Kubíček, kterýmu nebylo možné vyvést z rovnováhy. Ten prostě psal na tabuli, řešil matematické formule a nevím co, a přilítla mu na hlavu vlašťovka. To se může stát, samozřejmě. Je to běžné, proč ne? Ale jak reagoval profesor Kubíček? Otočil se, sundal tu vlašťovku z hlavy, došel ke koši, zmačkal to a řekl: prosím tě, já nevím, kdo to hodil, já to vyšetřovat nebudu. Já to musím odučit, vy si to musíte poslechnout. Možná, že by šel někdo radši do baru, nebo si zakouřit. Seber se, vypadni ven, zapál si, nebo jdi do baru, neotravuj mě, zdržuješ mě, mě to taky dneska moc nebaví. Byl konec. Konec. Žádná druhá vlašťovka nepřilítla. Ten člověk byl takový zahambený, ponížený, prostě výsměch, ironie, žert, prostě hlubší význam, všecko. Tohle, který se uplatní a správně zacílí, tak je prostě polegrace. Mu vstoupil do třídy a Jirka Modrů dělal stojku, prostě že ano, a ještě takovou s rozepnutýma kalhotama, takže to vypadalo obzvlášť jako divně, že jo. A on řekl: Modrů, už jsem tady, sedni si. Konec. Jo? Ale přišla učitelka, budu ji říkat Troníčková, je naživu. Samozřejmě, tu jsme měli radši než profesora Kubíčka. A tam stačilo takový to, co se asi dělá do dneška, že ano, jak ty zady sedějí a to schéma české třídy se snad nezměnilo ve smyslu, že vlevo jsou pas oken, vpravo pas věšáků, vzadu mapa, vepředu katedra, vlevo u okna. A když se ty tři řady prostě, neboli těch šest dvojic, ty tři dvojice, tak teda domluví celý ty řady, že nasmluvené znamení prostě, až kantor veme péro a začne psát do třídní knihy, aby to bylo stejný, udělat to další takový. Docela tichounce se začne ozývat chorál. To je taková krásná věc, kde se nemusí otvírat pusa, že jenom se tak... Když se to zpívá takzvaně po vlnách, že kteří jsou nejblíž, zpívají nejtišej, vzadu silněji, a když kantor projde tou uličkou, sílí zpěv za ním, že to vytváří takovou vlnu, jako že za chvíli má pocit, že je u domažlic. Úplně jiným roce. Já no. A nebo prostě někdo hodí někam špulku z nití, nebo něco takového. Co udělá ta učitelka? Samozřejmě ta neřekla jako prostě vyhoďte to tak. Špulka. Vystupte z lavic, tašky na stůl. No o to šlo, proto se to dělalo. Začalo vyšetřování. Namaluje si plánek, kde kdo seděl. Zjišťuje se, viděl jste tu špulku, jak letěla před váma? Jo. Škrtnou se řady za... Snaží se to jaksi eliminovat, ten problém, že ano, konečně chytne viníka. A až se samozřejmě zase dostane do situace, řeknou, ne, ne, to bylo jasně za náma, to letělo přes nás. A jenom se zjistí, že se to nedá zjistit, že jo. Humoriáda.

0: Co to v člověku vyvolá za vzpomínku? Taky takovéhle alotrie si dělal, Zdeňku, se spolužáky?
1: No tak takové až úplně ne, ale mám hezký zážitek, to byla nějaká 8. třída nebo 7. A tenkrát jsme odebírali, no, jsme kupovali kluci takový časopis ABčko, jako ABC. Ano. A tam byly vždycky nějaký prostě takový nabídky nebo prostě historky z různých technických záležitostí a tak dále. Já měl spolužáka, kterého jsem měl rád, měli jsme jako sousedi a on měl doma v koupelně zřízenou chemickou laboratoř. Takovou jako normální, jako prostě, co dovede dát kluk 8. třídy dohromady.
0: Mladý chemik, jo?
1: A mladý chemik. A jednou mi říká, ty Zdeňo, ty nosíš do toho chemického kabinetu pomůcky, prosím tě, já bych potřeboval, kdybys mi tam vzal pipetu. Pipeta to je taková dlouhá tyčinka, dejme tak metr, tenunká, z toho se pak řežou kratší, když potřebuješ na nějakou, to se vezme jako nějak, ta tekutina se do toho vezme a pak se kapička ukápne do nějaký ty skumavky nebo to a tak já jsem tam vešel, nikde nikdo, a oni byli ty tyčinky takhle strčený, dejme v takovým držáku, jak na deštníky. No a tak jsem tam hrál, vzal jsem asi 6. A teď jako říkám, no a teď mě někdo uvidí, co s tím, tak jsem si ti to, Patriku, strčil do kalhot. Jako takhle, že, jako, že teda půjdu trošku jako Joffre de Pirac. A tak jsem jako vyšel do té chodby a v tom jde paní učitelka a upadl jí sešit. A já, gentleman, blbec, jsem se pro něj zvohl. Teď to prostě ze mě padalo. No úžasný. No průšví jako hrom, byla to dvojka schování, teda rodiče do školy a tak dál. A tak jsem...
0: Ty už si nalámal ty malé pipety.
1: A já jsem říkal, Honzo, promiň tě, pipety se nevyvedly. Říkám, příště chtěj něco většího. Takže to... Ale jinak jako jinak, že bych třeba házel houbou nebo nějaký rýsováčky pro pana učitele na židli, tak to jako tohle to jsem nedělal.
0: Zdeněk Junák je naším hostem v Humoriádě.
2: Vyprávěj mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se

0: opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Je to Humoriáda se Zdeňkem Junákem a vybíráme další ukázku. Teď je to na nás tady ve studiu, tedy na hostovi. Tak co to bude, Seznam bohatý?
3: Dlouho jsem ho neslyšel, kolegu Zdeňka Žáka, a ten by nám mohl povyprávět, jak to vypadá v nemocnici, ovšem v Itálii.
2: Ukázka z Všechno party roku 2019 v režii Michala Čecha.
4: Zajímavým hostem je herec Zdeněk Žák.
5: Dobrý večer.
4: Ale můžete jako.
5: Tak jsme byli s rodinou v Itálii.
4: No.
5: A tam mě zase napuchl loket, jo. Tady prostě takhle úplně šíleně, takováhle ruka.
4: Žihadlo?
5: Ne, prostě nevím, prostě oni říkali, že to je nějaký zlatý streptokok nebo něco říkali. Tak jsme to vydrželi nějakou dobu, pak jsme se do auta jeli, jsme na pohotovost. Do italské nemocnice to nepřeju nikomu, prosím vás. To je něco strašidelného. Po 6 hodinách čekání oznámili, že přišel těžký případ, že se na nás dostane až, já nevím, ráno v 7 hodin nebo v 8 hodin. Tak jsme zase odjeli zpátky tam, kde jsme bydleli. No ale už to prostě, a najednou já se probouzím a začíná mě a dali mě prášky. Takové kapičky, a ty byly úžasný, protože vždycky jsem si vzal 8 kapek a bylo mi nádherně, jo.
4: Prostě, takhle jste udělali, no?
5: No prostě jsem mě vypil, ty kapky jsem spolknul a bylo mi nádherně. To je takový gesto, jakože...
4: A loket, to hezký. Loket splasknul?
5: Nesplask, ten byl furt stejný, ale já to necítil a ležel jsem a bylo mi nádherně. Tak prostě vždycky, když mě to začalo bolet, tak říká, kapky. Dostal jsem kapky. Jenom, že ty kapky mě došly. Tak jsme zase šli k tomu na tu pohotovost a oni mě opravdu předepsali. Tak jsem zase 3 dny byl na kapičkách a pak jsem se najednou jednoho dne probudil a cítím, jak mě nos, teda jazyk začíná opuchávat. Ale jazyk úplně... Říkám, ty var, tak to je z těch kapiček, to je nějaká reakce.
4: To se přelilo z toho loktě, se to...
5: Ne, ten loket byl furt stejný. Ten byl pořád stejný. A já jsem ležel a přestával dejchat, ale jazyk mi už takhle vylejzal, jako hrnečku vář. Už mi takhle vylejzal. Tak jsme jeli tam, jak jsme bydleli, tak tam byla takový jako zdravotnický středisko, tak tam jsme teda přijeli, zaťukala, vyšel takový naštvaný doktor, podíval, úplně se mi lék, tak jak tam sedělo asi 5 lidí, tak je poslal pryč, že už nebude mít čas.
2: Jste zvědaví, jak to dopadne, možná proto budete hlasovat pro vyprávění Zdeňka Žáka o zážitku z Itálie. Takovéhle nějaké zdravotní problémy v cizině byly, nebyly?
3: Jako měl jsem, já už teda do ciziny moc nejezdím, teda
2: kvůli
3: vůbec
2: tomu.
3: Ne. A moje žena miluje Turecko. A tak jsme byli v Turecku, že jo, a prostě moje žena si v 9 ráno lehne do lehátka, obloží se knihami a cigaretami, nějaký to pitíčko a tam leží a já ji odtamtud vymetu až v 18 večer a jdeme na večeři. Já vždycky říkám, Jirenko, já nechápu, proč jdeme all inclusive, když tady prostě akorát se nasnídáme a pak se na večeříme. No a já ji tam jako uložím a pak jako jdu po tom pobřeží minimálně kilometr a půl a najdu si tam nějakou hospůdku a tam si sednu. Jdu samozřejmě jenom v plavkách, mám nějakou čepici a beru si sebou doutníčky, že jo? A tak si tam vykouřím doutníček, vypiju nějaký pivko, druhý pivko a vracím se zpět. No a tak jsem šel, samozřejmě jako v 9 ráno se ta příroda probouzí, to sluníčko, a šel jsem bosej. Jsem si tak cupkal pěkně, no a přišel jsem tam a když jsem se za hodinu a půl vracel, tak už ten chodník, který byl z takového hrubozrného, takový štěrčíček, nějaký říční, nějaká naplavenina, ano, ten píseček, tak to bylo žavý, že se na to nedalo postavit. Říkám, ty brďo, tak do písku, no to bylo ještě horší. A z druhé strany byl posečený trávník a tam byly takový ty osny, jako to, no to píchalo, no hrozný, nebudu to natahovat. Já jsem šel a spálil jsem si a strhal jsem si ty peřinky na chodidle, jako jak jsou hned za prstama, že jo to. No hrůza, teď do moře se nedalo jít, protože to mě tak štípalo, no tak jsme odpoledne vyrazili do lékárny, tam oni všechno ví, jenomže já umím tak akorát, já nevím, good morning, jo, please, a water. A
2: to stačí a pak ukázat na těle.
3: Hello, Marlboro. A tak jako mu to ukazuje, a on se jako, oh, se jako divil, teď mě jako říkal, tak mi tam dal nějakou mastičku a teď mi říká, jako, že tomu jsem rozuměl, nechodit. Já říkám, no tak to ti teda děkuju. A tak jsem chodil po hranách,
2: Ježiš,
3: těch noh, no a takže vlastně jsem to odkulhal, z moře jsem neměl vůbec nic, vrátil jsem se domů, teda
2: byl problém s kyčlema,
3: dával jsem nohy měsíc dohromady, takže od té doby prostě šlůz.
2: Takže žádná dovolená v cizně, tady je vedro taky, jsou chodníčky lepší. Vážení, tak náš host Zdeněk Junák vybral tedy Zdeňka Žáka, Zdeněk Zdeňka. Já nabízím proti anekdoty klaunské od Jiřího Štuchala, to je varianta B teď, a vy si musíte vybrat, kterou ukázku pustit do vysílání. Dejte nám o tom vědět přes telefonní linku 731 800 900, nebo pokud se nedovoláte, tak nám pošlete SMSku hlasovací Humor mezera A nebo Humor mezera B na číslo 90 011 04.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Na Instagramu nebo Facebooku Patrik Rozehnal Pochoutky se můžete také podívat na místo, kde se to všechno bude konat, a připomínám, že tam budou i další věci a zábava, takže třeba rychlo karikaturista, budete si moci nechat zvětšnit svůj obličej rychlými tahy karikaturisty, bude tam také bubenická show, přijde i kouzelník, jeden z našich nejlepších, Michal Nesveda, a spousta dalšího a dalšího. Ceny jsou připraveny, taky knížka Sladké Česko a její prezentace, takže stojí za to navštívit 29. v sobotu Kostelec nad Orlicí od 11 hodin, oslava 10 let pochoutkového roku. Teď je tu humoriáda se Zdeňkem Junákem ve hře Zdeněk Žák a anekdoty od Jiřího Štuchala. Mezitím si vybíráte. Tak se ptám, kdo na telefonu 731 800 900.
2: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Junáku, po dlouhé době.
3: Dobrý den, Miroslave.
2: Dobrý den i vám, Patriku, a díky. Dávám hlas Brňákovi Jiřímu Štuchalu.
1: Dobrá, píšu mu bohat a tudíž i anekdotám. Ať se daří, mějte se pěkně. Kdo další volá?
4: Dobrý den, tady Bohuješ z Plzně.
1: Ano.
4: A dávám taky pokračování.
1: Zdeněk Žák tedy dostává mod. Dobře, děkuju za to. Kdo další?
5: Dobrý den, tady je Radka Zlišová. Patriku, já vás moc zdravím. A pana Junáka taky strašně moc zdravím.
3: Dobrý den.
5: Přeji vám hodně zdravíčka a chci pana Žáka. A na pana Junáka se moc ráda dívám, když jsou četnické humoresky, tak to je vždycky strašně přijme.
3: Děkuji vám.
1: Dobře, děkujeme moc a mějte se pěkně, ať se daří. Tak součet hlasů o pár navrch získali, ale anekdoty, takže vystřídáme Zdeňka Žáka, vystřídáme Itálii klaunskými anekdotami.
6: Jak je přestavku, ta přijde klaun, aby se mohla postavit klec na lefa. Vždycky přijde klaun a dělá antre v cirkusy nebo repozu, ano. No nazda, nekoukej na mě, kukr, dej si ten kukr kukrku. Aha, Emilo, to je nejlepší klaun z mého repertoáru. Emilo přijde a zavolá. Pane řediteli, alo, pane řediteli, pojďte sem. Já vám dám Adanku, ano, pane řediteli.
7: No, co je klaun? Co bys chtěl vědět?
6: Pane řediteli, já jenom jestli vy to víte. Pane řediteli, proč nemůže prase jezdit na kole?
7: To nevím, klaun.
6: No protože nemá palec, nemůže zvonit, aha! Pane řediteli, já vás udám! Vydáváte vodní vši do akvária!
7: Ale klaun, to se přece dává!
6: Jo, to se dává, ale to se nemá, co pak se může ryba poškrabat. Aha. Alo, pane řediteli, pojďte sem. Já jsem strčila lefový chlávu do krku a on mě neukous.
7: Jak je to možné, klaun? Jak to, že vám neukous hlavu?
6: No on stál v obrácení, aha!

0: Schilditeli, počte sem. Pane Schilditeli, ja vám dáš hadanku, ja vás dáš mám, dávam hadanku, ano, ano, pane Schilditeli, ano. No můžeš mě dát clown hadanku. Pane Schilditeli, proč má pes v sadu takovou dírku?
1: To nevím, clown.
0: No, protože on mu někdo vytrhnul ocásek a zarazil ho kousiček, víš? Pane šititeli, já vám dám hadanku. Proč má náš Lipicán kůň, co dělá levada, takové dlouhé ocas a vůbec proč má kun ocas?
1: No, aby si mohl clown odhánět mouchy.
0: Je, dipak, aby mohla filharmonie hrát na housle, aha.
2: Typický cirkusový klaun. Kdy naposledy jsi viděl klauna, Zdeňku?
3: Je, minkote, no tak to už bude asi dlouho, ale v podstatě s vynikajícím klaunem se víceméně potkávám pravidelně a to je Boleček Polívka, no. To já mám rád. Ale naposledy jsem, no tak v cirkuse jsem nebyl dlouho. Já jsem byl jednou z vnoučaty, to byli menší a musím říct si, že je cirkus nechytil. Já jsem koupil vstupenky téměř do první řady a najednou, jak tam právě klaun na ty děti tak jako prostě, ne, že by útočil, ale...
2: Jsou to takové výpady, ano.
3: Ano, tak se vyděsili a že už já do cirkusu nepůjdou. Takže dlouho, no, klauna jsem dlouho neviděl.
2: A červený nos na nose měl jsi někdy?
3: Červený nos, ano, to jsem jednou měl, jako v podstatě na nějaká, to byla nějaká plesová záležitost, tak to jsem si půjčil od Bolečka, takový ten jeho červený nos, jo. To jako to jsem měl, to jo.
2: Zdeněk Junák, náš host, teď mi řekněte, co si vyberete. Anekdoty jsou ve hře, ne už od Jiřího Štuchala a od Jana Vericha. Máme tady pro dnešek a taky máme v zásobě Radima Uzla ještě třeba. Tak nasazuji proti. Takže Jan Verich nebo Radim Uzel, koho si vyberete? Dejte nám vědět. 731 800 900, číslo do studia a SMS-kové 90 011 04. Pište SMSky humor mezera A nebo B.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak rychlé hlasování. Pro koho? Pro anekdoty s Janem Vrchem nebo pro Radima Uzla? Dobrý den, humoriádě.
2: Ještě jednoho z velkavých chlapí, určitě Radima Uzla.
1: Dobře, píšu mu bod a děkuju. Mějte se pěkně.
3: Naschledanou.
1: Ještě někdo? Dobrý den. Tak neozývá
2: Dobrý
1: se.
2: Den.
1: A, je tam. Tak.
2: Franč...
1: Ačko nebo Bčko?
2: Já bych chtěl Jana Vericha.
1: Dobře, teď už tak to jo. Můžu říct. Máte ho mít a židovské anekdoty z roku 1964.
4: Tak vám řeknu další. Jo? Pan Kohn spí jako Dudek. No a proč by neměl spát jako Dudek, když obchod mu jde dobře? Zdraví mu slouží. A paní Kohnová je v Karlových Varech v hotelu Pup. Najednou cr. Zvonek. Pan Kohn se probudí, posadí se na posteli, cr, cr, cr, zvonek. Pan Kohn rozsvítí, veme si župan a jde otevřít. Kdo je to? Telegram! Pan Kohn přijme telegram a vrátí se do ložnice, usedne na pelest postele, opatrně odlepí nálepku, rozloží telegram, nasadí brejle a čte. Vaše paní náhle zemřela. Stop. Zatelegrafujte obratem dispozice stran pohřbu. Stop. Hotel Pup, Karlovy Vary. Pan Kohn složí telegram. Pečlivě ho zalepí nálepkou. Vyklouzne ze županu rovnou do peřina, zhasne. A pak za chvilku do tmy pan Kohn vzdychne. To bude ráno leknutí. To je zajímavé, že v mnohých židovských anekdotách úmrtní lože, pohřeb a okolnosti spojené se smrtí v rodině jsou běžné. A přece tyto anekdoty nejsou morbidní, nepatří do takzvaného černého humoru. Oni totiž chápou smrt jako neoddělitelnou část člověčího údělu. A eo ipso i jí dávají kredit komičnosti. Za určitých předpokladů ovšem. Oni se nesmějí smrti. Oni se smějí lidem. Živým lidem kolem ní. Tak to máte jako s paní Sárou Ginsburgovou v Budapeštu, ne? Vyrovnaná, smířená, leží na lůžku, u kterého na židli sedí její starý manžel, který tiše pozoruje. Najednou se Sára ozve a povídá: Ginsburgu, já bych ráda věděla, jestli mě splníš moje poslední přání. Že se ptáš, povídá Ginsburg, ty přece víš, že poslední přání ti vždycky rád splním. Co by to mělo být? Víš, já bych nechtěla, aby si mě pochoval tady v Budapeštu. Já jsem se narodila na Moravě a já bych chtěla být na Moravě pochovaná. Sára, povídá pan Ginsburg po chvilce. Holka, já ti něco povím. Já tě dám pochovat tady v Budapeštu. Ale kdybych měl vidět, že jsi tady nespokojená, tak tě dám převést na Moravu.
0: Humoriáda.
1: Jan Verich a jeho anekdoty ukončili dnešní vysílání Humoriády. Zbývají ještě poslední slova a také rozloučení. Poděkování Zdeňkovi Junákovi za to, že tady byl s námi.
5: Patriku, já moc děkuji za pozvání. Bylo to tady opět příjemné. Zdravím všechny posluchači a jeden takový malý vzkaz pro mého kolegu Pavla Kašpara, který už ráno ve 4 poslouchá reprízu tohoto pořadu. Takže Pavlíku, představ si, že náš motorest je zavřený, nevezu ti žádnou dobrotu, ale neboj se, ráno přijdu a už se na tebe moc těším. Moji milí, na vás se těším taky. Mějte se moc hezky, užívejte si poslední zbytky léta a zase někdy naslyšenou. Je to...

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Většina Čechů si nenechává pravidelně zkontrolovat elektroinstalace ve svém domě nebo bytě. Technické služby města Česká Lípa chtějí poradit si přes 10 milionů korun na vybavení a materiál. Slovenská vláda navrhla zakázat dětem do 16 let účty na sociálních sítích. A dnes bude polojasno až jasno s teplotami mezi 24 až 27 stupni. Zprávy jsou nachystány a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké ráno. Skoro dvě třetiny Čechů podceňují pravidelné kontroly elektroinstalace ve svých domácnostech. Ukázal to průzkum agentury Ipsos pro společnost EPET, kterého se v červenci zúčastnilo 1000 lidí. Pravidelné revize jsou přitom důležité pro prevenci před požáry nebo úrazem elektrickým proudem. Podle prezidenta Elektrotechnické asociace České republiky Jiřího Holoubka je problém v tom, že pro domácnosti je revize povinná jen při kolaudaci domu nebo bytu.
2: A od té doby už nikdo nemusí provádět žádné revize, pokud nezasahuje do té svojí elektroinstalace, do části zdrojů, do části spotřeby.
0: Tedy třeba při rekonstrukci domu nebo instalaci fotovoltaických elektráren, případně tepelných čerpadel. Elektroinstalaci by se lidé měli nechat při běžném užívání zkontrolovat alespoň jednou za 4 roky. Ještě častěji u starších domů, kde je riziko závady vyšší. Městské technické služby v České Lípě potřebují před zimou nakoupit vybavení a materiál. Poradnici na to chtějí dobrovolný příspěvek přes 10,5 milionů korun. Koupí za to například posypavou sůl, novou sekačku nebo 3 malotraktory s čelním nakladačem. O příspěvku rozhodnou zastupitelé v pondělí. Výstavu Jizerské diamanty v kulturním a kreativním centru Linzerka dnes v 17 hodin návštěvníky provedou autoři skleněných instalací. Výstava odkazuje na krásy Jizerských hor, jako jsou dešťové kapky, mlha, vítr a sníh. Lidé uvidí třeba deštník, ze kterého prší, nebo sníh na žulové skále, který pomalu roztává, doplňuje jedna z autorek Eva Jiříčková.
3: Tomuhle stanovišti říkáme pramen a je to takové poděkování vodě. Můžete vidět, jak sklo vstupuje do skleněných borosilikátových trubek, které jsou nařazené na vrchu a krásně láme vlastně světlo celou tou trubkou.
0: Slovenská vláda chce regulovat přístup mladých k sociálním sítím, schválila proto návrh zákona, kterým chce zamezit dětem do 16 let vytvářet a užívat vlastní účty. Předlohu ještě posoudí parlament. Podle ministra školství Tomáše Druckera velké technologické společnosti využívají algoritmy, které vytvářejí závislost lidí na sociálních sítích. Provozovatele platform by při ověřování věku neměli získat osobní údaje uživatele, ale pouze informaci, zda splňuje věkovou hranici. To bude možné ověřit pomocí tzv. Evropské peněženky digitální identity.
1: Počasí.
0: A po ráno jsou ojedinělé mlhy, přes den čekejme převážně polojasno až skoro jasno, přechodně může být i více vysoké oblačnosti, zejména tak pak později večer, kdy začne od jihozápadu výrazněji přibývat. Teploty dnes vystoupí na 24 až 27 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A ulice Radniční a u stadionu v Tanvaldu jsou kvůli práci na inženýrských sítích zúžené na jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobré ráno, probouzíte se do 27. srpna a nejste na to sami, je s vámi Český rozhlas Liberec. Ráno je poměrně chladné, během dne ale bude léto a tak si vyrazíme na vandr a možná se vám bude hodit zastavit se na některém z tábořišť na Kokořínsku. Zdejší HKO totiž dělá z těch nelegálních ta legální. Za chvíli si k tomu řekneme víc. K létu patří i opalování, třeba ještě chcete nachytat nějaký ten bronz. Pozor ale na kůži, tak to bude naše další téma. A letní vlastně bude i Ivone Přenosilová proklouzne v parném létě v kožichu přes hranice. Tak to je nabídka první hodiny dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. Ať se vám hezky poslouchá a máte klidný a pohodový čtvrtek.
1: Dobré ráno s Janem Holubem.

0: 5 hodin a 11 minut, Trumpové ještě určitě spí a to nejen ve své vyhřáté posteli, ale i někde pod Širákem nebo na tábořišti. A právě pro ně máme dobrou zprávu. Vedení chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj legalizuje první dvě nepovolená tábořiště. Rozhodnout chce v nejbližší době. Jedno se jmenuje Bororo, druhé Mamuťák a jejich součástí má být i ohniště. Několik nelegálních nocovišť ale nechali správci HKO loni zbourat.
1: Kemp Bororo, panenská příroda, koukám dolů do takové rokle. Tábořiště je možná 4 metry široké a na dílku má 15 metrů, je pod skalním převisem. Podle předsedy spolku Táborový kruh a Trumpa Libora Hartycha bude právě Bororo brzy zlegalizované.
2: V podstatě je to tak, že už se čeká na oficiální legalizaci těchto dvou trumpských tradičních kempů. Zatím je to ve stádiu, že se k tomu ještě vyjadřují v podstatě právníci, protože jde hlavně o tu právní legalizaci toho ohniště.
1: Legalizace je podle něj možná i u třetího tábořiště.
2: Ten třetí kemp, který měl být legalizován, je kemp Ranch 7D.
1: Podobně by mohlo být zachovaných dalších 28 nocovišť na státních pozemcích, včetně možnosti rozdělávání ohně. Dalších 64 tábořiště ale na soukromých pozemcích. Ta by mohla zůstat podle Hartycha jako nouzová nocoviště. Domluvit si je ale musí už výhradně jen Trumpové.
2: Dnes jsme se dohodli, že opravdu kempy budou zachovány, ale ve formě nouzových bivaků, tudíž bez ohně.
1: Hartych přibližuje první místa, kde by mohli soukromí majitelé pozemků trumpy bez ohně tolerovat.
2: Je to třeba strážce lesa, netopér, lasička, krkavec, junák.
1: Ředitel HKO Ladislav Pořízek říká, že přes 40 nocovišť z celkových 138 už nechali odstranit.
3: Co se týče likvidace kempů správou HKO, tak vlastně my předpokládáme, že v loňském roce ten aktivní přístup správy HKO k likvidaci trumpských kempů vlastně skončil.
1: Pořízek připomíná i platné zákony.
3: Obivakování je povolené. My stále zdůrazňujeme, že táboření a rozdělávání ohňů v HKO Kokořínsko není upraveno pouze zákonem o ochraně přírody a krajiny, ale že zde platí i lesní zákon a také zakazuje táboření a rozdělávání ohně v každém lese.
1: Odpůrci tábořišť v jakékoliv jejich podobě se odmítli na mikrofon vyjádřit. Vadí jim údajné ničení skal, archeologických nalezišť nebo stavby s využitím umělé hmoty, skla nebo montážní pěny. Z Kokořínska Radek Duchoň, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dvě minuty po čtvrt na šest posloucháte Český rozhlas Liberec a Itálii a Balkán čeká další vlna veder. Maxima tam budou přes 40. To u nás bude, řekl bych, jen takové pravé české léto. Počasí. Ráno je příjemně svěží, teploty se aktuálně pohybují mezi 9 a 12 stupni a přes den se dostanou až na letních 27 stupňů Celsia. Obloha bude plná slunce a pršet nebude, biopředpověď na jedničce. Od kolika lety bral režisér Antonín Moskalik na natáčení do filmových studií? I to se dozvíme v pořadu Alex a host od Pavlíny Moskalikové. Za chvíli pozvánka.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Probouzíme se do čtvrtka 27. srpna, svátek má Otakar, tak mu nezapomeňte popřát. A my v Českém rozhlase Liberec nezapomínáme na pozvánku k pořadu Alex a host, který vysíláme po 13. hodině. Hostem bude režisérka a scénáristka Pavla Moskaliková. Dozvíte se například i to, jestli ji profese tatínka režiséra Antonína Moskalika ovlivnila ve výběru povolání.
1: Víte, ono je to vždycky tak, jako když máte děti a máte rodiče, tak většinou ty děti jsou inspirovaný vždycky, co ty rodiče dělají. A když jim ty rodiče nic neukážou, tak ty děti tím nejsou inspirovaný. Jo. A v mém případě bylo těžký, protože táta mě bral opravdu od těch 3, 4, 5 let, vždycky, když máma řekla, hele, vem si, já se potřebuji starat o bráchu, teda o mýho bráchu, tak jsem s ním chodila vždycky do těch studií, jo, a mohl se mě být taky pěkně jako nevychovaný fracek, protože táta vždycky odhodil někde v maskérně nebo někde prostě v kostýmérně, tam se mi samozřejmě jako dítěti líbilo nejvíc. No a tak si to samozřejmě celý pamatuju a vůbec si pamatuju ten svět, teď jako ono dneska už to ty, asi většinou ty posluchači nepamatujou, nebo nevím, jestli pana Peška, nebo paní Medřickou, nebo ty jména, který, a mně to přišlo taky normální se s nima povídat, že jo, jako dítě. No a takže co se týče té inspirace, bylo to pro mě jako zajímavá práce.
0: Celý rozhovor s Pavlínou Moskalikovou si poslechněte po 13. hodině. Teď je přesně 5.23, v Českém rozhlase Liberec vyhlížíme další zprávy, ale ještě před nimi vám nabídneme z hudby pro pohodové ráno Michala Tučného nebo Roberta Palmra. Snad jsem si zmýlil.

0: Dobré ráno přejeme, s vámi je Český rozhlas Liberec a Hlídají routováváme ve zprávách řekne o omezení dopravy v zahrádkách u České Lípy nebo také o tom, proč se policie zajímá o dnešní zápas jabloneckých fotbalistů. Přidá i předpověď počasí nebo zelenou vlnu.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Policie se připravuje na dnešní fotbalový zápas čtvrtého předkola Evropské konferenční ligy mezi domácím FK Jablonec a skotským Glasgow Rangers. Utkání začne v 18 hodin na stadionu Střelnice. Policisté ho vyhodnotili jako velmi rizikové. Kvůli opravě obecní silnice v zahrádkách na Českolipsku začala série dopravních omezení. Jde o úsek od křižovatky silnice číslo 15 směrem k bývalému pivovaru a obecnímu úřadu. Silnice aktuálně průjezdná kyvadlově. Vedení Liberce začne v září hledat firmu, která na půdě budovy radnice postaví holubník pro zhruba 150 ptáků. Koaliční většina ve sněmovně přehlasovala prezidentské veto novely k rozpočtům. Ta umožní vládě mimo jiné navyšovat výdaje na obranu a strategickou infrastrukturu. Evropská fotbalová unie UEFA plánuje ukončit bojkot soutěží Mezinárodní fotbalové federace FIFA. Podle agentury Reuters nebo o televize Sky News totiž dostali záruky, že se FIFA už nepokusí prodat práva na světové šampionáty do soukromých rukou. A dnes bude převážně polojasno až skoro jasno, přechodně může být i více vysoké oblačnosti, zejména pak později večer, kdy začne od jihozápadu výrazněji přibývat. Teploty vystoupí na letních 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A ještě informace pro řidiče, ulice Daliborova v Liberce kvůli stavebním pracím uzavřená.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Po zprávách pokračujeme v našem dobrém ránu. Jak jste slyšeli ve zprávách, den bude letní a tak možná ještě chcete nachytat nějaký ten bronz před podzimem. Pozor, ale na kůži přeci jen máme jen jednu a tak za chvíli víc o znaménkách a opalování. A Ivone Přenosilová bude vzpomínat, jak ujížděli v srpnu 68 z republiky.
3: A říká, je paní Přenosilová, nemáte fotku nějakou na podpis? A já říkal, no potěš pámbu. Máma balila kufr. Dala je tam a jestli, tak kam.
0: Jak to celé dopadlo, co všechno bylo v kufru a co tam případně nebylo, to se dozvíte z Českého rozhlasu Liberec po 6:45. Teď ale hudba pro dobré ráno v naší společnosti. Ilona Čáková nebo i Petr Rezek. A koukám se na hodiny, ukazují 5:33, je čtvrtek 27. srpna.
2: Dobré ráno s Janem Holubem.

0: Nejkrásnější déšť nás dnes rozhodně nečeká, bude pravé české léto s teplotami až k 27 stupňům. A představte si, že přibývá lidí, kteří se léčí se zhoubným melanomem kůže. Jen loni se s ním podle mluvčí VZP Viktorie Plívové léčilo přes 18 000 pacientů. Pigmentová znaménka, zvláště pokud se mění jejich tvar či zbarvení, by si proto lidé měli nechat včas vyšetřit. Slouží k tomu i různé akce, při kterých lékaři vyjíždějí přímo do ulic. A na jednom takovém preventivním vyšetření natáčela i naše reportérka Jana Švecová.
1: Je to v pořádku, nemusíte se bát.
2: Paní Věra právě s úlevou odešla z bezplatné preventivní prohlídky pigmentových znamének, kterou ve Vratislavických Desítkách prováděla dermatoložka Lucie Rajská. Ta také upozornila, kdy bychom měli navštívit kožního lékaře.
3: Rozhodně vždycky a nejenom po létě, když zaznamenám jakoukoliv změnu na kůži, která tam dříve nebyla, honem k lékaři.
2: Platí ještě stále pravidlo ABCD a co znamená?
3: Rozhodně platí a měl by se jim řídit nejenom profesionál, ale také laik, protože je to vlastně charakter toho znamenka, co nás na něm zajímá. Změna barvy, změna tvaru, se třeba vyrostlo, jestli i krvácí, takže pokud zaznamenám tu změnu a nedej bože už to krvácení, tak je to prostě indikace k lékařskému vyšetření.
2: Dermatolog nebo kožní lékař by pak měli určit, zda jde o neškodné pigmentové či stařecké skvrny, bradavice, anebo už se jedná o zhoubný melanom. A ten už je nebezpečný, dodává lékařka.
3: Zhoubný melanom je velmi nebezpečný a čím déle si ho na kůži necháme, tím rychleji a aktivněji on prorůstá do hloubky kůže a samozřejmě může potom zakládat i metastázy. A bohužel ty metastázy, to už kolikrát je velký problém, někdy i neřešitelný. Proto myslíme na to, že kůže jako náš největší orgán je něco, co my můžeme každý den pohodlně zkontrolovat a pokud máme jakoukoliv nejasnost, nejistotu, tak prostě nechme si poradit odborníkem.
2: Stejně jako u jiných typů rakoviny i tady platí. Čím dříve se nemoc diagnostikuje a začne léčit, tím lépe, upozorňuje lékařka Lucie Rajská.
3: Čas je rozhodně ta nejzásadnější veličina v tomto případě, protože pokud zachytíme ten melanom ještě třeba v povrchové fázi, kdy zůstává teprve ve vrchních vrstvách kůže, tak v podstatě, když se odstraní, tak kolikrát je pro toho pacienta hotovo, vyřešeno. Pokud ho necháme prorůstat do větších hlubin našeho organismu, naší pokožky, tak samozřejmě potom už je ta pravděpodobnost, že může založit ty metastázy.
2: A právě čas může být problém, protože čekací lhuty u některých kožních lékařů mohou být velmi dlouhé. To ale podle Lucie Rajské není argument.
3: Samozřejmě jsou lékaři, kteří mají dlouhé čekací doby, ale pak jsou nemocnice, kde existují akutní ambulance, kde se prostě musíme jenom obrnit trpělivostí, vyčkat si pár hodin, anebo jsou potom soukromá zařízení, kde si za poplatek ta znamenka můžete nechat vyšetřit třeba zítra.
2: Na vyšetření připlácejí některé zdravotní pojišťovny. Například VZP poskytuje příspěvek ve výši 500 korun. Kdo o něj může požádat, říká mluvčí VZP Viktorie Plívová.
4: 500 korunový příspěvek na preventivní vyšetření kožních znamének VZP poskytuje dětem i dospělým. V loni si o něj zažádalo skoro 60 tisíc klientů. Počet žádostí se za posledních 5 let přibližně strojnásobil.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Je přesně 6:15 a po chladném včerejšku je před námi oteplení, takže...
1: Vem si plavky, pojedem se vykoupat, teď tam nikdo nebude.
2: Já se koupat nemůžu.
1: Tak se budeš dívat, až se koupu já.
0: Vypadá to, že jsou před námi poslední dny na letošní koupání. Počasí. Je před námi slunečný a letní den, obloha bude polojasná a teploty příjemné 24 až 27 stupňů Celsia, na horách lehce nad 20, pršet nebude. Zítra bude také teplo, maxima se mohou dostat až na tropickou 30, později ale mají dorazit přehánky, bouřky a silnější vítr. Slunce nám vyjde 7 minut po 6 a zapadne v 19:55. Jak jste slyšeli, svým milovníkům bude dělat radost. A doufám, že radost uděláme i my vám návštěvou našeho rozhlasového archivu. Je parné léto, chcete v srpnu 68 opustit republiku a v kufru máte teplý kožich. Za chvíli vzpomínka Ivone Přenosilové.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio.

0: vámi je Český rozhlas Liberec a máme pro vás slíbenou návštěvu v archivu. Srpnové události v roce 68 výrazně zasáhly do života Čechoslováků. Někteří z nich na sovětskou okupaci zareagovali odchodem z vlasti a mezi ně například patří i Ivone Přenosilová, která zemi opouštěla zrovna v den, kdy se z Moskvy vracela československá vyjednávací delegace. A populární herečka se tak zase ocitla na hranicích, přes které jen pár dní předtím přijížděla z pobytu v Itálii.
1: Přijeli jsme tam, kde já jsem týden předtím přejela se svými rodiči. Já jsem říkala, ježiš, to bude průšvih, oni si mě budou pamatovat, že se ty budou tutově vidět, že utíkám. No, že jsem si také lámala hlavu. Matka tehdy tam přivlekla kufr pro mě a my jsme na těch hranicích, konečně jsme se tam dostali, tedy byli takový, jako že nás stopli a růžie a pak jsem vytahla cigarety a tak tím jsem si je koupila, sebrali cigára. Na té hranici tam byli mladý kucí a říkají, je, paní Přesá, nemáte fotku nějakou na podpis? A já říkal, no potěš pámbu. Máma balila kufr, dala je tam a jestli, tak kam? Mička, my vám pomůžeme, říkal, no nazdar. Tak jsme otevřeli ten kufr, první, co vypadlo, byl kožich. Tenkrát byl asi 30 stupňů. Druhý, co bylo, byly dolary a třetí potom vysvědčení a takovýhle jako věci na to, jako že si člověk jde do sachru na dort. No. A oni zase ochotně to tam všechno dávali naspátek. A já jsem zjistila, že jsou chlapci na naší straně. Tak jsem začala být jako drzá. Jsem říkala, prosím vás, dneska se vrací prostě strana vláda naše z Moskvy. Teďko by měli něco povídat, nemůžeme si to poslechnout. Říkají, můžete, ale na druhé straně. A teď mazejte, my vám to pustíme hlasitě a říkejte, jaký to jsou, odkud to bylo to slůvko. A dali tam šrank, já už jsme byli v Rakousku, oni to pustili na plní pecky a říkají, tak, mnoho zdraví.
0: To byla vzpomínka Ivone Přenosilové na opuštění republiky. Je 5:53, za chvíli od nás další zprávy a po šesté prolistujeme jako každý den kalendář a řekneme vám také, že na našem webu irozhlas.cz můžete hlasovat o nejoblíbenější figuru cimrmanovských her. Teď ale ještě jednou Ivone Přenosilová a její zimní království. Jsme Český rozhlas Liberec, dobré ráno přejeme.
2: Zrcadlo

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V Turnově přibyla další místa, kde se nesmí na veřejnosti pít alkohol. V areálu Liberecké teplárny jsou nově ordinace lékařů. Návštěvnost koupališť v Libereckém kraji letos podobná jako v roce 2024. A dnešní den bude slunečný s letními teplotami 24 až 27 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Lída Jiroutová. Klidné ráno přeji. Zastupitelé Turnova schválili změnu obecní vyhlášky o zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích. Vyhláška se rozšířila o další tři venkovní lokality, kde nově platí zákaz požívání alkoholických nápojů nebo omamných látek. Podle starosty Turnova Tomáše Hokeho ze Starostů pro Liberecký kraj jde o místa, kde v poslední době městská i státní policie často zasahovala kvůli rušení veřejného pořádku.
2: Jedna je náplavka u Jizery, kde se nám dělou takové složitější záležitosti, včetně házení flašek do Jizery. Potom jsme rozšířili prostor na Turnově 2 u jedné z večerek a perimetr okolo terminálu, kde dochází taky k znečišťování nákladové rampy, kde parkují auta a je to tam takové divočejší.
0: V areálu Liberecké teplárny vzniklo nové zdravotnické centrum. V bývalé administrativní budově je 10 ordinací pro lékaře. Aktuálně už tam ordinuje pediatr a praktický lékař. V blízké době by se měli přidat další lékaři. Připraveno je celkem 5 ordinací pro zubaře a 4 ordinace pro další obory. V budově je k dispozici taky sauna, říká předseda představenstva teplárny Liberec Jan Sedláček.
3: Rozhodli jsme se, protože uděláme multifunkční centrum, který bude mít jednak saunu, kterou jsme historicky měli, ale uděláme ji moderní novou v rámci našeho areálu, protože stará sauna se prodala, a uděláme tady prostory pro lékaře a pro fyzioterapii.
0: Návštěvnost koupališť v Libereckém kraji je tuto sezónu spíše průměrná. Shodují se na tom provozovatelé, které Český rozhlas oslovil. V červnu se lidé koupali více než předchozí roky, naopak v červenci méně. Po chladném a návštěvnicky slabém roce 2025 se počty návštěvníků dorovnávají roku 2024. Českou republiku dnes navštíví předseda Evropské rady Antoniu Košta. S premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO budou řešit mimo jiné nadcházející i 7letý rozpočet Evropské unie nebo posílení konkurenceschopnosti. Babiš chce mluvit také o bojích proti nelegální migraci. Košta v úterý zahájil cestu po členských státech Evropské unie. Cílem každoroční tzv. Tour de Capital je vyslechnout si názory a postoje předsedů vlád a hlav státu. Sport. Čeští tenisté Karolina Muchová a Jakub Menčík hrají na US Open finále smíšené čtyřhry. Do něj vstoupili po semifinálové výhře nad ruskou dvojicí Andrejevová a Rubljov. O titul v New Yorku bojují proti Švýcarce Benčičové a Italovi Kobolimu. Počasí. A ojediněle se tvoří mlhy, jinak po většinu dne očekáváme převážně polojasno, přechodně může být i více vysoké oblačnosti. Teploty vystoupí na 24 až 27, na horách na 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A v Holanech části loubí, odklízí hasiči, aktuálně padlý strom, v úseku se lehce zdržíte. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Hezké ráno, jsou přesně 4:04 a my už pro vás chystáme další informace z našeho kraje. Od Turnova na Mladou Boleslav zase nepojedou vlaky, silnice 35 přes Český ráj se může začít stavit nejdřív za 7 let a v neděli se změní jízdní řády. Podrobnosti přidáme v této hodině. A máte raději mamku Žílovou, prince Jasoně nebo třeba cestovatele Fogeltance? Na serveru iRozhlas.cz najdete anketu o tu nejfiguru z cimrmanovských her. Dokdy se hlasuje, řekneme vám za chvíli. S vámi je Český rozhlas Liberec a nezapomeňte na Otokara, má dnes svátek.
1: Dobré ráno s Janem Holubem.

0: Petr Spálený nám vypočítával 60. léta. My teď budeme také přepočítávat děd Vševěd, plukovník Kolonel nebo Karel Infeld Práchoňský a nebo některá z dalších desítek a desítek cimrmanovských postav. Český rozhlas vyhlašuje anketu o nejoblíbenější postavu z her divadla Járy Cimrmana, a to u příležitosti 60. sezóny souboru, která začne v září. A skvělá zpráva, s Českým rozhlasem a herci budete mít příležitost být přímo u oslav tohoto jubilea.
1: Tak kampa! Kuzmo Kuzmiče!
2: Karel Infeld Práchoňský skutečně existoval a byl to nějaký Brucknerův předek. A byl to herec kočovného divadla, i potom v Kamenném divadle v Praze hrál.
3: A Vavroch je podle Vávry?
2: Ano, my jsme trochu chtěli, aby to připomínalo Marišu.
1: Jo, Vavro!
3: Karel Infeld Práchoňský alias Vavroch ze hry Záskok je nejoblíbenější postavou principála Zdeňka Svěráka. Sám ji označuje jako nejvděčnější. To Petr Bruckner na první příčku pomyslného žebříčku obliby řadí praktikanta Hlaváčka z detektivky Vražda v saloním kupé.
4: A byla to moje první vlastně velká divadelní role. A já jsem si to tak zamiloval a hrál jsem to strašně rád a ještě dneska si to občas zahraju, i když těch 21, co tam říkám, je 83.
5: Kolik pak je ti let, Jindro? Vyšetřující. 21.
3: Všichni nynější členové divadla Járy Cimrmana označili své tři nejoblíbenější figury a nevybírali jen z těch, které sami stvárňují. Nyní máte možnost z jejich nominací určit svého favorita i vy, a to prostřednictvím serveru iRozhlas. Hlasování skončí 20. září. O týden později, v neděli 27. září, vítěznou postavu vyhlásíme na oslavách 60. sezóny souboru v areálu U Čápa v Příchovicích u Tanvaldu, říká šéfredaktor Radiožurnálu Ondřej Suchan.
6: My jsme v Českém rozhlase hrdí na to, že tenhle velký fenomén Járy Cimrmana vznikl přímo u nás v Českém rozhlase. Proto jsme se rozhodli stejně jako před 10 lety otevřít i tuhle tu krásnou jubilejní 60. sezónu v Příchovicích, nabídnout posluchačům, aby se potkali s herci, aby vyslechli naší debatu s herci a také, aby společně s námi oslavili 90. Miloně Čepelky.
3: Celodenní program Radiožurnál připravuje společně s divadlem a s mikroregionem Tanvaldsko. Tradiční součástí oslav tak bude spanilá jízda cyklostezkou Járy Cimrmana. Že soubor zahájí už 60. sezónu, označuje Zdeněk Svěrák jako neuvěřitelné.
2: Že ty hry vydržely tolik let a že byly napsány v jiných historických kulisách. Pro lidi, kteří dnes už tady nejsou. Ty, co sedí před námi, ty nebyli na světě. Proto vysvětlení opravdu nemám.
3: Do jubilejní sezóny soubor vstupuje v oslabení. Koncem května náhle zemřel Jan Hraběta, který s Cimrmany vystupoval od konce 70. let. Samotná 60. sezóna začne 7. září. Hru Záskok soubor odehraje v Hradci Králové. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Liberec, rádio.

0: 6:16, posloucháte Český rozhlas Liberec a pokud jste ráno koukali na krásný měsíc, tak zítra si můžete užít ještě něco lepšího, zatmění měsíce. Budete si ale muset přivstat, ideální pozorování bude mezi 5:30 a 6:00 raní. Mraky by nám to ale překazit neměly.
1: Počasí.
0: Ráno je příjemně svěží, teploty se aktuálně pohybují mezi 9 a 12 stupni a přes den se dostanou až na letních 27 stupňů Celsia. Obloha bude plná slunce a pršet nebude. Biopředpověď je na nejnižší jedničce. Za chvíli pohled do kalendáře, tak zůstaňte s Českým rozhlasem Liberec, ať vám ve čtvrtek 27. srpna nic zajímavého neuteče.
2: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
3: Kolikrát nemůžu ani vstát.
4: Ale vstáš.
3: No nakonec jo, pač musím.
2: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
5: A na trátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
6: Haló. No co je?
7: Je doma Kája?
2: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna a to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Už od září.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Je 239. den roku a narozeniny slaví třeba Arnošt Vašíček, cestovatel, scénárista, spisovatel a záhadolog. Ve své knize Tajemství ďáblovy Bible se snaží rozluštit pozadí jejího vzniku. Na svém kontě má více než 40 titulů a napsali scénáře k řadě dokumentů a televizním seriálům. Vyslovil také řadu neověřitelných názorů, za které je kritizován, třeba i ten o vzniku bábovky. Teď je 6 hodin 22 minut a další pohled do kalendáře přidává Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Poslední srpnový čtvrtek, 27. Svátek mají muži střežící majetek, nositelé jména Otakar nebo Otokar. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Karlínské varieté, nyní hudební divadlo Karlín, přivítalo první návštěvníky před 145 lety v roce 1881. Postavil je podnikatel Eduard Tichý. Karlínské varieté se řadilo mezi nejvyhledávanější podniky svého druhu na evropském kontinentě. Údajně zde ve svých začátcích hostovali i Charlie Chaplin nebo Stan Laurel. Jedna z nejtragičtějších železničních nehod u nás se odehrála před 65 lety v roce 1961. Osobní vlak se u Vrbna pod Pradědem srazil s ujetými nákladními vagóny. 19 lidí přišlo o život, dalších 17 bylo zraněno. Před 25 lety se rozhořel konflikt mezi Makedonci a albánskou menšinou v dnešní severní Makedonii. V roce 2001 zahájilo NATO operaci Hlavní sklizeň. Jejím cílem bylo zbavit albánské povstalce zbraní. Spor se podařilo uklidnit. Jedna z nejmladších zoologických zahrad u nás, Tábor Větrovy, byla slavnostně otevřena před 15 lety v roce 2011. Zabírá skoro 10 hektarů, žije v ní přes 500 zvířat, víc jak 80 druhů. Nejvyhledávanějšími jsou šelmy jako tygr, lev nebo vlk. 55 slaví naše operní pěvkyně, rodačka z Pardubic, Edita Adlerová. Já přeju hezký den.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dobré ráno, s vámi je Český rozhlas Liberec a zjistili jsme, že část pláště ještědu je ve špatném stavu. Víc vám řekne Hlída Jiroutová ve zprávách.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Pravidelné revize elektroinstalací neprovádí skoro dvě třetiny Čechů, vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro společnost EPET. V červenci se ho zúčastnilo 1000 lidí. Pravidelné revize sice nejsou pro domácnosti povinné, lidé ale bez nich v některých případech můžou přijít i o plnění ze strany pojišťovny. Elektrotechnici proto doporučují pravidelnou kontrolu alespoň jednou za 4 roky. Část kovového opláštění horského vysílače a hotelu Ještěd je ve špatném stavu, ukázala to pravidelná technická kontrola, kterou nechal udělat Liberecký kraj. U opláštění spodní části technici odhalili několik míst, kudy dovnitř zatéká. Návštěvníky výstavy Jizerské diamanty v Linzerce dnes od 17 hodin čeká komentovaná prohlídka s autory. Výstava odkazuje na krásy Jizerských hor, jako jsou dešťové kapky, mlha, vítr a sníh. Generální ředitel Českých drah Michal Krapinec odstoupil z funkce. Od září ho nahradí současná vrchní ředitelka sekce ekonomická a infrastrukturní na ministerstvu dopravy Lenka Hamplová. Cvičné proudové letouny L-39C Albatros po více než 20 letech končí ve výcvikovém centru v Pardubicích. Na první rozlučkový let ve výšce asi 300 metrů se vydají dnes v 15:30 odpoledne z pardubického letiště. A po ránu se ojediněle tvoří mlhy, jinak po většinu dne bude převážně polojasno, přechodně může být i více vysoké oblačnosti. Teploty letní 24 až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem je kvůli stavebním pracím zaveden v ulici Šluknovská v České Lípě.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Koukám se na hodiny, ukazují nám 6.32 a za chvíli vám řekneme podrobnosti k další výluce, kvůli které nepojedou vlaky mezi Turnovem a Mladou Boleslaví nebo z Liberce na Jeřmanice. A řekneme vám také, že se změní jízdní řády v našem kraji. Od kdy? I to od nás od Českého rozhlasu Liberec uslyšíte už za pár minut. Teď je návštěva ze Slovenska, Darina Rolincová. Čo o mě věš?

A z Vysočiny zpátky do Českého rozhlasu Liberec, také do Libereckého kraje. Je 6 hodin 38 minut a máme pro vás další informace z našeho kraje. A začínáme v autobusech. Ještě dnes počítejte se změnami autobusů v okolí Roprachtic a Vysokého. Kvůli opravě silnice mezi Vysokým nad Jizerou a zastávkou Roprachtice rozcestí jezdí po objízdných trasách a zastávka Roprachtice rozcestí je až za křižovatkou ve směru na Příkrý. Pokračujeme ve vlacích od Turnova na Mladou Boleslav, bude na podzim zase výluka a bude dlouhodobá. Správa železnic ušetřila na opravách jiných tratí a tyto peníze teď použije na opravu trati mezi Příšovicemi a Bakovem nad Jizerou. Oprava úseku přitom nebyla původně ani v plánu. Už od pondělí pak počítejte s výlukou mezi Libercem a Jeřmanicemi. V dalších dnech se na začátku září přidají výluky i na trati mezi Libercem a Pardubicemi. A podrobnosti najdete už teď na stránkách arriva.cz a jsou tam i výlukové jízdní řády. Veřejné dopravě zůstáváme, v neděli se mění jízdní řády autobusů a vlaků napříč republikou. U vlaků v našem kraji změny nejsou a pojedou dál podle stejných jízdních řádů. Jiná situace je ale u autobusů, i když změny jsou jen drobné. Jde hlavně o časové posuny kvůli novému školnímu roku. Podrobnosti a přehled změn najdete na webu iidola.cz a pozor, v České Kamenici tady se navíc mění i názvy vybraných zastávek. Od autobusů a vlaků už míříme k tanci. V plavech si můžete zopakovat taneční kroky a připravit se na plesovou sezónu. Na podzima tady otevřou taneční pro dospělé ve zdejší Sokolovně. Pro začátečníky je připraveno 6 lekcí v říjnu a listopadu, pokročilí budou pokračovat v lednu a v únoru. Podrobnosti najdete na stránkách plavu.plavy.cz. A na závěr ještě na silnice. Příprava nové silnice 1/35 v koridoru Turnov-Jičín je opět na začátku a stavba začne nejdřív za 7 let. Důvodem je zpracování nové dokumentace EIA. Odpůrci stavby chtějí prosadit takzvanou jižní variantu, která je podle nich šetrnější k přírodě i lidem a navíc levnější. Ta by Český ráj obešla z jihu přes Jičín a přes Sobotku a Mnichovo hradiště. Cesta z Jičína do Liberce by se tím prodloužila, zvýšilo by se zatížení D10 a návrh neřeší napojení na Semily. Taková varianta ale není v územních plánech obcí a Středočeský kraj s ní nesouhlasí. Za chvíli bude 6:45, připravujeme pro vás i předpověď počasí, abyste věděli, jak se ve čtvrtek ráno obléct. Už za chvíli tady u nás v Českém rozhlase Liberec.

0: Za pár vteřin bude 6:45 s vámi je dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a po chladném včerejšku je před námi oteplení, takže...
1: Vem si platky, pojedem se vykoupat, teď tam nikdo nebude.
2: Já se koupat nemůžu.
1: Tak se budeš dívat, až se koupu já.
0: Vypadá to, že jsou před námi poslední dny na letošní koupání, tak je využijte. Počasí. Je před námi slunečný a letní den. Obloha bude polojasná a teploty příjemné 24 až 27 stupňů Celsia. Na horách lehce nad 20. Pršet nebude. Zítra bude také teplo. Maxima se mohou dostat až na 30. Později, ale mají dorazit přehánky, bouřky a silnější vítr. A za hodinu se na to zeptáme v Českém hydrometeorologickém ústavu, ať víme víc. Index Klíšťat je aktuálně na středním stupni, na něm je díky dešti také růst hub v našem kraji a alergikům sezóna stále nekončí. Zatěžují je hlavně pily ambrózie, trávy a bylin. A rekordy jsou hodně staré. Největší zima byla našim předkům v roce 1899. To bylo jen 7,5 stupně. Tehdy teda byla přes den větší zima než je dnes po ránu. A maximum tak to bylo naměřeno v roce 1834 32,2 stupně Celsia. A počasí už u nás střídají děti. Za chvíli se jich v anketě zeptáme třeba na to, kdo je to boháč nebo kdo je nejbohatší u nás v republice.
3: Advokát, náš starosta.
0: Co dalšího nám odpověděli, dozvíte se z Českého rozhlasu Liberec, když pár minut počkáte. Do té doby třeba Petr Mok, ty a já.
4: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka. Český rozhlas Liberec.

0: Je 6.50, z Českého rozhlasu Liberec vás zdravíme na všechna místa, kde nás právě posloucháte a možná jste ještě v posteli a listujete nějakou knížkou. Proto začnu otázkou, také jste v dětství rádi četli pohádky Boženy Němcové nebo Karla Jaromíra Erbena. Ten je autorem pohádky Boháč a chudák o dvou bratrech Štěstí a Bídě. V roce 2005 ji natočil režisér Zdeněk Zelenka. Bohatství, to je téma pro předškoláky a naši redaktorku Terezu Brázdovou.
1: Kdo je Boháč?
2: Boháč? Boháč je ten, co má hrozně peněz.
3: Boháč je advokát.
4: A kradou mu ty peníze, protože je strašně moc bohatý.
1: Kdo je v Česku nejvíc bohatý?
4: Král.
3: Táta nám to říkal, ale už si to nepamatuju.
4: Advokát. Náš starosta.
1: Jsou všichni bohatí lidé i šťastní?
4: Jo, jsou, protože pak si můžou něco za to koupit.
1: A jsou peníze všechno na světě? Nebo jsou i důležitější věci?
4: Jo, jsou. Náhrdelník.
1: A můžeme si třeba za peníze koupit i zdraví?
4: Rozhodně ne.
3: Můžem koupit. Proto léky, protože pak můžou být zdraví.
1: Co je důležitější než bohatství?
4: Práce. Život.
0: To byla naše anketa Co na to děti a ptali jsme se jich na bohatství. Za chvíli bude 7, chystáme pro vás další zprávy a v příští hodině Dobrého rána se zaměříme na dnešní zápas jabloneckých fotbalistů. Je vyprodáno, uslyšíte a řekneme si také o nejdelším platě na světě. Z Českého rozhlasu Liberec přejeme krásné ráno a hrajeme úžasný duet, který máte rádi. Vím to z písniček na přání.
5: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty celý můj svět,
6: laskavá

0: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
0: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
0: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Ode dneška fungují datové schránky na nové doméně. Na opravu střechy zámku získala radnice v Doxech na Českolipsku dvě různé dotace. Čeští tenisté Jakub Menšík s Karolínou Muchovou vybojovali premiérový grandslamový titul. A dnes bude polojasno, teplota mezi 24 až 27 stupni. Zprávy jsou nachystány a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké ráno. Datové schránky ode dneška fungují na nové doméně. Její adresa je datovka.gov.cz. Přístup se pro uživatele nemění. Na nové doméně ale budou muset znovu zadat své heslo. Jde o další krok, kterým stát sjednocuje své weby. Důvodem je snaha zvýšit důvěryhodnost a snadněji rozpoznat oficiální weby státu. Radnice v Doxech na Českolipsku ušetří za aktuálně dokončovanou opravu střechy tamního zámku. Na obnovu zastřešení západního křídla stavby získala ze dvou různých zdrojů finanční příspěvky. Z celkových zhruba 4 milionů korun dotace pokryjí bezmála polovinu.
4: Tereza Vlčková z investičního oddělení radnice uvedla, že 800 tisíc poskytl Liberecký kraj. Město bylo úspěšné i při žádosti u ministerstva kultury, které uvolnilo 1 100 000 korun z programu záchrany architektonického dědictví. Aktuální zakázka je jednou z posledních etap obnovy střechy započaté před 10 lety. Z Dox Jiří Jelínek, Český rozhlas.
3: Město Turnov zatím nemá vyčíslené škody, které způsobil minulý týden přívalový déšť na nové městské knihovně. Ta se měla slavnostně otevřít 1. září. Déšť ale zničil velkou část nábytku, zhruba 1 000 knih a také počítače. Podle starosty Tomáše Hokeho ze Starostů pro Liberecký kraj se teď jedná, jestli půjdou provedené práce na střeše knihovny reklamovat nebo ne.
5: Firma říká, že postavila to tak, jak to postavit měla, a teď si k tomu vyměňujeme stanoviska. My, stavební firma, projektant, knihovně se maluje, zároveň se dělá kontrola střešní krytiny a zapisujeme škodu pro pojišťovnu a za týden snad budeme vědět více.
3: Začíná dvoudenní zatmění měsíce, bude vidět napříč všemi světadíly, kromě Austrálie. V Česku ho lidé uvidí zítra brzy ráno, a to i bez dalekohledu. Nejlepší podmínky budou na jihozápadě země, kde bude možné pozorovat i vrchol zatmění ještě nad obzorem. Zemský stín zakryje až 93% měsíce. Příštím zatmění měsíce bude v České republice možné pozorovat na Silvestra roku 2028. Sport. Čeští tenisté Karolína Muchová a Jakub Menšík slaví na Grand Slamu US Open titul ve smíšené čtyřhře. Švýcarsko-italskou dvojici Benčičová Koboli porazili ve finále 2-1. Rozhodující super tiebreak vyhrálo české duo 10-6. Počasí. A po ráno se ojediněle tvoří mlhy, po většinu dne bude převážně polojasno, přechodně může být i více vysoké oblačnosti. Teploty vystoupí na 24 až 27, na horách na 19 až 22 stupňů. Vítr fouká slabý proměnlivý nebo východní do 4 metrů za sekundu. Přes den čekejme zesilování na mírný jihovýchodní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: A pokládka kabelu uzavřela ulici Dětřichovskou v Liberci. Objížďka je značená a vede ulicemi Hejnická, Studánecká a Ztracená.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: 4 minuty po 7 vám přejeme pohodový start do 27. srpna. Je to poslední prázdninový čtvrtek a v něm vám řekneme třeba o uzavírce v Harachově, kvůli které nebudou do centra jezdit autobusy, nebo také o tom, že v Jablonci nad Nisou zavedou školní ulici. Co to pro Mama Taxi znamená, uslyšíte v této hodině. A za chvíli si vyrazíme za jabloneckými fotbalisty. Budou mít na dnešní zápas v pohárové odvětě vyprodané hlediště? To je otázka. Tak pokud vás zajímá odpověď, poslouchejte už za chvíli. Na svém rádiu máte naladěný Český rozhlas Liberec, jsme za to rádi a díky, že posloucháte.
2: Dobré ráno s Janem Holubem.

0: Je 7:10 a to je rozdíl v počasí oproti včerejšku. Co říkáte? Do nového dne nás svítá slunce a svítit bude až do večera. Je před námi letní den a to se bude hned i lépe fandit. Jablonečtí fotbalisté po úvodní porážce 0-1 vyzvou v odvetě play-off konferenční ligy skotský Rangers FC. Utkání začíná v 18 hodin a je o něj velký zájem. A také dopředu jasné, lístky na zápas nejsou k mání.
1: Střelnice bude vyprodaná, kapacita 5763 diváků bude zaplněná, a to včetně přibližně 700 fanoušků ze Skotska.
2: Poskytl úvodní informaci mluvčí jabloneckých fotbalistů Ondřej Belák. Trenér Luboš Kozel potvrdil, že takový zájem o lístky ze strany známých snad ještě nezaznamenal. Na vyprodané hlediště se těší. V minulé sezóně něco takového zažil při ligových soubojích se Spartou, Sláví a Libercem.
3: Bylo to naše přání, aby jsme ty utkání odehráli tak, že ta šance tam bude, že to bude atraktivní pro diváky, a jsem rád, že se tomu tak stalo a těšíme se na to. My si myslíme, že jsme prostě schopni lepšího výkonu, než jsme podali třeba ještě v Glasgow. Jestli se nepletu, bylo to poprvé vlastně, co Glasgow Rangers udrželi čistý konto v téhle sezóně, takže tam prostě je naše rezerva, budeme se snažit prostě tohle toho využít.
4: Tak já se těším určitě moc, je to speciální zápas, je to speciální soupeř, takže těším se, že fanoušci nás poženou dopředu a věřím, že to zvládneme společně.
2: Navázal obránce Martin Cedidla. Moc dobře vnímá kvality soupeře, který jablonecké fotbalisty v cestě do další fáze konferenční ligy čeká.
4: Tak samozřejmě víme, že mají kvalitní křídla, mají kvalitního útočníka, takže na ně se připravujeme, ale myslím si, že to bude hlavně o nás. Jak to zvládneme, budeme chtít dát samozřejmě rychlý gól, chytit se, a když pak budeme pokračovat takhle, tak to zvládneme.
2: Do odvety si jablonečtí přivezli jednogolové manko. Doma si věří.
3: Věříme, že jsme schopni prostě tady vyhrát. Jestli to bude stačit na prodloužení nebo na postup, tak to ukáže ten zápas, ale my se na to těšíme, ale prostě je to pro nás jakoby zase nějaký vrchol nějakého období.
2: Zdůraznil kouč Luboš Kozel. Připomněl, že tým se chce soustředit především na svůj vlastní výkon.
3: Na to, aby jsme prostě opravdu z toho udělali hezký zápas, na který si teď bude třeba vzpomínat, uděláme všechno pro to, aby to mělo i ten šťastný konec. Samozřejmě my musíme prostě být sebevědomí, jako věřím, že to není jenom sebevědomí, který není něčím nepodložený, prostě že my tady tu kvalitu máme a jsme schopni tomu soupeři to udělat těžký, i když samozřejmě respekt má kvalitu, samozřejmě taky, a musí se to prostě sejít.
2: Na střelnici odveta play-off konferenční ligy zařízení trojice srbských rozhodčích začne v 18 hodin. Z Jablonce nad Nisou Pavel Petr, Český rozhlas.
5: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: I půl minuty po čtvrt na 8 posloucháte Český rozhlas Liberec a Itálii a Balkána čeká další vlna veder. Maxima tam budou až přes 40 stupňů. To u nás bude, řekl bych, na takové pravé české léto.
1: Počasí.
0: Ráno je příjemně svěží, teploty se aktuálně pohybují mezi 10 a 13 stupni a přes den se dostanou až na letních 27 stupňů Celsia. Obloha bude plná slunce a pršet nebude, biopředpověď na nejnižší jedničce. A za pár minut naše rubrika Co v učebnicích nebylo. Martin Písařík vám řekne, jaký je nejdelší plot na světě a přidáme také pozvánky na dnešní den v našem Libereckém kraji.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Léto s Českým rozhlasem Liberec.

Rychlovka od Mandraže, Brouci pro dobré ráno s námi. Před chvílí jsem sliboval rubriku, co v učebnicích nebylo s nejdelším plotem na světě. To ale ještě předběhneme pozornost.

0: dopad i na věž. Linzerka nabízí od 5. odpolední komentovanou prohlídku Jizerské diamanty, o tom už jsme vám říkali i ve zprávách, a od 19. hodiny je na letní scéně Paláce Líbik multižánrový festival. Jak slyšíte, možností, kam si vyrazit, máte hned několik. Najdete je napřed před víkendem také na našem webu liberec.rozhlas.cz, taky k nám se podívejte. Teď už slíbený Martin Písaříka představuje nejdelší plot na světě.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, jak dlouhý je nejdelší plot na světě? Na okraji australského vnitrozemí se táhne jedna z nejpozoruhodnějších staveb, jaké kdy člověk vytvořil. Dingo fence, tedy plot proti dingům. S délkou přibližně 5600 kilometrů je považován za nejdelší drátěný plot na světě. Vede od jihu Austrálie přes vnitrozemí až do státu Queensland a odděluje oblasti s chovem ovcí od území, kde se běžně vyskytují australští divocí psi dingové. První části plotu začaly vznikat už v 80. letech 19. století. Původně měl chránit zemědělské oblasti před šířením králíků, kteří se v Austrálii po svém zavlečení přemnožili a ničili vegetaci. Ukázalo se však, že proti králíkům není plot příliš účinný. Většina úseků měří asi 180 cm na výšku, kolem plotu vede pás vyčištěné půdy a na některých místech jsou instalovány světelné prvky nebo speciální rošty, umožňující průjezd vozidel. O stavbu se nepřetržitě starají hlídky, které kontrolují poškození po bouřích, záplavách i průchodu divokých zvířat. Ani tak ale plot nefunguje dokonale. Menší dingové dokážou některými otvory proniknout a ekologové upozorňují, že omezení výskytu dingů mění rovnováhu australské přírody.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Do slunečného rána vás zdraví Český rozhlas Liberce. Zjistili jsme, že v liberecké teplárně vzniklo nové zdravotnické centrum. Podrobnosti od Lídy Routové v dalších zprávách.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Do Jablonce nad Nisou dnes přijedou fotbaloví fanoušci skotských Rangers. Podle policie bude zápas velmi rizikový. V areálu liberecké teplárny vzniklo nové zdravotnické centrum v bývalé administrativní budově 10 ordinací pro lékaře. Aktuálně už tam ordinuje pediatr a praktický lékař. V blízké době by se měl přidat další lékaři. 50 filmů v 6 soutěžních kategoriích nabídne letošní ročník festivalu Sportfilm v Liberci. Přehlídka potrvá od 30. září do 4. října. Bývalý poslanec Petr Wolf půjde v září před soud. Za dotační podvod byl v minulosti pravomocně odsouzen k 6 letům vězení. Před nástupem trestu se ale roky uklíval v Paraguaji. Zpět do Česka ho tamní úřady vydali loni. Šéf CIA v Moskvě podle zjištění amerických médií varoval Rusko, ať nezaútočí na pobaltské spojence z NATO. Zjistili to deníky Wall Street Journal a Politico. A dnes bude převážně polojasno, přechodně může být i více vysoké oblačnosti. Teploty vystoupí až na letních 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A kvůli rekonstrukci tržního náměstí v Liberci je v ulici Durychova uzavřen odbočovací pruh a v ulici Budyšínská je zjednosměrněn provoz na centrum.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Z Českého rozhlasu Liberec vám přejeme krásné čtvrteční ráno a máme pro vás další zprávy z našeho kraje. V Hrachově nebudou jezdit do centra města autobusy a v Jablonci nad Nisou zavedou školní ulici. Podrobnosti už za pár minut a dnešek bude letní, ale zítra mají dorazit silné bouřky. Týkají se i našeho kraje. Zeptáme se ve 7:45 v Českém hydrometeorologickém ústavu, ale nebudu napovídat jako Michal David, od toho máme na telefonu naše odborníky. Už za čtvrt hodiny.

Je 7.39 a máme pro vás další informace z našeho Libereckého kraje. A začínáme v Harachově. Uzavírka tady výrazně omezí autobusy. V pondělí téměř s novým školním rokem začne oprava silnice v centru města. Spoje nebudou jezdit přes centrum Harachova, přes zastávky u Ducha Hor a centrum. Výlukové jízdní řády jsou na webu iidol.cz. V autobusech zůstáváme. Důležité upozornění pro majitele Opus Card Plus. Řadě karet končí v těchto dnech platnost. Pokud máte na kartě dlouhodobý kupon, můžete si ho online v e-shopu převést na jiný identifikátor i bez návštěvy kontaktního centra. Pokud používáte elektronickou peněženku, můžete si peníze převést na jinou kartu nebo nechat vyplatit. V takovém případě už ale do zákaznického centra Idolu musíte. Pro jistotu se tam zastavte nebo zavolejte, ať nejste s novým školním rokem zaskočeni případnou nefunkčností karty. Po vlnách Českého rozhlasu Liberec se přesouváme do Jablonce nad Nisou. Ten od podzimu omezí vjezd aut k základní škole Pasírská na sídlišti Žižkův vrch. Zákaz parkování a zákaz vjezdu bude ve dnech školního vyučování mezi 7:30 a 8:00 ráno. Podle stížností se tady mama taxi chovají bezohledně a parkují chaoticky. Parkování se od školy přesune do Ještěcké ulice a Pasířská by měla být ve výhledu jednosměrkou, stejně tak i ulice Na kopci. Míříme ještě do Dox, tady můžete vidět výstavu Úžasný svět v písku. Jejich 11 soch a sousoší, které odkazují k historii osobnostem a také zajímavostem Máchova kraje. Postavou výstavy tou nejdůležitější je 4-metrová socha Karla IV., zakladatele dnešního Máchova jezera. Na její vytvoření bylo potřeba 25 tun písku. Koho dalšího můžete obdivovat, to si přečtěte na našem webu liberec.rozhlas.cz nebo si zajďte přímo do Dox. A ještě jedna pozvánka je k našemu hostovi, který k nám dorazí v 11 hodin. Řekne nám o jedinečné sbírce 40 000 pohlednic, které od roku 1888 až po současnost zachycují města, turistická místa a vesnice. Tak to rozhodně stojí za poslech. Je 7 hodin 41 minut, za chvíli zavoláme do Českého hydrometeorologického ústavu a zeptáme se na zítřejší bouřky.

0: Úžasný Joe Cocker přesně ve 7:45 v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec. Po chladné středě jsou před námi letní dny, kolik jich bude a kam až se dostanou odpolední maxima, ptáme se v Českém hydrometeorologickém ústavu. Počasí. A na telefonu Českého rozhlasu Liberec proto máme meteoroložku Kláru Bubnovou. Vítejte, dobré ráno. Oproti včerejšku v počasí velká změna, svítí nám slunce, tak jaké jsou k tomu v Libereckém kraji aktuální teploty?
1: Teď po ránu ještě poměrně nízké, nejčastěji je to mezi 10 a 13 stupni, ale jsou i teplejší stanice, na horách potom je to okolo 6 stupňů, na některých místech i 10, podle toho, kde jak fouká.
0: Teploty tedy nízké, kam až se dostanou během dne?
1: Tak ty dnešní maxima čekáme mezi 24 a 27 stupni v nižších polohách, na horách to potom bude mezi 20 a 23.
0: A obloha?
1: Po většinu dne čekáme převážně polojasno nebo skoro jasno, pokud nějaká oblačnost se bude vyskytovat, tak jen průsvitná vysoká oblačnost. Té bude potom později večer od jihozápadu přibývat, no a přes den bude foukat mírný vítr od jihovýchodu.
0: Mluví se o bouřkách, které mají zítra dorazit, týkají se i našeho kraje?
1: Pravděpodobně ano, budou spojené s přechodem studené fronty. V první polovině dne čekáme ještě zmenšenou oblačnost, spíše polojasno nebo oblačno. Výrazněji se potom bude zatahovat až během pozdějšího odpoledne, no a srážky čekáme, že by se měly dostavit někdy k večeru, vyskytnou se lokální přehánky nebo tedy i bouřky. O tom, jestli ty bouřky budou silné, jestli na ně budeme vydávat nějakou tu výstrahu, o tom se budeme ještě během dnešního dne bavit a srážky by potom během těch večerních a nočních hodin měly přecházet do deště.
0: Říká meteoroložka Klára Bubnová, děkujeme za váš čas a děkujeme za předpověď počasí. Naslyšenou. A za chvíli další téma dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. Zaměstnavatelé se nejspíš dočkají několika změn, které jim ulehčí administrativu. Vláda schválila takzvaný podnikatelský balíček, co všechno obsahuje a kdyby měla opatření začít platit. Řekneme za chvíli.
2: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
3: Kolikrát nemůžu ani vstát.
4: Ale vstáš.
3: No nakonec jo, pač musím.
2: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
5: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
6: Haló.
7: No co je?
6: Je doma Kája.
2: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Pondělí. Už od září.
8: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Pan velkých koncertů Marek Ztracený. A teď od nás téma pro firmy snížit administrativní zátěž a tím pádem ulehčit podnikání v Česku. K tomu by měl pomoct takzvaný podnikatelský balíček Ministerstva průmyslu a obchodu. Celkem 11 opatření z oblastí energetiky, trhu práce, digitalizace nebo životního prostředí.
1: Mezi 11 kroky je například lepší koordinace kontrol, které musí firmy podstupovat. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO řekl, že se pracuje na přípravě a dokončení jednotného online portálu a dodává, jak by měl fungovat.
2: Bude všechno online ukládáno, myslím tím všechny kontroly, které by měly nastat nebo které nastanou, a umožní se skrze tento portál řídit nebo koordinovat všechny termíny kontrol, které budou nastaveny tak, aby nezatížily toho podnikatele, bude se to dávkovat.
1: Není výjimkou, že firmy dnes mají třeba až 15 různých kontrol měsíčně. Na balíčku s ministerstvem spolupracovala mimo jiné Hospodářská komora. Její prezident Zdeněk Zajíček sice říká, že jde o pozitivní posun, nicméně stále upozorňuje na velké systémové nedostatky.
3: Čas od času sice uděláme takovýhle antibyrokratický balíček, ale my musíme nastolit nějaká systémová opatření proti nárůstu regulací a byrokracie. A to se zatím nedaří.
1: Balíček dál počítá s tím, že zanikne povinnost pro zaměstnavatele evidovat rizikové práce zvlášť. Místo toho využijí stávající systém jednotného měsíčního hlášení. Nově zvládnou podnikatele zaplatit zdravotní a sociální pojištění i daně z jednoho portálu. A také se mají zjednodušit vstupní pracovně lékařské prohlídky u zaměstnanců druhé pracovní kategorie, jako jsou třeba obrábiči kovů. Nově je budou smět absolvovat u svého praktického lékaře. To vyhlíží například kamionový dopravce Flex Logistics.
4: Jsou to řidiči mezinárodní dopravy, takže jsou přes týden pryč a je to složitý to sladit. A pokud by tahle změna měla být i o tom, že se zruší i ta povinnost platit si k tomu toho závodního lékaře a opravdu by stačilo jenom, že si zaměstnanec dojde k praktikovi, tak za mě by to bylo ulehčení výrazný.
1: Říká jednatel firmy Roman Peterka. Na zavedení pravidel si budou muset podnikatelé ještě počkat. 11 opatření teď na svém jednání schválila vláda, po ní musí podnikatelský balíček projít parlamentem. Například předseda opoziční ODS Martin Kupka už řekl, že jeho strana podpoří návrhy, které povedou k digitalizaci a odstraní duplicity. Podle ministra Karla Havlíčka je nejzazší termín pro zavedení těchto opatření září příštího roku. Dominik Hron, Český rozhlas.
0: Tak snad se to povede a bude se lépe podnikat. A do 6 minut uslyšíte další zprávy a v příští hodině Dobrého rána Českého rozhlasu Liberec se necháme otestovat na pohlavní choroby. Jak to probíhá a proč se toho nebát, řekneme už za chvíli, tak si počkejte. Tady je od nás hvězda Supernova Marie Rotrová. Dobré ráno.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Veselý příběh jedné rodiny v neveselých časech. Libuše Šafránková a Ondřej Vetchý v komedii Báječná léta pod psa. ČT 2. Místo míru příprava na další válku. Seriál Huňády vzestup Havrana. A ČT Art. Příběh o osudové mladé lásce na pozadí bouzlivých 60. let 20. století, skrývající se v textech nejslavnějších písní skupiny The Beatles, Across the Universe. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Kandidátů do obecních zastupitelstev i v Senátu v letošních volbách ubylo. Do spodní části hotelu a vysílači ještě zatéká voda. Hokejový Liberec chce v extralize bojovat o titul. A dnešní den bude slunečný s letními teplotami 24 až 27 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a klidné ráno přeje Lída Jiroutová. V komunálních volbách bude v Česku na podzim kandidovat asi 190 tisíc lidí, to je o 5 tisíc míň než při volbách před 4 lety. Na svém webu o tom informoval Český statistický úřad. Ten zároveň potvrdil, že senátních kandidátů bude letos 154. I to je pokles oproti posledním volbám v roce 2020. Volby do městských a obecních zastupitelstev budou 9. a 10. října. Spolu s nimi budou lidé vybírat senátory ve 27 obvodech. Zastupitelé Turnova schválili změnu obecní vyhlášky o zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích. Vyhláška se rozšířila o další tři venkovní lokality, kde nově platí zákaz požívání alkoholických nápojů nebo omamných látek. Podle starosty Turnova Tomáše Hokeho ze starostů pro Liberecký kraj jde o místa, kde v poslední době městská i státní policie často zasahovala kvůli rušení veřejného pořádku.
4: Jedna je náplavka u Jizery, kde se nám děl takové složitější záležitosti, včetně házení flašek do Jizery. Potom jsme rozšířili prostor na Turnově 2 u jedné z večerek a perimetr okolo terminálu, kde dochází taky k znečišťování nákladové rampy, kde parkují auta a je to tam takové divočejší.
2: Část kovového opláštění horského vysílače a hotelu Ještěd je ve špatném stavu. Ukázala to pravidelná technická kontrola, kterou nechal udělat Liberecký kraj. U opláštění spodní části technici odhalili několik míst, kudy dovnitř zatéká, popisuje mluvčí Libereckého kraje Michála Křivková.
5: U spodního kovového opláštění hotelové a restaurační části kontrola odhalila místa, kterými proniká srážková voda do konstrukce a také do interiéru. Jde zejména o detaily kolem oken, krycích lišt a ventilačních krytů.
2: Kraj podle náměstka hejtmana Jiřího Ulvra ze starostů pro Liberecký kraj nechá kritická místa v nejbližších týdnech opravit. Zároveň připravuje kompletní opravu vysílače. Policie už nebude sdělovat psychické diagnózy pachatelů nebo hledaných a pohřešovaných osob. Výjimkou zůstane situace, kdy kvůli nemoci představují lidé hrozbu pro sebe nebo své okolí. Nová pravidla zavedlo policejní prezidium na podnět kanceláře ombudsmanky. Cílem změny je mluvit o duševním zdraví citlivěji. Sport. Už v polovině září začne nový ročník hokejové Tip Sport Extraligy. Liberečtí hráči v něm budou myslet na nejvyšší příčky. Cíle pro nejvyšší domácí soutěž přiblížil kapitán Bílých tygrů Radim Šimek.
6: Pro mě prostě minimálně skončit líp než loni, což znamená semifinále udělat. Pak v tom semifinále a v tom play-off se může stát cokoliv. A samozřejmě ten vrchol, ten titul je pro každýho sen a cíl, ale prostě pro mě minimálně semifinále, aby jsme se v tom zlepšili. Počasí.
2: A dnes očekáváme převážně polojasnou oblohu, přechodně může být i více vysoké oblačnosti a teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A zúžené jízdní pruhy máme hlášené kvůli práci na silnici v ulici Jungomanova v Liberci.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Jsou 8:04, čtvrtek 27. srpna a svátek slaví Otakar, tak mu popřejte. A po zprávách pokračujeme v naší ranní cestě po kraji a tak budeme mluvit třeba o testování na pohlavní choroby v Liberci. Co naplat, někdy je toho od potřeba, tak jak takové vyšetření vypadá a proč se ho nebát, to vám řekneme za chvíli v další reportáži. Přidáme také vaše oblíbené krimi příběhy a dnes je Světový den jezer. Proto vám rádi předáme několik zajímavostí k Máchovu jezeru, i když vlastně pravým jezerem není. S vámi je Český rozhlas Liberec a pro pohodové ráno vám teď hrajeme úžasné proměny od Čechomoru.
3: Dobré ráno s Janem Holubem. Darmo si...

0: A je tady léto, zpívala nám Helena Vondráčková. To jsme se k dnešnímu počasí opravdu skvěle trefili, protože léto se vrací, bude až 27 stupňů Celsia a k tomu slunečná obloha. A léto to je i zábava, i když někdy s následky. Testování na HIV a další pohlavně přenosné infekce je v Libereckém kraji stále vyhledávanější. Testovací a poradenské centrum České společnosti AIDS Pomoc v Liberci letos za první pololetí navštívilo 95 lidí. Loni jich bylo za stejné období 87. Testování je anonymní a zdarma a centrum a areálu krajské nemocnice Liberec je otevřené každý čtvrtek od 15. do 18. hodiny, tedy i dnes.
1: Takže uděláme všechny testy na HIV, na syfilis i na žloutenky. Jo, sestřička vás odebere. Věděla, co špatně všeho udělá.
2: Paní Helga se přišla sem do libereckého checkpointu otestovat proti pohlavně přenosným chorobám. Testování vnímá jako důležitou prevenci.
3: Já si myslím, že důležitý mít jistotu. Před testem jsem vyplnila online formulář, takže celý testování je anonymní, nikam jsem jako nezadala svoje jméno. Test je opravdu velmi rychlý, sestřičky byly moc hodný.
2: Jak to vlastně funguje, když sem někdo přijde na to testování?
4: Nejdřív si ten klient vlastně přijde, si vyplní si dotazník anonymní, který je online. Na začátku dotazníku se mu zobrazí 8-místný identifikátor, ten si ten člověk musí uložit a následně může jít předtestovým poradci. Předtestový poradce se zeptá ten 8-místní identifikátor a na základě toho celého dotazníku vyhodnotí, na jaké testy ten klient půjde.
2: Za jak dlouho zhruba ty výsledky potom pacient dostane?
4: Do 2 pracovních dnů SMS-kou.
2: Říká koordinátor regionálních zdravotnických služeb Pavel Korbička. Skupina lidí, kteří na testy dochází, je prý různá.
5: Teď se hodně rozmohlo páry, který dochází na swingers party. A je hodně uživatelé drog. Taky přicházejí většinou ženy, že se dozvěděli, že manžel je podvedl a že mají nějaký problém a chtějí se nechat otestovat a víceméně se za to stydějí. No. Takže přijdou sem, že je to anonymní a že nemusí vysvětlovat přímo u gynekologa, u obvodního lékaře, co se stalo.
2: Vysvětluje sestřička Veronika Kubíková. Zdůrazňuje, že lidé do checkpointu můžou dojít nejdříve 3 měsíce po rizikovém kontaktu.
5: To je velký boj s internetem, protože na internetu a měla intervence poradí, že ta nemoc jde identifikovat z těch hezký krve už třeba za 14 dní.
2: Ale není to pravda.
5: Není to pravda. To už jsou potom odběry, které jsou pod rodným číslem, jsou na to specializovaný laboratoře.
2: Doplňuje Kubíková. Její práce v testovacím místě je dobrovolná. Celá organizace České společnosti AIDS Pomoc je financována díky dárcům Ministerstvu zdravotnictví a podpoře kraje. Více informací o testování a možnostech, jak pomoct, najdou zájemci na webových stránkách hivpomoc.cz. Z Liberce Jan Rozum, Český rozhlas.
6: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec.

0: S vámi Český rozhlas Liberec a v 8 hodin a 17 minut vám dospívá vás Cyndi Lauper. Pokud jste ráno koukali na krásný měsíc, tak zítra si můžete užít ještě něco lepšího, zatmění měsíce. Budete si ale muset přistát, ideální podmínky totiž budou mezi 5:30 a 6:00 raní. Mraky by nám to ale překazit neměly. Počasí. Ráno je příjemně svěží, teploty se aktuálně pohybují mezi 10 a 14 stupni a přes den se dostanou až na letních 27 stupňů Celsia. Obloha bude plná slunce a pršet nebude. Biopředpověď je pro dnešek na prvním, tedy na nejnižším stupni. Index klíšťat je na středním stupni, na něj pak je také díky dešti i růst hub v našem kraji a alergikům sezóna stále nekončí, zatěžují hlavně pily ambrózie, trávy a bylin. A rekordy jsou hodně staré, největší zima byla našim předkům v roce 1890. To bylo jen 7,5 stupně, tehdy byla tedy přes den větší zima než dnes po ránu a maxima tak ta byla naměřena v roce 1834 32,2 stupně Celsia. A za chvíli další naše téma je Světový den jezer, tak si připomeneme to největší v našem kraji, i když vlastně pravým jezerem není.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který zachránili červené cihly.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec.

Jak jsem říkal před chvílí, dnes je Světový den jezer. Připomeňme si tedy to největší v našem kraji, i když jezerem vlastně není, ale slovo má ve svém názvu Máchovo jezero. Ještě po první světové válce bylo známé jako Velký rybník nebo Velký Dukeský rybník s rozlohou 283

0: místních obyvatel. Představte si, například roku 1922 si Anna Hofmanová stěžovala starostovi Dox na nepřítomnost mravnostní policie, neboť vše se tu koupe dohromady, ženy, muži, děti, velké i malé, úplně bez rozpaků, dámy oblečené v trikotech, díky nímž jim je vidět téměř vše, co by mužským očím mělo zůstat skryto, a muži na sobě mají plavky, které jsou často nanejvýš primitivní a kam se alespoň trochu slušné ženské oko stydí pohlédnout. Rybník je znám jako Máchovo jezero. Jak tomu tedy došlo? Název se vžil už koncem 19. století s památkou na spisovatele Máchu, a to i přesto, že Němci a odborníci protestovali. Následovali další pokusy, jak ho přejmenovat, ale zase byly odmítnuty. Pojmenování Máchovo jezero se začalo používat oficiálně až řadu let po válečném odsunu Němců. Už v červnu 45, ale dokonce existovalo i poštovní razítko Doxy u Máchova jezera. Úřední označení a pojmenování Máchovo jezero se používá od roku 1961. K založení jezera a k jeho okolí se váže i řada legend, třeba to o Daliboru z Myšlína, o Myším hrádku, o mlináři ve starých splavech a vzniku vrchu Bezděz. Tak tolik o Máchovo jezeru, blíží se nám 8:30 a my vyhlížíme další zprávy.
1: Český rozhlas Liberec. Tenkrát

Když byla před chvílí u nás řeč o Máchovu jezeru, zajďte si do DOX. Mají tady totiž zajímavou výstavu Úžasný svět písku. Je tady 18 soch, které odkazují k historii, osobnostem a zajímavostem Máchova kraje. Jejich autorem je sochař Tomáš Dostál, známý jako Bosambo. Ústřední postavou výstavy je 4-metrová socha Karla IV., zakladatele dnešního Máchova jezera, o kterém jsme před chvílí mluvili. Kolik tun písku je potřeba na jeho vytvoření a koho dalšího tady můžete obdivovat? To si přečtěte na našem webu liberec.rozhlas.cz nebo si zajeďte přímo do DOX. Za 4 minuty od nás další zprávy. I love it.

0: Dobré ráno přejeme, hudbu střídají u nás v Českém rozhlase Liberce další zprávy. Lída Jiroutová vám řekne, že DOX si ušetří na opravě střechy tamního zámku.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Datové schránky od dneška fungují na nové doméně datovka.gov.cz. Přístup se pro uživatele nemění. Na nové doméně ale budou muset znovu zadat své heslo. Jde o další krok, kterým stát sjednocuje své weby. V DOXech na Českolipsku ušetří za aktuálně dokončovanou opravu střechy tamního zámku. Na obnovu zastřešení západního křídla stavby získala ze dvou různých zdrojů finanční prostředky. Dotace pokryjí bezmála polovinu. Výstava v kulturním a kreativním centru Linzerka v Liberci zve návštěvníky do Jizerských hor. Vznikla jako součást festivalu Crystal Valley Week a k vidění bude do soboty 29. srpna. Policie za letošní první půlrok zaznamenala přes 5100 případů nepovoleného předjíždění mezi kamiony. Nejvíc jich bylo v Jihomoravském kraji. Řidiči tam porušují zákazy hlavně na dálnicích D1 a D2. Blesková povodeň a sesovy půdy na hranicích Nepálu a Tibetu už mají přes 160 obětí. Pohřešují se stovky turistů. České ministerstvo zahraničí zatím nemá informace o tom, že by mezi nimi byli i Češi. Povodeň podle úřadu odnesla celé vesnice a části infrastruktury. A po většinu dne bude převážně polojasno, přechodně může být i více vysoké oblačnosti. Teploty budou letní a vystoupí na 24 až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A na silnici první třídy číslo 35 u Rychnova u Jablonce v blízkosti exitu 31 Rádelský mlýn máme hlášený plast na vozovce. V úseku doporučujeme zpomalit.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Pokud jste za volantem, dobře dojeďte a počítejte také se zdržením v obou omezeních na 35 v Liberci. A v dobrém ránu pro vás máme i oblíbené krimi příběhy a budou z Jablonce nad Nisou. To už je teď jasná zpráva a další jasná zpráva přichází i od Olympiku tady u nás v Českém rozhlase Liberec.

0: Je 8.40, to je ten čas, kdy posloucháte Český rozhlas Liberec a ještě než se vrhneme na další krimi příběhy, mám pro vás jednu velkou zajímavost. Zítra ráno koukejte na oblohu, bude zatmění měsíce. Zemský stín spolkne z úctyhodných 93% a mraky by nám to pokazit neměly. Budete si ale muset přivstat, ideální totiž bude pozorování od 4:30 ráno. Vrcholit bude po 6. hodině, jenže to má bohužel háček. V tu dobu už bude obloha světlá, třeba v Brně nebo Ostravě zmizí už měsíc pod obzorem. Od Prahy na západ by to ale mělo být lepší, protože bude v tu chvíli akorát zapadat. Tak snad ho uvidíme. Tak to byl tedy tip na zítřejší ráno a teď už za krimi příběhy. Nedávno jsme vám v nich přinesli případ opilého muže, který prohlašoval, že se chce zabít a sedl si kvůli tomu na střechu auta a zastavil tím dopravu. A už je to tu zase. Miroslav Holubec našel v hlášení jablonecké městské policie další podobný zásah.
1: Krimi příběhy.
2: Nějak se nám tu poslední dobou množí případy lidí, kteří dělají ve městě povyk, ohrožují všechny okolo a přitom proklamují, že chtějí ublížit sami sobě. Nechci zkoumat jejich motivace ani životní příběhy, jen podotýkám, že se tyto situace dějí v Jablonci nad Nisou, notabene v ulici 5. května, tedy kousek od mého bydliště, takže se mě vlastně týkají jako občana a příležitostného svědka. Pravda je, že jsem nebyl svědkem ani té minulé události, kdy se opilý a sfetovaný muž potácel křižovatkou, načež se usadil na střeše jednoho z nebohých aut. Tentokrát, konkrétně předminulý týden, se takový člověk objevil na druhém konci 5. května u nízkoprahového klubu Kruháč. Nevím, jestli jde o klienta tohoto bohulibého zařízení, ale doufám, že ne. Klub totiž navštěvuje mládež do 26 let a tento muž, no řekněme, že vzhledem k tomu, že vykřikoval, že si chce ublížit, musím uznat, že měl do jisté míry pravdu, jelikož strážníci, kteří na místo přijeli, mu naměřili skoro 3¾ promile, což je u většiny lidí silná otrava alkoholem. Až doteď jsme si vystačili s informací, že muž chtěl ublížit sobě, nicméně jeho agresivita napovídala, že pokud by strážníci nic neudělali, jisto jistě by to odnesl někdo další. Takže muže spacifikovali do takové podoby, aby ho mohli přivolaní záchranáři vyšetřit, načež jim pomohli dostat pacienta do sanitky a samozřejmě je doprovodili až do nemocnice. Jinak by jim ze sanitky udělal kůlničku na dříví. V nemocnici zřejmě zjistili, že necelé 4 promile jsou asi tak jeho hladinka a poslali ho dál na libereckou záchytku. Tam dostal noční košilku, postýlku s pevnými popruhy a snad si už víc neubližoval. Ani nikomu jinému.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec máte na svém rádiu naladěný i minutu po 8:45 a po chladném včerejšku je před námi letní den, takže...
1: Vem si plavky, pojedem se vykoupat, teď tam nikdo nebude.
2: Já se koupat nemůžu.
1: Tak se budeš dívat, jak se koupu já.
0: Vypadá to, že jsou před námi poslední dny na letošní koupání. Počasí. Dnešek bude slunečný a letní, obloha bude polojasná, místy vysoká oblačnost a teploty příjemné 24 až 27 stupňů, na horách lehce nad 20, pršet nebude. Zítra bude také teplo, maxima se mohou dostat dokonce až k tropické 30. Zítra k večeru by ale mohly dorazit přehánky, bouřky a také silnější vítr. To však bude ještě Český hydrometeorologický ústav upřesňovat, jak nám před hodinou řekla meteoroložka Klára Bubnová, když jsme se jí právě na zítřejší bouřlivé počasí ptali. Tak tolik o počasí a v Českém rozhlase Liberec pro vás máme třeba popelku od Xindla X, aby vám s námi bylo i ve čtvrtek ráno hezky.
3: Jaro, léto, podzim, zima.
4: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: Seber si to sama.
1: Potvrzuji, Holopuš za chvíli odlétne. Čtvrteční dobré ráno Českého rozhlasu Liberec s datem 27. srpna je v cílové pásce. Vystřídá mě Iveta Kalátová a další její témata v dopoledni pod Ještědem. Zjistili jsme, že starosta Ralska nechal na městském úřadu vybudovat nahrávací studio. Proč a jaké je to téma v obci? Řekneme vám. A po 11. hodině velmi zajímavé téma a moc se na něj těšíme, tak poslouchejte také, protože budeme mluvit o jedinečné sbírce 40 tisíc pohlednic. Ty už od roku 1888 až po současnost zachycují města, turistická místa a vesnice. A dozvíme se také, kdo je štědrým dárcem těchto historických pohlednic. A ještě jedna laskomina od nás. Odpoledne budeme soutěžit také o vstupenky na Hrady.cz na víkendový bezděs. Tak slyšíte, že se vyplatí poslouchat Český rozhlas Liberec. Jan Holub se loučí, přeji vám krásný čtvrtek a těším se zase na slyšenou.
2: Ten, kdo nezná hukot vody, lapatkama vířený, jako já.

až se nočním chladem chvěl, ať se na nucom zkýší vynajmout dál. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocou spíší si najmout dám. Jo, ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem neopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocou spíší si najmout dám. Jo, ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho, jo-ho-ho. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já.

kdo chce zhrbnout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na Hudson spíší finajmo.

0: Servis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Devět hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Do Jablonce nad Nisou dnes přijedou fotbaloví fanoušci skotských Rangers. Podle policie bude zápas velmi rizikový. Technické služby města Česká Lípa chtějí poradnici přes 10 milionů korun na vybavení a materiál. Vítkovice v Krkonoších přes léto opravili a zmodernizovali mateřskou i základní školu. A dnes bude polojasno s teplotami mezi 24 až 27 stupni. Zprávy jsou připraveny a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké dopoledne. Policie se připravuje na dnešní fotbalový zápas čtvrtého předkola Evropské konferenční ligy mezi domácím FK Jablonec a skotským Glasgow Rangers. Utkání začne v 18 hodin na stadionu Střelnice. Policisté ho vyhodnotili jako velmi rizikové. Ve městě proto posílí hlídky, říká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
4: Ze strany některých neukázněných příznivců klubu a diváků by mohlo dojít k narušení veřejného pořádku. Jelikož se jedná o významnou fotbalovou událost, tak i pořadatel očekává velmi vysokou návštěvnost, a to i z řad zahraničních fanoušků.
2: První zápas skončil minulý týden ve Skotsku vítězstvím domácího celku 1-0. Městské technické služby v České Lípě potřebují před zimou nakoupit vybavení a materiál. Poradnici na to chtějí dobrovolný příspěvek přes 10,5 milionů korun. Koupí za to například posypovou sůl, novou sekačku nebo 3 malotraktory s čelním nakladačem. O příspěvku rozhodnou zastupitelé v pondělí.
5: Při zakládání technických služeb před 2 lety zastupitelstvo rozhodlo, že do podniku investuje maximálně 150 milionů korun na start a další rozvoj a převede na něj areál v Poříční ulici. Jak uvedl místostarosta Jakub Menc za koalici Živá Lípa, zatím radnice technickým službám převedla areál a poslala dohromady 100 milionů korun. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: V krkonošských Vítkovicích skončila modernizace základní a mateřské školy. Ve škole se podařilo zrekonstruovat podlahu a na školce řemeslníci opravili a natřeli střechu. Kvůli úsporám energie na ní radnice navíc nechala nainstalovat solární panely. Vnitřní prostory jsou nově vymalované a nainstalované je i nové osvětlení. Zemřel dlouholetý zahraniční zpravodaj České tiskové kanceláře Karel Barták. Bylo mu 72 let, informovala o tom jeho rodina. Barták strávil v ČTK 28 let, jako zpravodaj působil v Paříži, Moskvě a Bruselu. Informoval o vstupu Česka do Severoatlantické aliance a později i do Evropské unie. Po odchodu z agentury pracoval 12 let v Evropské komisi. Tam se věnoval komunikaci, vzdělávání mladých nebo kultuře.
3: Počasí.
2: A po většinu dnešního dne bude převážně polojasno, přechodně může být i více vysoké oblačnosti. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Na horách se rtuť teploměru zastaví v rozmezí 19 až 22 stupňů. Vítr fouká slabý proměnlivý nebo východní do 4 metrů za sekundu. Postupně čekejme zesilování a změní se na mírný jihovýchodní. Rozptylové podmínky jsou přes den hlášeny dobré až velmi dobré a biozátěž je střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Jsou to ještě informace pro řidiče. Pozor se aktuálně dávejte v ulici Hejnická v Liberci. Tam se srazila 3 osobní auta na místě policie.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Příjemné letní, stále ještě prázdninové dopoledne pod ještědem, to už vám krátce po 9. hodině přijde ze studia Českého rozhlasu Liberec Iveta Kalátová, tak doufám, že se vám dnes stávalo dobře. Před námi je krásný letní den s příjemnými teplotami. No a nás také čeká velice bohatý program v dopoledním vysílání. Nejprve zavítáme na Českolipsko. Starosta Ralska na Českolipsku totiž čelí kritice za stavbu podcastového studia za městské peníze. Podle něj je to v pořádku, protože má na podobné investice vyčleněný rozpočet. Více se dozvíme už za okamžik. No a dnes nás také čeká zajímavá etiketa Daniela Šmída. Daniel Šmíd se totiž dnes zaměří na dominantní ženy. No a pozor, zámecké léto jde do finále. Už zítra nás čeká losování hlavních cen v zámeckém létu. Na jaký zámek se vypravíme dnes ještě, to se dozvíme ve 3:15. Tak ať se vám i dnes dobře daří a hezky poslouchá.

0: by, jak žil bych rád.
1: To jsme si připomněli písničku Pavla Bobka, Ruby, nechtěj mi lásku brát, ve čtvrtečním dopoledni pod Ještědem. Teď už míříme na Českolipsko. Vlastní podcastové studio má jen málo měst a patří mezi ně už zhruba 2 roky i Ralsko na Českolipsku. Server Novinky.cz přišel s odhalením, že ho starosta Miloslav Tůma z hnutí ANO vystavěl bez souhlasu zastupitelstva nebo rady. A že ho jeden z obyvatel města a podcaster Lukáš Volprecht využívá zdarma. Dobrý, ale může každý obyvatel.
2: Stalo to teda zhruba 400 tisíc korun, to studio, a v podstatě se tam natáčelo 10x, 15x.
3: No, tak já si myslím, že by se to asi nemělo dělat, ne? Že jsou jiný věci, které se tady potřebují udělat, a ne, aby měl něco pro sebe.
2: Říká paní Aneta, kterou jsem potkal na autobuse zastávce.
3: Na Ploužnici tam je plno harantů. Tam se nic nedělá, dělá se jenom v kuřivodech. A ještě pan starosta si něco udělá pro sebe. Co z toho my budeme mít obyčejní lidi? Nic. Je to z našich peněz.
2: Někteří obyvatelé Ralska jsou vůči této investici smířlivější.
4: V podstatě mi to je asi jedno, protože můj život to neovlivňuje, takže co na to říct?
2: Dobrý den. Dobrý den. No tak se mi pojďte teda pochlubit, tohle je ono tedy.
5: To je.
2: Aha. No tak to je pěkná klubovnička. Jsme lehce pokáceli do studio, ale vypadá to, že to přežilo bez úhony. Takže je to teda místnost, která je nějakým způsobem akusticky vyřešená, obložená.
6: Ano.
2: Jsou tady teda nějaké pohovky a to. Tady natáčíte ty podcasty teda.
6: Tady natáčí pan Volprecht podcast, ano.
2: Říká starosta Miloslav Tůma z hnutí ANO.
6: Já jsem tam byl jednou nebo dvakrát a v podstatě nikdy jsme to neřešili, téma politiku. Řešili jsme hlavně především jakoby věci, co se děli v rámci města.
2: Je tady se na vás nějaká kritika toho financování tohohle projektu, řekněme, nebo téhleté úpravy?
6: Já to vnímám jako jedno velké nedorozumění, protože jsem se pohyboval v rámci interní směrnice o zadávání veřejných zakázek kategorie 1, která mi umožňuje objednat věci, které jsou v rozpočtu v rámci své působnosti a pohybuji se tam v částkách, kde můžu.
2: Tato zařízení, řekněme, slouží jenom jako městu, nebo k čemu to tady vlastně slouží?
6: Tohleto zařízení vlastně bylo vybudované proto, abychom zvětšili vlastně kulturní možnosti města Ralsko, ať už pro naše potřeby nebo pro potřeby obyvatel. Samozřejmě, když se sem kdokoliv bude chtít přihlásit, může se tady přijít natočit z místních obyvatel.
2: Dodává starosta s tím, že město připravuje možnost pronajmout si studio i pro lidi mimo Ralsko, ale už za úplatu. Z Ralska Jiří Jelínek, Český rozhlas.
7: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.

0: osobním prostoru a dnes to bude hodně zajímavé, protože to bude o dominantních ženách a já už předávám slovo Ladě Klokočníkové.
1: Je tu náš pravidelný seriál o etiketě, který zaměřujeme především na ženy nebo na vztah muži, ženy, ženy a okolí. Dnes budeme mluvit o tom, jak to vypadá na veřejnosti, když se tam vypraví partnerská dvojice a když většinou žena chce všechno dopovědět. Nevím, jak to nazvat, jestli na to má etiketa nějaký termín, ale pojďme vysvětlit.
2: No možná, že bychom nějaký terminus technicus našli, je to přílišná dominance té ženy ve společnosti. Možná také díky jakési přirozenosti, že ženy přirozeně mluví více slov za den než muži, to je dokázáno. A zároveň tenhle fakt nemusíme nebo neměli bychom si vnášet do společnosti. Co je ale nejhorší z tohohle pohledu je, když nedáváme prostor tomu muži. Když ta žena mluví za muže, nebo dopovídá ty věci, na které byl on tázán, nebo dokonce mluví za něho. Zeptáte se někoho na něco a odpoví vám ta žena. Nebo muž začne pomalu, rozvážně, no on než se vymáčkne, tak já ti to řeknu rychle. To bychom tady seděli do večera a tak dále. Je to na jednu stranu přirozená tendence mít to, jak se říká, ze stolu, tu otázku, ale zároveň velmi nepřirozený způsob, jak společensky znemožníte toho svého muže. Nebo řeknete, no to snad nemyslíš vážně, ty jsi vzal opravdu ten svetr. Já jsem ti říkala, že si ho nemáš brát. A teď to řekne ta žena před ostatními, před rodinou. Nebo, Jarku, to jsi nemohl normálně oblíct. Ano, třeba to nezvládl, ale to neznamená, že ho musíme znemožnit před svojí vlastní rodinou nebo něco podobného.
1: Čím si vysvětlujete to, že se tohleto dost často stává ve společnosti, že ty ženy se snaží řídit toho muže, i co se týká konverzace nebo chování vůči druhým?
2: Já proto upřímně vysvětlení nemám. Já to rád popisuji jako efekt a možná upozorňuji na to, a společně a díky vám upozorňujeme na to, že to je nepříjemné, že to je nepříjemné vůči tomu muži. A zároveň, co si málo žen uvědomuje, je, že oni se jeví také nepříjemné, že vlastně díky tomu, jak jsou dominantní v tom vztahu, tak vlastně působí nepříjemně vůči tomu okolí.
1: A je to škoda.
2: To je naprosto zahozený potenciál.
1: Říká Daniel Šmíd, děkujeme za rady.
3: Léto s Českým rozhlasem Liberec.

0: Český rozhlas Liberec, písničky, které nestárnou.
1: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi. A budu starým.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuša, budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí

0: I have a dream. It's been a hard
1: day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Poslední srpnový čtvrtek, 27. Svátek mají muži střežící majetek, nositelé jména Otakar nebo Otokar. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Karlínské varieté, nyní hudební divadlo Karlín, přivítalo první návštěvníky před 145 lety v roce 1881. Postavil je podnikatel Eduard Tichý. Karlínské varieté se řadilo mezi nejvyhledávanější podniky svého druhu na evropském kontinentě. Divákům nabízelo vše. Artistická čísla, vystoupení zvířat, břichomluvce, baletky, zpěváky, divadlo, film, reví. Údajně zde ve svých začátcích hostovali i Charlie Chaplin nebo Stan Laurel. Jedna z nejtragičtějších železničních nehod u nás se odehrála před 65 lety v roce 1961. Osobní vlak se u Vrbna pod Pradědem srazil s ujetými nákladními vagóny. 19 lidí přišlo o život, dalších 17 bylo zraněno. 27. srpna 1991 vyhlásilo nezávislost Moldavsko. Před 25 lety se rozhořel konflikt mezi Makedonci a albánskou menšinou v dnešní severní Makedonii. V roce 2001 zahájilo NATO operaci Hlavní sklizeň. Jejím cílem bylo zbavit albánské povstalce zbraní. Spor se podařilo uklidnit. Jedna z nejmladších zoologických zahrad u nás, Tábor Větrovy, byla slavnostně otevřena před 15 lety v roce 2011. Zabírá skoro 10 hektarů, žije v ní přes 500 zvířat víc jak 80 druhů. Nejvyhledávanějšími jsou šelmy jako tygr, lev nebo vlk. 55 slaví naše operní pěvkyně, rodačka z Pardubic Edita Adlerová. A kulatou 50 má bývalý světový hráč číslo 1, španělský tenista Carlos Moya. Já přeju hezký den.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: české léto.
1: Příjemný den a pozitivní náladu teď od mikrofonu přeje také Pavel Kudrna, ať se vám daří i dnešní den, čtvrtek 27. srpna. Tak se nám nějak ten prázdninový čas chýlí ke konci. Já nechci teď strašit žáky, studenty, já myslím, že děti už jsou sami docela jaksi v nedobré náladě před nadcházející školu, ale to nechci házet všechny do jednoho pytle. Prvňáčci se rozhodně těší, ale i ten náš soutěžní čas, čas zámeckého léta se nachyluje. Je to docela nedávno, mám pocit, že prázdná excelová tabulka, kam jsem psal jména výherců, byla docela ještě nedávno prázdná. A teď už tam jsou jenom dvě volná pole. Takže dnešek a zítřek na zítra nás čeká velké finále, nejenom, že bude soutěž, budeme losovat výherce hlavní ceny za tento týden, tedy soukromé prohlídky na zámku Františka Kinského. A pozor, hlavně tři luxusní zámecké pobyty na zámku Třešť s luxusními bonusy. Nějaká ta romantika, večeře při svíčkách, prostě stojí za to zavolat. Máte-li chuť soutěžit, dáme se do toho a jako vždy nejprve dostává slovo František Kinský, náš zámecký průvodce.
0: Zámecké léto.
2: Dnes zamíříme na Plzeňsko, kde stojí na břehu rybníka Labuť v 19. století romanticky přestavěný zámek Žinkovi. O podobu se postarali populární vídeňští architekti Helmer a Fellner, kteří projektovali i řadu českých divadel. Na prohlídku zámku nás bere Soňa Weizenbacherová.
3: Zámek Žinkovy je romantická stavba, která vás okamžitě okouzlí. Zažil období slávy, ale i časy, kdy byl ruinou.
4: Nejstarší písemná zmínka o zámku Žinkovy pochází z roku 1525. Od té doby se zde vystřídaly různé šlechtické rody, ale největšího rozkvětu dosáhl zámek za vlastnictví rodu Veselých, který si pro velkolepou přestavu zámku najal architekty slavné Fellner a Helmer, který ze zámku učinili romantickou perlu Čech, jak ji neznáme.
3: Historie zámku Žinkovy přibližuje kurátor Vojtěch Odcházel. Asi nejznámějšími majiteli zámku byla rodina Škodova.
4: Karel Škoda koupil zámek od rodu Veselých a dále i přeměnil například pomocí architekta Škodových závodů Tremla.
5: Dokonce tady mám ukázku z časopisu Bau Techniker a tam byl právě popisovaný rozvod teplé vody. Ten sem zavedl Karel Rytíř Veselý. Inovací pokračovali samozřejmě i Škodové. Ti sem zavedli elektřinu, bylo sem také zavedeno ústřední topení. Tady na té fotografii vidíme Karla Škodu s jeho manželkou Hedvikou. V roce 1921 se rozvádějí. Hedvika odchází do Kanady a Karel zůstává tedy s dětmi. Karel své děti opravdu hýčkal. Existují například fotografie malé Hedviky, která má šlapací autíčko a to je poslední model automobilu Laurin a Clement.
4: Hedvika jako jediná ze Škodových dětí se dožila v ústraní ve Francii vysokého věku, zatímco oba její sourozenci zemřeli předčasně v roce 1945.
3: I přes smutný osud rodiny Škodových postavu, která prý zámek neopustila ani po smrti, je někdo jiný.
4: Zde obdivujeme sochu Žena Torzo Růže, která připomíná krásnou Magdalénu Sklenové, která zde skamenila a pohybuje se zde její duch, který má připravený pro nápadníky tři hádanky, které když uhádnou, tak si ji mohou vzít.
3: Zámek Žinkovy turistům v současné době nabízí dva prohlídkové okruhy.
4: My se nacházíme v takzvaném piano nobile, neboli vznešeném patře, které nás seznamuje se společenským životem šlechty. Nejkrásnější místností tohoto okruhu je božský salonek, dekorovaný výmalbou antických bohů. Můžeme zde vidět například boha Radovánek Bachuse.
3: A co nejzajímavějšího nás čeká v rámci druhého prohlídkového okruhu?
4: Tam se vydáváme do šlechtických komnat. Prosím tudy. Tady jsme v ložnici šlechtičny, kde můžeme obdivovat krásnou novobarokní toaletku či novobarokní postel. To je vlastně z Václavského náměstí Kuň Ardo, takže tady vidíte, že v jezdeckém salonku můžeme obdivovat bronzy dobové, opravdu z konce 19. století. A tento salonek ukazuje to nejlepší v českého sochařství vůbec.
3: Za éry socialismu na zámek jezdili v uvozovkách andělé na dovolenou. Máte tady na to nějakou památku?
4: Máme zde dochovanou kuchyni a opatro výše, kde z ní jsme se vlastně nacházela i výdejna s jídelnou. Tyto prostory byly adaptovány z divadla původního zámeckého, krásného tady divadla, jak vidíte, s tou nádhernou výmalbou. A tady, jak vidíte, tento zazděný průchod, tak se nechte schválně překvapit, co je za ním.
3: Kaple. Ta zazděná zeď je tady za oltářem.
4: Je to k neuvěření, ale koukáme tady na oltář s panou Marií a zde za socialismu probíhaly i taneční večírky, ale dnes už je kaple v původní krásné novogotické podobě, takže zde můžeme obdivovat krásná vitrážová okna s Karlem Velikým, svatou Eleanorou či Erprodu Veselých.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Žinkovy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Taneční večírky v kapli, to je ještě ta lepší varianta, taky tam mohlo být skladiště hnojiv, sklad armády, znáte to, jak to všechno fungovalo. No já jsem vás nalákal na tu soutěž, tak já teď budu ještě trošku přitvrzovat. Hrajeme stále o 3 luxusní pobyty na zámku Třeštětov, pobyt v zámeckém apartmá, je to pro 2 osoby na 2 noci, s bohatou snídaní servírovanou formou bufetu, privátní pronájem, wellness, včetně lahve sektu, zábal z bahna z mrtvého moře pro 2 osoby, parko po dobu pobytu, 1 3-chodová večeře při svíčkách pro 2 osoby. No stojí to za to samozřejmě zavolat, vytočit naše číslo 731 800 900 a ještě se na poslední chvíle, na poslední 2 dny vrhnout do soutěžení. Pokud tak učiníte, musíte být třetí a k tomu potřebujete, no chtěl jsem říct trochu toho štěstí, ale nutnou dávku, abyste se správně dovolali v ten správný čas. Telefony pouštím.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: doba, jak zpívá Karel Zich, kdy jsme tam chytali hity. Teď posloucháte Zámecké léto, soutěžíme, my se teď vydáme vlastně, řekl bych, zprostředkovaně přes naší soutěžící paní Marii do Třeboně. Dobrý den, paní Marie.
1: Dobrý den.
0: Taky tam máte nádherný zámek s oblastním archivem, vysílali jsme také výlety o tam. Tuto jenom nechci zdržovat, jenom jedna taková veselá příhoda, je to asi 15 roku nebo 20, teď se nechci nějak jaksi blamovat. Přišli jsme tam do té kavárny nebo do té cukrárny nebo co to bylo a tam bylo snad 10-12 druhů polévek, gulášová, držková, rajská a tak dále, tak jsme se divili, tak jsme si vybrali, no a přišla servírka, nasypala nám instantní sáček do hrnku a zalila horkou vodou. Od té doby, už je to tedy hodně dávno, doufám, že se to změnilo. Tak paní Marie, máme soutěžní otázku, která se týká ovšem zámku Žinkovy. Pro vás by asi třeba byla jednodušší, ale zámek Žinkovy. A tak se ptám, je to trošku jaksi duchařská otázka. Čí duch se pohybuje po zámku Žinkovy? Za A. Žofie ze Stříbra. Za B. Magdaleny Sklenové. Za C. Radmily ze Stodu.
1: Ježiš.
0: Žofie, Magdalena, Radmila.
1: Žofie.
0: Nedělejte mi to.
1: Ne. Tak se nedá.
0: Není to Žofie. Tak krásně jsme si skoro popovídali. Mějte se hezky, naschledanou.
1: Taky naschledanou.
0: Zdravím tedy do Třeboně a už teď zdravím do Karlových Varů, kde je připravena zástupkyně paní Aneta. Dobrý den, tak vidíte, došlo do nás.
2: Dobrý den.
0: Stejná otázka.
2: Dobrý den.
0: Čí duch se pohybuje po zámku Žinkovy, Žofie, ze Stříbra, Magdaleny Sklenové, Radmily ze Stodu?
2: No a já jsem teď úplně tak zaskočena.
0: Prosím.
2: Můžete mi jenom říct, která odpadla?
0: Ne, nemůžu opravdu a prosím odpověď. Žofie, Magdalena, Radmila.
2: Radmila.
0: Padl trochu já, ani vám se nepovedlo. Jste druhá za celé prázdniny, druhý případ, kdy se nevědělo. Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Děkuji moc, naslyšenou a krásný pořád.
0: Děkujeme moc pěkně. No a vy se můžete zase zítra pokusit dostat do našeho finále, do losování. Tolik Zámecké léto pro dnešek. Zítra nás čeká zámek Frištát a Pavel Kudrna v 9.45. Snad budeme úspěšnější.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké-léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Kvůli problémům na trati Hrádek nad Nisou Žitava posílí kraj autobusovou dopravu. Na opravu střechy zámku získala radnice v Doxech na Českolipsku dvě různé dotace. Jablonecké fotbalisty čeká odveta play-off konferenční ligy proti Rangers a dnešní den bude slunečný s letními teplotami 24 až 27 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a klidné dopoledne přeje Lída Jiroutová. Od 1. září posílí Liberecký kraj veřejnou dopravu mezi Hrádkem nad Nisou a Libercem. Opatření souvisí s problémy na železniční trati mezi Hrádkem nad Nisou a Německou Žitavou. Vlak tam jede necelé 4 kilometry přes polské území, kde ale opakovaně dochází v okolí Porajova k poškozování zabezpečovacích kabelů. Jen během prázdnin eviduje dopravce 6 takových případů. Výměna kabelů přitom trvá polskému správci kolejí vždy několik dní. Vlaky tak musí v daném úseku jezdit krokem, říká hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: Díky tomu vzniká zpoždění v řádu desítek minut, které bylo navíc nepředvídatelné, takže od 1. září by měly být ranní spoje z Hrádku do Liberce posílený o autobus, aby děti nejezdily pozdě do škol a bude se hledat nějaká úprava jízdního řádu, který tu dopravu bude stabilizovat, možná i za cenu toho, že mezi Hrádkem a Žitavou budou jezdit nějaké náhradní autobusy.
0: Radnice v Doxech na Českolipsku šetří za aktuálně dokončovanou opravu střechy tamního zámku. Na obnovu zastřešení západního křídla stavby získala ze dvou různých zdrojů finanční příspěvky. Z celkových zhruba 4 milionů korun dotace pokryjí bezmála polovinu.
3: Tereza Vlčková z investičního oddělení radnice uvedla, že 800 tisíc poskytl Liberecký kraj. Město bylo úspěšné i při žádosti u ministerstva kultury, které uvolnilo 1 100 000 korun z programu záchrany architektonického dědictví. Aktuální zakázka je jednou z posledních etap obnovy střechy započaté před 10 lety. Z Dox Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: V komunálních volbách bude v Česku na podzim kandidovat asi 190 tisíc lidí, to je o 5 tisíc míň než při volbách před 4 lety. Na svém webu o tom informoval Český statistický úřad. Ten zároveň potvrdil, že senátních kandidátů bude letos 154. I to je pokles oproti posledním volbám v roce 2020. Volby do městských a obecních zastupitelstev budou 9. a 10. října. Spolu s nimi budou lidé vybírat senátory ve 27 obvodech. Íránskou výhrušku Rádio Farda sídlícímu v Praze vyhodnocují bezpečnostní složky. Nebudou ale informovat o případných opatřeních. Oznámili to mluvčí vlády Karla Mráčková a mluvčí ministerstva vnitra Adéla Dittmanová. Íránské ozbrojené síly zařadily na seznam svých vojenských cílů několik perskojazyčných médií. Kromě pražské redakce, spadající pod Rádio Svobodná Evropa, jde například i o perskojazyčnou stanici BBC. Teherán je obvinuje ze spolupráce s americkými a izraelskými tajnými službami. Sport. Fotbalisté Jablonce v odvetě play-off konferenční ligy vyzvou v 18 hodin Rangers. Severočiši první duel ve Skotsku prohráli 0-1. Trenér Luboš Kozal říká, jakou mají jeho svěřenci výchozí pozici a jaký výkon Jablonci zajistí postup do další fáze soutěže.
4: I s takovým soupeřem, jaký máme dneska, tak jsme pořád ve hře o postup, což jsme si přáli a my prostě fakt věříme tomu, že prostě s tou podporou toho plného hlediště doma na našem stadionu podáme i lepší výkon než tam a věříme, že jsme schopni prostě tady vyhrát. Jestli to bude stačit na prodloužení nebo na postup, tak to ukáže ten zápas, ale my se na to těšíme a prostě je to pro nás jakoby zase nějaký vrchol nějakého období. Počasí.
0: A po většinu dne očekáváme převážně polojasno, přechodně může být i více vysoké oblačnosti. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, na horách dnes naměříme mezi 19 až 22 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A ulice Palackého v Tanvaldu má kvůli práci na inženýrských sítích zúženou vozovku na jeden jízdní pruh. Dopravní omezení tam skončí v polovině října.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Teď už máme krátce po 10. hodině a já už jsem moc ráda, že vás můžu přivítat v pokračování čtvrtečního dopoledne pod ještědem. Vše dobré vám přeje Iveta Kalátová. Už za chvíli vás budeme zvát na zítřejší den v barokním kostele Nalezení svatého kříže v Liberci. Se totiž zítra koná varhaní koncert Františka Nováka ve prospěch opravy zničené kalvárie u obrázku v Dobrechticích. Ta v současné době prochází kompletní rekonstrukcí, no a do restaurátorské dílny se také mimo jiné podíváme už za chvíli. A když už jsme u toho cestování, tak se zastavíme také u seriálu Týdne. Patrik Fischer se zaměřil na cyklotrasy a celkově na cyklistiku. A dnes se krátce před 10:30 budeme věnovat na téma elektrokola. Tak se máte určitě na co těšit. Pěkný poslech.

že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: obyčejnou ženu.
1: Také se v letních dnech, pokud to tedy teploty dovolí, rádi touláte naším krajem, stále je co k vidění. No a pokud někdy procházíte poutní cestou kolem kaple u obrázku v Ruprechticích, tak už jste možná mohli vidět nově opravený podstavec Kalvárie s obnovenou sochou svatého Jana Evangelisty. Obnova pískovcového sousuší z roku 1807 ale ještě zdaleka neskončila. V restaurátorské dílně pokračují práce na nosném kříži a dalších sochách a právě za restaurátory Vanesou Trostovou a Jiřím Bláhou se vypravila i naše reportérka Českého rozhlasu Liberec Jana Švecová.
2: Restaurátorku Vanesu Trostovou jsem zastihla v plné práci.
3: No, teď dočišťují zbytky nečistot z ruky Kristovy. Je to jedna z fází toho konzervačního zásahu. Předtím došlo ke zpevnění, teď se dočišťují nějaké hrubé nečistoty a pak bude další fáze zase zpevňování.
2: Vy teď tady pracujete na obnově toho původního centrálního nosného kříže. Když se dívám tady na ten obrázek té bohatě zdobené Kalvárie, co z něj vůbec bylo?
3: Zbyly z něho vlastně jenom tři fragmenty, bez nohou, bez tváří, bez rukou, jak vidíte. A my jsme teď začali mapovat, co chybí, kde je jaká prasklina.
2: Já tady vidím úlomky, které nenavazují na sebe. Tady je část ruky. To se vlastně všechno musí domodelovat.
3: Větší část toho, co opravdu tady chybí hlavy, tady chybí ruce, tady chybí nohy. Takže to se bude muset prostě dodělat zvlášť a pak do toho jako vsadit a domodelovat.
2: Ty obrázky, které vidím tady, tak to jsou jediné, které máte k dispozici, nebo jak věrná to bude kopie?
4: Zvlášť ty snímky ze 20. let právě ze Severočeského muzea od Rudolfa Ginzla jsou velmi dobře technicky provedené, takže se dají docela nazvětšovat. A pak máme, a to už jsme řešili vlastně už i u těch dvou soch, máme možnost využít ty další sochy ze stejné dílny od toho sochaře Herdena, který těch kalvárií udělal několik a několik z nich je dodnes zachováno tam, kde působil, to znamená okolo Náchoda, okolo Broumova. Takže máme i analogie vlastně relativně časově jako blízké té naší liberecké kalvárii.
2: Jak dlouhá cesta bude k tomu, abychom zase se mohli tou kalvárií u obrázku v libereckých Ruprechticích potěšit? No jak dlouho ještě odhadujete ty práce všechny? Vanesa Trostová tady zdvihá obočí, protože když se díváme na to torzo, tak předpokládám, že cesta bude ještě hodně dlouhá.
3: Já si myslím, že bude záležet, jakou podobu budeme chtít vidět té Kalvárie. Jo? Jestli se budu doplňovat ještě třeba socha Panny Marie, asi jo, to by měl být asi ten poslední takový krok k té záchraně toho nejdůležitějšího, ale pak tam máme ještě že, balustrádu, andílky.
2: Je to záležitost třeba církve, nebo kdo za tou opravou stojí i za tím financováním?
4: Církev je majitelem té památky a toho pozemku, ale ta celá ta iniciativa vyšla vlastně z dobrovolnického prostředí od místních. Lucii Novákovou bychom tady měli zmínit, která to celé vlastně, která nás k tomu přivedla a přesvědčila nás, že to za to stojí. Díky té sbírce a díky těm štědrým dárcům se vlastně pořád přesvědčujeme, že to opravdu za to stojí, protože tím nás to vlastně zavazuje k další práci.
3: Je neuvěřitelná ta podpora obyčejných, nebo ne obyčejných, ale prostě neobyčejných lidí. Chtěla bych jim poděkovat.
1: Tolik poděkování velice šikovné restaurátorky Vanesy Trostové, se kterou si povídala i s Jiřím Bláhou, naše redaktorka Jana Švecová. Já ještě doplním další benefiční koncert ve prospěch sbírky na obnovu Kalvárie. Se koná už zítra v libereckém kostele Nalezení svatého kříže. Na varhany zahraje František Novák a začátek je v 19 hodin.
5: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Krásně mi to ladilo v písničce, co říkáte, Lucie Bílá, Karel Gott, Sen v nás zůstává. Tak doufám, že písnička vám zpříjemnila ten dnešní čtvrteční letní čas. Ve vysílání Českého rozhlasu Liberec nás už čeká cyklistický seriál týdne, tak zatím jsme si představovali možnosti, kde se dá na kole jezdit. Probrali jsme to od klasických cyklotras přes bajparky po pumptracky, no a dnešní díl už bude techničtější, protože bude řeč o kolech, konkrétně o elektrokolech. Zajímavosti o nich v terénu už zjišťuje náš regionální stopař Patrik Fischer. Dobré dopoledne.
1: Krásné dopoledne přímo z cykloobchodu. Já, když se rozhlížím často po cestách, mám pocit, že elektrokola už jsou opravdu velký trend, ale jestli je to správný pocit, tak to už se zeptám majitele obchodu, výrobce a zároveň distributora kol Pavla Svárovského. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás.
1: Tak jsou elektrokola dneska už opravdu nějakým zajetým trendem nebo dokonce jakýmsi hlavním proudem?
2: Určitě si nemyslím, že by vytlačovali ty klasické kola ze svých pozic, ale jednoznačně vidíme zaplavení elektrokolama nejenom na servisech, ale i v těch prodejních kanálech. Na druhou stranu v poslední době vidíme trošku upadající zájem o dostupná elektrokola a naopak stoupající poptávky po prémiových značkách, po prémiových modelech elektrokol, a velkou roli v poslední době hrajou a zaujímají taky moderní takzvaný light kola, čili lehký elektrokola s menším motorem, menší baterií, který mají velmi příznivý hmotnosti.
1: Mimochodem, my jsme tady na jedno právě koukali. Není to teda typicky horské kolo, je to spíš ten univerzálnější gravel a pro představu ta hmotnost byla nějakých 13,5 kg. Nicméně já už jsem teda taky měl možnost elektrokolo si vyzkoušet a ta první jízda byla poměrně překvapivá. Tak když poprvé sedneme na elektrokolo, co od toho čekat a na co si dát oproti klasickému kolu pozor?
2: Tak určitě, jak jste měl možnost vyzkoušet, Ten hlavní rozdíl mezi kolem a elektrokolem je právě v té hmotnosti, jo, kdy je potřeba myslet na to, že to kolo je znatelně těžší, ty brzdní dráhy jsou delší, byť na kvalitních elektrokolech najdete velmi výkonný brzdy, které tu hmotnost kompenzujou. Na druhou stranu taky nám to elektrokolo umožní dostat se i do míst, kam bychom se třeba na klasickém kole nedostali, a je vždycky dobrý myslet taky na tu cestu zpátky.
1: To už můžu prozradit, že o tom si budeme povídat zítra. Pojďme se vrátit ještě přímo k těm elektrokolům jako takovým. Pokud bych si chtěl náhodou nějaké vybrat, na co si mám dát pozor, na co se třeba zaměřit ohledně parametrů?
2: V první řadě určitě důkladně si rozmyslet, na co to kolo chci, kde na něm budu jezdit. Následně určitě doporučuji navštívit nějakého místního prodejce, profesionála a poradit se na prodejně s odborníkem o parametrech toho kola, zvážit, jestli to, co jsem si namyslel a vybral, je opravdu to, co já potřebuju. Následně si to kolo taky určitě vyzkoušet.

0: vědět a myslet na to, že u elektrokola platí víc než u klasického kola, že ušetřená koruna na začátku se může třeba výrazně prodražit na následném servisu. Takže určitě při tom výběru zvážit i to, jak náročný bude ten následný servis.
1: A možná asi s ohledem na hmotnost i třeba vybírat, aby ten servis byl relativně v okolí, protože táhnout 15-kilové elektrokolo přes celou republiku nebude úplně snadné.
0: Nebo i třeba 25-kilové elektrokolo, a proto, jak jsem zmiňoval, navštívit určitě místního brodejce, protože když budete řešit jakýkoliv problém nebo budete chtít samozřejmě i na ten běžný servis, tak určitě je příjemnější řešit to s někým, koho máte takzvaně za rohem a na koho se můžete kdykoliv obrátit. Navíc ten prodejce bude to kolo znát. Jo, nejhorší je, když přijdete s kolem, který ty místní servisáci třeba neznají. Oni se to vlastně do jistý míry musí taky naučit. To kolo není každý stejný, byť ty principy jsou podobný, ale samozřejmě, že je jednodušší, když přijdete do servisu, kde jim těch kol prošlo rukama stovky, ne-li tisíce, než někam, kde to kolo vidějí druhý za rok.
1: Říká majitel cykloobchodu a zároveň servisu, výrobce a distributor Pavel Svárovský.
2: To byly hodně užitečné rady, které se nám můžou hodit, pokud právě někdo z našich posluchačů přemýšlí nad elektrokolem. Ostatně Liberecký kraj to není žádná krajina rovina, takže se určitě hodí. Tak tolik redaktor Patrik Fischer, děkujeme a zítra se opět budeme těšit, krátce před 10:30, naslyšenou.
1: Ano, těším se na vás zase zítra, naslyšenou.
3: Prázdniny s Českým rozhlasem Liberec.

0: Legenda jménem Katapult, já nesnídám sám v dopolední pod Ještědem. No a ve spotřebitelském servisu se dnes ptáte na reklamaci obuvi. Josef Černý řekne obecně, jaké doklady při reklamaci potřebujete.
1: Paní Markéta potřebuje reklamovat boty, ale nemůže najít paragon a proto by jí zajímalo, jestli je možná reklamace bez paragonu. Paní posluchačko, žádný zákon vám neukládá, jaké doklady musíte k reklamaci předložit. Musíte prodejci pouze prokázat, že jste boty koupila právě u něj, kdy a případně za kolik. Pokud jste platila kartou, stačí výpis z účtu.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája.
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Pondělí. Už od září.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Po písničce od Céline Dion už nás čekají ve vysílání Českého rozhlasu Liberec recepty našich babiček a my se dotkneme i současnosti. Zatímco dnes je koroptev zvláště chráněným druhem, tehdy to byl zcela běžný pták, který končil třeba v hrnci dušený na červeném zelí. A recept pro nás mají Jaroslav Hoření a Vladimíra Jakoubějová.
1: V našem vyprávění o dobrotách kuchyni našich babiček dnes budeme muset pro potřebnou surovinu zajít za myslivcem nebo za jiným chovatelem dříve u nás velmi oblíbené pochoutky. Připravíme si koroptev, či krotvu nebo krotvičku.
2: Tak bývá tento hrabavý polní pták někdy označován ve starých kuchařských knihách. Receptů na jeho přípravu v nich najdeme hodně. Možná proto, že koroptve u nás patřily k oblíbeným a také dostupným pochoutkám, hlavně ožních v závěru léta.
1: Podávali se už na svatbě Petra Voka s Kateřinou z Ludanic v roce 1580. Ve staročeské kuchyni se pak připravovaly hlavně pečené na rožni nebo na pekáči na másle se slaninou, cibulí a kořením. Dnes patří k ohroženým druhům a jejich lov je zakázán. Vždycky tomu tak nebylo. Ještě koncem 40. let 20. století byly koroptve jedním z nejhojnějších ptáků v zemědělské krajině. Píše o tom zoolog Julius Komárek v roce 1950 ve svém díle Česká zvířena. O koroptvích uvádí, že patří ke druhům, kterým jsou české země doslova zaplaveny. Jarní populace koroptví byly v roce 1935 odhadovány na našem území na 6 milionů kusů. V roce 1965 to bylo pouhých 770 tisíc kusů, jen o něco málo více než jedna desetina původního stavu. Koroptve se sice dodnes vyskytují prakticky na celém území České republiky, jejich populace je ale malá.
2: Ale od chovatelů si koroptev koupit můžete, proto dnes recept z dobové kuchařky na její přípravu uvedeme. Koroptve dušené v červeném zelí.
1: Budeme potřebovat dvě oškubané a vykuchané koroptve, 10 deka slaniny, 5 deka másla, červené zelí, dvě cibule, lžička mouky, šťáva z poloviny citronu, jedna sklenička suchého červeného vína, dva hřebíčky, kousek z kořice, špetku muškátového oříšku a sůl. Koroptve osolíme, prošpikujeme slaninou, osmahneme na rozpáleném másle, pokapeme vínem a udusíme pod pokličkou. V mezičase nakrouháme zelí, zalijeme vařící osolenou vodou, uvedeme do varu, slijeme, dáme do hrnce s rozpuštěným máslem, přidáme nasekanou cibuli, chvíli dusíme, dolijeme víno, přidáme cukr z kořici, hřebíček, muškátový oříšek a citronovou šťávu. Vše promícháme a necháme dusit 1/4 hodiny. Pak přidáme k zelí koroptve rozdělené na porce spolu s omáčkou, ve které se dusily, a spolu povaříme, až je koroptev měkká.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

příjemném tempu písničky od Zuzany Norrisové jsme dospěli až k 10. hodině 56. minutě. V 11 hodin už si budete moci poslechnout zprávy od Lidie Routové a po 11. hodině to už se tady máte opravdu na co těšit. Dokážete si představit, že byste shromáždili za svůj život 40 tisíc historických fotografií a zejména fotografií, ale pohlednic z českého ráje a okolí, tak takovou sbírku vám už za chvíli představí naši hosté, kterými budou archivář Národního archivu z oddělení fondu nestátní provenience a archivních sbírek Roman Šter a tiskový mluvčí Národního archivu Jan Charvát.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
2: Mautsta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: V Turnově přibyla další místa, kde se nesmí na veřejnosti pít alkohol. Návštěvnost koupališť v Libereckém kraji letos podobná jako v roce 2024. Na pomoc Nepálu, který zasáhly bleskové povodně, vypisují sbírky české nadace. A dnes bude polojasno s teplotami mezi 24 až 27 stupni. Zprávy jsou připraveny a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké dopoledne. Zastupitelé Turnova schválili změnu obecní vyhlášky o zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích. Vyhláška se rozšířila o další tři venkovní lokality, kde nově platí zákaz používání alkoholických nápojů nebo omamných látek. Podle starosty Turnova Tomáše Hokeho ze Starostů pro Liberecký kraj jde o místa, kde v poslední době městská i státní policie často zasahovala kvůli rušení veřejného pořádku.
5: Jedna je náplavka u jezery, kde se nám dělou takové složitější záležitosti, včetně házení flašek do jezery. Potom jsme rozšířili prostor na Turnově 2 u jedné z večerek a perimetr okolo terminálu, kde dochází taky k znečišťování nákladové rampy, kde parkují auta a je to tam takové divočejší.
4: Návštěvnost koupališť v Libereckém kraji je tuto sezónu spíše průměrná. Shodují se na tom provozovatelé, které Český rozhlas oslovil. V červnu se lidé koupali více než předchozí roky, naopak v červenci méně. Po chladném a návštěvnicky slabém roce 2025 se počty návštěvníků dorovnávají roku 2024. Výstavu Jizerské diamanty v kulturním a kreativním centru Lincerka dnes v 17 hodin návštěvníky provedou autoři skleněných instalací. Výstava odkazuje na krásy Jizerských hor, jako jsou dešťové kapky, mlha, vítr a sníh. Lidé uvidí třeba deštník, ze kterého prší, nebo sníh na žulové skále, který pomalu roztává, doplňuje jedna z autorek Eva Jiříčková.
6: Tomuhle stanovišti říkáme pramen a je to takové poděkování vodě. Můžete vidět, jak sklo vstupuje do skleněných borosilikátových trubek, které jsou nařazené na vrchu a krásně láme vlastně světlo celou tou trubkou.
4: České humanitární organizace vypisují sbírky na pomoc lidem v povodněmi zasaženém Nepálu. Konto zřídili organizace Člověk v tísni nebo ADRA. Povodně si vyžádali asi 160 obětí a další stovky lidí se pohřešují. Člověk v tísni na akutní pomoc uvolnil zatím 1 000 000 korun. Lidé v zasažených oblastech podle organizace potřebují hlavně potraviny, nouzové přístřeší, pitnou vodu, zdravotní péči a psychosociální podporu. Podle nepalských meteorologů a hydrologů mohlo bleskovou povodeň vyvolat odtržení části ledovce, která se pak zřítila do údolí.
3: Počasí.
4: A po většinu dnešního dne bude převážně polojasná obloha, přechodně může být i více vysoké oblačnosti. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Na horách dnes naměříme teploty mezi 19 až 22 stupni. Vítr fouká slabý proměnlivý nebo východní do 4 metrů za sekundu. Postupně čekejme zesilování a změní se na mírný jihovýchodní. Rozptylové podmínky jsou přes den hlášeny dobré až velmi dobré a biozátěž je dnes střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: A ulice Palackého v Tanvaldu má kvůli práci na inženýrských sítích zúženou vozovku na jeden jízdní pruh. Dopravní omezení tam skončí v polovině října.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Stále příjemný poslech Českého rozhlasu Liberec, už vám krátce po 11. hodině přeje Iveta Kalátová. Zdali pak jste někdy poslali pohlednici z vaší dovolené? To raději přes různé aplikace posíláte fotografie se sdělením, jak se máte. Ovšem, to už asi se zřejmě archivovat nebude. My se teď podíváme na jedinečnou sbírku 40 tisíc pohlednic, které od roku 1888 až po současnost zachycují města, turistická místa a vesnice. No a tato sbírka je kompletně uložena v depozitářích Národního archivu. A právě malý vzorek vzácných i kuriozních pohlednic třeba z Českého ráje si prohlédneme už za chvíli s našimi dnešními hosty. Těmi jsou archivář Národního archivu z oddělení Fondu nestátní provenience a archivních sbírek Roman Šter a tiskový mluvčí Národního archivu Jan Charvát. Tak jste tedy všichni srdečně zváni a já už vám popřeji hezký poslech.

0: Fujara. V písničce Tanečnice z Lučnice skupina Elán ve vysílání Českého rozhlasu Liberec a jak už jsem slíbila, tak také plním. Mám velkou radost, že u nás můžu přivítat hosty. Těmi hosty jsou archivář Národního archivu z oddělení fondů nestátní provenience a archivních sbírek Roman Štér. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: No a také vítám u nás tiskového mluvčího Národního archivu Jana Charváta, ale pokud vám je toto jméno trochu povědomé, milí posluchači, tak se možná nemýlíte, protože je to náš bývalý rozhlasový kolega, proto se budeme i nadále tykat. Vítej u nás, dobré dopoledne.
2: Ahoj, hezké dopoledne, já jsem moc rád, že jsem znova v Českém rozhlase Liberec.
0: No, tak abychom nestráceli zbytečně čas, když se řekne Národní archiv, tak mně to vždycky přijde jako taková obrovská nedobytná instituce, kam obyčejný smrtelník nevkročí, ale vy se často otevíráte občanům, lidem, nám, smrtelníkům, abyste nás provedli. Co se týče Národního archivu, je to taková vlastně síť těch menších archivů i v Libereckém kraji. Je to tak?
2: Tak ta archivní síť je vlastně velice široká a ta archivní síť nezahrnuje jenom Národní archiv. Já jenom připomenu, kde vlastně ten Národní archiv je a že to skutečně není tak nedobytná budova. Je to na Pražském Chodovce a je to taková barevná budova. My často říkáme s oblibou, že je to nejbarevnější budova v Praze, protože ona je žíhaná takovými barvami, je to červená, modrá barva, také bílá barva, takže vy ji nepřehlédnete. A ta archivní síť není tvořena jenom Národním archivem, ale je tvořena mnoha archivy, státními oblastními archivy a také státními okresními archivy. A tady v Libereckém kraji jsou ty okresní archivy 4. A najdete je v České Lípě, v Semilech, v Jablonci nad Nisou a v Liberci. Já bych možná přidal osobní vzpomínku, když jsem ještě působil tady v Českém rozhlase Liberec, tak jsem navštívil ten archiv jablonecký a on je na kraji Jablonce. Vy když jedete z Rychnova směrem do Jablonce nad Nisou, tak je vlastně těsně u vjezdu do toho města v takovém vlastně trochu hájku. Je to budova, ale krásná, secesní budova ze začátku 20. století. A já jsem ho navštívil v rámci Mezinárodního dne archivů, který je vždy 9. června, takže letos už jsme to bohužel trochu prošvihli, ale příští rok a ty archivy mají vlastně dny otevřených dveří. A ten jablonecký archiv měl skutečně nesmírně příjemný den otevřených dveří. Nádherná budova a také ty archiváři si pro vás připraví ty archiválie, které v tom archivu mají. A většinou jsou to archiválie, které se týkají toho regionu. Takže jsou to k určitým osobnostem, k určitým významným nebo zajímavým výročím. A já jsem po té návštěvě tenkrát, co jsem ještě nepůsobil v Národním archivu, odcházel úplně nadšený, protože tam těch archiválí bylo velké množství a ty archiváři jsou nadšenci a jsou schopní to krásně říct a jsou schopní vlastně to krásně zpřístupnit, co tam mají, s jakými archiváliemi pracují a jak pracují, což třeba ne každý ví.
0: Mm-hmm. Tak ty exkurze se konají samozřejmě u vás také, určitě.
2: V Národním archivu máme exkurze, pokud byste se chtěli podívat k nám, příboru Národního archivu. Já připomenu, že Národní archiv je na Pražském Chodovci, je to vlastně nedaleko dálnice D1 a ten systém exkurzí u nás je samozřejmě založený také na tom, že my vám ukážeme archiválie a ukážeme vám také takzvané archivní depozitáře, ve kterých se ty archiválie nacházejí. Můžete si prohlédnout naši badatelnu, naši knihovnu, my máme největší archivní knihovnu v České republice, tedy v rámci archivů a máme tam hlavně historické knihy, literaturu, ale taky třeba staré tisky.
0: No, tam se toho vejde. Našimi hosty dnes jsou archivář Národního archivu z oddělení fondu nestátní provenience a archivních sbírek Roman Štér, který se sice ještě ke slovu nedostal, ale dostanete se určitě po písničce. No a dalším hostem je tiskový mluvčí Národního archivu Jan Charvát.

0: Pokud také, milí posluchači Českého rozhlasu Liberec, tak trochu rádi bádáte a někdy prostě vám to nevíde, že se přijdete podívat například do Národního archivu, tak se můžete podívat na webové stránky a podívat se na takzvanou digitální badatelnu. A tam toho tedy je opravdu hodně k bádání, protože najdete zde třeba matriky, také zde najdete politické procesy. Je toho zkrátka dobře opravdu hodně k bádání a o tom si právě teď budeme povídat s naším hostem, s našimi hosty, kterým je archivář Národního archivu z oddělení Fondu nestátní provenience a archivních sbírek Roman Šter a tiskový mluvčí Jan Charvát. Já se teď, pane Štere, obrátím na vás. Tak co vy máte pod sebou všechno?
1: Tak já bych začal. Obecně bych asi chtěl posluchačům vysvětlit ten název toho oddělení, pod kterým si nikdo nic konkrétního nepředstaví.
0: Ano.
1: V podstatě ten okruh, který nás zajímá, jsou významné osobnosti spjaté s československým státem. Máme především archivy prezidentů, jako je osobní archiv Klementa Gottwalda, Antonína Zápotockého, ale také třeba Ludvíka Svobody. Zajímají nás politici, zajímají nás významní archiváři, historici, novináři, publicisté. Zkrátka všechny osoby, které jsou nějakým způsobem spjaty s dějinami českého, potažmo československého státu. Dalším velkým okruhem, o kterým pečujeme, jsou spolky s celostátní působností a politické strany. Na ty nesmíme zapomínat. Ze spolků bych chtěl říct, že máme vlastně spolky, které působí na celém území republiky. Nás teda zajímá ta střecha, to ústředí, ten nejvyšší orgán. Pobočky jednotlivých spolků pak samozřejmě předáváme našim kolegům v okresních či oblastních archivech. Z významných spolků bych mohl jmenovat třeba Archiv syndikátu novinářů, Klub českých turistů, Svaz Československý svaz protifašistických bojovníků, Český svaz žen.
0: Je to hodně.
1: Mnohé jiné, je to hodně.
0: Je to hodně. My se teď dostaneme k jádru věci, proč jsme vás také sem pozvali. Samozřejmě o tématech bychom mohli ještě nadále povídat, ale vy jste přinesl takovou obsáhlou publikaci 40 tisíc pohlednic, i když to je jedna z toho množství, které nashromáždil velice šikovný sběratel Karel Čermák. Jsou to zajímavé pohlednice, už jsme si tady mnohé prohlédli, dokonce i ty zadní strany, k tomu se dostaneme. Představte nám pana Čermáka trochu.
1: Tak pan Čermák je uznávaný sběratel, který je vlastně autorem unikátní sbírky pohlednic z Jičínska a Českého ráje. Ta sbírka, jak se říkala, čítá přes 4 000 pohlednic z let 1888 až 2023, přičemž těžiště té sbírky je v pohlednicích do 70. let minulého století.
0: No, vy jste nám také přinesl ukázky. Je jasné, že z archivu se nemůže nic brát, žádné originály, všechno je to krásně zpracované. Můžeme nahlédnout třeba na takovou jednu z těch vzácných pohlednic?
1: Já nevím, jestli úplně vzácná, ale je jistě zajímavá. Tak je to pohlednice, která je adresovaná, když budu přesně citovat slovutné slečně, Elišce Krásnohorské, kněžně českých básnířek, jak ji nazval odesílatel této pohlednice, pan Gustav Eckhardt, známý básník.
0: Mm-hmm. A můžeme nahlédnout do této korespondence?
1: Můžu vám ocitovat.
0: Jak se dříve psali pozdravy?
1: Jak se dříve velmi hezky psali pozdravy. Pan Eckhardt oslovuje spisovatelku oslovením slovutná slečno. V důkaz, že stále na vás vzpomínám, z výletu vám lístek rád posílám. Ruku líbá v hluboké úctě Gustav Eckhardt.
2: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: schromáždili sběratel Karel Čermák. Jakým způsobem se tedy k vám dostali? Těch 40 tisíc to vám přinesl najednou nebo postupně vám je odevzdával?
1: Vzhledem k tomu, že pohlednice jsou uložené poměrně velkých a rozměrných a velmi těžkých albech, tak jsme si pro ně přijeli. Celkem je ta sbírka uložena v 66 albech na pohlednice. Jsou to ty nejlepší alba, která jsou na trhu a v několika kartotečních krabicích. Takže proto všechno jsme si vlastně přijeli a zajímavé je, že nás vlastně s nabídkou předání pohlednic oslovil přímo pan Karel Čermák, který si vybral právě naše oddělení a já mu tímto děkuji, že si právě vybral naše pracoviště k uložení této velmi vzácné a bezesporu zajímavé sbírky.
0: Pana Čermáka také zdravíme na dálku a jsme rádi, že se teď na některé pohlednice můžeme podívat. Já bych se ráda podívala třeba, co znázorňují, která místa v Libereckém kraji.
1: Tak těžiště té sbírky je v území Českého ráje a Jičínska. Já bych teda popsal komplexně celou tu sbírku. Ta sbírka obsahuje pohlednice z celkem 35 měst a dále z 545 obcí a vesnic. Což je unikát, protože většinou sběratelé se zajímají o menší úseky, menší regiony, menší místa. Nezbírají z tak velkého území, jako tedy pan Čermák, a tím je ta sbírka zajímavá a unikátní. Kromě měst a vesnic, ta sbírka obsahuje také zajímavá místa spjata s regionem, ať to jsou Prachovské skály, turisticky zajímavá místa, jako jsou Prachovské skály, různé vodní nádrže, ale také najdete tam vlastně pohlednice turistických chat a rozhleden, ale také hradů, zámku a zřícenin. Z Libereckého kraje bych zmínil zámek Sichrov. Některé pohlednice jsem zde i vzal na ukázku.
0: Teď se tady na ně společně díváme. Co je to za rok? Co je to za období?
1: Tak ty pohlednice, které jsem vybral, jsou ty nejstarší, které k Sichrovu máme. Jedná se o pohlednice, které byly vydány před rokem 1905, což poznáme podle zadní strany té pohlednice, kde vidíme, že celá ta zadní strana je vlastně vyhrazená adrese. To se dělo do roku 1905. Těm pohledům se říká také velká adresa nebo dlouhá adresa, protože ta adresa vlastně zabírá celou zadní stranu. Technika je takzvaná litografie, která dává těm pohlednicím jejich vlastně název. Je to tiskarská technika a podle té techniky se těm pohlednicím říká litografie a patří vlastně těm našim nejstarším pohlednicím.
0: My máme doma jednu takovou starou pohlednici a je to přesně tento styl, na které je znázorněn ještě starý ještět. Náhodou starý ještět tady nemáte někde? Nebo ve sbírce se nenajde?
1: Starý ještět už byl mimo záběr pana Čermáka, takže ten už bohužel ne.

0: Když se řekne pohlednice, tak každému z nás na první dobrou se vybaví pohlednice s nějakou hezkou zprávou. Ahoj, dojeli jsme dobře, je tady krásně a už se na vás těšíme. Ovšem, není pohlednice jako pohlednice, některé můžou mít i takovou vypovídající hodnotu z doby, ve které ten odesílatel žil. A o tom si teď ještě budeme povídat v našem vysílání Českého rozhlasu Liberec s archivářem Národního archivu z oddělení Fondu nestátní provenience a archivních sbírek s Romanem Štérem a tiskovým mluvčím Janem Charvátem, protože vy tady teď máte před sebou pohlednici, ze které jsme si tak trochu vyčetli v průběhu písničky sdělení pisatelky. Můžete se podělit?
1: Nebudu teda číst celý ten text, pouze ukázku. Prožívám nyní velké starosti, zvláště nyní v této kritické době. Pisatelka tuto pohlednici odeslala své známé do Trenčína 23. září 1938, tedy v době mnichovských událostí, a takhle na tu pohnutou dobu reagovala.
0: No, my to trochu teď ještě odlehčíme, protože já se tady dívám na další vzkazy a na další zajímavé zprávy. Tady v té továrně děláme, je to tady dosti pěkné, je tady málo holek. Tak to byl 4. srpen roku 1910, anebo také tady máme rok 1916, 13. červen. U nás po tři dny zuřila velká bouřka a místama padaly veliký kroupí, nebo je tady také pozdrav z hasičského sjezdu z roku 1928. Když to vezmu obecně, pane Štére, vám, když se dostane takováto archiválie vůbec do rukou, musí se ošetřit, musí se nějakým způsobem zakonzervovat. Jak to vlastně u vás probíhá, když se něco k vašim rukou dostane?
1: Tak to první a nejdůležitější pro nás je samozřejmě, než daný dar vůbec převezmeme, se podívat, v jakém je fyzickém stavu. Případně, že si nejsme něčím jistý, tak máme vlastní restaurátorský ateliér, takže kolegové restaurátoři s náma na ty přejímky chodí a ty dokážou nejlépe zhodnotit stav daného dokumentu. Nejvíce nás samozřejmě zajímá, zda dokument není napadený plísněmi. Pokud tak je, tak máme vlastní dezinfekční komoru, kde jsme schopni tyto dokumenty ošetřit a samozřejmě pokud je to nějaký složitější zásah, tak naši kolegové restaurátoři, kteří patří vlastně ve světě mezi uznávanou špičku ve svém oboru, tak nám vždycky velmi ochotně pomůžou. Takže pokud něco máte doma vzácného a myslíte si, že by tomu, že by to mělo být uloženo někde, kde je to v bezpečí, tak je to určitě archivní instituce, kde o ty dokumenty bude vždycky náležitě postaráno.
0: Už se vám třeba někdy stalo, kdy jste otevřel nějakou krabici a najednou jste si řekl, no páni, to jsem tady nečekal. Jo? Je to někdy o překvapení, nebo to trošku to nadnesou třeba i o dobrodružství?
1: Tak no. O překvapení to je. Já vlastně si myslím, že archivář v překvapení nevíde, protože pokaždý najde něco zajímavého, pokaždé najde něco, co ho zaujme, něco nového, o čem třeba nevěděl, o čem netušil, takže pořád je co hledat. Zvláště při pořádání těch fondů, kde vlastně opravdu se seznámíte téměř s každou listinou, tak vždycky najdete nějaký zajímavý poklad, ať už je to nějaká zajímavá, veselá zpráva, anebo nějakou zajímavost o člověku, kterou jste třeba o něm nevěděli nebo netušili.
0: Vy jste to ještě mimo mikrofon přirovnal k takovému dobrodružství Indiana Jonese?
1: Já to říkám v souvislosti, když vlastně, protože činnost archiváře není jenom pořádat ty fondy a řešit, jestli papír z hromádky A má být na hromádce B, ale je to taky o tom aktivním získávání těch fondů, což je činnost našeho oddělení, že my opravdu chodíme do terénu, setkáváme se s lidmi a snažíme se s nich získat ty materiály, takže v tomhle tom jsme trošku jako ten Indiana Jones, akorát nevozíme nikde do starých klášterů, ale spíš klepeme na dveře a snažíme se vetřít do přízně našich dárců a přesvědčit je o tom, že u nás těm dokumentům bude nejlépe.
0: A jsou vstřícní, někdy třeba se nechtějí vzdát tohoto zajímavého dědictví, že se řeknou, no raději bychom to měli doma, ale na druhou stranu.
1: Je to daleká cesta. Já když jsem na to oddělení přišel, tak jsem si říkal, že jeden den začnu jednat a druhý den prostě ty materiály přinesu, třetí den to zaeviduju a jedeme dál. V současné době se mi stává, já jsem nastoupil do archivu v roce 2014 a teprve teď se mi daří převzít do archivu věci, od dárců, se kterými jsem začínal jednat v roce 2014. Takže je to dlouhá, náročná cesta.
0: No, musí to být hodně zajímavá profese. Tak vám moc děkuji za váš čas. Našimi dnešními hosty byli archivář Národního archivu z oddělení Fondu nestátní provenience a archivních sbírek Roman Štér a tiskový mluvčí Národního archivu Jan Charvát. Tak se mějte oba dva moc hezky. Popřeji vám hodně úspěchu ve vašem bádání a budu se opět těšit. Naslyšenou.
2: Hezký den.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Zítra v našem pravidelném čase po 11. hodině také přivítáme hosta a tím hostem bude, věřte, nevěřte, lovec bouřek Jiří Kouřil. Jak se vlastně fotí bouřka a jak fotit tak, aby se člověk sám neocitl v nebezpečí? To vše zazní zítra v našem pravidelném čase.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano. Po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hygienické rady.
1: Mléko je citlivé na prudké zahřátí, snadno se připálí. Pamatujte, že ideální teplota pro přípravu kaka, kapučína nebo bešamelu do omáčky je kolem 60 stupňů. To je stav, kdy je mléko horké, ale ještě nezačíná vařit a nestrácí svoji chuť. Mléko vždy svařujeme prudce a krátce. Jakmile vzkypí, stáhneme ho z ohně a postavíme do studené vody, aby rychle schladlo. Dlouhým udržováním v teplém stavu se znehodnocují bílkoviny. Pokud vám mléko skysne, přidejte do něj citronovou šťávu v množství 1 lžička na 1/4 litr. A nechte odstát ideálně déle jak 24 hodin. Vyzkoušený trik, aby se mléko při vaření nesrazilo, je ověřený generacemi. Stačí do něj přidat kostku cukru. Mléko nám pomůže i s okoralým tvrdým sýrem. Pokud ho do mléka ponoříme, změkne a bude mít i velmi dobrou chuť. Pokud v receptu na sladké těsto vyměníte mléko za kefír, bude výsledkem báječná vláčná buchta, kefírovka.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Liberec v dnešním dopoledni pod Ještědem se ještě jednou vrátíme k srpnovým událostem v 68. roce, které výrazně zasáhly do života Čechoslováků. Někteří z nich přitom na sovětskou okupaci zareagovali odchodem z vlasti. Mezi nimi například Ivone Přenosilová, která zemi opouštěla zrovna v den, kdy se z Moskvy vracela československá vyjednávací delegace. Ano, byl to přesně datum 27. srpna. A populární zpěvačka se tak zase ocitla na hranicích, přes které jen pár dní předtím přijížděla z pobytu v Itálii.
1: Přejeli jsme tam, kde já jsem týden předtím přejela se svými rodiči. Já jsem říkala, Ježíš, to bude průšvih, oni si mě budou pamatovat, že se ty budou tutově vidět, že utíkám. No, že jsem si také lámala hlavu. Matka tehdy tam přivlekla kufr pro mě a my jsme na těch hranicích, konečně jsme se tam dostali, tedy byli takový, jako že nás stopli a růžie a pak jsem vytahla cigarety a tak tím jsem si je koupila, sebrali cigára. Na té hranici tam byli mladý kucí a říkají, je, paní Přesá, nemáte fotku nějakou na podpis? A já říkám, no potěš pámbu. Máma balila kufr, dala je tam a jestli, tak kam? Mička, my vám pomůžeme, říkám, no nazdar. Tak jsme otevřeli ten kufr, první, co vypadlo, byl kožich. Tenkrát byl asi 30 stupňů. Druhý, co bylo, byly dolary a třetí potom vysvědčení a takovýhle jako věci na to, jako že si člověk jde do sachru na dort. No. A oni zase ochotně to tam všechno dávali naspátek. A já jsem zjistila, že jsou chlapci na naší straně. Tak jsem začala být jako drzá. Jsem říká, prosím vás, dneska se vrací prostě strana vláda naše z Moskvy. Teďko by měli něco povídat, nemůžeme si to poslechnout. Říkají, můžete, ale na druhé straně. A teď mazejte, my vám to pustíme hlasitě a říkejte, jaký to jsou, odkud to bylo to slůvko. A dali tam šraňku, já už jsme byli v Rakousku, oni to pustili na plní pecky a říkají, tak mnoho zdraví.

Ivone Přenosilová, Zimní království, v dopolední pod Ještědem čas na malé loučení a za chvíli také vítání. Po 12. hodině po zprávách Hany Hautvoglové už se vám přihlásí Filip Majsl v písničkách Na přání. Opět přichází s velice příjemnou výhrou, ba přímo cenou. Můžete opět u nás získat vstupenky na festival Hrady.cz. Bez děs začíná se 28. a vystoupí samé známé kapely, interpreti Tomáš Klus, Miraš a tak dále. Miraj. Tak se mějte hezky.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Do Jablonce nad Nisou přijedou fotbaloví fanoušci skotských Rangers. Podle policie bude zápas velmi rizikový. V areálu Liberecké teplárny jsou nově ordinace lékařů. Technické služby města Česká Lípa chtějí poradnici peníze na vybavení a materiál. A odpoledne bude slunečné s teplotami do 27 stupňů. Začínají polední zprávy Českého rozhlasu Liberec. Hana Foglová přeje hezký den. Policie se připravuje na dnešní fotbalový zápas čtvrtého předkola Evropské konferenční ligy mezi domácím FK Jablonec a skotskými Glasgow Rangers. Utkání začne v 18 hodin na stadionu Střelnice. Policisté ho vyhodnotili jako velmi rizikové. Ve městě proto posílí hlídky, jak popisuje policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
4: Ze strany některých neukázněných příznivců klubu a diváků by mohlo dojít k narušení veřejného pořádku. Jelikož se jedná o významnou fotbalovou událost, tak i pořadatel očekává velmi vysokou návštěvnost, a to i z řad zahraničních fanoušků.
3: První zápas skončil minulý týden ve Skotsku vítězstvím domácího celku 1-0. V areálu Liberecké teplárny vzniklo nové zdravotnické centrum. V bývalé administrativní budově je 10 ordinací pro lékaře. Aktuálně už tam ordinuje pediatr a praktický lékař. V blízké době by se měli přidat další lékaři. Připraveno je celkem 5 ordinací pro zubaře a 4 ordinace pro další obory. V budově je k dispozici také sauna. Pokračuje předseda představenstva teplárny Liberec Jan Sedláček.
5: Rozhodli jsme se, protože uděláme multifunkční centrum, který bude mít jednak saunu, kterou jsme historicky měli, ale uděláme ji moderní novou v rámci našeho areálu, protože stará sauna se prodala, a uděláme tady prostory pro lékaře a pro fyzioterapii.
3: Městské technické služby v České Lípě potřebují před zimou nakoupit vybavení a materiál. Poradníci na to chtějí dobrovolný příspěvek přes 10,5 milionu korun. Koupí za to například posypovou sůl, novou sekačku nebo 3 malotraktory s čelním nakladačem. O příspěvku rozhodnou zastupitelé v pondělí. Při zakládání technických služeb před 2 lety zastupitelstvo rozhodlo, že do podniku investuje maximálně 150 milionů korun na start a další rozvoj a převede na něj areál v Poříční ulici. Zatím radnice technickým službám převedla areál a poslala dohromady 50 milionů korun. Plzeňský Prazdroj od října zdraží pivo. Cena za půl litr stoupne v průměru o 70 haléřů, potvrdil to mluvčí největšího českého pivovaru Zdeněk Kovář. Vyšší ceny se dotknou čepovaného piva ze sudů a tanků i části plechovek a lahví. Podle pivovaru můžou za zdražení hlavně rostoucí ceny materiálů a surovin kvůli krizi v Hormuzském průlivu. Pivovar cenu ležáku Pilsner Urquell změní poprvé od roku 2023.
2: Počasí.
3: Odpoledne u nás bude převážně polojasno nebo skoro jasno, oblačnost začne přibývat od jihozápadu až později večer, teploty jsou v rozmezí od 24 do 27 stupňů Celsia, fouká mírný jihovýchodní vítr a biozátěž je na stupni číslo 2, tedy střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Pozor, dejte na silnici třetí třídy mezi Frýdlantem a Kunraticemi. Srazila se tam 2 osobní auta. Místo nehody je s opatrností průjezdné. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krásné čtvrteční poledne, dnes máme Světový den jezer. S ohledem na stav našich vozovek bychom u nás mohli slavit spíš Světový den mezer, čímž zdravím všechny šoféry. Přeju samozřejmě stejně jako Hana Hautfoglová šťastnou cestu. pevné nervy a pevné tlumiče a zrovna vám za volant pošlu hned úvodní písničku od Miroslava Žbirky Len s ňou, protože Len s ňou vám to za tím volantem půjde jako po majsle. Čímž vás zdraví Filip Majsl, přeju hezký poslech u písniček na přání a buďte ve střehu, protože kromě toho budeme také soutěžit o dvě vstupenky na festival Hrady CZ. Hezký poslech.

Tak tedy Miroslav Žbirka nás uvedl do první odpolední hodiny dnešního dne, kterým je čtvrtek 27. srpna. Tento den se zapíše do dějin kromě jiného tím, že samozřejmě jako vždy budeme hrát písničky na přání, a to od této chvíle na čísle 22 155 37 22, případně na e-mailové adrese zahrajte.liberec@rozhlas.cz, a také tím, že budeme soutěžit. Už zítra, jak určitě víte, začíná na Bezdězu festival Hrady.cz s bohatým, ale opravdu přebohatým programem. Už jsme o tom několikrát mluvili, pokud si chcete najít podrobnosti, zabruste na stránky hrady.cz a tam určitě uvidíte všechno, co vaše oko spatřit chce. No a jak budeme soutěžit? Prostě a jednoduše, zahraju vám písničku, která bude sloužit jako soutěžní signál. Hledejte ji v našem vysílání kdykoliv v této hodině, bude to tato písnička. Dávám s Bohem městu ve známém gestu, zbaven tíže vnímám svoji cestu, zdravím lidi, v který... Ano, je to Cesta z města od kapely Miraj, která na festivalu Hrady.cz bude také vystupovat. A jakmile ji uslyšíte, volejte na číslo 22 155 37 22 a pokud se dovoláte jako třetí, dvě vstupenky na celý festival jsou vaše. Já vám přeju hodně štěstí a do písniček na přání hezký poslech.

Zpívající bubeník Vítězslav Vávra má své vystoupení v Českém rozhlase Liberec s písničkou Citronová holka, alespoň pro tuto chvíli, za sebou. No a čím budeme pokračovat, o tom už samozřejmě rozhodujete vy, protože začínají písničky na přání a dnes začneme e-mailem, vzpomínkovým e-mailem. Ráda bych ještě jednou vzdala hold první dámě americké country, která zemřela v úterý ve věku 80 let, Dolly Parton. Všem posluchačům i vám v rádiu bych ráda poslala song, který sice proslavila Whitney Houston ve filmu Osobní strážce, ale originál je originál. Prosím zahrát originál od Dolly Parton, I Will Always Love You. Rest in peace, Dolly. Děkuji, Hana.

Jak už psala naše posluchačka paní Hana, originál je originál, Dolly Parton, I Will Always Love You. Máme 1:15, písničky na přání úspěšně zahájeny a pokračujeme dál, a to dalším e-mailem. Tady posluchač Ben Vokál z Hrádku nad Nisou, píše se v dalším e-mailovém saní. Chtěl bych nechat zahrát písničku od Jitky Zelenkové, máme si co říct všem posluchačům Českého rozhlasu Liberec i vám do rádia, jste skvělé rádio a moc rád vás poslouchám a dozvídám se z vašeho vysílání zajímavé informace. Děkuji, Ben Vokál. Pane Bene, od toho jsme tu, nemáte zač a písnička je tady.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Helena Vondráčková, čas je proti nám. No já myslím, že naopak, pracuje s námi. Ještě nejsme ani v polovině písniček na přání. Máme 5 minut před 1:30. A jak budeme pokračovat, o tom rozhodne první telefonát dnešního odpoledne. Krásný den.
1: Krásný den, Filipe, Prašárka z Liberce. Takže písničku dneska vybíral můj přítel Matěj, takže bude taky pro něj. Pro Jindřičku do Jindřichovic, dobrému chuti k obědu. Pro všechny rokličováky, jako jste vy, my, Boženka, Vlastimil, Luděk.
0: Rozumím.
1: A chtěla bych pozdravit i pana Bna Vokála z Rádku nad něco, že se ozajívá aspoň po mailu, no. Tak jsme rádi.
0: Dobrá, tak tedy posíláme písničku, ať je veselo s Rickem Astleym a mějte se krásně. Naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: Skupina Mirája, Cesta z města. Já jsem do vysílání tuto písničku zařadil záměrně, protože už zítra vás vyláká festival Hrady.cz z města na Bezděz. Festival tam potrvá až do soboty. Uslyšíte tam spoustu skvělých interpretů a kapel. No a tahle písnička byla také naším soutěžním signálem. A kdo si k nám dovolal? Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, to je Jarča z Fídlanku.
0: Tak vy už asi tušíte, že jste se dovolala jako třetí, že?
1: Ano, ale nemohla jsem tomu ani uvěřit, Filipe, že jsem třetí.
0: Nevěříte? Věřte!
1: Děkuju!
0: No nemáte samozřejmě záč. Ty vstupenky využijete vy, anebo to bude dárek pro někoho?
1: No tak já bych jela s kamarádkou.
0: Vážně?
1: S kamarádkou, já ji zavolám.
0: Dobrá. No a co si tak z té nabídky, ale opravdu velké nabídky toho festivalu vyberete? Bude to třeba skupina Trautenberg, Rybičky 48, Rytmus, MiG-21, Xindl X, Vypsaná Fixa, Miraj, Tomášku, Sleny a tak dále a tak dále.
1: No, Filipe, já si podívám na všechno. Když tam budu na ten den, tak pojedu tam.
0: No tak v některých chvílích to asi bude vyžadovat rozdvojenou osobnost, protože ten festival probíhá na dvou pódiích, ale vy si s tím určitě nějak poradíte.
1: A to ano, poradím, tak. Ano.
0: No paní Jarko, já vám moc gratuluju, hezky si to s kamarádkou užijte a tady v Českém rozhlase Liberec zase někdy příště. Naslyšenou.
1: Ano, děkuju, naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Lenka Filipová juniorka, neboli Leny, jedna z účinkujících na víkendovém, tedy přesně řečeno pátečním a sobotním festivalu Hrady.cz na Bezdězu. Tam se na ní můžete těšit v sobotu. Samozřejmě můžete se těšit i na další soutěž. Zítra opět o 2 vstupenky na Festival.cz, Teď se ale vracíme k písničkám na přání. Chtěl bych zahrát písničku od Madony, Holiday, a písnička bude pro všechny posluchače. S pozdravem, Jan.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát?
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája?
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Pondělí. Už od září.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

mnou, že by byla Eva Farná nějaká šedá myš, o tom se asi dá spekulovat, ale třeba s tím má zkušenosti. Eva Farná, jaký to je? S touhle písničkou jsme doputovali ke 12. hodině a 47. minutě. Pokračujeme v písničkách na přání. Napsala nám paní Dana z Českého ráje a ve svém e-mailu uvádí: zahrajte prosím nějakou hezkou, českou, veselou Otakarům k dnešnímu svátku. No tak víte, kolik je takových hezkých českých veselých písniček? Já jsem to zkusil spočítat a jejich nepočítaně, ale dostal jsem nápad. Přesně tak, jestli si vzpomínáte na film Létající Čestmír, tak tam byla postava Otakárka, který za trest nedostane puding. No a tak Otakarům k těm dnešním jmeninám posílám Michala Davida, snad potěší a přeju všechno nejlepší.

Tak jsme si zavzpomínali na jeden, skoro se dá říct, legendární český, vlastně československý seriál, titulní písnička od Michala Davida, Létající Čestmír. No a pokračujeme v písničkách na přání, tentokrát napsal pan Petr a prý pokud by mohl poprosit, tak písničku od DJ Boba a Chihuahua.

Petr René Baumann neboli DJ Bobo, švýcarský muzikant a jeho velký hit, na který jsme v roce 2003, tedy alespoň někteří z nás, protančili několikrý střevíčky, Chihuahua. Máme 12 hodin 53 minut, brána dnešních písniček na přání se pomalu uzavírá, ale to jenom proto, aby se zítra popoledni zase otevřela a abychom vám zase v Českém rozhlase Liberec hráli na přání. Ale zapomeňte, zítra budeme mezi 12. a 13. hodinou, kromě toho také soutěžit o 2 vstupenky na festival Hrady.cz. Teď už ale k dalšímu programu našeho vysílání. Za chvíli vás samozřejmě čekají zprávy, ty pro vás dnes připravuje Hana Hauptfoglová a hned potom Alex a host. Alex Minářová bude mít tentokrát u mikrofonu scénáristku a režisérku Pavlínu Moskalikovou. Filip Majsl vám přeje krásné odpoledne a budu se těšit po 14. hodině opět naslyšenou.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Podvodníci rozesílají SMS zprávy s oznámením o dluhu na pojistném u VZP. Kvůli problémům na trati Hrádek nad Nisou Žitava kraj posílí autobusovou dopravu. V Liberci pokračuje festival Crystal Valley Week. Slunečno a teploty do 27 stupňů, takové je dnes u nás počasí. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké odpoledne přeje Hana Hopfoglová. Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před falešnými SMS zprávami o dluhu na pojistném. Podvodníci se s lidí snaží vylákat peníze nebo získat přístup k jejich účtu, upozornil na to ředitel odboru bezpečnosti VZP Jan Svoboda. Pojišťovna podle něj svým klientům nikdy nerozesílá SMS výzvy k okamžité platbě prostřednictvím odkazů. VZP před podobnými podvody varuje opakovaně. Letos už je to po třetí. Od 1. září posílí Liberecký kraj veřejnou dopravu mezi Hrádkem nad Nisou a Libercem. Opatření souvisí s problémy na železniční trati mezi Hrádkem nad Nisou a Německou Žitavou. Vlak tam jede necelé 4 kilometry přes polské území, kde v okolí Porajůva někdo opakovaně poškozuje zabezpečovací kabely. Dopravce během prázdnin eviduje 6 takových případů. Výměna kabelů trvá polskému správci kolí vždy několik dní, vlaky pak musí v daném úseku jezdit krokem. Pokračuje hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Díky tomu vzniká zpoždění v řádu desítek minut, které bylo navíc nepředvídatelné, takže od 1. září by měly být ranní spoje z Hrádku do Liberce posíleny o autobus, aby děti nejezdily pozdě do škol, a bude se hledat nějaká úprava jízdního řádu, který tu dopravu bude stabilizovat, možná i za cenu toho, že mezi Hrádkem a Žitavou budou jezdit nějaké náhradní autobusy.
2: Pro návštěvníky festivalu Crystal Valley Week je dnes připravený celodenní program na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Například ukázky broušení skla nebo práce nad kahanem. Sklářské práce můžou lidé v Liberci vidět na více místech. Například v kreativním centru Linzerka je do soboty výstava Jizerské diamanty. Jeden z exponátů popisuje Eva Jiřičková ze studia Kultivar.
4: Tomuhle stanovišti říkáme pramen a je to takové poděkování vodě. Můžete vidět, jak sklo vstupuje do skleněných borosilikátových trubek, které jsou nařazené na vrchu, a krásně láme vlastně světlo celou tou trubkou.
2: V komunálních volbách bude v České republice na podzim kandidovat asi 190 tisíc lidí. Je to o 5 tisíc méně než při volbách před 4 lety. Na svém webu o tom informoval Český statistický úřad. Zároveň potvrdil, že senátních kandidátů bude letos 154. I to je oproti posledním volbám v roce 2020 pokles. Volby do městských a obecních zastupitelstev budou 9. a 10. října. Spolu s nimi budou lidé vybírat senátory ve 27 obvodech, včetně obvodů. Vodu číslo 36, Česká Lípa.
1: Počasí.
2: Je a bude převážně polojasno nebo skoro jasno s teplotami od 24 do 27 stupňů Celsia. Později večer začne od jeho západu přibývat vysoká oblačnost. Vítr fouká mírný jihovýchodní a biozátěž je dnes na stupni číslo 2, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Silnice 3. třídy v Albrechticích v Jizerských horách je uzavřená od křižovatky se silnicí od Jiřetína pod Bukovou až po křižovatku se silnicí na Mariánskou horu. Opravují tam povrch vozovky. Objížďka vede přes Smržovku a Desnou. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
5: Jablko nepadlo daleko od stromu, to v případě mého dnešního hosta platí beze zbytku. Dobrodružství kriminalistiky, četnické humoresky, společná práce Antonína Moskalika a jeho dcery, rovněž režisérky a scenáristky Pavlíny Moskalikové, která je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobré odpoledne.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host vítám režisérku a scénáristku Pavlínu Moskalikovou, která se vlastně nedávno, vlastně včera navrátila ze Spojených států amerických z New Yorku.
1: No, včera jsem přiletěla z New Yorku, no.
0: Takže teď máte brzké ranní.
1: Asi ještě brzo ráno.
0: Brzký ranní čas. Po jaké době jste se vrátila a vrátila jste se z domova domů? Nebo jak to cítíte?
1: Víte co, já vždycky to říkám, že to je takový zajímavý, že já sama vlastně nevím, protože pro mě to je takový, jako že mezi těma 12 nebo 14 hodinama, co letím, vlastně se mi úplně změní ty životy. Já mám prostě úplně dva životy, jo, takže takových 14 hodin je na to, abych se prostě aklimatizovala, buď to zapomněla na ten bejvalej, nebo si připravila na ten současnej. No, takže já jsem v nějakým časopise kdysi řekla, že prvních 30 let jsem strávila tady, druhých 30 let jsem strávila v Americe a teď dalších 30 let prostě ta třetí třetina, uvidíme, jak to dopadne. Asi jako dneska s tím Finskem. Taky nevím.
0: Tak to uvidíme, každopádně budeme samozřejmě držet palce, takže sledovala jste hokej, když jste byla ve státech,
1: no, tak
0: zámoří?
1: Jenom, jako spíš, já jsem velký fanoušek hokej, jako v zásadě, já jsem vždycky chodila na NHL a tak a vlastně mě to zajímavý, protože já jsem mě tomu představ, když teda se bavíme o mým tátovi, tak já jsem snad s ním poprvé byla na hokej, když mi byly asi 3 nebo 4 roky, takže já jsem jako hokejem posedla od dětských let, jo, ale teď jsem to koho nesledovala v tom přímém přenosu, protože ten rozdíl, já jsem v podstatě byla v Los Angeles a ne v New Yorku, tam jsem byla jenom částečně, no a to je 9 hodin, takže vždycky to bylo v nějakou legrační dobu, anebo už jsem se dozvěděla předem ty výsledky, ale samozřejmě držím našim hokejistům palce a jsem teda ráda, že máme vždycky takový dobrý hokej a to miluju.
0: Tak jenom si upřesním, českým hokejistům tedy držíte palce.
1: Co jsem řekla?
0: Ne, neřekla, jste právě českým, našim hokejistům, tak se
1: jo,
0: ptám,
1: tak myslím našim jako českým, samozřejmě českým.
0: A teď tedy se chystáte pobít nějakou dobu doma v České republice?
1: No tak já už jsem tady teď od covidu vlastně 5 let, nebo kolik už to je, takže jsem se vrátila. No a moje děti jedno žije v současné době v New Yorku, druhý taky žilo v New Yorku a teď už zase žije v Los Angeles. No zatím teď jedna pracuje teda, docela je to zajímavý, protože ve výsledku, jak ona jako je bilingvá, mluví oběma jazykama, tak začala vlastně pracovat i jako s českýma filmařema, protože ona je taky trošku jako v biznesu na producentské stránce, tak to mám docela radost. No a ta druhá, ta je v New Yorku a je to takový zajímavý, každý dítě mám jinde, ale ono je to fajn, jako já je ráda vidím, takže teď jsme si to docela užili.
0: Ráda je vidíte, bez pochyby, ale to cestování, jak trávíte ten mnohahodinový čas v letadle? Čtete si třeba?
1: Já? No, on to má totiž každý jinak.
0: Scénář třeba v letadle, dá se psát scénář v letadle?
1: No, já vidím spoustu lidí, kteří čtou, nebo já teda ne, pro mě je to takový čas, že si pustím všechny možný filmy, co můžu. Jo, to je takový, já to mám hrozně ráda, že už to mám vypočítaný, že se vyletí, to má asi těch 10 hodin a já si pustím 4 filmy. Takže vždycky jako takový ty filmy, který buď to jsem už viděla, chci vidět znovu, nebo který naopak ještě jsem neviděla, takže pro mě je to takový docela jako zajímavý moment, že já teda v letadle neusnu, ale jsou lidi, mě se tam totiž motá hlava, abych vám, jako některý lidi to mají v autě, já to v autě nemám, já to mám v letadle, takže jako tam jako bych asi psát nemohla, to už bych musela, ale zase je dobrý si pustit nějaký ten hezký film, docela jsou hezký jako filmy, no.
0: Jaký třeba hezký film, který vás zaujal, jste viděla?
1: No já teda to jsem neviděla v letadle, protože ještě v letadle není, ale teď jsem opravdu film, který jsem viděla teďkon právě převčírem nebo asi 3 dny zpátky, Michaelovi Jacksonovi. A musím říct, že jako mě to strašně nadchlo, že ty Amici opravdu tyhle ty filmy, jak udělali krásně Queen, jak udělali krásně Eltona Johna, tak udělali nádherně i to Michaela. Fenomenální. A prostě člověk se na tom uvědomí, jako upřímně, jako člověk se na tom uvědomí, já jsem vždycky věděla, že on byl genius, jo, ale zase se mi to připomnělo. A myslím si, že prostě to, jak se na něm, do dneška si to myslím, vždycky jsem si to myslela, ale jak se na něm podepsali média, si myslím, že to bylo úplně jako příšerný, že to byla čekana z mýho nejhlubšího teda zrna už tenkrát a je mi to líto, protože teda jako on byl teda opravdu jeden z snad nejlepších prostě z tohohle, jako z téhle profese, jako z tohohle odvětví té muziky, on byl teda prostě opravdu nejlepší, a i jako tanečník samozřejmě, jo. Takže to je krásný film, si myslím, a je hezký, že to vlastně, to hraje ten jeho synovec, že jo, co se říká na tom fenomenální a jak dobře. Takže to jsem to mě jako zaujalo, teda hodně.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala režisérka a scénáristka Pavlína Moskaliková, také dětská herečka, musím říci, ale dcera také rovněž uznávaného režiséra Antonína Moskalika. Vzhledem k prostředí, ve kterém jste vyrůstala, tak bylo možné vůbec pomýšlet na jinou kariéru, než jakou razil váš tatínek, scénárista a režisér?
1: No samozřejmě, já totiž nevím, víte, ono je to vždycky tak, jako když máte děti a máte rodiče, tak většinou ty děti jsou inspirovaný vždycky, co ty rodiče dělají. A když jim ty rodiče nic neukážou, tak ty děti tím nejsou inspirovaný. Jo. A jako v mém případě bylo těžký, protože ta tam mě bral opravdu od těch 3, 4, 5 let, vždycky, když máma řekla, hele, vem si, já se potřebuji starat o bráchu, teda o mýho bráchu, tak jsem s ním chodila vždycky do těch studií, jo, a mohl se mě být taky pěkně jako nevychovaný fracek, protože táta vždycky odhodil někde v maskérně nebo někde prostě v kostýmérně, tam se mi samozřejmě jako dítěti líbilo nejvíc. No a tak si to samozřejmě celý pamatuju a vůbec si pamatuju ten svět, teď jako ono dneska už to ty, asi většinou ty posluchači nepamatují, nebo nevím, jestli pana Peška, nebo paní Medřickou, nebo ty jména, který, a mně to přišlo takový normální se s nima povídat, že jo, jako dítě. No a takže co se týče té inspirace, bylo to pro mě jako zajímavá práce, víte, hlavně ono vám to nepřijde vůbec těžký. Jako ta práce jako samozřejmě těžká je režiséra, já si myslím, že scénárist je ještě těžší, ale jako ono to tak jako nepřijde, protože tak jako plyne, teď jako to vidí, vždycky ty lidi tam stojí, nikdo to vypadá, že nikdo nic nedělá, že jo, najednou se řekne jako akce, něco se odehraje, zase se nic neděje, jako z toho pohledu toho amatéra, takže mě to přišlo jako hrozně zábavný prostředí, jo. Byla tam legrace a tak u toho. No, ale já jsem jako původně byla klavíristka, takže tam byla velká šance, že teda se budu věnovat tomu vážný muzice, akorát, že potom vlastně mně se jako líbilo mluvit, ale nelíbilo se mně sedět u piana a nemluvit a jenom, aby za mě mluvili ty prsty. A pak jsem tak ještě byla navíc velký trémař, jo, takže já jsem si říkala, tohle pro mě není, tak jsem říkala, asi budu doktorka. Pak jsem zjistila, že vlastně to asi dělat stejně nebudu, že nakonec skončím u toho filmu, jo, protože mě to pořád bavilo a já jsem taky hodně psala. Takže asi ve výsledku to tak mělo být, ale jako dost dlouho jsem nevěděla, jako vlastně, kterým směrem se vrtnu, až třeba jsem se rozhodla k 17, 18.
0: Ale váš tatínek rovněž hrál velmi dobře na klavír, není liš pravda?
1: No, tak on byl jako amatér, jako byl dobrý, ale on taky, já nevím, jestli se o něm ví, že on byl i herec, jako původně. On byl v Prešovském divadle a byl jako herec a on jako byl dobrý, no, on párkrát to bylo v dobroučství kriminalistiky, že si tam zahrál, ale jinak jako on byl muzikální, můj táta byl muzikální, on rád zpíval, on byl vůbec takový jako celý takový talentovaný. 9 jazyků mluvil, úžasný.
0: Ano. Jak velký vliv i na to, na výběr vašeho povolání, té profese, mělo i to, že jste se narodila a žila vlastně ve Strašnicích naproti kinu? Poznamenalo
1: vás i toto? Si to někde našla, jo?
0: Ano.
1: No samozřejmě. Teď my jsme byli, totiž naši dokonce viděli na to kino, jo? Takže oni si řekli, Pavlínko, tam si běž, tadyhle mě odvedli, že jo, řekni, nikam nechoď, my pro tebe přijdeme, až kino skončí. Takže kino skončilo, mě se vyzvedli. To byl tenkrát ještě Strýček Jedlička, takový ty, co měl ty různý pořady plus ty dětský pohádky a tak to bylo teda jako úžasný. Ale my jsme tam bydleli asi jenom do mých 5, 6 let, pak už jsme bydleli na Zeleným pruhu a tam zase, to byla další, tam zase vedle mě bydlel Míla Steindler, potom budoucí kolega, že jo. A takže jako bych řekla, že tu většinu takhle, pak jsme byli na Spořilově, tam naproti bydleli Svěrákovi a pod náma bydlel pan Hoffmanovi, Ota Hoffman, Šopantau, takže tam to byla taky dobrá sestava takhle, no a potom teda u dobu až po těch 18 let, no, takže já jsem řekla, bych to takhle shrnula, bych to po desíce přišla Praha 4.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Pavlína Moskaliková, režisérka, scénáristka, ale už jako malá dívka nebo mladá dívka, dívenka, stvárnila jednu z dětských rolí a to v legendárním filmu Babička, který režíroval váš tatínek, rovněž legendární režisér Antonín Moskalik. To vám bylo tehdy 11. Bylo to nařízení vašeho tatínka, budeš hrát Mančinku, anebo jste si to nějak přála a vyprosila, jak jste k tomu přišla, k té roli?
1: Ne, to bylo takový zvláštní v tom, jako ne, já jsem totiž, tak mě bylo 10, jo, mě bylo dřív babička, až v 11. to už, asi v těch 11 letech to teda měla tu premiéru, ale mě bylo tak 9-10, ale já jsem totiž hrála v realistickém divadle Zdeňka Nejedlýho, jsem tam statovala a hrála jsem tam jako už dřív a já jsem dokonce i předtím jsem se objevovala, takže já jsem dělala původně konkurs jako na Barunku, jo, ale potom si myslím, že já už se to samozřejmě, a není to nikdo, už tady není ten táta, aby to upřesnil, ale vím, že jsme tam byli 2-3 zhruba, ale myslím si, že to bylo asi tak, aspoň to jsem si vydedukovala, že ten táta původně měl jakoby mladší adeptky na tu Barunku, jo, a že potom postupně vlastně, anebo mezi tím jí hledal ještě asi starší, protože my jsme vlastně byli moc jak na ní mladý a on vlastně Libuška Šafránková, která to dělala, tak jí bylo buď to 17 nebo 19 podle toho, jak se na to člověk dívá, že jo. A já si myslím, že to bylo jako základní potom, a tu teda našel později, ale takže já jsem asi zůstala v tom původním prostě jako návrhu jako na něco, no a tak to se mi jako docela, to bylo jako, víte co, to bylo krásný jako dětství, to bylo tak krásný, já opravdu na tohle to moc ráda vzpomínám, protože mít jako takový v těch 10 letech a teď tam jezdili ty kočáry a to oblečení a teď ta Hortenzie prostě tam chodila po těch loukách a do toho ty děti, se kterými já jsem si hrála, tam jsem se vlastně poprvé jako s kamarádila s Erikem Pardusem, který potom hrál teda v Humoreskách taky samozřejmě. No, takže to bylo Honza Hrušinský, že jo, který my jsme taky znali už jako ty rodiny. No, takže to bylo jako a vlastně i ta Libuška Šafránková, protože moji obě dvě tety vozili Libušku Šafránkovou v kočárku, protože oni byli ze Šlapanic a můj táta taky tam vlastně jako vyrostl ve Šlapanicích, takže ona byla dcera Varhaníka. Jo, takže oni se vlastně znali už v té doby, i když to se to objevili až potom, teda při tom konkurzu, že když potom dělala Libuška teda konkurs, jako ještě byla na brněnský konzervatoři, takže to bylo takový jako hrozně magický, bylo to, a paní Kurandová, no, na tu se nedá zapomenout, to byla tak noblesní stará dáma, která tam vždycky jak trpělivě seděla a tak se jenom usmívala, soustředila se. No, moc hezky to bylo, takže já jako na to vzpomínám a samozřejmě ta příroda, jo, a musím říct, že dneska ty Ratibořice jsou trošku takový jako kulturně zapomenutý, co se týče teda, že by to třeba opravit, takže doufám, že k tomu dojde, ale jinak je vidět, že ty lidi tam pořád chodějí, prostě navštěvujou to babičino údolí, je to tam krásný, já bych si teda představovala, že by vrátili asi do škol, že by se zase četla Babička, protože dneska už se to nečte, já si myslím, že je to škoda, protože táta to vždycky prezentoval jako takovou oslavu českého člověka a i toho jazyka a tak dále a myslím si, že je to škoda, že si to takhle jako trošku nepřipomínáme i v době, kdy jako samozřejmě se dostáváme do světa těch amerikanismů, na který já jsem docela citlivá, takže já si myslím, že to bylo takový opravdu krásný

0: krásný období pro mě. A ráda na něj vzpomínám.
1: Ráda na něj vzpomínáte a máte ty vzpomínky celkem blízko, protože vy jste v Ratibořicích vlastně tak trochu zůstala.
0: No já jsem se tam vrátila, no tak, takhle, protože naši tam měli chalupu, táta to tam vždycky miloval, máma moje taky, takže já jsem prostě nakonec tam jako víceméně zůstala a mám tam kamarády, jsem tam spokojená, mám i přítele, Miroslava Rouska, to jméno musím říct, protože on by mi to neodpustil.
1: Poslouchá nás.
0: Určitě.
1: Tak ho zdravíme samozřejmě.
0: No musíte ho pozdravit, hlavně vy, co já. Ale chci říct, že jsou tam krásní lidi, jo. A ona to tam má i takový pro mě, takový přece jenom to takový, je to takový to pro mě symbol té obrozenecký doby. Prostě máte tam rodiště Karla Čapka, Alojzie Jiráska, Božena Němcová. Já nevím, si lidi vůbec uvědomují, že Božena Němcová, naše spisovatelka, která prostě je známá dětskýma pohádkama, kterou prostě ty český krásný pohádky, tak vlastně její původní jazyk byla němčina. Jestli si to lidi uvědomí, co to musel být za zázrak, že se takhle jakoby vypracovala, prostě aby byla tak prostě dobrá v té češtině, aby napsala vůbec tu Babičku, jo. Protože já jako to samozřejmě vím, jak jsem žila v Americe a jak je jednoduchý zapomenout, a jak je jednoduchý zapomenout a jak je naopak těžký si zachovat ten svůj jazyk a cítit ho, tak to si myslím, že to je prostě jako geniální. A to je jenom ty první, co jsem vyjmenovala, že jo? Samozřejmě těch autorů tam bylo víc.
1: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host je s námi Pavlína Moskaliková, která se objevila v několika dětských rolích, kam ji, řekněme, usídlil nebo obsadil její tatínek, režisér a scenárista Antonín Moskalik. Udělala jste to vy potom svým dětem, když jste třeba točila humoresky, že s vámi třeba přijeli do České republiky a tu budeš, tady máš roli. Nebo ne? Nebo je to minulo?
1: No tak mně se to stalo se mi to v čednických humoreskách, protože jednou jsem přijela s dětma, to byl ještě malinký celkem, a najednou ještě to točil táta, ještě to byl poslední díl, 26. díl, teda ty druhý série, a táta říká, pojď sem, co tady máju, ustrojte ji taky, dáme ji tam, když je tam na tom konci, jak tam už jako zpívají a opejkají to prase, je takový ten slavnost. Tak tam je, tam Mája tam griluje prase, co si jí hrozně jako, teda ona negriluje, ale koukala na to, v životě neviděla americký dítě, že jo. No ale potom se mi vlastně stalo, jako byla docela vtipná historka, že my jsme točili díl Poklad a já jsem měla, tam byly obsazený nějaký dvě děti, kluk s holčičkou, a oni onemocněli. No a moje holky v tu dobu byly na prázdninách v České republice. No a tak já jsem říkala, no tak já nevím, tak teď jsme měli nějakou situaci, buď to nebudem točit, nebo budem. Já jsem říkala, tak oblídněte ty holky a bude to. No a oni stejně moc tam nemluvějí. No a ve výsledku teda hráli v tom díle Poklad. Tam hrál hlavní roli Ondra Vetký se Zuzkou Byčovskou. A musím říct, že jak jsem si teda říkala, ježišmarja, to bude něco, jak jsem vůbec jako neměla s nima žádný jako možnost si o tom popovídat. Jako i vlastně v rámci toho, že prostě říkám, jsou úplně z jiný země a tak. Takže vlastně bylo i zajímavé, že ta Mája přišla, říká, mami, prosím tě, já tam nemám co dělat, můžu si tadyhle odejít a vzít si hrníček a přijít naspátek, já říkám, můžeš. A Kamilka, říkám, to bylo málo, tý bylo asi takových 6-7, říkám, nedívej se do kamery. A ona se ani nedívala, taková hra, jako musím říct, že byli dobrý, byli jako dobrý, takže aspoň mají hezkou památku.
0: Ty geny tam prostě jsou.
1: Nevím, ale... To je fakt dobrý.
0: V humoreskách se samozřejmě objevily zvířata, psi samozřejmě.
1: No, to je
0: ale
1: strašný.
0: Ale také třeba dvojčata, miminka.
1: No,
0: co je pro režisérku náročnější, mít zvířata na place nebo miminka?
1: Já si myslím, že pro režisérku je nejdůležitější, aby řekla scénaristovi, taky kraviny tam vůbec nepsal, jo. A já jsem je tam napsala tátovi, jako by na schvál. A vůbec jsem v té době nevěděla, že mě to jako potká, že já to budu potom taky točit.
0: Takže to bylo ještě věnoval... v době, kdy jste to věnovala tatínkovi, ten scénář.
1: Jasně, no, tak táta samozřejmě bědovala, jsem říkala, no jo, tak to tam musí být a tohle, což tam samozřejmě patřilo, ty psovodí, a taky když já nevím, jestli to, asi to se ví, nebo to, že ta kikina to byla přímo tátova, že jo, to byl tátův pes. Takže to byla teda, tu jsem tam vlastně původně napsala, jako to se mi strašně líbilo, to byl, se si přiznám, že to byl opravdu můj nápad, že jak oni se tam neměli ten Tomáš Tepr s tím Ivanem Trojanem rádi, tak se mi právě líbilo, že to jakoby budou hrát přes toho psa, ale co mě vůbec jako nenapadlo, že oni to budou prostě, že ta kikina bude tak dobrá herečka, že prostě se to přes ní opravdu dá hrát tak geniálně, jak oni to teda, že samozřejmě si tam ještě k tomu přidali oni ty svoje různý fórečky a tak. Ale to bylo na tom hrozně hezký, jak prostě ten pes spolupracoval. No ale jako v zásadě samozřejmě, ano, děti už, to už vůbec ne, že jo. A takhle, když se točí v Hollywoodu, tak samozřejmě tam těch dětí je víc, jo. Takže když máte dvojčata, tak máte další náhradní prostě dvojčata, abyste mohli prohazovat různě, protože každý dítě je buď to je dítě nemocný, nebo prostě zrovna se mu nechce, nebo spí, nebo tak dále, jo. Já tadyhle jsem samozřejmě tu možnost neměla, jenom jsem to tak trošku jako navrhla, ale hned jsem si to sama zakázala, jo. No, takže samozřejmě tam nastala tato situace, že prostě ty děti byly napsané ve scénáři a že prostě začaly řvát jak pitomí a nedalo se s nima natočit ani prostě jedna věta, natož scéna. No, takže nakonec tenkrát to krásně vyřešila Alenka Antalová s Mirkem Donutilem, prostě protože já, jak jsem to napsala, jak jsem byla ten scenárista, tak já to tam vidím, už to je napsaný, tak mě v tu chvíli už nenapadne, co s tím, prostě říkám, ježišmarja, tak musíme to natočit jindy. A teď už potom zase jindy bylo kdy a tak dále a už se odcházel z té dekorace a najednou ty dva se na mě podívali, no tak tady nebudou, tak se to natočí, jakože ušli spát. A já jsem říkala, ježiš, taková geniální
2: věta,
1: jednoduchá, takže jsme to tak natočili, no a na tom jsem, a že to samozřejmě nevadí vůbec. No, tak to takhle bylo, no, takže už bych to asi nikomu takhle naschvál neudělala.
2: Pavlína Moskaliková.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Pavlínou Moskalikovou, režisérkou a scénáristkou, která v četnických humoreskách legendárních navázala na svého tatínka Antonína Moskalika. A vlastně vy jste se v těch humoreskách potom setkala nebo obsadila se tam herce, které jste potkala už před mnoha lety při natáčení Babičky. No, jako holčička.
1: No tak já to upřesním, já jsem je jako neobsazovala, protože to dělali, co samozřejmě dělal táta, nebo Miloš Fedáš, nebo prostě v této části, ale pravdou je, že já jsem se s nima potom už jakoby potkala. Některý jsem jako obsadila já, už to je pravda, v té třetí sérii, ale přesně, jak jsme se bavili o Erikovi Pardusovi, no tak to jsem měla jako samozřejmě radost, ale to už si jako to si obsadil samozřejmě tatínek. Ale třeba já jsem potom dělala s Květou Fialovou, asi v roce jsem dělala Rybu ve čtyřech s ní, takže tam jsme se zase potkali, tam dělala sestru Jiřiny Bohdalový, s Jiřinou vlastně jsem se taky potkala, Jiřina teda ne z Babičky, ale to jsme spolu dělali už jakoby taky tu Rybu ve čtyřech. No potom samozřejmě jsem se tam potkala s Honzou Hrušinským, že jo, který Taťáně Wilhelmovi dělal manžela, teda hrál. No a jako to bylo takový zajímavý, no já nevím určitě, koho jsem ještě zapomněla, ale bylo hezký, vždycky víte, co nejlepší je, když máte ty herce, že už se s nima znáte, protože já si myslím, že ta práce, čím víc je člověk, takhle, aspoň pro mě to tak je, jo, čím víc jsem familiární s těma svýma hercema, tak tím je to taková lepší spolupráce, si myslím, že ty lidi se znají, jako vzájemně si rozumějí, jo, jsou na sebe víc napojený, vědí, co od toho druhého můžou čekat a co ne. Jako ve vztahu, no. Tak takhle asi nějak to funguje.
0: A vy jste scénáristka, režisérka, je to vlastně lepší, když si píšete to, co potom jakoby točíte, že už to máte před sebou, před očima ty obrazy, nenapíšete si tam ty malé děti a podobně. Je to jednodušší potom na tom place.
1: Já si ještě teďko jenom, že jsem zapomněla na tu nejhlavnější Libušku Šafránkovou, protože s tou jsem se potom taky zase setkala až vlastně po té Babičce, že jsem se s ní setkala potom až teda v těch humoreskách a to bylo zajímavé, to bylo hezký, protože už jsme se takový, prostě takovou dobu jakoby neviděli. Ale co se týče toho psaní a toho režírování, tak víte, to záleží na člověku. Někdo je vložně autorský typ, že si to prostě napíše a zrežíruje. Už to má předem daný, jak to chce teda, jak to chce natočit a tak dále, a tak dále. Třeba můj táta nerad psal, jo, takže on prostě opravdu byl jako režisér, on uměl vzít tu látku a teď on měl brát tu práci s těma hercema, on je miloval. A pro mě osobně, já když třeba jsem něco jenom režírovala, tak já opravdu to umím zanalyzovat velmi dobře. Když jsem něco psala, tak zase, když člověk má dobrýho režiséra, tohle v mém případě to vždycky byl ten můj otec, takže já jsem o tom potom už jako nepřemýšlela. Já jsem mu tam nadhodila jsem tam mu všechny takový ty, co bych si tam, že by to tam mohlo být, ale on prostě už je to samozřejmě dodělal, ale my jsme navíc měli teda docela podobný jako pocity, jo, takže my jsme na sebe samozřejmě zase byli napojený, takže v tom to bylo jako jednoduchý. Ale když třeba si mám něco jako napsat a ještě režírovat, tak vždycky je pro mě teda osobně strašně důležitý ten dramaturg, který si myslím, že u nás jako v té republice dramaturg je takový, jak se říká doktor scénáře, jo, abych pro posluchače to přiblížila tu práci, tak já si myslím, že je strašně jakoby důležitý a že i docela podceněný tady, jo, že není dobře zaplacený a není ani ta profese je trošku podceněná a tím pádem si myslím, že kolikrát vznikají díla, který tam cítíte, že by tam bylo dobrý, kdyby tam ten doktor do toho trošku jakoby vstoupil, no. Takže já jako na tom jako trvám, jako když takhle něco píšu sama a mám to jako dělat, aby tam prostě u toho přece jenom byl ještě nějaký ty druhý oči, že jo.
0: Pavlína Moskaliková.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s režisérkou a scenáristkou Pavlínou Moskalikovou, která má se svým tatínkem Antonínem Moskalikem nejen společnou profesi, nebo podědila po něm společnou profesi, tak po něm podědila také lásku k vaření. To je také něco, co jste měli společného.
1: No tak můj táta, teda ten hrozně rád vařil a on si, já si pamatuju, vždycky přišel asi, a on miloval segedin, takže si pamatuju, že vždycky přišel a asi dvakrát týdně říkal, nechceš segedin, nebo rajskou třeba, že jo, to byly moje první slova, rajska. Paní Beltová, nemáte tu červenou? Sousedce jsem říkala, jo. Protože, ale víte, ono k tomu vaření, a já vlastně teďko dělám s tím Jirkou Babicou, děláme takový pořad, jako v rámci toho Babičina údolí, tak děláme taky prostě o tom vaření, vždycky si zavaříme, ale já si myslím, že k tomu vaření, vlastně jsem si to takhle vysvětlila, jo, že k tomu potřebujete hodně smyslu, jo. Vy musíte mít dobře cítit věci, vizuálně se na to jídlo podívejte, ono to jídlo musí jako vizuálně jako se líbit, abyste si ho dal, jo. Potom samozřejmě chutnat, jako tak to je další věc a je to vlastně, ta vůně přece, jako někdy cítíte, že někdo smaží řízek a už na něj máte chuť, jo. Takže ono je to taky hodně o těch smyslech a já si myslím, že ty lidi, kteří jsou umělecký, tak jako v zásadě, nevím, jestli všichni vařej, ale myslím si, že asi k tomu nějaké jako schopnosti určitě mají. A nejenom teda ty umělecké, ale že to k tomu patří, no. A já, on táta, když jsem byla menší, tak tady byla taková čínská restaurace a ty prodejny byly celkem, takže on vždycky vařil rád ty čínský jídla. To maminka hezky prostřela a teď tam vždycky někdo přišlo, občas ty Hofmanovi právě přišli. Jo, zdravím o tu Hofmana, tak jim prý spolu budeme v porotě tady a se Zdeňkem Zelenkou, teď jsem se dozvěděla v Ostrově. No, ale co chci říct, že já jsem teda jako vlastně tím byla ovlivněna a já teda sbírám koření po celém světě, kam jedu, tak jako sbírám to koření a podle toho vařím. Takže já moc jako nesolím, ale jako koření používám jako hodně.
0: No nedávno jste byla v Ázii, jste mi tady během písničky prozradili, takže jste si přivezla nějaký materiál.
1: Samozřejmě jsem přivezla, no tak já jsem byla v Kambodži, byla jsem v Tajsku a byla jsem ve Vietnamu a ono vlastně každý úplně jiný. A třeba nejradši z těch tří, teda mám, se přiznám to vietnamský, protože takový jako úplně čistý, jo. Ale jako vůbec, předtím jsem byla Šri Lanka, Indie, tak je to zajímavý. Já když jsem byla teďko, měla jsem indický večer s tím Jirkou Babicou, tak jsme vlastně tam jako mluvili o tom koření a přišla tam jedna vlastně paní a která jsem bohužel nevěděla, že je v porotě a že bude tam Indka přímo. Takže jsem říkala, ježišmarja, musím to teďko všechno mít dobře. Ale právě jsme se bavili, že tam se toho opravdu dával žít se. To není takový, že jenom to jako tam trošku jako prstíčka má pořádně, ale pořádně. Takže já si myslím, že to koření je někdy důležitý a zdravější než vlastně ta sůl.
0: Milá Pavlíno, ráda bych pokračovala v našem povídání ještě dál. Myslím, že posluchači by nás, nebo vás hlavně rádi poslouchali, ale čas se naplnil. Moc děkuju, že jste přišla. Pavlína Moskaliková.
1: Já vám děkuju moc a přeju vám hezkou dopravu tam, ať se tam všichni nějak, nejste v těch autech moc dlouho.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Pavlína.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: Kvůli srážce vlaku a auta je uzavřená trať mezi Jabloncem nad Nisou a Smržovkou. Meteorologové vydali výstrahu kvůli silným bouřkám. Město Doxy získalo na opravu střechy zámku dvě různé dotace a pátek bude nejdřív slunečný, později se zatáhne a přijde déšť i bouřky. Zprávy Českého rozhlasu Liberec jsou připravené. Hana Hopfoglová přeje hezké odpoledne. Železniční trať mezi Jabloncem nad Nisou a Smržovkou je uzavřená. Na přejezdu v Jablonecké revoluční ulici se vlak srazil s osobním vozidlem. Podle informací zprávy železnic bude provoz na trati obnovený přibližně v 15:30 odpoledne. Meteorologové vydali pro celý Liberecký kraj výstrahu před silnými bouřkami. Ze západu bude územím postupovat studená fronta. Výstraha bude platná mezi páteční 18. hodinou a 4. hodinou raní v sobotu. Bouřky můžou doprovázet nárazy větru, menší kroupy a přívalový déšť. Pokračuje Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Doporučujeme dbát na bezpečnost především s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími předměty, hlavně tedy větvemi. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně, sledovat vývoj a postup bouřek na výstupu z meteorologických radarů.
0: Město Doxy ušetří za aktuálně dokončovanou opravu střechy tamního zámku. Na obnovu zastřešení západního křídla stavby získalo ze dvou různých zdrojů finanční příspěvky. Z celkových zhruba 4 milionů korun dotace pokryjí bezmála polovinu.
3: Tereza Vlčková z investičního oddělení radnice uvedla, že 800 tisíc poskytl Liberecký kraj. Město bylo úspěšné i při žádosti u Ministerstva kultury, které uvolnilo 1 100 000 korun z programu záchrany architektonického dědictví. Aktuální zakázka je jednou z posledních etap obnovy střechy započaté před 10 lety. Z Doxy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Vládní návrh na změnu financování České televize a Českého rozhlasu by vedl k přehodnocení veřejné služby. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl ředitel České televize Hynek Chudárek. Obě veřejnoprávní média by podle něj kvůli výpadku příjmů nedokázala dál poskytovat veřejnou službu v současném rozsahu. Česká televize by podle návrhu přišla příští rok o víc než miliardu korun. Její rozpočet podle Hynka Chudárka zvládne úspory maximálně 350 milionů. Vládní návrh počítá se zrušením rozhlasových i televizních poplatků a financováním obou médií ze státního rozpočtu. Ve sněmovně zatím čeká na první čtení.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou polojasno až oblačno a ochladí se na 19 až 16 stupňů Celsia. Zítra nás čeká nejteplejší den tohoto týdne. Bude polojasno až oblačno s letními 27 až 30 stupni Celsia. Odpoledne se ale začne zatahovat a místy se přidají přehánky nebo bouřky, které mohou být i silné. O varování meteorologů jsme vám už říkali, připomínáme, že začne platit zítra v 18 hodin.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor, dejte na silnici třetí třídy mezi Vyskeří a Drahoňovicemi. Záchranáři tam zasahují u havárie motocyklisty. A v Jablonci nad Nisou, jak jsme vás už také informovali, v revoluční ulici se srazilo osobní auto s vlakem. Na místě nehody zasahují záchranné složky. Jeďte určitě jinudy. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásné čtvrteční odpoledne. Liberecký kraj a České dráhy dnes představili nové vlaky pro Jizersko-horskou železnici a u toho pochopitelně nemohla chybět naše kolegyně Jana Pavlíčková, se kterou se za malou chvíli spojíme. Náš regionální stopař nás vezme na seniorskou módní přehlídku Krása nezná věk. Se zámeckým létem zavítáme do Žinkov a dětská anketa bude o bohatém člověku. Já myslím, že skoro každý z nás je alespoň teoreticky bohatý, protože téměř většině z nás už přišla nějaká zpráva o tom, že se nám někdo chystá odkázat jmění, stačí poslat 10 000 dolarů a zahrne nás zlatem a drahým kamením. Já vám přeju s Českým rozhlasem Liberec hezký poslech, zdraví vás Filip Majsl.

0: Marcela Holanová, ráno, rok 1985, v roce 1983 a na Rustikáno a Stráno. Tolik hudební historie a teď nahlédneme do blízké budoucnosti v Českém rozhlase Liberec. Přes 1,5 milionu kilometrů najezdí ročně vlaky na takzvané Jizersko-horské železnici, tedy po tratích mezi Libercem a Frýdlantským Výběžkem a na Jablonecku. Dosud tam dopravu zajišťuje 21 vozů typu regionová. Ty teď posílí 9 vylepšených souprav Regio Spider s automatickým spřáhlem. Díky pohonu všech kol bude jejich jízda klidnější než u dosavadních vozů.
1: Zhruba 282 vlaků denně vyjíždí na Jizersko-horské železnici.
2: Zdůvodňuje potřebu nových vlaků náměstek hejtmana Daniel David ze starostů pro Liberecký kraj.
1: Trasa z Liberce směr Frýdlant je jedna z nejvytíženějších v Libereckém kraji. Jsou to až 3000 cestujících za den, směrem na Smržovku 2000 cestujících a my doufáme, že i díky modernizaci vlaku poroste poptávka ještě víc.
2: Za pořízení vozů Regio Spider zaplatí České dráhy 500 milionů korun, včetně jejich úpravy. Vozy totiž nejsou nové, donedávna jezdili v Německu, říká náměstek generálního ředitele Českých drah Jiří Ješeta.
3: Jsou asi 25 let starý, na druhou stranu životnost vlaku je běžně 40 až 50 let, takže bych se z toho jako neděsil. Dovybavili jsme je na standard Libereckého kraje, mají Wi-Fi, klimatizaci, zásuvky, informační systém, speciální polepy.
4: Vozidla jsou vybavena novými automaty.
2: Vyzdvihuje novinku o to pospíšil jednatel krajské společnosti Koryt.
4: V těch automatech bude možné platit také bankovkami a platební kartou, což je rozšíření oproti stávajícímu stavu, kde jde platit pouze dopravní kartou a mincemi.
2: Na Frýdlantsku tak přestanou jezdit původní vozy regionova, to vítá například starosta Hejnic Jaroslav Demčák ze starostů pro Liberecký kraj.
5: Staré regionovy podle mě byly vraky na kolejích a to cestování bylo hrozný, takže tím vyřazením bude obrovský krok dopředu.
2: Nevýhodou nových souprav je ale nižší počet sedadel. Nové předpisy totiž vyžadují víc prostoru pro vozíčkáře, kočárky nebo kola, vysvětluje Pospíšil.
4: Zejména teda je to v tom prostoru proti toaletám, protože ta starší vozidla schválená v jiné době, tak tam sedačky mít mohou a tato nemohou.
2: I když vozy vypadají díky originálnímu červeno-bílému designu zajímavě, jejich kapacita bude podle Demčáka rozhodující.
5: V rámci toho, že je snížená kvůli novým předpisům, tak budeme rádi, když bude nahrazena v těch špičkách s přední soupravou. Určitě nebude žádoucí, aby jsme se snažili motivovat lidi, aby jezdili z Frýdlantska do Frýdlantska vlakem a pak by museli celou cestu stát, takže to je otázka, která už se řeší.
2: Pro obsluhu vlaku je naopak přínosem, že soupravy mají automatické spřáhlo, říká dopravní specialista Pavel Blažek.
6: Ty vlaky se každou hodinu spojují a rozpojují v Raspenavě a s těmi automatickými spřáhly by to mělo být rychlejší a strojvedoucí nebudou muset lézt mezi ty vozy a spojovat je a rozpojovat je ručně.
2: Poprvé se cestující s novými Regio Spidery svezou v polovině prosince. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Před malou chvílí v Českém rozhlase Liberec Petr Spálený, co by mistr zkratky. No u nás v Českém rozhlase Liberec je takovým mistrem zkratky náš regionální stopař, protože patří mezi nejmladší členy našeho ansámblu a zkratkou to vzal mezi seniory. Když se řekne módní přehlídka, většinou si zřejmě představíte mladé modelky se striktně danými mírami, jak kráčí po přehlídkovém mole, ale tahle módní přehlídka vypadat nemusí, jak už čtvrtým rokem v řadě dokazují seniori z Liberec rezidence Rosa. Ti totiž pořádají svoji vlastní módní přehlídku, na kterou zamířil i náš regionální stopař, jak už bylo řečeno, Patrik Fischer. Patriku, dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne od místa kousek před krajským úřadem Liberci, přímo před rezidencí Rosa. Před chvílí tady zazněl poměrně bouřlivý aplaus, protože patronkou celé přehlídky je herečka, moderátorka Lucie Benešová, která ji zaštítila a zrovna se tady chystá další program. Jaký to bude program, tak to už si povíme se zakladatelkou Rosy, Anou Ješkovou. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tak opět slyšíme další aplaus, protože zrovna se chystá vystoupení. Zatím ještě to není úplně ta módní přehlídka, což trošku naznačujeme. Co tedy bude dnes tady před Rosou?
3: Před Rosou dneska proběhne módní přehlídka, která má v tématu krása nezná věk. A je to několikátý ročník, který tady organizujeme v Liberci. Navazujeme na tradici, kterou jsme založili před 14 lety v Praze. A je to pro nás velmi oblíbená akce.
2: 14 let, to už je poměrně dlouhá doba. Jak tehdy vznikla ta myšlenka?
3: Já jsem frankofoní, takže spoustu věcí, které v životě realizuju, tak jsou různě inspirovaný, často z celého světa, ale v tomhle konkrétním případě je to trošku inspirovaný Francií, protože Francie je kolébkou módy a jednou jsem hledala něco na internetu a narazila jsem tam na módní přehlídku seniorů, tak jsem si říkala, že je to dobrý nápad a že bychom ho mohli zrealizovat i v Praze, i v Liberci a v dalších rozsách, který realizujeme.
2: Už jsme zmínili několikrát, účastníci jsou seniori. Pojďme si říct, kolik jich třeba je, hlásí se další a hlavně zajímavá otázka určitě, kolik je tomu nejstaršímu.
3: Tak původně jsme vůbec měli problém někoho přesvědčit, aby na ten červený koberec vystoupil. Na druhou stranu teď už po tolika ročnicích je to tak, že se nám modelky a modelové, nesmíme zapomínat na pány, hlásí sami. Tady v Liberci jich vystoupí řádově 30. Nejstaršímu modelu panu Skleničkovi je 96 let.
2: Popisuje módní přehlídku krása nezná věk zakladatelka Rosy Anna Ješková.
1: A tak to nás pozval k rezidenci Rosa náš regionální stopař Patrik Fischer. Já moc krát děkuju a přeju krásný den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Krásy Kalifornie tady na vlnách Českého rozhlasu Liberec prezentoval Roy Orbison 8 minut po půl třetí, ale jak se říká, všude dobře, doma nejlíp. Navíc dnes máme téměř po všech stránkách opravdu krásný den, je čtvrtek, čili malý pátek, do toho slunečno. Jak se říká, nic netrvá věčně, ale v tomto případě to může mít do určité míry výhodu, protože zítra už je pátek, tedy ten velký pátek. No a dopoledne nás čeká losování hlavních cen zámeckého léta, tedy víkendových zámeckých pobytů. Poslední šanci na to dostat se do slosování budete mít tedy zítra krátce před 10:00 dopolední. My vám k tomu každý den v rámci zámeckého léta nabízíme pozvánku na jedno ze šlechtických sídel a dnešní návštěva je před námi právě teď. Slovo předávám našemu průvodci Františku Kínskému.
1: Zámecké léto.
2: Dnes zamíříme na Plzeňsko, kde stojí na břehu rybníka Labuť v 19. století romanticky přestavěný zámek Žinkovy. O podobu se postarali populární vídeňští architekti Helmer a Fellner, kteří projektovali i řadu českých divadel. Na prohlídku zámku nás bere Soňa Weizenbacherová.
3: Zámek Žinkovy je romantická stavba, která vás okamžitě okouzlí. Zažil období slávy, ale i časy, kdy byl ruinou.
4: Nejstarší písemná zmínka o zámku Žinkovy pochází z roku 1525. Od té doby se zde vystřídaly různé šlechtické rody, ale největšího rozkvětu dosáhl zámek za vlastnictví rodu Veselých, který si pro velkolepou představu zámku najal architekty slavné Fellner a Helmer, který ze zámku učinili romantickou perlu Čech, jaký dnes známe.
3: Historie zámku Žinkovy přibližuje kurátor Vojtěch Odcházel. Asi nejznámějšími majiteli zámku byla rodina Škodova.
4: Karel Škoda koupil zámek od rodu Veselých a dále i přeměnil například pomocí architekta Škodových závodů Tremla.
5: Dokonce tady mám ukázku z časopisu Bau Techniker a tam byl právě popisovaný rozvod teplé vody. Ten sem zavedl Karel Rytíř Veselý. Inovací pokračovali samozřejmě i Škodové. Ti sem zavedli elektřinu, bylo sem také zavedeno ústřední topení. Tady na té fotografii vidíme Karla Škodu s jeho manželkou Hedvikou. V roce 1921 se rozvádějí. Hedvika odchází do Kanady a Karel zůstává tedy s dětmi. Karel své děti opravdu hýčkal. Existují například fotografie malé Hedviky, která má šlapací autíčko a to je poslední model automobilu Laurin a Clement.
4: Hedvika jako jediná ze Škodových dětí se dožila v ústraní ve Francii vysokého věku, zatímco oba její sourozenci zemřeli předčasně v roce 1945.
3: I přes smutný osud rodiny Škodových postavou, která prý zámek neopustila ani po smrti, je někdo jiný.
4: Zde obdivujeme sochu Žena Torzo Růže, která připomíná krásnou Magdalénu Sklenové, která zde skamenila, a pohybuje se zde její duch, který má připravený pro nápadníky 3 hádanky, které když uhádnou, tak si ji mohou vzít.
3: Zámek Žinkovy turistům v současné době nabízí 2 prohlídkové okruhy.
4: My se nacházíme v takzvaném piano nobile, neboli vznešeném patře, které nás seznamuje se společenským životem šlechty. Nejkrásnější místností tohoto okruhu je božský salonek, dekorovaný výmalbou antických bohů. Můžeme zde vidět například boha Radovánek Bachuse.
3: A co nejzajímavějšího nás čeká v rámci 2. prohlídkového okruhu?
4: Tam se vydáváme do šlechtických komnat. Prosím tudy. Tady jsme v ložnici šlechtičny, kde můžeme obdivovat krásnou novobarokní toaletku či novobarokní postel. To je vlastně z Václavského náměstí Kuň Ardo, takže tady vidíte, že v jezdeckém salonku můžeme obdivovat bronzy dobové, opravdu z konce 19. století. A tento salonek ukazuje to nejlepší českého sochařství vůbec.
3: Za éry socialismu na zámek jezdili v uvozovkách andělé na dovolenou. Máte tady na to nějakou památku?
4: Máme zde dochovanou kuchyni a o patro výše, kde z ní jsme se vlastně nacházela i výdejna s jídelnou. Tyto prostory byly adaptovány z divadla původního zámeckého, krásného tady divadla, jak vidíte, s tou nádhernou výmalbou. A tady, jak vidíte, tento zazděný průchod, tak se nechte schválně překvapit, co je za ním.
3: Kaple. Ta zazděná zeď je tady za oltářem.
4: Je to k neuvěření, ale koukáme tady na oltář s panou Marií a zde za socialismu probíhaly i taneční večírky, ale dnes už je kaple v původní krásné nebo gotické podobě, takže zde můžeme obdivovat krásná vitrážová okna s Karlem Velikým, svatou Eleanorou či erb rodu Veselých.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Žinkovy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Věra Špinarová dospívala, máme 10 minut před 15. hodinou. Před námi je v Českém rozhlase Liberec, jak už bývá zvykem touto dobou, dětská anketa a dnes s takovým pohádkovým tématem. Já jsem tady odjakživa miloval pohádky ve všech jejich podobách, hrané, knižní, to bylo úplně jedno. Je pravda, že díky ním jsem zhruba v 6 letech utrpěl duševní újmu. Ona totiž babička mě, alespoň doufám, nedopatřením vzala místo na pásmo pohádek na ostrov doktora Morrowa, což je samozřejmě hororový příběh a já kvůli tomu 3 týdny nespal. Jinu tak vznikají dětská traumata. Ale odjakživa mám rád také pohádky Boženy Němcové a Karla Jaromíra Erbena, ten je mimochodem autorem pohádky Boháč a chudák o dvou bratrech, Štěstí a Bídě. Tu v roce 2005 natočil režisér Zdeněk Zelenka. No a bohatství, to je i dnešní téma pro předškoláky a redaktorku Terezu Brázdovou.
1: Kdo je Boháč?
2: Boháč? Boháč je ten, co má hrozně peněz.
3: Boháč je advokát. A kradou mu ty peníze, protože je strašně moc bohatý.
1: Kdo je v Česku nejvíc bohatý?
3: Král. Táta nám to říkal, ale už si to nepamatuju. Advokát. Náš starosta.
1: Jsou všichni bohatí lidé i šťastní?
3: Jo, jsou, protože pak si můžou něco za to koupit.
1: A jsou peníze všechno na světě? Nebo jsou i důležitější věci?
3: Jo, jsou. Náhrdelník.
1: A můžeme si třeba za peníze koupit i zdraví?
3: Rozhodně ne. Můžem koupit. Proto léky, protože pak můžou být zdraví.
1: Co je důležitější než bohatství?
3: Práce. Život.
4: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Veselý příběh jedné rodiny v neveselých časech. Libuše Šafránková a Ondřej Vetchý v komedii Báječná léta pod psa. ČT2. Místo míru příprava na další válku. Seriál Huňády vzestup Havrana. A ČT Art. Příběh o osudové mladé lásce na pozadí bouzlivých 60. let 20. století, skrývající se v textech nejslavnějších písní skupiny The Beatles, Across the Universe. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Mezi Jabloncem nad Nisou a Smržovkou zůstává kvůli nehodě uzavřená železniční trať. Paliva v České republice zdražila o desítky haléřů, v Libereckém kraji patří k levnějším. V Turnově přibyla další místa, kde se nesmí na veřejnosti pít alkohol. Polojasno až oblačno, později déšť a bouřky a teploty do 30 stupňů, to je předpověď počasí na zítra. Hana Foglová přeje hezké odpoledne, začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Při dnešní srážce vlaku a osobního vozidla v Jablonci nad Nisou utrpěly dvě ženy těžká poranění. Jak uvedl mluvčí zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michal Georgiev, zdravotníci je z místa nehody transportovali na traumacentrum Liberecké nemocnice, jednu letecky, druhou sanitkou.
3: Na místě dál zasahují i ostatní složky integrovaného záchranného systému. Nehoda se stala po 13. hodině na přejezdu v Revoluční ulici. Úsek trati mezi Jabloncem a Smržovkou zůstává uzavřený. Správa železnic posunula předběžný čas znovu otevření trati na 17. hodinu. Z Jablonce nad Nisou Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Pohonné hmoty v České republice dál zdražují. Podle údajů společnosti CCS za poslední týden vzrostla cena nafty asi o 80 haléřů na průměrných 45 korun a 78 haléřů za litr nafty. Nejprodávanější benzín Natural 95 zdražil v průměru o 40 haléřů na 42 korun a 6 haléřů. Paliva jsou zároveň výrazně dražší než před rokem. Benzín o víc než 8 korun a nafta o víc než 13 korun za litr. V Libereckém kraji zdražuje hlavně nafta, ceny pohonných hmot jsou ale u nás stále pod celostátním průměrem. V rámci kraje jsou paliva nejlevnější na Semilsku a nejdražší na Jablonecku. Zastupitelé Turnova schválili změnu obecní vyhlášky o zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích. Vyhláška se rozšířila o další tři venkovní lokality, kde nově platí zákaz požívání alkoholických nápojů nebo omamných látek. Podle starosty Turnova Tomáše Hokého ze Starostů pro Liberecký kraj jde o místa, kde v poslední době městská i státní policie často zasahovaly kvůli rušení veřejného pořádku.
4: Jedna je náplavka u Jizery, kde se nám dělou takové složitější záležitosti, včetně házení flašek do Jizery. Potom jsme rozšířili prostor na Turnově 2 u jedné z večerek a perimetr okolo terminálu, kde dochází taky k znečišťování nákladové rampy, kde parkují auta a je to takové divočejší.
2: České ministerstvo zahraničí si předvolalo íránského velvyslance kvůli výhruškám rádiu Farda. Informoval o tom ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů Sobě. Schůzka se podle něj uskuteční v nejbližším možném termínu. Rádio Farda provozuje americká stanice Rádio Svobodná Evropa sídlící v Praze. Česká diplomacie reagovala na dřívější informace, že íránské ozbrojené síly zařadily rádio Farda na seznam svých vojenských cílů. Obvinují ho ze spolupráce s americkými a izraelskými tajnými službami.
1: Počasí.
2: Noc na pátek bude většinou polojasná až oblačná, teploty poklesnou mezi 19 a 16 stupňů a bude taky místy větrno. Zítřek má být většinou polojasný až oblačný, později odpoledne čekáme od západu přibývání oblačnosti a večer přehánky a bouřky, místy i silné. Varování meteorologů bude platit od páteční 18. do sobotní 4. hodiny ráno. Teploty zítra vystoupají mezi 27 a 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Pozor, dejte na silnici 3. třídy mezi Lady v Podještědí a Heřmanicemi v Podještědí. Srazilo se tam osobní auto s nákladním. Nehoda omezuje provoz také na silnici číslo 268 u Mimoně. Kousek od odbočky na Ploužnici se srazila dvě osobní auta. Místem nehody je možné projet. A osobní auto havarovalo v Českém Dubu na silnici číslo 278 v aleji Karolíny Světlé. I tam s opatrností projedete. Přejeme vám šťastnou cestu, buďte na všech svých cestách opatrní.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Tak kolegyně Hana Hauptfoglová vám to dnešní počasí vymalovala na růžovo. To je ideální čas na výlet a pokud se vám nechce, můžete se alespoň vypravit do Jizerských hor prostřednictvím výstavy. Výstavy Jizerské diamanty, a to v kulturním a kreativním centru Lincerka v Liberci. Tam nás pozve už za malou chvíli kolegyně Karolína Lašáková. Pak nás Vladimíra Hamalová provede slastmi i strastmi důchodového věku. Čekají nás zápisky z deníku důchodkyně. A nabídneme vám také několik tipů na výlety a kulturní akce ve Vysokém nad Jizerou. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Tak skupina ABBA tou Waterloo pojela pěkně z vesela, 11 minut po 15. No a my v Českém rozhlase Liberec z vesela vyrážíme do Jizerských hor. Jak by vypadaly Jizerské hory, kdybychom dokázali zastavit čas? Do takového momentu návštěvníky zavede výstava Jizerské diamanty v kulturním a kreativním centru Lincerka v Liberci. Ta vznikla jako součást festivalu Crystal Valley Week, který v Liberci začal v pondělí.
1: My jsme se rozhodli jít takovým směrem, že neukážeme čistě jenom tu produkci.
2: Vysvětluje jeden z autorů Marcel Mochal z designerského studia Lev, které spolu se sklářským studiem Kultivar výstavu připravilo. Nese název Jizerské diamanty. Co si pod tím můžeme představit?
1: To, co Kultivar dělá, u kahanu taví borosilikátové sklo, křišťál září jako sníh, jako déšť, jako vločky, jako všechny podoby vody.
2: Déšť je důležitým tématem výstavy Jizerské diamanty. Mluví o tom i dílo, které před sebou vidíme.
1: My jsme tím dílem chtěli přinést definici surrealismu, kdy se tady v tom případě setkává šicí stroj s deštníkem u sklářského kahanu. Máte možnost zažít deštník, pod kterým se neschováte, ale naopak pod ním zmoknete.
2: Krásu skla podtrhuje i světlo, se kterým tady na výstavě pracujete. Důkazem toho je další dílo, čeho se týká.
3: Tomuhle stanovišti říkáme pramen a je to takové poděkování vodě.
2: Říká Eva Jiřičková ze studia Kulty.
3: Můžete vidět, jak sklo vstupuje do skleněných borosilikátových trubek, které jsou nařasené na vrchu a krásně láme vlastně světlo celou tou trubkou.
2: Kousek Jizerských hor a lesů představuje další dílo, které vidíme v rohu výstavy.
3: Tady máme vodu v té ledové podobě. Je to vlastně roztávající sníh na žulovém kameni. Běžný obraz v Jizerkách koncem zimy. Ty krupinky vytváří všechno takové opravdu jako drobné objekty, zase tvořené u kahanu z borosilikátového skla.
2: Scénografii na výstavě se postaralo studio Lev. Součástí scény není jenom to, co vidíme, ale i to, co slyšíme.
1: Zde funguje zrak a důraz dáváme také sluchu, takže jsme to pohltili do sound designu, který připravil Jarda Barášek, to je student Fakulty umění a designu Ústí nad Labem. Tentokrát dostal k dispozici naše terénní nahrávky potoka, lesa, ptactva.
2: Doplňuje Marcel Mochal. Výstavu Jizerské diamanty můžou návštěvníci vidět do soboty 29. srpna. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
4: Také v Jizerských horách máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.
5: Proudy řeky táhnou k nám, tvou

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: z deníku důchodkyně. Vážně i nevážně s Vladimírou Hamalovou.
1: O korektnosti. Klasické rčení, že vše je ve vývoji, evidentně platí i o měnícím se obsahu některých pojmů. Třeba, že za mlada jsem si připadala korektní, když jsem po pár letech potkala bývalou spolužačku s 15 kg navíc, než když jsme maturovali, a snažila se nedat najevo své zděšení. Ovšem, při následném posezení v kavárně, kdy já si dala espresso a ona vídeňskou kávu se šlehačkou i s dortíkem, navíc hořekujíc, že už si musí píchat inzulín, jsem přestala být korektní, neb jsem v jejím zájmu potřebovala být jednoduše upřímná. Když to tak vezmu kol dokola kolem, mám pocit, že nás ta novodobá korektnost vlastně nutí do dobrovolné alibistické autocenzury. Věřím, že ve snaze neurazit. Ovšem, dříve propagovaná respektující asertivita tím dostává docela na frak. Jakože si už netroufnu říct, že tohle a tohle se mně osobně nelíbí, nechutná či nevoní, i když to nikomu neberu, jen chci mít právo hodnotit si to po svém. Osobně třeba nechápu, že namísto, abychom propagovali a osvětlovali zodpovědnost každého za své zdraví, včetně devastujícího vlivu nadváhy na naše klouby a páteř, zorganizujeme mis Boubelka. Jakože je vlastně vše v pořádku, tak proč se snažit, že? Má dnes už obézní spolužačka mi naopak s odsuzujícím úsměvem podsouvá, že si hraju na díblíka, když pořád netloustnu, a já marně vysvětluji, jak se o to musím pořád zodpovědně snažit. A že mi můj doktor osvětlil, jak mi bude má kdysi poraněná páteř vděčná za každé zhozené kilo, protože pak toho bude logicky nosit méně, tím pádem vydrží déle a nebude tak bolet. No, marnost nad marnost. Já vím, že to vždy nejde, jak by si člověk přál, a že je třeba si někdy, podstrhuji výjimečně, ten život i osladit. Takže už definitivně nejsem korektní. Takže neříkám spolužačce, jak jí to sluší a že je ta správná ženská krev a mlíko, ale občas připomenu, že jestli se chce dožít maturity svých vnoučat, měla by s těmi kily navíc fakt něco dělat, dokud je čas. No jo, je mi jasné, že za tenhle fejeton mě asi moc rádi mít nebudete. Jenže hřešit proti svému zdraví v době, kdy jsou vědecky seriózně podloženy všechny argumenty o škodlivosti nadváhy, je prostě nezodpovědné a taky stojí dost financí při řešení život ohrožujících důsledků. Z Českého rozhlasu Liberec vám přesto dobrou chuť ke zdravějšímu obědu přeje Vladimíra Hamalová.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: to.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední.

0: Hana Zagorová dospívala, je 15 hodin 37 minut a jak jste si určitě přes prázdniny zvykli, my vám touto dobou v Českém rozhlase Liberec nabízíme nejrůznější tipy na výlety, na vycházky, na kulturní a společenské akce. Dnešek není výjimkou a v rubrice Co je nového dnes zavítáme do Vysokého nad Jizerou. Na telefonu máme Evu Markovou z místního informačního centra. Dobré odpoledne.
1: Zdravím vás, dobrý den.
0: My jsme spolu tuším mluvili na začátku prázdnin a samozřejmě, že jsme si popřáli krásné léto a teď už se asi dá trochu zhodnotit, tak povedlo se to letošní léto z pohledu turistiky ve Vysokém nad Jizerou?
1: Tak, jak víte, už druhý rok probíhá přes celé Vysoké rekonstrukce hlavního tahu silnice, takže Vysoké nad Jizerou je, jak bych řekla, odříznuto od světa. Podepsalo se to samozřejmě na návštěvnosti, ale jak já říkám, kdo chce k nám přijít, tak si cestičku najde.
0: Přesně tak.
1: Turistů bylo míň, ale za to byly příjemnější.
0: No, Vysoké nad Jizerou určitě z mnoha pohledů stojí za návštěvu. Kdybyste mohla doporučit nějaké zajímavé místo, kam by se člověk třeba teď mohl vypravit, co by to bylo?
1: Tak, jak víte, Vysoké nad Jizerou je prezentováno jako město nejkrásnějších výhledů. Máme krásné pohledy jak na panoramata Krkonoš, tak Jizerských hor a dalo by se říct i Českého ráje. Jsme takový výchozí bod na tyto tři místa nebo do těchto tří oblastí. Ve Vysokém nad Jizerou máme teďka nově vybudovanou skiáckou stezku, která je zajímavá určitě pro děti, protože se na ní nachází kuličková dráha. Kuličky si můžete třeba zakoupit u nás nebo v muzeu.
0: Takže je to vlastně spojené příjemné s užitečným. Ještě nějaké krásné místo tam máte, které rozhodně musíme navštívit?
1: Jinak po okolí je značeno mnoho turistických cest. Je to vlastně, dalo by se říct, je to soubor map nebo soubor tras putování s medvědem a vlastně stezky jsou po okolí Vysokého značený medvědími tlapkami a dovedou vás na mnohá krásná místa.
0: No, jak jste sama před malou chvílí řekla, kdo chce do Vysokého nad Jizerou, si cestu najde a je spousta důvodů, proč tam vyrazit. Mimochodem i milovníci divadla, jestli se nepletu, budou mít spoustu důvodů do Vysokého nad Jizera přijít.
1: Ano, ano. 24. se spustil rezervační portál na vstupenky na Krkonošův divadelní podzim, což je vlastně přehlídka, národní přehlídka venkovských divadelních souborů. Přijedou k nám divadla vlastně vítězové z oblastních přehlídek a bude to tady celý týden velmi veselé a návštěvnost bude velká. Je to termín od 9. října. Myslím si, že do nějakého ten týden 16. 17.
0: To už není tak daleko, měsíc a půl.
1: Ne.
0: To nám tedy doporučila Eva Marková z informačního centra Vysoké nad Jizerou. Já vám samozřejmě moc krát děkuju i za váš čas, i za vaše informace. Přeju krásný zbytek léta. Když už jste to nakousla, tak vlastně i ten podzim. A budu se těšit zase příště v Českém rozhlase Liberec naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Léto s Českým rozhlasem Liberec.

0: Jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Jaro, léto, podzim, zima. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámecké léto.cz.

Revivalová kapela, která vlastně nikdy revivalovou kapelou nebyla, Creedence Clearwater Revival a Bad Moon Rising. Špatný měsíc vychází. No, měsíc, který se na nás chystá dnes v noci. Nevím, jestli bude špatný, ale rozhodně bude zajímavý. Čeká nás totiž takzvaný krvavý úplněk a aby toho nebylo málo, tak nad ránem někdy kolem 3:30, tedy 4:30, bude také částečné zatmění měsíce, takže máte na časné ranní hodiny o zábavu postaráno. A když už budete na nohou, rovnou můžete vyrazit do Líšné, kde přemístní hasičskou zbrojnicí bude už zítra od 17 hodin probíhat loučení s prázdninami. Dát si tam můžete něco dobrého z grilu a také si zatancovat a poslechnout skupinu Veranda. Tak se dobře bavte a dobře se bavte samozřejmě dál i s Českým rozhlasem Liberec.

0: se stát.
1: Vladimír Mišík dospíval v takovém, řekněme, rozjímavém rozpoložení, ale dál nás čeká zábavná chvíle a spousta zábavných chvil v Českém rozhlase Liberec. Po 16. hodině totiž začíná Humoriáda, kde vás dnes budou provázet Patrik Rozehnal a herečka Libuše Švormová. Filip Majsl vám přeje stále krásné odpoledne s Českým rozhlasem Liberec, no a po 17. hodině se ve Dni v kraji opět uslyšíme.

0: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: České dráhy obmění v Libereckém kraji část zastaralých vlaků. Do Jablonce nad Nisou přijeli fotbaloví fanoušci skotských Rangers. V areálu Liberecké teplárny jsou nově ordinace lékařů. A pátek bude nejprve slunečný, později se zatáhne a přijde déšť i bouřky. Hezké odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Foglová. České dráhy vydají 500 milionů korun na modernizaci vlaků pro Jizersko-horskou železnici. Ta zahrnuje tratě z Liberce do Frýdlantského výběžku na Jablonecko až do Harachova a nově i Stanvaldu do Železného Brodu. Starší jednotky regionovy bez klimatizace nahradí od prosince motorové vozy Regio Spider v červeno-bílém provedení. Podle náměstka generálního ředitele Českých drah Jiřího Ješety jsou vozy výkonnější a nabízí víc prostoru pro přepravu kol, kočárků nebo v zimě lyží.
3: Jsme odkoupili z Německa, jsou asi 25 let starý, na druhou stranu životnost vlaku je běžně 40 až 50 let, takže bych se z toho jako neděsil. Jsou modernizovaný, dovybavili jsme na standard Libereckého kraje, to znamená mají Wi-Fi, klimatizaci, zásuvky, informační systém, speciální polepy. Smlouva je tady na 7 let, potom možná budou jezdit v jiném kraji nebo tady, záleží zase na kraji, jak si to bude přát.
2: Policie vyhodnotila dnešní fotbalový zápas čtvrtého předkola Evropské konferenční ligy mezi domácím FK Jablonec a skotskými Glasgow Rangers jako velmi rizikové. Ve městě proto posílila hlídky. Pokračuje policejní mluvčí Dagmar Suchorová.
4: Ze strany některých neukázněných příznivců klubů a diváků by mohlo dojít k narušení veřejného pořádku. Jelikož se jedná o významnou fotbalovou událost, tak i pořadatel očekává velmi vysokou návštěvnost, a to i z řad zahraničních fanoušků.
2: Utkání začne v 18 hodin na stadionu Jablonském, na Jablonském stadionu Střelnice. V areálu Liberecké teplárny vzniklo nové zdravotnické centrum. V bývalé administrativní budově je 10 ordinací pro lékaře. Aktuálně už tam ordinuje pediatr a praktický lékař. V blízké době by se měli přidat další lékaři. Připraveno je celkem 5 ordinací pro zubaře a 4 ordinace pro další obory. Podzimní výlov největšího českého rybníku Rožmberk u Třeboně letos kvůli suchu nebude, informovalo o tom rybářství Třeboně na svém webu. V tamních rybnících chybí zhruba 40% vody. Původně byl výlov naplánovaný na víkend od 16. do 18. října. O případném jiném termínu výlovu rozhodne rybářství podle hydrologické situace.
1: Počasí.
2: U nás bude v noci většinou polojasno až oblačno a ochladí se na 19 až 16 stupňů a má být i poměrně větrno. Vítr bude foukat čerstvý. Zítra nás čeká nejteplejší den tohoto týdne. Bude polojasno až oblačno s letními 27 až 30 stupni Celsia. Odpoledne se ale začne zatahovat a místy se přidají přehánky nebo bouřky, které mohou být i silné. Varování meteorologů kvůli bouřkám má platit od pátečních 18 hodin do sobotní 4. hodiny ráno.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Kvůli nestabilnímu svahu jsou na silnici číslo 268 u Svojkova ode dneška zúžené jízdní pruhy. Jde o úsek pod vyhlídkou Dědovy kameny. Tak s tím počítejte a buďte na všech svých cestách opatrní. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
5: Jsme rádi, že jste tady připraveni, doufám, že i nabité telefony, protože ty jsou potřeba v našem pořadu, kdy se vybírají ukázky z humorného archivu, do toho sáhne a vytáhne první ukázku už za malou chvíli také náš dnešní host, a to je Libuše Švormová. Libuško, hezký den.
6: Ahoj Patriku, někdo napsal, že lidé a věci mají být na svém místě. Tak to jsme asi tady dobře.
5: Zůstaňte i vy s námi.
0: Humoriáda.

0: První ukázka mluveného slova před námi, vybírá Libuše Švormová, od toho je tady Humoriáda, od toho tu je dnes jako host, to je tvoje úloha, Libuško, tak
1: já
0: co to
1: bude? Já vyberu jednoho výborného herce a komika, u kterého obdivuju jeho rodiče, protože mu dali jméno Petr a on se jmenuje Petr Rychlý.
0: Věra za sebou, ano.
1: To už samotný o sobě je jazykolám trošku, tak jo.
0: Tak jeho vtipy, nebo v jeho podání vtipy.
1: Ano.
2: Dcera přiběhne s velkým monoklem za matkou.
3: Mami! Mami! Kde jsi?
4: No tady, v kuchyni.
3: Podívej, co mi udělal.
4: Ježišmarja, to je moňo.
3: No a to není všechno. Podívej, i dva přední zuby mi vyjazil.
4: Hrůza, a kdo ti to udělal?
3: No kdo? Můj manžel.
4: Prosím tě, vždyť ten je přece na služební cestě.
3: No, to jsem si původně taky myslela.
2: Potkají se na chodbě dva sousedé.
5: Dobrý den, pane Rambous.
6: Dobrý, pane Čech.
5: Prosím vás, pane Rambous, co se to u vás včera večer dělo? Takovýho řevu?
6: Ale to nic, sousedé. Jenom manželka měla vztek na psa, tak na něj ječela.
5: No jo, ale to vám povím, pane Rambous, ten váš pes, to musí být strašně inteligentní zvíře, vidíte?
6: Proč myslíte?
5: No, že jsem zaslech, jak mu vaše paní vyhrožovala, že jestli se nebude slušně chovat, tak mu veme klíče od bytu.
2: Jedna bohatá paninka si chce pořídit domů nějaké zvířátko. Zajde tedy do specializovaného obchodu. Dobrý den.
6: Dobrý den, přejete si něco?
2: Ano, chtěla bych nějakého domácího mazlíčka.
6: Ale jistě, máme tady psy, kočky, nebo snad morče?
2: Ne, ne, ne, to je pro mě moc obyčejné. Chtěla bych něco lepšího, třeba tahle žába. Proč stojí 80 tisíc?
6: No, víte, madame, tento žabák prošel řadou velmi složitých cvičení a díky nim se stal nejlepším milovníkem na světě.
2: Opravdu?
6: Ano, je lepší než Kasanova.
2: No tak toho beru, toho okamžitě beru.
7: Paní si žábu koupí, odnese si ji domů, vykoupe se, vklouzne navoněná do župánku, otevře krabici a nic. Žába udělá jenom kvek. Volá tedy rozhořčeně do obchodu a prodavač už za pár minut zvoní u dveří.
6: Tak co pak je za problém, madam?
2: No ten žabák nefunguje, koukejte, sedí a nic nedělá.
6: Kvek.
2: Ach jo, to je mrzuté. Proboha, proč si sem dáváte kalhoty? A teď už je trikl.
6: Klid, madam. Tak a teď se dívej pořádně, žabáku, protože dneska ti to ukážu už opravdu naposled.
2: Ve 3 hodiny ráno volá hotelovému recepčnímu opilý muž.
8: Ano, recepce.
9: Halo, tady je host z pokoje 237. Prosím vás, kdy se otevírá hotelový bar?
8: V poledne, pane.
9: Děkuji.
2: O hodinu později volá tentýž muž.
8: Ano, recepce.
9: Halo, tady je host z pokoje 237. V kolik se otevírá bar?
8: Už jsem vám to říkal, otevírá se v poledne.
9: Děkuju.
2: O hodinu později volá opět tentýž muž.
8: Ano, recepce.
9: Halo, tady je host z pokoje 237. A já nevím, ale ten, co už mám volal. Kdy jste říkal, že se otvírá ten bar?
8: Už jsem vám to říkal dvakrát, otevírá se v poledne, pak vás pustí dovnitř.
9: No ale já nechci dovnitř, já chci z toho baru ven.
0: Mám pocit, že tuhle scénku pro televizi, v podstatě ten vtip jako scénku, natočil tehdy Jan Kaniza s Dášou, tehdy Veškrnovou, mám pocit,
1: jo,
0: že to takhle
1: točili. Jo, myslím, že jsem to i viděla.
0: Ano, ano.
1: Hele, tak já přidám rovnou anekdotu, ne, když
0: dobře.
1: Už tady sedím. Ptá se manžel manželky, co bys chtěla k našemu výročí. A ona říká, no to víš, co bych chtěla, no autičko bych chtěla. No to je teda. A nějaký jiný přání nemáš? A ona říká, no abys konečně přestal chlastat. A on říká, a jakou barvu chceš toho auta? Červený nebo zelený?
2: Humoriáda.
0: Libuška nesklamala. Mimochodem, jakou máte barvu auta vy?
1: My máme, jakou máme barvu auta?
0: No
1: takový jako šedozelený, takový.
0: A kdo vybíral barvu?
1: No můj muž, ježiš, já kolem aut vůbec nic.
0: No tak aspoň barvu na tebe mohl nechat, ne?
1: Ne.
0: To taky to
1: on,
0: ne.
1: On vybíral podle toho, co chtěl, a to bylo jenom v té jedné barvě takový neutrální, taková šedozeleň. Krásná. Toyota.
0: Kam jste s ní?
1: Ježiš, to se nesmí říkat reklama, viď?
0: Tak jestli z toho neměli zadarmo, tak je to dobrý. Prosím tě, a kam jste s ní měli nejdál s tím autem?
1: No teď zrovna převčírem jsme byli v Třeboni, protože můj muž říkal, že by měl chuť na kapří hranolky, tak jsme jeli do Třeboně, což je asi 2 hodiny cesty. My si občas takhle vyjedeme a pak si tam uděláme procházku nebo něco.
0: Tak to jestli já dostanu chuť třeba na sachra nebo něco, tak vám taky zavolám a pojedeme do Víně.
1: No a víš, že tam jsme byli a že mě ten sachr vysloveně zklamal. Teda
0: on je poměrně suchý, ten klasický sachr.
1: Je to suchý, stály tam fronty, protože každý si myslí, že musí jít na sachra, tak jsme čekali, jako až si budeme moct teda sednout, a ty lidi, co vstali, tak odešli a my jsme si tam sedli. Víš, to není pro mě jako sezení v kavárně, takový to pohodový. Zase jsme museli s ní z toho sachra zase vstát, protože už tam stála fronta, víš. No to není kavárna, to je hrozný.
0: Když jsme u toho vážení, a to je vlastně pozvánka i pro tebe a tvého muže, tak do kavárny pod širým nebem můžete i tuhle sobotu 29. srpna do Kostelce nad Orlicí, kde budeme slavit 10 let Pochoutkového roku a budeme tam mít takovou rozhlasovou velkou kavárnu s lehátky, se sezením, s kávou i se zmrzlinou, i s Naďou Konvalinkovou, můžeš si tam pokecat třeba.
1: Tak se zeptám.
0: A vy jste taky zváni, samozřejmě velká akce, velké vyvrcholení oslav právě 10 let Pochoutkového roku. Na to ještě upozorníme, ale teď k humoriádě, tedy Libuška vybrala Petra Rychlého a jeho vtipy. Můžeme s nimi pokračovat s další várkou, anebo si třeba vyberete na mé doporučení Miloše Kopeckého, jeho vzpomínku na trapas s panem Prouskem. Vybíráte si ale na čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor, mezera A nebo B je nutno vepsat do SMS-ky a poslat na to uvedené číslo, aby to k nám dorazilo. K tomu skupina Olympik a jejich otázky. Ať vám i ty udělají radost.
10: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Zámecké léto jde do finále, už zítra se budou losovat tedy ty hlavní výhry, zámecké pobyty, taky zjistíme, kdo dál vyrazí na tu prohlídku s Františkem Kinským a poslední šance se ještě zařadit do toho slosování, to jen připomínám. Teď je to humoriáda a vy si vybíráte mezi Petrem Rychlým a Milošem Kopeckým, který pán to u vás vyhraje. Ptáme se Slibuší Švarmovou, která je dnes ve studiu. Dobrý den.
4: Dobrý den. Hezké dobré den.
3: Ano.
4: Zdravím Angeliku. Jako já, jasné. Známe pod mým mladým.
3: Ano.
4: Kovice,
3: dobře.
4: Tak. A dávám Kopeckýho.
3: Dobrá. Děkujeme za ten hlas pro
5: děkuju
3: něj.
5: Za
3: mějte
5: Angelik.
3: Se moc pěkně. Kdo další?
6: Dobrý den, Patriku. Karas Bojkovic. Zdravím Rybušku Švarmovou.
5: Dobrý den.
6: No. I vás, Patriku.
3: Děkuju.
6: A já bych si psal Kopeckého.
3: Dobře, varianta B. Děkujeme za to. 731 800 900, náš telefon. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Mila. Ovšem ne z Prahy 8, ale z Přehlovním výjimečně. Zdravím vás oba. A paní Švormový, jak jste tam říkal, o těch barvách toho auta, to je nepodstatný. Hlavní je, že na ty hlavní věci máme politiky a ty za nás ty velké věci řešíme. My řešíme ty barvy auta a tak, že jo? Protože to hlavní v podstatě stejně nemůžeme ovlivnit, tak co? A byl bych tím pádem pro Petrši, už máme na poslouchání. Pan Kopecký, ten mě vždycky fascinuje tím, jak je přes svoji nemoc, co byl, jak je fantastický. Takže jestli můžu pana Kopeckýho. Děkuju.
3: My taky, děkujeme za to hlasování. A kdo ještě? Dobrý den.
8: Dobré odpoledne. Standa Zemní vás, Patriku, zdraví a jí paní Šormou.
5: Dobrý den.
8: Anegnot není nikdy dost, ale já myslím, že jsem byl převálcován panem Kopeckým.
3: Tak pozor, teď jste mi v tom trochu dělal pořádek. Tak hlasujete pro anekdoty, ale myslíte si, že vyhrál Kopecký?
8: Anekdoty.
3: No, ono to tak vypadalo v poslední době, že ty tři poslední hlasy, jestli se nepletu, byly pro Miloše Kopeckého, ale dvě třetiny z nich i během písničky byly pro ty anekdoty, pro Petra Rychlého, takže vítězí. Poctivě to tady počítáme. Ano, takže můžeme pustit další várku jeho vtipů.
9: Sedí mladá a hezká slečna v autobuse a na klidně má štěně krátkosrstého loveckého psa. Osloví vedle sedící mladík.
10: Slečno?
11: Ano?
10: Promiňte, že vás obtěžuji, ale mohl bych vám něco říct?
11: No, už mi stejně něco říkáte, tak pokračujte.
10: Víte, když koukám na to štěňátko ve vašem klíně,
11: no,
10: tak si říkám, že bych chtěl být na jeho místě.
11: Tak to si raději nepřejte.
10: Proč?
11: Protože ho vezu k veterináři, aby mu zkrátil ocásek.
9: Probíhá taneční zábava. A jeden tanečník se nakloní ke své partnerce a praví do ouška.
12: Slečno, mohu vám něco říct?
11: No prosím.
12: Vy jste jako z pohádky.
11: Ale nechej toho, ty lichotníku, jsi vymýšlíš.
12: Nevymýšlím.
11: A vymýšlíš.
12: Nevymýšlím.
11: Vymýšlíš.
12: Ne, opravdu nevymýšlím. Vaše vlasy.
11: A?
12: Váš nos.
11: A?
12: Vaše zuby.
11: A?
12: No prostě celá Baba Jaga.
9: Lord sedí u krbu ve svém sídle, kouří dýmku a pomalu upíjí whisky. Když v tom se ozve z vedlejší místnosti. Za chvíli potom přichází sluha.
13: Jean? Ano, lorde? Co to bylo za hluk?
10: A proč v ruce držíte ten zakrvácený nůž?
12: Splnil jsem váš příkaz, pane.
10: Ach, Jean, už byste s tím sluchem měl něco dělat. Říkal jsem seříznout tušku, ne zaříznout služku.
9: Jde tatínek se synkem na houby a milý Jiříček najde prudce jedovatou mochomurku zelenou.
11: Tatínku, tatínku, podívej se, jakou jsem našel houbu.
10: Ukáž? No, ty jsi šikovný chlapec. Pěknou houbičku si našel. Tu dám do houbové omáčky.
11: Do houbové omáčky?
10: Ano, tam bude velmi dobrá.
11: Ale tatínku, proč ji nedáš do polévky?
10: To je jednoduché, ty můj chytrolínku. Polévku jíme všichni, ale omáčku má ráda jenom tvoje babička.
9: Žena volá muži do práce.
10: Ano?
5: Ahoj, tady je tvoje Květunka.
10: No, ahoj, co chceš?
5: Hele, já jsem se dozvěděla teďka od tvojí sekretářky, že jedeš na tu služební cestu do Paříže. To mě vemeš sebou, viď?
10: No, ty jsi se zblázila, ne? Květuno, prosím tě, to je služební cesta, rozumíš? Já tam povedu různý obchodní jednání, jo. Budeš otrávená, rozumíš? Ty budeš zavřená někde na hotel.
5: Ne, ne, ne, počkej, počkej, ne. Já bych nebyla zavřená na hotelu. Já bych si udělala program, já bych se prošla tou Paříží, víš? Koupila bych si ty kozačky, co scháním, taky ten kožík, rozumíš?
10: Prosím tě, Květuno. Ty jsi úplně vygumovaná, nebo co? Ty to si u nás můžeš koupit taky, ne?
5: No, děkuju, a to já jsem chtěla slyšet.
9: Manželé vychází po nedělním mši z kostela a žena je viditelně rozlobena.
11: Teda, Pepo, jak jsi mohl ty, takový věřící v kostele, tak nadávat na Pána Boha? No, vysvětli mi to.
12: Víš, Maruško, před léty jsem ho prosil o kytku a zdědil jsem zahradu.
11: No, ti to je hezké.
12: Počkej, nepřerušuj mě. Pak jsem ho prosil o malou chatku. Zdědil jsem statek. Ale to taky není všechno. Pak jsem chtěl něco do té zahrádky k tomu statku, tak jsem prosil o kontakt, kde bych sehnal levně krávu.
11: No a?
12: A dostal jsem tvoje telefonní číslo.
9: Kamarád si stěžuje v hospodě kolegovi.
10: Proviče, když se opilej vracím domů, že na mě nechce pustit dovnitř. Co s tím mám dělat?
13: No, to je jednoduchá rada. Dělej to jako já. Když přijdu opilej domů, přede dveřma se svlíknu. Zbalím šaty do uzličku, zazvoním, žena otevře a já s kulinkou hodím šaty dovnitř. No, a aby nebyla ostuda podobně, žena pak otevře, chápeš?
9: Po čase se oba sejdou.
10: Tak co, vole, jak zdopad?
13: Ty brďo teda, ty jsi mi dal.
10: Jak to?
13: No teď nedávno, hele, jsem přišel domů opilej. Podle tvý

0: ještě jednou koukne, dejchá na něj, nic. Jde do ložnice, tam je manželka, dejchne na ní a 4 hodiny na ní štěkala.
1: Tak mám tak ještě jednu přidat?
0: Můžeš.
1: Taxikář říká svému klientovi, který sedí vzadu, prosím vás, do vašeho hotelu je to ještě 2 kilometry, ještě se nesvlékejte. A on říká, ježiš, já už jsem si dal boty za dveře. Humoriáda.
0: Libuško, co ty, ale to jaké bylo, jak ho vnímala, co jste dělali,
1: ale,
0: prožili?
1: Jo, já takový ty veliký vedra teda opravdu nemusím, takže jsme většinou, když bylo přes 30 stupňů, tak jsme seděli prostě doma. Ale jinak my chodíme dost často, protože bydlíme teď v Berouně, jestli to ještě někdo neví. A my tam je opravdu pěkný okolí, takže my chodíme každý dopoledne ještě se projít a tam jsou opravdu místa, lesy a je to moc hezký okolí, než se člověk z Prahy někam vyhrabe, tak to trvá při té dopravě, co teď tady je. Ale tam to máme hned blízko a za chvilku jsme, za 10 minut jsme někde v pěkný krajině. Takže chodíme každý den. Já nic jiného, žádný jiný sporty, kromě občas zaplavat, to jo, ale jinak žádný sporty, jak říkal Churchill. Churchill, to jsem říkal. Ano. No sports.
0: Libuše Švormová, náš dnešní host. Jsem rád, že je tu s námi a za malou chvíli bude vybírat další ukázku hned po písnice, kterou pro vás máme.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Jedeme dál, ukázka číslo 3 je na řadě, vybírá je dnes a v tuto chvíli tedy Libuše Švormová, střídáte se s posluchači, tak co to bude?
2: Tak dáme Jaromíra Hanzlíka a to se jmenuje Návrat domů z kabaretu U dobré pohody.
1: A bude tam i Ilja Prachař.
3: Zdá se mi, že zřím ty tahy znám a že zřím ty oči plné slitování. Že osmělo se skončil.
4: Co tu děláte?
5: Je, ahoj, tati.
4: Cože?
5: No to jsem se tak změnil za tu dobu, co jsme se neviděli. Já jsem Borek, tvůj syn.
4: Promiň. No to je takový doba, co jsme se spolu neviděli, to víš. My herci jsme v jednom luftu. Divadlo, film, rozhlas, televize a hlavně v noci. A co ty, jak se pořád máš?
5: Jo, děkuju, a ty?
4: Děkuju, jde to. A co je nového ve škole? Poslouchej, už dávno jsem neviděl tvoji žákovskou knížku.
5: Ale to ti promiň, já jsem loni promoval.
4: Odpust. No gratuluju, to si vlastně doktor Borku, to by se si mohl podívat do krku, mám něco s levou hlasivkou.
5: Ukáž?
4: No jo, podívej. No, vidíš to, no, já tomu nerozumím. Já jsem stavební inženýr, to my se neučíme takovýhle věci.
5: Taky dobrý, taky dobrý.
4: Víš, taky jsem pořád v těno, věčně v terénu, potom mám schůze, funkce, porady, doškolovací kurzy. Pořád tam jsem si dal.
6: Hele, Borku.
4: Co?
6: Dítě.
4: Jo.
6: Čím to je?
4: Je, to je moje dcera.
6: Ty jsi ženatý?
4: No 3 roky už, Alenko, place, podívej se, kdo píše.
5: To je tvoje.
4: Takže já jsem, Borku, já jsem vlastně
5: dědeček.
4: Já jsem dědeček. Pojď sem, holčičku, já jsem dědeček. Co pak se pod...
5: Je.
4: Ono se tomu plejce cůlat, je. Ale jak to krásně řekla to č a d, to je talent.
5: No jo,
4: po dědečkovi. No ale jak se to dělá, já
5: musím, no, počkej,
4: dědeček sám, sundáme hezky. Kalhotinky?
5: Tak, tady nočníček.
4: Dědeček chce dát kalhotinky. Dědeček, pojď sem, Borku. No, to je nějaký Renault. Ta Alenka to bude spíš syn, teda kluk.
5: Kluk?
4: Hmm.
5: No jo, je to možný, no. Ale už ne, jak já to mám vědět. Vždyť je to přes týden věstlík, jenom o nedělích to bývá doma, já bývám o nedělích na průzkumu.
4: No. A Borku, Tomáš toho Alenku se ženou, já vím, se ženou, tedy s manželkou. Jak to, že ji neznám?
5: Promiň, ale když jsem vás měl seznámit.
1: Tahle scénka z kabaretu U dobré pohody ještě samozřejmě pokračuje. Zdali zazní ještě ve vysílání, rozhodnete vy dalším hlasováním, než na to dojde. Tak Ilja Prachař, Jaromír Hanzlík, tak často se tu neobjevují. A myslím si, že je velká šance, když bych se tě zeptal, jestli jsi se s nima potkala, že ano.
2: Ano, s Jaromírem Hanzlíkem jsem se potkala, protože jsme točili něco tehdy s Václavem Borlíčkem a on říkal, no moc jste si tam nevydělali, bohužel, tak já vám dám ještě možnost na svátky, že vám ještě k tomu přidám takovou nějakou malou, krátkou scénku, kterou zahrajete. Já jsem tam hrála jenom takovou paní, která jede taxíkem a on tam hrál to, takhle jsme se potkali, jinak ne, bohužel. To.
1: A s Iljou Prachařem?
2: Ne, nikdy taky jsem se nepotkala. Dívala jsem se na to ráda, na ty poudačky krkonožský, ale ne, osobně ne.
1: Dobrá, no tak nabídneme posluchačům tedy hlasování.
2: Mm-hmm.
1: Vybíráte mezi Jaromírem Hanzlíkem s Iljou Prachařem a Janem Libičkem.
2: Janem Libičkem, no, prima.
1: Tak tahle část, další souboj začíná na telefonu 731 800 900 v SMS-kách na čísle 90 01 04 humor mezera A či B a ještě jednou připomínám Ačko Jaromír Hanzlík, Ilja Prachař, Bčko Jan Libíček.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Už jenom dva dny nás dělí od těch oslav, tedy narozeninových pochoutkového roku v Kostelci. Připomínám, že kromě těch věcí, které byly zmíněny v naší upoutávce, na vás bude čekat ještě třeba kouzelník Michal Nesveda. Bude tam rychlokarikaturista, bude tam bubenická show. Představíme i docela výrazně a významně naši poslední knižní kuchařku Sladké Česko. Nabídneme ji za speciální festivalovou narozeninovou cenu a taky k tomu přidáme nějaký sladký výrobek. Budete moci ochutnávat, vyhrávat spoustu cen. Čekají vás hudební soutěže s Petrem Salavou. Je toho dost a dost v naší otevřené kavárně pod širým nebem i se zmrzlinárnou a s pódiem, na kterém se bude střídat řada hostů a malé talk show. To všechno 29. v Kostelci nad Orlicí v zámku u Františka Kinského, který bude také naším hostem, a začínáme v 11 hodin. Tak jste všichni zváni, moc se na vás těšíme. Teď i na ty, co volají do Humoriády a vybírají si mezi ukázkou s Jaromírem Hanzlíkem a Eliou Prachařem, a na druhé straně bojuje o vaši přízeň Jan Libíček. Kdo tedy volá, kdo vybírá? Dobrý den, přejeme s Libuškou Švormovou.
4: Dobrý den, Brano z Martina. Hlasujem za Ačko a může něco paní Švormovi povedať?
5: No, prosím.
4: Tak, paní Švormová, vy jste nahrala pieseň Lilie s Romanom Holím.
5: S Romanom Holím,
4: chcem, no. Chcem vám povedať, že ten váš hlas je poriadne magický. Dobre sa to počúva. Takže tak. Nech sa darí, buďte v pohode.
5: To vám moc ďakujem a ste taky hodný, že takú krásnu vec ste poslúchal. Ďakujem.
4: Pravda, že ja počúvam hudbu a Romana Holého. Dobre, majte sa pekne.
5: Vy také.
3: I vy, ďakujeme moc za zavolání i hlasování a přidáváme dalšího. Dobrý den.
6: No ja vás teraz zdravím konečne. Tady je Milan z Mladý Boleslavy, kuchař.
3: Ano, a pro co zdravím. Hlasujete, Milane?
6: Zdravím paní Švormovou.
5: Dobrý den.
6: Chtěl bych jí poděkovat za Angeliku, protože to je nekonečná a nejlepší.
5: Děkuji.
6: Chtěl bych ještě pozdravit kluky Sacky, pana Šlihara, pana Ševčíka.
3: Já se omlouvám, Milane, ale čeká hodně dalších lidí na hlasování. Ačko nebo Bčko? Dobře, děkujeme moc. Rychlé střídání za dalším, ať to stihneme, kdo tam je.
7: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já vás zdravím ve studiu a přála bych si pana Líbíčka.
3: Píšeme mu bod a děkuju za to zavolání. A poslední hlas od koho?
8: Dopoledne, dáma pane.
3: Ano.
8: Eva z Petr Zeloty. A přál bych si pana Libíčka.
3: Píšu mu bod, ale rovnou říkám, bohužel na vítězství to nestačilo. Více hlasů získal Jaromír Hanzlík, Ilja Prachař a jejich návrat domů z kabaretu U dobré pohody.
9: Můžeme i lékařka, no, znáš to. Přes den ve středisku, potom a taky funkce, schůze, porady,
10: no, ale dnes noční
9: služby. No,
10: no,
9: no, to má noční službu.
10: Aha.
9: Nebej toho, že se to školně narodilo už za studentské kdob, tak vůbec nemělo, kdy se to narodit. Viděl jsem viděl Jiřinu od svatby třikrát, prosím tě.
10: Tolikrát?
9: No.
10: A učen si spolu porovat povídat?
9: No, ježišmarja. Povídáme, teď ani nevím, jak se jmenuje můj syn, ale já bych měl zatelefonovat.
10: Počkej, nemáš její fotku?
9: Co, ty jsi ještě neviděl naše svatební fotografie?
10: Zajímě, že neviděl.
9: No pojď. No prosím.
10: Kašer,
2: Rosemary se vdává.
10: Poslouchej, Borku, tuhle ženskou já od někud znám.
2: Co?
10: No jo, já ji znám, to ti musím vyprávět. To jsem se ti asi před 14 dny vrátil domů, nevím, odkud vejdu ti do haly a najednou vidím na schodech kýbl, nějaká ženská umývá schody. Intuitivně mě napadla ta písnička, na poříčí dítě, křičí ženská.
2: Ne,
10: myslel jsem si, že to naše uklízečka, víš, tak jdu blíž a zanatuju musky, to nejsou lidi, ty Borku. Jak byla takhle, rozumíš, tak já pláč. No, ale ona taky pláč, facka jak barák a těch řečí.
2: No tak to byla určitě moje žena Jiřinka.
10: Jiřinka, takhle my jsme se poznali podobně. No hlavně, že se znáte. No kdyby ses byl zeptat maminky, tak ti ona ti řekla, že jsem ženatej.
2: No a když jsem se jí na to měl zeptat, nevíš? No. Když jsem se jí měl zeptat, já se maminku neviděl ani nepamatuju.
10: Poslouchej, ví ona vůbec, že je babičku? Řek Zítu?
2: No dovol, kdy jsem jí to měl říct?
10: To je taky pravda, ano.
2: No a snad to ví, když jsem jí nechal v kuchyni lístek na stole. Ne?
10: Lístek na stole, to si nemohu říct, víš? Víš, jak jsou ženský na tohleto háklivý?
2: Osobně. Ty to tak řekneš, osobně. Když jsem jí to měl říct, když jsem jí nevěděl ani nepamatuju. Když se náhodou sejdeme, tak na starý věci není čas. Chudák máma, taky to máš na hlavu. Vyprat, vyžehlit, uvařit, nakoupit, zašít. No pak teprve do služby v tiskárně se dělá jenom v noci, no.
10: To vím, ty Borku, ale upřímně, mezi náma. Co je s mámou, není nemocná?
2: Co, ona je nemocná?
10: Tam se tě, jestli není nemocná.
2: No, kdyby byla nemocná, tak by byla doma, ne?
10: Aha.
2: Já jsem ji naposledy viděl, když jsem jel vejtahem dolů a ona šla s nákupem do třetího patra po schodech nahoru.
10: Ježíš, 10 hodin! Chlapče, já musím do zkoušky, Děkuju ti za ten chlebíček, tak to je zase první krajíc po 20 letech.
2: Ne, co, 10?
10: Ano.
2: Ježíšmarja, já mám kurz bezpečnostního mimina. A co budeme dělat s tím minimem?
10: S jakým minimem, jo, s tímhle? Je to moje minimum, je to tvoje minimum. Hele, kdybys něco potřeboval, Borku, tak lísteček za hodinama, ano?
2: Tak, chlapečku, za rok se vrátím se za... Ty, tati, kdybys náhodou viděl moji ženu, znáš jí přece taky ode mě, snad pozdravuj.
10: A kdybys to tak, maminku, taky za mě dej pusu. Pak, chlapečku, pusu.
2: Pak, chlapečku. No. Vidíš, no, a ty kdyby si měl hlad, tak si ohřej páreček, ano? Máš ho v ledničce, tak pa. No, pa.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak Ilja Prachař odcházel do zkoušky. Byla zkouška vždycky v divadle od 10, nebo byly jiné časy?
5: Bývalo to o 10 hodin. No. Hezká byla Merinka Rosulková, která přišla vždycky pozdě, o 30 minut. A režisér, myslím tehdy Radok, že jí říkal, paní Rosulková, jestli vám to nevychází na tu 10, budeme zkoušet od 10:30. Ale to bych prosil teda přesně. A ona přišla zase pozdě, tak mu říká, tak prosím vás, paní Rosulková, jestli vám to takhle nevyhovuje, budeme začínat v 11. Ale prosím vás, to bych prosil přesně. Hodí se vám to tak? A ona říká, já nevím, pane režisére, já přijdu stejně pozdě.
3: Mimochodem vzpomínky na Meričku Rosulkovou najdete od Libušky Švormové i v její knížce Děkovačky Libuše Švormové k dostání na radioteka.cz, nebo se tam dostanete i přes stránky našeho pořadu humoriada.cz, nebo knížku vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Tak na to asi člověk často vzpomíná, možná
5: já
3: chybí Merička.
5: Já přesto, že ona byla o 30 let starší než já, tak my jsme byli výborní kamarádky. My jsme se měli rádi a všude jsme spolu, jezdili jsme i tehdy, když se člověk dostal do Jugoslávie, že ona příslib devizový, tak jsme tam spolu byli a ona byla úžasná. Ona je s ní jedna krásná historka, když bylo Vinohradské divadlo České armády tehdy,
3: ano.
5: Tak tam si museli všichni se oslovovat soudruzi a soudružky. Tak soudružka ta soudružka, tak jí volali soudružka Rosulková. Ona nic, seděla v šatně, soudružka Rosulková na scénu. A ona zase seděla a ten inspicient volal zoufale. Soudružka Rosulková, milost paní, pojďte.
3: Vážení, vy teď pojďte na hlasování. Do hry vracíme Miloše Kopeckého, taky Jana Libíčka, stojí proti sobě a vy hlasujete na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor mezera A nebo B.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Miloš Kopecký, Jan Libíček, dvě jména proti sobě v posledním dnešním souboji do hry se vrátili díky předchozímu hlasování a vy jste teď na telefonu 731 800 900. Mluvíte s Patrikem Rozehnalem a Libuší Švormovou. Vítejte.
2: Dobrý den, já vás zdravím, pane Patriku, a především paní Libušku Švormovou.
3: Dobrý den.
2: Jste šikovná, opravdu dokonalá.
3: Kristina
2: je bohatá, nemám slov. Chtěla bych pana Libíčka.
1: Dobře, zapisujem, děkujem, ať se vám daří, mějte se krásně, kdo dál?
4: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Švormová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a taky dávám hlas Janu Libíčkovi.
1: Taky, dobře, tak děkuju za to, ať se vám daří samozřejmě a telefonní číslo ještě pro někoho z vás, kdo se dovolal, dobrý den.
5: Dobrý den, tady Petr ze Zdolny, zdravím Libušku a vás, Patriku.
3: Děkujem.
5: A já jsem musel odběhnout, kdo je tam s panem Libíčkem?
1: Sám je, je to monolog.
5: Sám? Monolog, ne, jako proti.
1: Proti je Miloš Kopecký. Taky sám.
5: Tak asi toho pana Libíčka taky.
1: Dobře, on to vyhrál, takže díky vašemu hlasu. Děkuju za to a můžeme si ho pustit.
6: Dobrý večer, vážení přátelé. Dovolte, abych se vám představil, říkají mi Jeníček Libíček. Je mě 33 let a mám 33 kilo přes váhu. Ovšem jedno kilo hezčí než druhé. Je to vidět zádu, prosím? Ovšem, pánové, má to svý výhody. Já když jsem kritizovaný, tak jdu do sebe a pak jsem 14 dní nezvěstný. Proč jsem vlastně tady? Já bych klidně mohl předvést nějaký monolog, třeba Hamleta nebo cokoliv. Mám na to kvalifikaci. Taky bych mohl tančit. Tančit bych mohl, ovšem, já jsem to řekl pozdě a nesehnali na mě trikot. Potom jsem měl větší roli, to jsem chodil slečenej s číslem na zádech a ohlašoval jsem program. To bylo číslo. V té době jsem si vydržoval profesora hudby a zpěvu. 3 roky ze mě tahal peníze, já ho zase na revanš připravil o nervy. A když jsem byl takhle vyzbrojený, říkal jsem si, zkusíš to někde v divadle. Tak jsem šel na zábradlí, zrovna tam ti kumštíři seděli u stolu. Jak jsem stoupil, hned poslali pro pivo, hned ho taky vypili. Tak jsem je tady co jako chci dělat, jsem říkal hrát, zpívat, tančit, tak jsem zpíval árii od toho nejmladšího syna Bacha, Offenbacha. Jak jsem dospíval, všichni mi podávali ruce, abych se jako nezdržoval a tak. Sám ředitel ke mně přišel a dal mi ruku do obličeje a doporučil mi menší divadlo, on konkrétně říkal Loutkovi. Tam prý se po představení každý herec pověsí na drát. Taky bych mohl zpívat, já už na škole o mě říkali, že když zpívám, tak maně připomínám nejslavnější chvíle českého národa. Husitské doby, oni husité, když zpívali, nepřátelé prchali a volali, zachraň se, kdo můžeš. Zpívám dvojhlasně, špatně a falešně. Výšky nemám, to bych se chlubil, ale za to hloubky ty mám mizerny. Taky bych mohl vyprávět o své lásce. Ono to sice s tím nesouvisí, ale je to jaksi pro doplnění celé mé charakteristiky. Já jsem měl dívku hezkou, opravdu pěknou, takovou božskou pusu, malinkou, mohla říct akorát čočka. Že, jak řekla hrách, tak si snědla uši. Uši to měla, to když stála v průvanu, tak to jí lískali. Já když jsem si ji namluvil, tak si na to pamatuju jako dnes, měla na punčoše takovou mrňavou dírečku na pátě, takovou roztomile malou, že mezi těma ostatníma vůbec nebyla vidět. A čistotná žena to byla, 2 kartáčky na zuby, měla na každý zub jeden. Jak ní chodil na jídlo, na obědy, na večeře, tam mi podstrojovala. Nejradši jsem měl rybí polévku, to nabírala vodu přímo z akvária. Jednou jsme měli zajíce, na černo, střeleného. Zem našel kolem SNB, tak jsem to spolkla i s brokama. A na přilepšenou moučník podle receptu z televize. Ovšem lidi, to jste nejedli, to musí být poruchy, to není možné. To bylo hrozný. A já to snědl, já s ním všechno měte. Láska veliká tam byla. Hrali jsme tu hru, jestli to neznáte, na kamna. Ona byla rozpálená, já byl trouba. Jednou taky v roztoužení jsme šli na Petřín, ona si sedla na lavečku, já jsem jí sedl na klín, dodnes leží v nemocnici. Lavečku vůbec nedali dohromady. Humoriáda.
1: No. Já doufám, že jste si odpočinuli stejně jako my s Libuší Švormovou.
3: Paráda to byla. Libíček nesklamal a my doufám taky ne. Takže pa, naschle.
1: Ať se daří, hezký zbytek léta, Libuško. Těším se zas příště. Na vás se těším v zítřejším vydání Humoriády. Toto jako host bude Aleš Cibulka, který bude vybírat, třeba taky vzpomínat a předávat své historky. Do té doby se mějte krásně a poslouchejte další pořady Českého rozhlasu i s muzikou, kterou pro vás máme.

0: máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Jednací řád sněmovny se změní, prezident Pavel podepsal novelu zákona. Meteorologové vydali výstrahu kvůli bouřkám. Do spodní části hotelu a vysílače ještě zatéká voda. Polojasno až oblačno, později déšť a bouřky a teploty do 30 stupňů, to je předpověď počasí na zítra. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Hezký podvečer přeje Hana Hopfoglová. Obstruovat ve sněmovně bude složitější. Prezident Petr Pavel podepsal novelu jednacího řádu. Na svém webu o tom informoval Hrad. Nově bude možné například víc omezit řečnickou dobu při navrhování úprav programů schůzí. Sněmovna taky získá širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání předloh. Zpřísnění se bude vztahovat i na poslance s přednostním právem. Novelu předložili zástupci vládní koalice spolu s opoziční ODS. Hlasovala pro ně i většina poslanců z hnutí STAN a menší na Pirátů. Proti byla část lidovců a celá TOP 09. Meteorologové vydali pro celý Liberecký kraj výstrahu před silnými bouřkami. Ze západu bude územím postupovat studená fronta. Výstraha bude platná mezi páteční 18. hodinou a 4. hodinou raní v sobotu. Bouřky mohou doprovázet nárazy větru, menší kroupy a přívalový déšť. Pokračuje Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Doporučujeme dbát na bezpečnost především s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími předměty, hlavně tedy větvemi. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně, sledovat vývoj a postup bouřek na výstupu z meteorologických radarů.
2: Část kovového opláštění horského vysílače a hotelu Ještěd je ve špatném stavu. Ukázala to pravidelná technická kontrola, nechal si ji udělat Liberecký kraj. U opláštění spodní části technici odhalili několik míst, kudy dovnitř zatéká. Popisuje je mluvčí Libereckého kraje Michaela Křivková.
4: U spodního kovového opláštění hotelové restaurační části kontrola odhalila místa, kterými proniká srážková voda do konstrukce a také do interiéru. Jde zejména o detaily kolem oken, krycích lišt a ventilačních krytů.
2: Kraj podle náměstka hejtmana Jiřího Ulvera ze starostů pro Liberecký kraj nechá kritická místa v nejbližších týdnech opravit a zároveň připravuje kompletní opravu vysílače. Počet obětí požáru v plynárenském chemickém komplexu v Amurské oblasti na východě Ruska vzrostl na 15. Společnost o tom informovala na platformě Telegram. 14 ze zemřelých jsou podle prohlášení cizinci. 39 pracovníků zůstává v nemocnici. Ruský vyšetřovací výbor se podle agentury Reuters snaží zjistit příčinu požáru. Mohlo podle něj dojít například k poruše předpisů o bezpečnosti práce.
1: Počasí.
2: Noc na pátek bude většinou polojasná až oblačná, teploty poklesnou mezi 19 a 16 stupňů a bude taky místy větrno, hlavně na horách. Zítřek má být většinou polojasný až oblačný, později odpoledne čekáme od západu přibývání oblačnosti a večer přehánky a bouřky, místy i silné, jak jsme vám říkali, meteorologové vydali výstrahu. Teploty zítra 27 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Pozor, dejte na silnici číslo 268 u Mimoně, záchranáři tam zasahují u nehody motorky, stala se nedaleko od bočky na Plužnici. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
5: A přejeme také hezké čtvrteční odpoledne 27. srpna. Máme 4 minuty po 17. hodině a v Českém rozhlase Liberec začíná Den v kraji. A co jsme pro vás z našeho dnešního vysílání vybrali? Starosta Ralska na Českolipsku nechal na městském úřadu vybudovat nahrávací studio. Opozice to kritizuje. Liberecký kraj a České dráhy dnes představili nové vlaky pro Jizersko-horskou železnici a ve prospěch opravy zničené kalvárie u obrázku v Ruprechticích se zítra koná varhanní koncert Františka Nováka. Za malou chvíli už souhrn regionálních zpráv a Hana Hauptfoglová a Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
0: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: uličkou v Lunetě.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Při dnešní srážce vlaku a osobního vozidla v Revoluční ulici v Jablonci nad Nisou utrpěly těžká poranění dvě ženy. Zdravotníci je z místa nehody transportovali na traumacentrum Liberecké nemocnice. Úsek trati mezi Jabloncem a Smržovkou je ještě uzavřený. Správa železnic ho plánuje otevřít v 17 hodin a 30 minut. Turnovští zastupitelé schválili změnu obecní vyhlášky o zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích. Vyhláška se rozšířila o další tři lokality, kde nově platí zákaz používání alkoholických nápojů nebo omamných látek.
3: Jedna je náplavka u jezery, kde se nám dějou takové složitější záležitosti, včetně házení flašek do jezery. Potom jsme rozšířili prostor na Turnově 2 u jedné z večerek a perimetr okolo terminálu.
2: To upřesnil místa turnovský starosta Tomáš Hoke ze Starostů pro Liberecký kraj. V Jablonci nad Nisou začne za necelou hodinu fotbalový zápas čtvrtého předkola Evropské konferenční ligy mezi domácím FK Jablonec a skotskými Glasgow Rangers. Policie ho vyhodnotila jako rizikový a připravila bezpečnostní opatření. A utkání ovlivňuje i dopravu kolem jabloneckého stadionu. Podrobnosti přidá živě z místa už za chvíli kolega Patrik Fischer. Liberecký kraj posílí veřejnou dopravu mezi Hrádkem nad Nisou a Libercem. Na části železniční trati mezi Hrádkem a Žitavou na polském území někdo opakovaně poškozuje zabezpečovací kabely. Jejich výměna trvá vždy několik dní a zpomaluje vlaky, které pak nabírají zpoždění. Opatření přibližuje hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: Od 1. září by měly být ranní spoje z Hrádku do Liberce posílený autobus, aby děti nejezdily pozdě do škol, a bude se hledat nějaká úprava jízdního řádu, který tu dopravu bude stabilizovat.
2: A s blížícím se koncem léta se na několika přírodních koupalištích v Libereckém kraji zhoršila kvalita vody. Hygienici obnovili zákaz koupání v Hamerském jezeře, kde se znovu přemnožily sinice. Podle údajů na webu krajské hygienické stanice v Liberci je mírně zhoršená kvalita vody, například v lesním koupališti v Liberci, v nádržích v Jablonem, v Podještědí a ve Sloupu v Čechách. Zdravotní rizika tam ale nehrozí.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Ano, pojďme se v Českém rozhlase Liberec podívat na meteorologické vyhlídky. Jak bude v našem regionu, to nám přiblíží Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: To odpoledne skutečně je dobré, je krásné, je slunečné. Co můžeme očekávat večer, v noci a ráno?
2: Tak večera v noci nás už něco moc na nebi za změnu nečeká. Teploty se teď pohybují mezi 25 a 28 stupni, na horách mezi 20 a 23 a během noci klesnou na hodnoty mezi 19 a 16 stupňů, takže nás čeká teplejší noc, na horách potom mezi 16 a 13 stupňů a změna potom přijde až během zítřka, kdy nás bude přecházet studená fronta.
1: Tak se pojďme rovnou na ten zítřek podívat podrobněji. Co tedy bude poslední prázdninový pátek v Libereckém kraji probíhat?
2: Tak čeká nás nejteplejší den týdne. Teploty vystoupí mezi 27 až 30 stupňů, na horách mezi 23 až 26. No a dostaví se tedy srážky spojené se studenou frontou. V té první polovině dne čekáme ještě polojasno nebo oblačno, zatahovat se začne až potom během odpoledne. No a srážky by měly dorazit tedy k večeru. Budou to přehánky nebo bouřky. Ty bouřky mohou být výjimečně i silnější, doprovázené nárazy větru a přílivovými srážkami kolem 30 mm. Potom během těch nočních hodin na sobotu ty srážky budou přecházet do deště.
1: Říká Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Moc krát děkuju a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Regionální stopař je v Jablonci nad Nisou, kde se chystá zápas domácího celku se skotským týmem Rangers FC z Glasgow. Jak už jsme v úvodu hodiny avizovali, tak přímo z jabloneckého stadionu Střelnice zamíříme živě s naším regionálním stopařem Patrikem Fischerem, který už má připravené podrobnosti. Patriku, dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne od fotbalového stadionu v Jablonci na Střelnici, kde budou už za přibližně půl hodiny domácí fotbalisté dotahovat jednogolové manko z prvního utkání.
1: No a popiš nám, co se kolem tebe právě teď děje.
2: Vzhledem k tomu, že do zápasu už zbývá opravdu chvilka, tak samozřejmě přímo na stadion proudí už sládnoucí davy fanoušků a zároveň kolem je docela hodně policistů. Ono sice, jak tak posloucháte, neslyšíte příliš žádný ruch, protože fanoušci jsou poměrně klidní, těch skandujících skupinek jsem tady zaznamenal úplné minimum. Přesto policisté ten zápas vyhodnotili jako rizikový, takže opravdu těch policistů jsou tady nasazených stovky, a to nejenom od nás z Libereckého kraje, ale přijeli jim na výpomoc i kolegové ze středních Čech a z kraje Ústeckého, a najdete tady třeba i jízdní policii, která na pořádek dohlíží také, ale jak říkám, zatím je poměrně klid.
1: Zatím, ale utkání samozřejmě ještě ani nezačalo, natož pak, že by skončilo. Samozřejmě takové utkání přináší jisté dopravní komplikace. S jakými dopravními omezeními musí počítat projíždějící řidiči?
2: Tak přímo třeba v ulici Turnovská, která je hlavním tahem z Jablonce na Prahu a prochází přímo pod stadionem, tak musí počítat s tím, že tady přechází opravdu docela velké množství fanoušků. Přímo tady na místě dopravu řídí policie, nicméně řidiči jsou trošku zmatení, co mají dělat, takže tady určitě počítejte s tím, že se chvíli zdržíte, a tvoří se tady i jisté kolony. Navíc je uzavřená část ulice Pražská, která vede vlastně kolem stadionu z té druhé strany, a objízdná trasa měla vést mimo jiné ulicí Vrkoslavická. A část ulice Vrkoslavická, která je právě vedle stadionu, tak ta je uzavřená. Jinak určitě zajímavá informace, pokud byste chtěli někde v okolí zaparkovat. Nejoblíbenějším je velké parkoviště přímo u Kauflandu. Nicméně tady, jak se rozhlížím, tak budete muset docela dlouho kroužit a hledat nějaké místečko, když někdo zrovna odjede, jinak je tady úplně plno.
1: Z Jablonce nad Nisou se nám s aktuálními informacemi přihlásil regionální stopař Patrik Fischer. Patriku, mockrát děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou a krásný večer.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Liberec dál pokračuje Den v kraji, máme minutu po půl šesté. Vlastní podcastové studio má jen málo měst. Patří mezi ně už zhruba 2 roky i Ralsko na Českolipsku. A server Novinky.cz přišel s odhalením, že ho starosta Miloslav Tůma z Hnutí ANO vystavil bez souhlasu zastupitelstva anebo rady. A že ho jeden z obyvatel města, podcaster Lukáš Folprecht, využívá zdarma. A to prý může každý obyvatel.
1: Stalo to teda zhruba 400 tisíc korun, to studio, a v podstatě se tam natáčelo 10x, 15x.
2: No tak já si myslím, že by se to asi nemělo dělat, ne? Že jsou jiný věci, které se tady potřebují udělat, a ne, aby měl něco pro sebe.
1: Říká paní Aneta, kterou jsem potkal na autobuse zastávce.
2: Na Ploužnici, tam je plno harantů. Tam se nic nedělá, dělá se jenom v kuřivodech. A ještě pan starosta si něco udělá pro sebe. Co z toho my budeme mít obyčejní lidi? Nic. Je to z našich peněz.
1: Někteří obyvatelé Ralska jsou vůči této investici smířlivější.
3: V podstatě mi to je asi jedno, protože můj život to neovlivňuje, takže co na to říct?
1: Dobrý den. No tak se mi pojďte teda pochlubit, tohle je ono tedy.
4: To je.
1: Aha. No tak to je pěkná klubovnička. Jsme lehce pokáceli do studio, ale vypadá to, že to přežilo bez úhony. Takže je to teda místnost, která je nějakým způsobem akusticky vyřešená, obložená.
5: Ano.
1: Jsou tady teda nějaké pohovky a to. Tady natáčíte ty podcasty teda.
5: Tady natáčí pan Folprecht podcast, ano.
0: Říká starosta Miloslav Tůma z Hnutí ANO.
5: Já jsem tam byl jednou nebo dvakrát a v podstatě nikdy jsme to neřešili, téma politiku. Řešili jsme hlavně především jakoby věci, co se děli v rámci města.
1: Je tady na vás nějaká kritika toho financování tohohle projektu, řekněme, nebo téhleté úpravy?
5: Já to vnímám jako jedno velké nedorozumění, protože jsem se pohyboval v rámci interní směrnice o zadávání veřejných zakázek kategorie 1

0: která mi umožňuje objednat věci, které jsou v rozpočtu v rámci své působnosti a pohybu se tam v částkách, kde můžu.
1: Tato zařízení, řekněme, slouží jenom jako městu, nebo k čemu to tady vlastně slouží?
0: Tohleto zařízení vlastně bylo vybudované proto, abychom zvětšili vlastně kulturní možnosti města Ralsko, ať už pro naše potřeby, nebo pro potřeby obyvatel. Samozřejmě, když se sem kdokoliv bude chtít přihlásit, může se tady přijít natočit z místních obyvatel.
2: Dodává starosta s tím, že město připravuje možnost pronajmout si studio i pro lidi mimo Ralsko, ale už za úplatu. Z Ralska Jiří Jelínek, Český rozhlas.
3: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: To nejzajímavější z našeho dnešního vysílání vám nabízíme ve Dni v kraji. Vy stále posloucháte Český rozhlas Liberec. Přes 1,5 milionu kilometrů najezdí ročně vlaky na takzvané Jizersko-horské železnici, tedy po tratích mezi Libercem a Frýdlantským Výběžkem a na Jablonecku. Dosud tam dopravu zajišťuje 21 vozů typu regionová. Ty teď posílí 9 vylepšených souprav Regio Spider s automatickým spřáhlem. Díky pohonu všech kol bude jejich jízda klidnější než u dosavadních vozů.
1: Zhruba 282 vlaků denně vyjíždí na Jizersko-horské železnici.
2: Zdůvodňuje potřebu nových vlaků náměstek hejtmana Daniel David ze starostů pro Liberecký kraj.
1: Trasa z Liberce směr Frýdlant je jedna z nejvytíženějších v Libereckém kraji. Jsou to až 3000 cestujících za den, směrem na Smržovku 2000 cestujících a my doufáme, že i díky modernizaci vlaku poroste poptávka ještě víc.
2: Za pořízení vozů Regio Spider zaplatí České dráhy 500 000 000 korun, včetně jejich úpravy. Vozy totiž nejsou nové, donedávna jezdili v Německu, říká náměstek generálního ředitele Českých drah Jiří Ješeta.
3: Jsou asi 25 let starý, na druhou stranu životnost vlaku je běžně 40 až 50 let, takže bych se z toho jako neděsil. Dovybavili jsme je na standard Libereckého kraje, mají Wi-Fi, klimatizaci, zásuvky, informační systém, speciální polepy.
4: Vozidla jsou vybavena novými automaty.
2: Vyzdvihuje novinku, o to pospíšil jednatel krajské společnosti Koryt.
4: V těch automatech bude možné platit také bankovkami a platební kartou, což je rozšíření oproti stávajícímu stavu, kde jde platit pouze dopravní kartou a mincemi.
2: Na Frýdlantsku tak přestanou jezdit původní vozy regionova. To vítá například starosta Hejnic Jaroslav Demčák ze starostů pro Liberecký kraj.
5: Staré regionovy podle mě byly vraky na kolejích a to cestování bylo hrozný, takže tím vyřazením bude obrovský krok dopředu.
2: Nevýhodou nových souprav je ale nižší počet sedadel. Nové předpisy totiž vyžadují víc prostoru pro vozíčkáře, kočárky nebo kola, vysvětluje Pospíšil.
4: Zejména teda je to v tom prostoru proti toaletám, protože ta starší vozidla schválená v jiné době, tak tam sedačky mít mohou a tato nemohou.
2: I když vozy vypadají díky originálnímu červeno-bílému designu zajímavě, jejich kapacita bude podle Demčáka rozhodující.
5: V rámci toho, že je snížená kvůli novým předpisům, tak budeme rádi, když bude nahrazena v těch špičkách s třetí soupravou. Určitě nebude žádoucí, aby jsme se snažili motivovat lidi, aby jezdili z Frýdlantska do Frýdlantska vlakem a pak by museli celou cestu stát, takže to je otázka, která už se řeší.
2: Pro obsluhu vlaku je naopak přínosem, že soupravy mají automatické spřáhlo, říká dopravní specialista Pavel Blažek.
6: Ty vlaky se každou hodinu spojují a rozpojí v Raspenavě a s těmi automatickými spřáhly by to mělo být rychlejší a strojvedoucí nebudou muset lézt mezi ty vozy a spojovat je a rozpojovat je ručně.
2: Poprvé se cestující s novými Regio Spidery svezou v polovině prosince. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Mysleli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát?
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája?
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Pondělí. Už od září.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Stále hezké odpoledne vám přeje Český rozhlas Liberec. Pokud jste zrovna při odpolední procházce šli poutní cestou kolem kaple U obrázku v Ruprechticích, už jste mohli vidět nově opravený podstavec Kalvárie s obnovenou sochou svatého Jana Evangelisty. Obnova pískovcových sousoší z roku 1807 ale ještě zdaleka neskončila. V restaurátorské dílně pokračují práce na nosném kříži a dalších sochách. Za restaurátory Vanesou Trostovou a Jiřím Bláhou se vypravila reportérka Jana Švecová.
1: Restaurátorku Vanesu Trostovou jsem zastihla v plné práci.
2: No, teď dočišťují zbytky nečistot z ruky Kristovy. Je to jedna z fází toho konzervačního zásahu. Předtím došlo ke zpevnění, teď se dočišťují nějaké hrubé nečistoty a pak bude další fáze zase zpevňování.
1: Vy teď tady pracujete na obnově toho původního centrálního nosného kříže. Když se dívám tady na ten obrázek té bohatě zdobené kalvárie, co z něj vůbec bylo?
2: Zbyly z něho vlastně jenom tři fragmenty, bez nohou, bez tváří, bez rukou, jak vidíte. A my jsme teď začali mapovat, co chybí, kde je jaká prasklina.
1: Já tady vidím úlomky, které nenavazují na sebe. Tady je část ruky. To se vlastně všechno musí domodelovat.
2: Větší část toho, co opravdu tady chybí hlavy, tady chybí ruce, tady chybí nohy. Takže to se bude muset prostě dodělat zvlášť a pak do toho jako vsadit a domodelovat.
1: Ty obrázky, které vidím tady, tak to jsou jediné, které máte k dispozici, nebo jak věrná to bude kopie?
3: Zvlášť ty snímky ze 20. let právě ze Severočeského muzea od Rudolfa Ginzla jsou velmi dobře technicky provedené, takže se dají docela nazvětšovat. A pak máme, a to už jsme řešili vlastně už i u těch dvou soch, máme možnost využít ty další sochy ze stejné dílny od toho sochaře Herdena, který těch kalvárií udělal několik a několik z nich je dodnes zachováno tam, kde působil, to znamená okolo Náchoda, okolo Broumova. Takže máme i analogie vlastně relativně časově jako blízké té naší liberecké kalvárii.
1: Jak dlouhá cesta bude k tomu, abychom zase se mohli tou kalvárií U obrázku v libereckých Ruprechticích potěšit? No jak dlouho ještě odhadujete ty práce všechny? Vanesa Trostová tady zdvihá obočí, protože když se díváme na to torzo, tak předpokládám, že cesta bude ještě hodně dlouhá.
2: Já si myslím, že bude záležet, jakou podobu budeme chtít vidět té kalvárie. Jo? Jestli se budu doplňovat ještě třeba socha Panny Marie, asi jo, to by měl být asi ten poslední takový krok k té záchraně toho nejdůležitějšího, ale pak tam máme ještě že, balustrádu, andílky.
1: Je to záležitost třeba církve, nebo kdo za tou opravou stojí i za tím financováním?
3: Církev je majitelem té památky a toho pozemku, ale ta celá ta iniciativa vyšla vlastně z dobrovolnického prostředí od místních. Lucii Novákovou bychom tady měli zmínit, která to celé vlastně, která nás k tomu přivedla a přesvědčila nás, že to za to stojí. Díky té sbírce a díky těm štědrým dárcům se vlastně pořád přesvědčujeme, že to opravdu za to stojí, protože tím nás to vlastně zavazuje k další práci.
2: Je neuvěřitelná ta podpora obyčejných, nebo ne obyčejných, ale prostě neobyčejných lidí. Chtěla bych jim poděkovat.
0: A já jen doplním, že další benefiční koncert ve prospěch sbírky na obnovu Kalvárie se koná už zítra v libereckém kostele Nalezení svatého kříže a na varhany zahraje František Novák od 19 hodin. Další kulturní nabídku pro vás bude mít kolega Tomáš Beneš v Kultuře pod Ještědem, kde vám mimo jiné představí zajímavou regionální osobnost Jana Julka z Českého ráje a chybět nebudou ani knižní tipy a inspirace na poslední prázdninové dny. Filip Majsl vám s Českým rozhlasem Liberec přeje krásný zbytek dne a zítra popolední opět naslyšenou.
4: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoli na audioportálu Můj rozhlas. Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Datové schránky ode dneška fungují na nové doméně. Paliva v České republice zdražila o desítky haléřů, v Libereckém kraji patří k levnějším. Město Doxy získalo dvě různé dotace na opravu střechy zámku a pátek bude nejdřív slunečný, později se zatáhne a přijde déšť i bouřky. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezký podvečer přeje Hana Hopfoglová. Datové schránky ode dneška fungují na nové doméně datovka.gov.cz. Přístup pro uživatele se nemění na nové doméně, ale musí znovu zadat své heslo. Jde o další krok, kterým stát sjednocuje své weby, jak říká Ondřej Menoušek z Digitální informační agentury.
2: Přechod zvyšuje důvěryhodnost a pomáhá lépe rozpoznat oficiální web státu. Všem, kdo datovou schránku používají, doporučujeme zkontrolovat, jestli znají své přihlašovací údaje. Pro větší pohodlí doporučujeme využít tuto příležitost a změnit způsob přihlašování na identitu občana, která je bezpečnější a pohodlnější.
1: Tedy přes mobilní klíč, e-governmentu, bankovní identitu nebo Moje ID. Pohonné hmoty v České republice dál zdražují. Podle údajů společnosti CCS za poslední týden vzrostla cena nafty asi o 80 haléřů na průměrných 45 korun a 78 haléřů za litr. Nejprodávanější benzín Natural 95 zdražil v průměru o 40 haléřů na 42 korun a 6 haléřů za litr. Paliva jsou zároveň výrazně dražší než před rokem. Benzín o víc než 8 korun a nafta o víc než 13 korun za litr. V Libereckém kraji zdražuje hlavně nafta. Ceny pohonných hmot jsou ale u nás stále pod celostátním průměrem. V rámci kraje jsou paliva nejlevnější na Semilsku a nejdražší na Jablonecku. Město Doxy ušetří za aktuálně dokončovanou opravu střechy tamního zámku. Na obnovu zastřešení západního křídla stavby získalo finanční příspěvky ze dvou různých zdrojů. Z celkových zhruba 4 milionů korun dotace pokryjí bezmála polovinu.
3: Tereza Vlčková z investičního oddělení radnice uvedla, že 800 tisíc poskytl Liberecký kraj. Město bylo úspěšné i při žádosti u Ministerstva kultury, které uvolnilo 1 100 000 korun z programu záchrany architektonického dědictví. Aktuální zakázka je jednou z posledních etap obnovy střechy započaté před 10 lety. Z Doxy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: Asociace autoškol spouští projekt Zpátky za volant. Zaměřuje se na seniory a rodiče po mateřské, kteří mají řidičský průkaz, ale dlouho neřídili. Má jim pomoct znovu získat sebedůvěru a zajistit jejich bezpečný návrat za volant. Podle předsedy Asociace autoškol Aleše Horščičky je v České republice 1,5 milionu lidí nad 65 let s řidičským průkazem a asi 80 tisíc rodičů na mateřské. Zájemci se do projektu můžou přihlásit přes webové stránky. Účastník si jednu kondičního hodinu platí sám a druhou má zdarma. Počasí. V noci bude většinou polojasno až oblačno a ochladí se na 19 až 16 stupňů. Zítra nás čeká nejteplejší den tohoto týdne. Bude polojasno až oblačno s letními 27 až 30 stupni. Odpoledne se začne zatahovat a místy se přidají přehánky nebo bouřky, které mohou být i silné. Varování meteorologů platí od zítřejších 18 hodin až do sobotních 4 hodin ráno.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Pozor, dejte na silnici třetí třídy mezi Novou Vsí nad Nisou a Lučany nad Nisou. Havaroval tam cyklista, s velkou opatrností místem nehody projedete. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu na všech vašich cestách.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Hezké letní chvíle při poslechu Českého rozhlasu Liberec. Dobrý den, před od mikrofonu krátce po zprávách Tomáš Beneš. Začíná nové vydání Kultury pod deštěrem, pořadu, který mapuje kulturní dění napříč Libereckým krajem. Za chvíli vám představíme Jana Jurka z Českého ráje, zajímavou regionální osobnost. Také nabídneme knižní tituly nebo tipy pro pomalu končící prázdniny. Tak přejeme inspirativní náladu.
0: Kultura pod deštěrem.

0: Naším dnešním hostem v Kultuře pod Ještědem Českého rozhlasu Liberec je pan Jan Jurek, který vystudoval Univerzitu Hradec Králové, obor jazyková a literární kultura, mediální komunikace. Také obor učitelství pro první stupeň a 7 let pracoval coby speciální pedagog na základní speciální škole. Aktuálně se věnuje autorské práci na volné noze, píše filmové a televizní scénáře. Pojďme ho vyspovídat. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy jste k nám přijel odkud, prosím?
1: Slunice nad Popelkou.
0: Povězte nám krátce o vaší televizní tvorbě, která mě hnedka zaujala v úvodu.
1: Tak televizní tvorba mě přivedla vlastně to studium na té Hradecké univerzitě, kde jsem vlastně přičichl psaní scénářů a zjistil jsem, že mě to baví víc než učení. A vlastně při prvním prodaném scénáři jsem se začal věnovat vyloženě naplno té autorské práci. A vlastně takový ty první výsledky, které byly, tak se dostavily v rámci celostátní scenaristické soutěže organizované nadací Barrandov. A tam jsem získal za dobu své autorské práce 3 ocenění. Jednou za filmový scénář Mickey a 2x za scénář televizní. Bohužel ty projekty zůstaly nenatočeny, protože všechny 3 věci jsou de facto hodně vážný témata. A přestože třeba scénář Dvojčata zvítězil v kategorii televizní, Česká televize ten scénář v minulosti koupila, tak bohužel se nedostal do vývoje. Takže víceméně první film, který se realizoval podle mý předlohy, je Kluci z hor.
0: Vy jste autorem řady filmových a literárních recenzí publikovaných v kulturních časopisech a na odborných serverech. Věnujete se aktivně psaní divadelních her, beletrie. Novela Anorektik je váš knižní debut?
1: Je to moje prvotina knižní, která mi vyšla. Ta novela vlastně získala první, teda dostala se do finále v rámci literární soutěže toho nakladatelství, který posléze tu knížku vydalo. Musím říct, že s tím bylo hodně práce, protože ta novela je autobiografická, vlastně pojednává téma chlapecký, potažmo mužský anorexie. A vlastně je to můj osobní příběh. Takže vlastně ten příběh paradoxně se mi psal o to hůř. A vlastně, aby fungoval literárně, tak jsem tam měl k ruce zaplať pámbu velmi dobrého editora, který se jmenoval Jiří Pešaut, a vlastně ten mi s dotažením ty novely jakoby velice pomohl.
0: Kdy ta knížka byla vydaná?
1: Vyšla v březnu letošního roku. Vlastně teď mám první čísla o prodejích. Samozřejmě není to bestseller, ta čísla nejsou závratná, ale jsou v relaci s daným žánrem a v relaci s tím, že vlastně to je moje knižní prvotina docela jakoby příznivá. Takže ta novela zatím má relativně dobré ohlasy ze strany čtenářů, kde vlastně oceňují to, že ta anorexie je tady vlastně prezentovaná na pozadí chlapce, nikoli v dívky.
0: Možná na to navážu. Vy se ve své práci věnujete mimochodem právě i lidem s handicapem. Pracoval jste s dětmi s autismem, s Downovým syndromem, s dětmi s tělesným handicapem. A tento svět vás ovlivnil?
1: Já musím říct, že mě tento svět ovlivnil naprosto fatálně osudově, protože jednak už v době té anorexie, kterou jsem měl vlastně v době dospívání, a trvalo to 5 let, tam vlastně načichne ten svět dětí něčím jakoby zlomený. A trošku se vám přeskládají hodnoty a vůbec jako vnímání okolního světa. A najednou jako zjistíte, že vlastně hledáte něco, kde byste mohl uplatnit tu jinakost, kterou si sebou nesete. A tu jsem vlastně našel po studiích těch handicapovaných dětí, kde jsem mohl využít takovou tu svoji větší citlivost, empatii. Jsem se tam cítil relativně těch 7 let spokojený. Psal jsem třeba nedávno filmový scénář o parhokejistech, ale ten můj scénář bohužel zůstal nenatočený. Televizní scénář Dvojčata, který jsem už tady zmínil a vyhrál v kategorii televizní nadační soutěže, tak vlastně ten byl koupen Českou televizí a pojednává téma 2 bratrů, z nich jeden je mentálně retardovaný a je to vlastně přímo inspirováno chlapečkem, kterýho jsem měl ve třídě.
0: Jaké jsou vaše vize pro další rok? Co byste si přál ve svém životě?
1: No, já bych si přál, abych mohl vlastně u té autorské práce zůstat. A právě tím, že se věnuju těmhle těžším tématům, tak ta prodejnost těch věcí nebo to uplatnění těch věcí je nižší. Není to mainstream. To znamená, že vlastně hledáte cesty, kde vy byste mohl ty svý příběhy jakoby uplatnit a vlastně i zpeněžit, abyste tu práci jakoby mohl dělat. a jelikož třeba i ten anorektik byl napsaný i jako filmový scénář, tak samozřejmě jsem konfrontovaný s tím, kdy producenti mi řeknou, tohle je dobrý, tohle jakoby mohlo fungovat, ale pak vám řeknou, je to riziková investice, protože v tom kině takhle jakoby těžký a ojedinělý téma, ne každý producent má odvahu na to prostě investovat do takového projektu, kde neví, že se mu ta investice vrátí.
0: Já děkuju, byl to velmi zajímavý, hezký rozhovor. Jan Jurek byl naším hostem Kultury pod ještěrem Českého rozhlasu Liberec. Díky, že jste za námi zavítal, a co vám daří v Lomnici a co vám daří v autorské kreaci a třeba opět někdy u nás v rozhlase na viděnou, naslyšenou.
1: Děkuju velice za pozvání.
2: Český rozhlas Liberec.

0: Vy, kteří žijete na Liberecku, tak jste si určitě všimli, že kolem Severočeského muzea v Liberci pokračuje obnova parku. Podle projektu by měla celkově trvat zhruba rok a půl, tedy do letošního prosince. Park a takzvané náměstíčko před muzeem se stylově částečně vrací k původnímu návrhu, který vypracoval rakouský architekt Camillo Zitte na konci 19. století.
1: Pro samotné muzeum je minulost zdrojem poznání, takže když jsme začali připravovat projekt na tu revitalizaci muzejního parku, tak jsme vycházeli nějaké historické ikonografie a tu úplně nejstarší už vlastně nikdo nepamatuje z toho počátku 19. století a k ní se vracíme.
2: Přibližuje ředitel Severočeského muzea v Liberci Jiří Křížek.
1: Aktuálně tady řešíme, že máme prostě takzvanou zasakovací dlažbu. Kdy naprší, tak ta voda krásně zasákne mezi těma kostkama, ale to zase má své limity. Když tady pustíte na to těžký popelářský vůz, tak vám tu dlažbu zničí.
2: I proto je park navržený v původním stylu, doplněný o praktické moderní prvky. Jedním z nich bude třeba malá říčka před budovou muzea.
1: Už v tom 19. století navrhovali fontány, vodní prvky, bude to taková klidová zóna.
3: Z druhé strany muzea, v té zadní části, kam lidé následně budou moci si chodit odpočinout do parku, tak tady vidíme trochu skrytý příkop, kam vedou schody a ten je věnovaný studentům Technické univerzity.
1: A je to vlastně nová atypická scéna, spousta Liberčanů, myslím si, že tenhle prostor nezná a není úplně malý. Doufáme, že se z toho stane mini scéna pro studenty fakulty umění a architektury. Říká se tomu vlastně jako site specific umění.
2: Jak dlouho už se park a náměstí okolo Severočeského muzea opravuje?
1: Tak začali jsme někdy v červnu loňského roku. Od února letošního roku probíhají ty hlavní zemní práce, to odbourání toho schodiště. A to už teď v podstatě máme hotovo a probíhá ta finální úprava povrchů. Musíme počkat do podzima, aby tady probíhaly ty výsadby. Na přelomu listopadu prosince letošního roku bychom měli být hotovi.
2: Jak celková oprava ovlivnila návštěvnost muzea?
1: Překvapivě máme lepší návštěvnost než loni. Vůbec jako návštěvnost neklesá.
2: Podle ředitele Křížka projekt počítá taky s původními keři rododendronů. Kvůli opravě je museli odborníci přesadit z přední části parku do té za muzeem. Celkovou opravu financuje Liberecký kraj. Náklady činí necelých 44 milionů korun. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
4: Léto s Českým rozhlasem Liberec.

0: Čtení je pro duši totéž, co cvičení pro tělo, a pokud si dnes chcete trošku zacvičit a s fantazií jste na správné adrese, knižní tipy má pro vás v Českém rozhlase Liberec připravené opět znalec knih Martin Frič z Liberce. Martine, vítej, hezký den.
1: Hezký den přeji, milé čtenářky, milí čtenáři, posluchači Kultury pod Ještědem Českého rozhlasu Liberec. Na začátek mám pro vás obraz. Představte si anglický čaj opáté mé šikovné kolegyně z redakce přehledu akcí Živá kultura živý Liberec a přemítání o tom, co vám tak nabídneme. No, mohla by to být typická britská detektivka. Ano, je to tak. Chris Chibnall napsal knížku Smrt u bílého jelena. Vyšetřovatelka Nicola Bridgeová se přesunula z většího města na venkov, touží po klidu, no a jak to už to tak v anglických detektivkách bývá, klid nebude, protože je nalezen majitel místní hospody, tělo uprostřed silnice a připevněné parohy. Podivné. Nicola Bridgeová začíná zkoumat, hledá souvislosti, musí vytahovat místní klepy. Prostě britská detektivka.

0: bilanční k nádhernému výročí. A poznáte Miloně Čepelku nejenom jako herce a cimrmanologa, ale i jako textaře, prozaika, básníka, moderátora. Miloně Čepelku znám, měl jsem tu čest ho jednou přivítat, ale překvapilo mě a vlastně teprve nad touhle knížkou jsem se dozvěděl, kým vším je a co všechno zvládá. Krásných 90 let. A třetí tip, pojďme se vypravit na sopky. Václav Cílek, jeho kolega Lukáš Krmíšek a další kolegové v kolektivu připravili knížku Geologie českého středohoří. Možná jste se před pár týdny dívali na zatmění slunce a jestli jste vylezli na ještět, abyste měli hezký výhled, tak jste možná zahlédli ty sopky nádherné v dálce. Tahle ta knížka je popisuje odborným, ale i přístupným jazykem, to Václav Cílek umí, a je to vlastně vznik a vývoj našeho nejpozoruhodnějšího sopečného pohoří. Zasahuje tenhle vývoj do evropských souvislostí. Ta knížka má i hezké takové zarámování. CHKO České středohoří má letos, myslím, 50 let. Pokud znáte přírodovědce a popularizátora Václava Cílka, tak víte, že jeho jméno bývá pečetí kvality. Tedy vzhůru na sopky a vzít si sebou můžete knížku Geologie českého středohoří.
1: Říká na závěr s úsměvem na rtech znalec knih Martin Frič z Liberce. Děkujeme a krásné prázdniny, hezké léto.
0: Hezké čtení a hodně akcí na webu živiliberec.cz.
2: Posloucháte Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hezký dobrý prázdninový podvečer s Českým rozhlasem Liberec. Otakarové slaví své jmeniny, všechno nejlepší. A kam vyrazit v těchto letních dnech? Třeba už zítra v pátek 28. od 19 hodin pokračuje v Bedřichově bedřichovské hudební léto. Tentokrát je koncertem gospelového souboru. Gospel je tu! Tip na sobotu o dva dny později od 15 hodin do Vratislavic. Přijďte se rozloučit s prázdninami a zažít kousek Latinské Ameriky. Takže se pobavíte, poznáte nové a odnesete si příjemný a nezapomenutelný zážitek. Začíná se v 15 hodin, končí se o půl sedmý večer. Akce se koná v kulturním centru Vratislavice a to pouze za příznivého počasí, tedy v atriu. Koncert slovenské gospelové kapely 29.8. od 17 hodin letní scéna Jablonského Eurocentra. Užijte si tak srpnový podvečer na letní scéně spolu se slovenskou worship kapelou, která přinese současnou chválu plnou energie a citlivosti. Jejich hudba spojuje moderní zvuk s upřímným srdcem pro Boha. V sobotu 29.8. před libereckou radnicí se uskuteční Liberecký pivní festival, tedy 10. ročník svátku piva od 12. do 22. hodiny. Další pivní slavnosti opět v sobotu, tentokrát na Vodním hradě Libí na Českolipsku, výběr regionálních pivovarů, folkové kapely i jarmark výrobců přihlášený do letošního ročníku soutěže regionálního českolipského výrobku roku. Kdo má rád historie, může v sobotu vyrazit třeba na komentovanou prohlídku Libereckého zámku nebo na pohádkovou prohlídku Technického muzea. Mimochodem v těchto dnech navštivte Městské muzeum Frýdlant, které připravilo výstavu věnovanou 130. výročí Frýdlantské radnice. Návštěvníky provede historii budovy od jejího vzniku až po současnost prostřednictvím dobových fotografií a dokumentů. Do konce prázdnin využijte putování za Krakonošovým pokladem v Rokytnici nad Jizerou. Poslední nabídka. Navštivte tak s dětmi celkem 5 míst a najděte razítka, která jsou ukrytá v ptačích budkách. Na konci pátrání vás čeká odměna v Městském informačním centru v Rokytnici. Tak hezké stále ještě prázdninové dny a pohodové léto s Českým rozhlasem Liberec. Krásný čtvrtek.
1: Prázdniny s Českým rozhlasem Liberec.

0: Tady je Český rozhlas Liberec, Kultura pod Ještěrem a další zajímavá informace. Háčkování, pletení, drhání, dokonce i pletení pomocí pouhých prstů začíná být znovu populární. V Liberci vyučuje různé techniky Zdeňka Krýslová. Na jeden z kurzů se vydala i naše redaktorka Jana Švecová. Jehlice a háčky ovšem vyměnila za mikrofon.
1: S absolventkou textilní fakulty Liberecké univerzity Zdeňkou Krýslovou sedíme v útulné kavárně v centru Liberce, kde nás obklopuje nejenom vůně kávy, ale také spousta niťovaných, drhaných nebo paličkovaných obrázků a především různé háčky a příze, což není náhoda, protože vy tu pořádáte právě kurzy háčkování, což je vaše doména.
2: Ano, je to moje doména. S mojí sestrou jsme si před asi 4 lety udělali svoji značku ZAS a pod touto vlastně tvoříme a děláme i kurzy ručních prací, háčkování, pletení, drhání.
1: Já jsem tady viděla i různé příze, takže po čem je největší poptávka nebo co se chtějí nejvíc naučit?
2: Nejvíce chtějí naučit toho háčkování. Pletení, to už je střídnější, drhání taky, to jsem i nedávno předváděla při dnech lidové kultury v Železném Brodě na Bělišti, ale moc velký zájem o to nebyl, což je škoda, protože to taky je moc krásná věc. A pak vlastně technika nebo pomocí Alize Puffy, fajn, což jsou očka a vlastně proplítáte to jenom prstíkama, že nepotřebujete ani háček, ani jehlici, ale potřebujete jenom svoje vlastní prsty.
1: Takže taková dobrá relaxační metoda.
2: Přesně tak, nejlepší relaxační metoda je ruční práce.
1: Tady v košíčku vidím různé velmi populární háčkované hračky, vidím tady medvídka, myš, nějakou veverku, tak i to učíte?
2: Ano, ale vždycky je to nejdřív, se člověk musí vyháčkovat, než začne něco složitějšího háčkovat, takže není to jenom o tom, že rovnou přijde a háčkuje nějaký zvířátko, ne. Vždycky se musí naučit ty začátky prostě od řetiskového oka, krátký sloupek, polosloupek a dlouhý sloupek a pak se to může rozjet dál, aby věděli, jak rozpoznat návod, buď to psaný, anebo kreslený, takže se učíme i značky a všechno možné prostě, co k tomu patří.
1: A já tady vidím dvě vaše studentky, ano, frekventantky, žačky, ano.
3: Já jsem sem začala chodit právě kvůli ty Puffy, vlastně, protože jsme začali vlastně těma dekama a polštářema. Rychle to přibývá, takže jako tím pádem se bavili. No a pak jsem se rozhodla, že jsou tady kurzy háčkování.
1: Háček se vám v ruce jenom kmitá, tak co už umíte?
3: Háčkovat asi ty krátké sloupky, polosloupky, udělala jsem si kabelku. Jo, vánoční ozdoby jsem se ještě odrhávala.
4: Vlastně díky Zdence jsem se takhle naučila pomocí té techniky propletání prstů, tak už jsem si vyrobila polštář, pak mám ještě doma taky docela značnou sbírku zimních šál, mám i čelenku.
1: A to už paní Martu doplnila, její dcera Olga. A ještě se zeptám, když by někdo chtěl sem třeba přijít s malou dcerou nebo s malým dítětem, od kolika vlastně, jak staré třeba děti?
2: 10-12 let. Ty jsem měla nejmladší, no. Takže úplně v pohodě v tomhle tom věku. A já si myslím, že to je i tak nejideálnější věk, kdy začít s těma ručníma pracema, když už nějaký ty návyky ze školy mají.
1: A chodí kromě holčiček i kluci?
2: Taky jsem tu už měla dokonce 3 děcka, mě jsem přivedla jedna paní z Mařenic a byly to 2 kluci a 1 holčina a dokonce jeden kluk byl i levák.
1: Kurzy ručních prací pořádá Zdeňka Krýslová každé pondělí od 17 hodin.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

A jsme zase na konci dalšího vydání takřka předposledního prázdninového Kultury pod ještědem. Představili jsme vám zajímavou osobnost z našeho kraje, Jana Jurka. Přidali jsme nespočet tipů, kam ještě na konci prázdniny vyrazit. Nabídli jsme i další knižní tituly. Tak opět v neděli po 9. nebo ve čtvrtek po 18. se budu těšit na slyšenou. Užívejte léto a poslední prázdninové dny. Od mikrofonu zdraví Tomáš Beneš.

0: Divadla, kina, výstavy, festivaly i lidé, kteří mají co říct, tipy, inspirace a rozhovory z celého regionu. To je Kultura pod Ještědem, pravidelný týdeník kulturního dění v Libereckém kraji. V premiéře v neděli po 9, v repríze ve čtvrtek po 18. hodině, ale vždy s aktuálními pozvánkami. Kultura pod Ještědem s Tomášem Benešem.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Podvodníci rozesílají SMS zprávy s oznámením o dluhu na pojistném u VZP. Kvůli problémům na trati Hrádek nad Nisou Žitava kraj posílí autobusovou dopravu. Šaldovo divadlo v neděli slavnostně zahájí novou sezónu. Polojasno až oblačno, později déšť a bouřky a teploty do 30 stupňů, to je předpověď počasí na zítra. Hezký večer u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hubfoglová. Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před falešnými SMS zprávami o dluhu na pojistném. Podvodníci se z lidí snaží vylákat peníze nebo získat přístup k jejich účtu. Upozornil na to ředitel odboru bezpečnosti VZP Jan Svoboda. Pojišťovna podle něj svým klientům nikdy nerozesílá SMS výzvy k okamžité platbě prostřednictvím odkazů. VZP před podobnými podvody varuje opakovaně. Letos je to už po třetí. Od 1. září posílí Liberecký kraj veřejnou dopravu mezi Hrádkem nad Nisou a Libercem. Na části železniční trati mezi Hrádkem a Žitavou na polském území někdo opakovaně poškozuje zabezpečovací kabely. Jejich výměna trvá vždy několik dní a zpomaluje vlaky, které pak nabírají zpoždění. Pokračuje hejtman Martin Půta ze starostů pro Liberecký kraj.
2: Díky tomu vzniká zpoždění v řádu desítek minut, které bylo navíc nepředvídatelné, takže od 1. září by měly být ranní spoje z Hrádku do Liberce posílený o autobus, aby děti nejezdily pozdě do škol, a bude se hledat nějaká úprava jízdního řádu, který tu dopravu bude stabilizovat, možná i za cenu toho, že mezi Hrádkem a Žitavou budou jezdit nějaké náhradní autobusy.
0: Liberecké divadlo Františka Ksavera Šaldy chystá na neděli speciální program pro veřejnost k zahájení nové sezóny. Začne v 15 hodin na prostranství mezi budovou divadla a radnicí a potrvá až do pozdního večera. Netradiční program přibližuje nový ředitel divadla Petr Michálek.
3: Protože vlastně všechny tři soubory, jak balet, tak opera, tak činohra, tam velmi krátce a velmi vtipně představit jednotlivé tituly do další sezóny, a bude to i příležitost, jak si přímo na místě koupit předplatné třeba.
0: Ve vězení v nizozemském Hágu zemřel bosensko-srbský generál Ratko Mladić. Odpykával si doživotní trest za svou roli ve válce v Bosně v letech 1992 až 1995. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na představitele OSN. 80-letý bývalý generál měl v posledních letech zdravotní potíže a musel být opakovaně hospitalizovaný.
1: Sport.
0: Fotbalisté Jablonce hrají o postup do hlavní fáze konferenční ligy. Se skotskými Glasgow Rangers prohráli první zápas 0-1. Jejich domácí odveta je teď těsně po začátku druhého poločasu, tedy v 46. minutě, a gól zatím nepadl.
1: Počasí.
0: Noc na pátek bude většinou polojasná až oblačná, teploty poklesnou mezi 19 až 16 stupňů a bude taky místy větrno, hlavně na horách. Zítřek má být většinou polojasný až oblačný, později odpoledne pak čekáme od západu přibývání oblačnosti a večer přeháňky a bouřky, ty můžou být místy i silné. Varování meteorologů bude platit od páteční 18. do sobotní 4. hodiny ráno. Teploty zítra 27 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Kvůli nestabilnímu svahu jsou na silnici číslo 268 u Svojkova ode dneška zužené jízdní pruhy.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Občas všichni zaregistrujeme v médiích nějaký výrok, ať už politika nebo umělce, a říkáme si v ironické rovině, no ten tedy mluví jako kniha. A myslíme to samozřejmě naopak. Možná bychom se mohli u téhle fráze, nebo jak to nazvat, zastavit.
2: Říkáme tomu frazem nebo idiom nebo přirovnání v tomto případě, protože tam máme přímo už to slovíčko jako. A je fakt, že to spojení mluvit jako kniha bývá užíváno jak v neutrálním významu. To znamená, že tím nic nemyslíme, jenom to přirovnání, ale často se užívá, když už se užívá samozřejmě také ironicky nebo posměšně dokonce. A to nejčastěji v případech, když se ten mluvčí příliš vžívá do své role přesvědčovatele nebo někoho, kdo chce zapůsobit svým projevem a tomu obsahu to neodpovídá, ten jeho étos. Nebo když mluví příliš sebejistě, ale zároveň vidíme, že to je velice vzdáleno od reality.
1: Ten zas mluví jako kniha.
2: Případně když planě teoretizuje nebo velice naivně zobecňuje, říká nějaké banality a často se to pojí samozřejmě s určitým poučným tónem, s určitým kazatelstvím.
1: Našli bychom nějaké ekvivalenty pro tenhle frazem mluvit jako kniha, něco, co má podobný význam, a třeba to můžeme použít taky v tom pejorativním slova smyslu, ale nebo taky v tom pozitivním, neutrálním?
2: Máme jich poměrně dost a doufám, že nebude vadit, že část z nich samozřejmě je lidová a velice upřímná, takže ty výrazy, které tady zazní, by se neměly vypípávat ani vystříhávat. Například ve stejném významu se užívá, že někdo sežral všechnu moudrost, nebo si nevidí do huby. No a pak máme takové ty jemnější, jako že někdo mluví jako zkazatelný.
1: Mlátí prázdnou slámu, mě teď napadá.
2: Tak, nebo má patent na rozum.
1: Ale to je spíš v tom negativním slova smyslu. Tam bychom to asi těžko obhajovali jako neutrální výraz.
2: Já myslím, že u těchto typů spojení se nám zachovala, anebo se stále používají spíš ta, která jsou aspoň trochu ironická, protože proč schromažďovat přirovnání, která pouze chválí.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, jak dlouhý je nejdelší plot na světě? Na okraji australského vnitrozemí se táhne jedna z nejpozoruhodnějších staveb, jaké kdy člověk vytvořil. Dingo Fence, tedy plot proti dingům. S délkou přibližně 5600 kilometrů je považován za nejdelší drátěný plot na světě. Vede od jihu Austrálie přes vnitrozemí až do státu Queensland a odděluje oblasti s chovem ovcí od území, kde se běžně vyskytují australští divocí psi dingové. První části plotu začaly vznikat už v 80. letech 19. století. Původně měl chránit zemědělské oblasti před šířením králíků, kteří se v Austrálii po svém zavlečení přemnožili a ničili vegetaci. Ukázalo se však, že proti králíkům není plot příliš účinný. Většina úseků měří asi 180 cm na výšku, kolem plotu vede pás vyčištěné půdy a na některých místech jsou instalovány světelné prvky nebo speciální rošty, umožňující průjezd vozidel. O stavbu se nepřetržitě starají hlídky, které kontrolují poškození po bouřích, záplavách i průchodu divokých zvířat. Ani tak ale plot nefunguje dokonale. Menší dingové dokážou některými otvory proniknout a ekologové upozorňují, že omezení výskytu dingů mění rovnováhu australské přírody.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

cesta. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, s přetěžky míš.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

it still burned our eyes. Oh yes, we may walk on the water.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci na Torlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Dobrý večer, Lačerate Šukar Šuniben. Dnes společně navštívíme křest nové písně Magická láska, pod kterou je podepsán Igor Kmeťo a kterou naspíval společně s JB. Kmotry písně byly Helena Vondráčková a Felix Slováček. Povídat si budu také s Miroslavem Brožem o pomoci romským uprchlíkům z Ukrajiny.

0: Poslech nám zpříjemnil Roman Gašpar a posloucháte o Roma Vakeren. Pěkný večer. Od 10. do 13. září se v Praze uskuteční Mezinárodní festival romského filmu IROF, který organizuje spolek Identity Prák. Nabídne české i zahraniční snímky, mezi nimi také dokument Nebylo nám to jedno o romské solidaritě a pomoci ukrajinským uprchlíkům po vypuknutí války v roce 2022. Program festivalu a informace o jednotlivých projekcích najdete na webových stránkách IROF. O své zkušenosti s pomocí romským uprchlíkům z Ukrajiny na pražském hlavním nádraží a na dalších místech, o tom si budu povídat s Miroslavem Brožem.
1: Já jsem v té době nepracoval pro městskou část Praha 1, ale pro neziskovou organizaci a vlastně ta moje role spočívala v tom, že poté, co jsme zjistili, že ty romské uprchlíky z Ukrajiny tady v České republice vlastně nikdo nechce, a ty úřady nejsou moc efektivní, ani rychlé, ani aktivní v pomoci těmhle romským uprchlíkům, tak jsme se obrátili na naše partnerské organizace v jiných evropských zemích, kde je nižší míra anticiganismu a vlastně jsme je tam začali pomáhat s odjezdy. S tím, že vlastně ta naše partnerská organizace potom na ně v nějakém třeba německém městě čekala už na nástupišti a potom jim pomohla projít tím registračním řízením a najít tam bydlení a všechno, co bylo potřeba. A my jsme takhle odvezli z pražského hlavního nádraží 750 romských uprchlíků do Německa a potom jsme jich odvezli rovnou stopku do Dublinu v Irsku. To vím úplně přesně, protože jsme měli peníze přesně na 100 letenek a v tom Dublinu máme velmi aktivní partnerskou organizaci irských travelerů. A potom jsme odvezli skupinu 65 lidí do Osla v Norsku.
0: Finančně to zaštítili ty partnerské organizace v zahraničí?
1: My velkou část těch uprchlíků jsme právě odvezli do Německa, konkrétně tedy do severozápadního Německa, kde si myslíme, že ta situace pro ty Romy a možnosti byly nejlepší. A tam vlastně to bylo celé zadarmo, protože v té době, v té krizi, oni měli vlastně jízdenku na vlak v České republice i v Německu zadarmo. A potom se objevili někteří laskaví sponzoři, kteří vlastně zaplatili ty letenky do toho Dublinu nebo do toho Osla.
0: Jste s některými z těch, kterým jste pomohli, v kontaktu, jak se jim v současné době žije?
1: Já jsem před dvouma rokama byl v Německu vlastně na rodinné dovolené a tak jsem si vlastně přál se s někým z nich setkat, tak jsem se setkal s jednou rodinou, která vlastně našla nový domov v severoněmeckém městě Brémy. A vlastně to byla maminka se třemi dětmi a tý se tam moc líbilo, měla tam vlastně nový život, ty děti byly to nejstarší ve škole v první třídě, ty dvě další ve školce. Ona tam chodila na kurz němčiny, protože to Německo, když je tam nějaký uprchlík, tak vlastně od prvního dne chce, aby se učil německy. Dělala zatím nějakou pomocnou práci, protože měla vlastně limit pořád ještě v té neznalosti toho jazyka. A co mi říkala, tak samozřejmě tam měla mnohem jako kvalitnější a lepší život než na Ukrajině někde v té romské osadě, která teď ještě byla jako v té východní části Ukrajiny, kde teď vlastně je bojová zóna. Ta epizoda, kdy asi 4 dny tady ležela na zemi nádraží Praha, tak to byla taková jako nepříjemná epizoda na její cestě do Německa.
0: Vysvětluje Miroslav Brož, interkulturní pracovník městské části Prahy 1. Jiří Bělá alias JB natočil společně se slovenským hudebníkem a producentem Igorem Kmetěm nový videoklip k písni Magická láska. Jde o letní duet, na kterém se Igor autorsky podílel a zároveň v něm i zpívá. Křest videoklipu Magická láska se konal v úterý 25. srpna v pražském Casablanc Sky Baru. Na místě byla také Iveta Durdoňová, která jako první oslovila právě Igora Kmeťa.
2: Pane Kmeťo, jsme na křtu Magické lásky, nového videoklipu a písně, kterou vám pokřtil Felix Slováček a Helena Vondráčková. Co to pro vás znamená?
3: Pro mě je to sen, lebo já jsem vyrástol na Felixovi a vyrástol jsem aj na Helene Vondráčkovi, lebo já si pamätám tie časy, keď můj otec, moja matka počúvali denodenne ich piesne, takisto aj Karel Gott, ktorý je už nebohý. To sú všetko speváci, od ktorých sa môžu učiť ďalších 100 rokov. Títo dvaja, čo boli dneska nám krstiť album, Helena Vondráčková a Felix Slováček, to sú ešte žijúce legendy, ktoré si vážme, že sú tu ešte medzi nami.
2: Jak vznikla spolupráca medzi vámi?
3: JB ma oslovil na základe toho, že sa mu páči moja tvorba a počúva moje pesničky a zoznámil nás vlastne Carlos, kamarát, ktorý to celé sposledkoval. Slovo dalo slovo a všetko sa podarilo, tak som veľmi rád, že dneska tu takto stojím a krstíme pieseň, na ktorej sme sa dlho podielali. Jedna časť, polovica sa natáčala v Španielsku, kde bývam. Môj druhý domov je teda Španielsku, volá sa to Calpe. Tam sa natočila prvá časť a druhá časť sa natočila tu v Prahe, aj na Vltave, aj v štúdiu nahrávacom.
2: Na tom textu ste sa shodli, kto skládal hudbu, text?
3: Hudbu som zložil celú ja, melodickú linku aj som aranžoval, aj produkoval a text som dal napísať môjmu takému dobrému textárovi slovenskému, volá sa umelecké meno Adis, takže Adis napísal text, napísal aj tú českú časť, aj slovenskú.
2: Budete spolupracovať s JB'm na další muzice?
3: JB si želá, lebo chce vydať celý album a chce, aby som mu celý album sprodukoval, pomohol spraviť a asi to vyzerá tak, že sa zhodneme na tom a spravíme celý album.
2: A vy v současné době na čem vy pracujete?
3: Ja momentálne pracujem na svojich piesňach, ktoré vlastne takisto dokončujem. Nedávno sme vydali aj videoklip s Anitou, aj s Rytmusou. Piesň sa volá Daj mi groove, už je na sociálnych sieťach. A teraz natáčame teraz videoklip, teda ja natáčam v septembri a možno buď koncom septembra, alebo 10. mesiaci, začiatkom 10. mesiaca vydám ďalší song. A pomaličky, ako budem vidieť reakcie, že ľudia majú záujem a chcú ďalšie a nové pesičky, tak budem sa snažiť byť rýchlejším, ale keď budem vidieť toto tempo, že tí ľudia sú teraz takí, že povedzme si na rovinu, je strašne toho veľa a povedzme si aj tak, že tie albumy sa už tak nepredávajú, takže je to o tom, že dať von dobrú kvalitnú pesičku, pekný videoklip, dobrý singel a tak toto zatiaľ funguje a keď sa to nakopí, tak urobíme celý album.
2: A kde vás mohou posluchači vidieť v současné době?
3: V blízkej dobe budem 16.10. vystupujem tu v Prahe. Tu bude nejaká akcia. Neviem presne, ako sa volá, ale bude to 16.10. 17.10. budem v Dečíne, to je v Česká republika. No a zatiaľ iba do konca roka mám tu tieto akcie.
2: U mikrofónu mám zpěváka JB'ho. Jaká byla spolupráce s Igorem Kmeťem?
4: Spolupráce probíhala úplně neskutečně a zkrátka jsme se to strašně moc užili, protože v tom Španělsku je úplně jiná energie, jiná atmosféra, vůbec na přemýšlení, na tvoření, je to úplně jiný vibe, takže skvělá spolupráce s Igorem. Výborný zpěvák, výborný producent a budeme chystat spolu celý album.
2: Paní Vondráčková, vy jste pokřtila s panem Slováčkem nový videoklip, novou skladbu Magická láska. Jak se vám líbí Magická láska?
5: No tak ta píseň je velmi temperamentní, nabitá optimismem, láskou a je to z toho opravdu cítit, že to myslí vážně. A já mám ráda rytmické věci a věci, které mají krásnou melodii, což tady zdůraznil při křtu i Felix Slováček. A je to tak, že nejenom nástroje, ale i vlastně hudební vklad, ten nápad hudební, ten je strašně důležitý pro to, aby se ta píseň stala hitem. A já si myslím, že tahle ta píseň má k tomu ambice.

Jsme na konci dnešního Oromava Keren. Savorenge tumenge mangav bud bacht, zhorte zastipen. Díky, že jste byli s námi. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Plzeňský Prazdroj od října zdraží čepované pivo a část balených piv. Policie posílí hlídky po dobu hudebního festivalu Soundtrack Poděbrady. Letní počasí čekáme i zítra, naměříme až 32 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Plzeňský Prazdroj zdraží od 1. října čepované pivo ze sudů a tanků, taky část plechovek i některá lahvová piva. Cena se zvedne v průměru o 70 haléřů na půl litr, říká mluvčí plzeňského Prazdroje Zdeněk Kovář.
2: Důvodem jsou především rostoucí ceny materiálů a komodit v důsledku krize v Hormuzském průlivu. Jde především o cenu nafty, to se promítá do výdajů na dopravu, a také rostoucí ceny hliníku. Ty mají zásadní dopad na stále oblíbenější segment plechovek.
0: Plzeňský Prazdroj naposledy měnil ceny před rokem, kdy zdražil o podobnou částku. V Poděbradech začíná čtyřdenní festival filmové hudby Soundtrack Poděbrady. Ode dneška do neděle bude parkoviště pod zámkem a u jezera vyhrazené jen pro organizátory. Žádné další uzavírky vedení města neplánuje, řidičům ale doporučuje se centru vyhnout. Na bezpečnost v ulicích bude dohlížet více policistů, říká jejich středočeská mluvčí Barbora Šnévajsová.
3: Všechny dny posílí policisté z obvodního oddělení Poděbrady výkon služby, budou především dohlížet na veřejný pořádek a bezpečnost návštěvníků, a to i ve spolupráci se strážníky městské policie.
0: Zastupitelé Prahy 6 zrušili soutěž na výstavbu kulturního centra na Vítězném náměstí. Mělo být součástí chybějícího čtvrtého kvadrantu. V soutěži zůstala pouze jedna společnost s nabídkou za zhruba 1 miliardu a 200 milionů korun. To je podle místostarosty Petra Prokopa z Hnutí STAN příliš vysoká cena.
4: Naše očekávání, s kterým jsme pracovali v minulosti, bylo zhruba 800 milionů korun. To rozhodně nerezignujeme na jaksi ambici mít tamto kulturní centrum, akorát potřebujeme vlastně se dobrat té nižší ceny.
0: Vedení Prahy 6 plánuje vypsat novou veřejnou zakázku v únoru příštího roku. Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před falešnými SMS zprávami o dluhu na pojistném. Podvodníci se z lidí snaží vylákat peníze nebo získat přístup k jejich účtu. Upozornil na to ředitel odboru bezpečnosti VZP Jan Svoboda. Pojišťovna podle něj svým klientům nikdy nerozesílá SMS výzvy k okamžité platbě prostřednictvím odkazů.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno, teploty kránu klesnou na 16 stupňů. Polojasno čekáme i zítra, odpoledne pak bude přibývat oblačnosti a přidají se přehánky nebo bouřky. Teploty do 32 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna nejdřív za sjezdem na Velké Popovice počítejte se zbytkem jedoucí kolony z 18. kilometru. Je to asi na 10 minut do zúžení na 24. kilometru na Šmejkalce. Na silnici 9 na výjezdu z Prahy na Mělník za Zděby se ještě tvoří kolona u Líbeznic kvůli omezení s kyvadlovým provozem. Zdržení asi 5 minut. A na silnici 2 v Uhříně vsi v ulici Přátelství směrem na Prahu popojíždí kolona z Nového náměstí kolem 10 minut k nehodě osobního a nákladního auta u Eurooilu. Jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Jablko nepadlo daleko od stromu, to v případě mého dnešního hosta platí beze zbytku. Dobrodružství kriminalistiky, četnické humoresky, společná práce Antonína Moskalika a jeho dcery, rovněž režisérky a scenáristky Pavlíny Moskalikové, která je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobré odpoledne.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host vítám režisérku a scénáristku Pavlínu Moskalikovou, která se vlastně nedávno, vlastně včera navrátila ze Spojených států amerických z New Yorku.
1: No, včera jsem přiletěla z New Yorku, no.
0: Takže teď máte brzké ranní.
1: Asi ještě brzo ráno.
0: Brzký ranní čas. Po jaké době jste se vrátila a vrátila jste se z domova domů? Nebo jak to cítíte?
1: Víte co, já vždycky to říkám, že to je takový zajímavý, že já sama vlastně nevím, protože pro mě to je takový, jako že mezi těma 12 nebo 14 hodinama, co letím, vlastně se mi úplně změní ty životy. Já mám prostě úplně dva životy, jo, takže takových 14 hodin je na to, abych se prostě aklimatizovala, buď to zapomněla na ten bejvalej, nebo si připravila na ten současný. No, takže já jsem v nějakým časopise kdysi řekla, že prvních 30 let jsem strávila tady, druhých 30 let jsem strávila v Americe a teď dalších 30 let prostě ta třetí třetina, uvidíme, jak to dopadne. Asi jako dneska s tím Finskem. Taky nevím.
0: Tak to uvidíme, každopádně budeme samozřejmě držet palce, takže sledovala jste hokej, když jste byla ve státech,
1: no, tak
0: zámoří?
1: Jenom, jako spíš, já jsem velký fanoušek hokej, jako v zásadě, já jsem vždycky chodila na NHL a tak a vlastně mě to zajímavý, protože já jsem mě tomu představ, když teda se bavíme o mým tátovi, tak já jsem snad s ním poprvé byla na hokej, když mi byly asi 3 nebo 4 roky, takže já jsem jako hokejem posedla od dětských let, jo, ale teď jsem to koho nesledovala v tom přímém přenosu, protože ten rozdíl, já jsem v podstatě byla v Los Angeles a ne v New Yorku, tam jsem byla jenom částečně, no a to je 9 hodin, takže vždycky to bylo v nějakou legrační dobu, anebo už jsem se dozvěděla předem ty výsledky, ale samozřejmě držím našim hokejistům palce a jsem teda ráda, že máme vždycky takový dobrý hokej a to miluju.
0: Tak jenom si upřesním, českým hokejistům tedy držíte palce.
1: Co jsem řekla?
0: Ne, neřekla, jste právě českým, našim hokejistům, tak se
1: jo,
0: ptám,
1: tak myslím našim jako českým, samozřejmě českým.
0: A teď tedy se chystáte pobýt nějakou dobu doma v České republice?
1: No tak já už jsem tady teď od covidu vlastně 5 let, nebo kolik už to je, takže jsem se vrátila. No a moje děti jedno žije v současné době v New Yorku, druhý taky žilo v New Yorku a teď už zase žije v Los Angeles. No zatím teď jedna pracuje teda, docela je to zajímavý, protože ve výsledku, jak ona jako je bilingvá, mluví oběma jazykama, tak začala vlastně pracovat i jako s českýma filmařema, protože ona je taky trošku jako v biznesu na producentské stránce, tak to mám docela radost. No a ta druhá, ta je v New Yorku a je to takový zajímavý, každý dítě mám jinde, ale ono je to fajn, jako já je ráda vidím, takže teď jsme si to docela užili.
0: Ráda je vidíte, bez pochyby, ale to cestování, jak trávíte ten mnohahodinový čas v letadle? Čtete si třeba?
1: Já? No, on to má totiž každý jinak.
0: Scénář třeba v letadle, dá se psát scénář v letadle?
1: No, já vidím spoustu lidí, kteří čtou, nebo já teda ne, pro mě je to takový čas, že si pustím všechny možný filmy, co můžu. Jo, to je takový, já to mám hrozně ráda, že já už to mám vypočítaný, že se vyletí, to má asi těch 10 hodin a já si pustím 4 filmy. Takže vždycky jako takový ty filmy, který buď to jsem už viděla, chci vidět znovu, nebo který naopak ještě jsem neviděla, takže pro mě je to takový docela jako zajímavý moment, protože já teda v letadle neusnu, ale jsou lidi, mně se tam totiž motá hlava, abych vám, jako některý lidi to mají v autě, já to v autě nemám, já to mám v letadle, takže jako tam jako bych asi psát nemohla, to už bych musela, ale zase je dobrý si pustit nějaký ten hezký film, docela jsou hezký jako filmy, no.
0: Jaký třeba hezký film, který vás zaujal, jste viděla?
1: No já teda to jsem neviděla v letadle, protože ještě v letadle není, ale teď jsem opravdu film, který jsem viděla teďkon právě převčírem nebo asi 3 dny zpátky, Michaelovi Jacksonovi. A musím říct, že jako mě to strašně nadchlo, že ty Amici opravdu tyhle ty filmy, jak udělali krásně Queen, jak udělali krásně Eltona Johna, tak udělali nádherně i toho Michaela. Fenomenální. A prostě člověk se na tom uvědomí, jako upřímně, jako člověk se na tom uvědomí, já jsem vždycky věděla, že on byl genius, jo, ale zase se mi to připomnělo, A myslím si, že prostě to, jak se na něm, do dneška si to myslím, vždycky jsem si to myslela, ale jak se na něm podepsali média, si myslím, že to bylo úplně jako příšerný, že to byla čekana z mýho nejhlubšího teda zrna už tenkrát a je mi to líto, protože teda jako on byl teda opravdu jeden z snad nejlepších prostě z tohohle, jako z téhle profese, jako z tohohle odvětví té muziky, on byl teda prostě opravdu nejlepší, a jako tanečník samozřejmě, jo. Takže to je krásný film, si myslím, a je hezký, že to vlastně, to hraje ten jeho synovec, jo, co se říká na tom fenomenální a jak dobře. Takže to jsem to mě jako zaujalo teda hodně.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala režisérka a scénáristka Pavlína Moskaliková, také dětská herečka, musím říci, ale dcera také rovněž uznávaného režiséra Antonína Moskalika. Vzhledem k prostředí, ve kterém jste vyrůstala, tak bylo možné vůbec pomýšlet na jinou kariéru, než jakou razil váš tatínek, scénárista a režisér?
1: No samozřejmě, já totiž nevím, víte, ono je to vždycky tak, jako když máte děti a máte rodiče, tak většinou ty děti jsou inspirovaný vždycky, co ty rodiče dělají. A když jim ty rodiče nic neukážou, tak ty děti tím nejsou inspirovaný. Jo. A jako v mém případě bylo těžký, protože ta mě bral opravdu od těch 3, 4, 5 let, vždycky, když máma řekla, hele, vem si, já se potřebuji starat o bráchu, teda o mýho bráchu, tak jsem s ním chodila vždycky do těch studií, jo, a mohl se mě být taky pěkně jako nevychovaný fracek, protože táta vždycky odhodil někde v maskérně nebo někde prostě v kostýmérně, tam se mi samozřejmě jako dítěti líbilo nejvíc. No a tak si to samozřejmě celý pamatuju a vůbec si pamatuju ten svět, teď jako ono dneska už to ty, asi většinou ty posluchači nepamatují, nebo nevím, jestli pana Peška, nebo paní Medřickou, nebo ty jména, který, a mně to přišlo takový normální se s nima povídat, že jo, jako dítě. No a takže co se týče té inspirace, bylo to pro mě jako zajímavá práce, víte, hlavně ono, vám to nepřijde vůbec těžký. Jako ta práce jako samozřejmě těžká je režiséra, já si myslím, že scénárist je ještě těžší, ale jako ono to tak jako nepřijde, protože tak jako plyne, teď jako to vidí, vždycky ty lidi tam stojí, nikdo to vypadá, že nikdo nic nedělá, že jo, najednou se řekne jako akce, něco se odehraje, zase se nic neděje, jako z toho pohledu toho amatéra, takže mě to přišlo jako hrozně zábavný prostředí, jo. Byla tam legrace a tak u toho. No, ale já jsem jako původně byla klavíristka, takže tam byla velká šance, že teda se budu věnovat tomu vážný muzice, akorát, že potom vlastně mně se jako líbilo mluvit, ale nelíbilo se mně sedět u piana a nemluvit a jenom, aby za mě mluvili ty prsty. A pak jsem tak ještě byla navíc velký trémař, jo, takže já jsem si říkala, tohle pro mě není, tak jsem říkala, asi budu doktorka. Pak jsem zjistila, že vlastně to asi dělat stejně nebudu, že nakonec skončím u toho filmu, jo, protože mě to pořád bavilo a já jsem taky hodně psala. Takže asi ve výsledku to tak mělo být, ale jako dost dlouho jsem nevěděla, jako vlastně, kterým směrem se vrtnu, až třeba jsem se rozhodla v 17, 18.
0: Ale váš tatínek rovněž hrál velmi dobře na klavír, není liš pravda?
1: No, tak on byl jako amatér, jako byl dobrý, ale on taky, já nevím, jestli se o něm ví, že on byl i herec, jako původně. On byl v Prešovském divadle a byl jako herec a on jako byl dobrý, no, on párkrát to bylo v dobroučství kriminalistiky, že si tam zahrál, ale jinak jako on byl muzikální, můj táta byl muzikální, on rád zpíval, on byl vůbec takový jako celý takový talentovaný. 9 jazyků mluvil, úžasný.
0: Ano. Jak velký vliv i na to, na výběr vašeho povolání, té profese, mělo i to, že jste se narodila a žila vlastně ve Strašnicích naproti kinu? Poznamenala
1: jste
0: vás
1: si
0: to
1: někde našla, jo?
0: Ano.
1: No samozřejmě. Teď my jsme byli, totiž naši dokonce viděli na to kino, jo? Takže oni si řekli, Pavlínko, tam si běž, tadyhle mě odvedli, že jo, řekni, nikam nechoď, my pro tebe přijdeme, až kino skončí. Takže kino skončilo, mě se vyzvedli. To byl tenkrát ještě Strýček Jedlička, takový ty, co měl ty různý pořady plus ty dětský pohádky a tak to bylo teda jako úžasný. Ale my jsme tam bydleli asi jenom do mých 5, 6 let, pak už jsme bydleli na Zeleným pruhu a tam zase, to byla další, tam zase vedle mě bydlel Míla Steindler, potom budoucí kolega, že jo. A takže jako bych řekla, že tu většinu, takhle, pak jsme byli na Spořilově, tam naproti bydleli Svěrákovi a pod náma bydlel pan Hofmanovi, Ota Hofman, Šopantau, takže tam to byla taky dobrá sestava takhle, no a potom teda u dobu až po těch 18 let, no, takže já jsem řekla, bych to takhle schrnula, bych to po desíce přišla Praha 4.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Pavlína Moskaliková, režisérka, scénáristka, ale už jako malá dívka nebo mladá dívka, dívenka, stvárnila jednu z dětských rolí, a to v legendárním filmu Babička, který režíroval váš tatínek, rovněž legendární režisér Antonín Moskalik. To vám bylo tehdy 11. Bylo to nařízení vašeho tatínka, budeš hrát Mančinku, anebo jste si to nějak přála a vyprosila? Jak jste k tomu přišla, k té roli?
1: Ne, to bylo takový zvláštní v tom, jako ne, já jsem totiž, tak mě bylo 10, jo, mě bylo dřív babička, až v 11. to už, asi v těch 11 letech to teda měla tu premiéru, ale mě bylo tak 9-10, ale já jsem totiž hrála v realistickém divadle Zdeňka Nejedlý, já jsem tam statovala a hrála jsem tam jako už dřív a já jsem dokonce i předtím jsem se objevovala, takže já jsem dělala původně konkurs jako na Barunku. Jo, ale potom si myslím, že já už se to samozřejmě, a není to nikdo, už tady není ten táta, aby to upřesnil, ale vím, že jsme tam byli 2-3 zhruba, ale myslím si, že to bylo asi tak, aspoň to jsem si vydedukovala, že ten táta původně měl jakoby mladší adeptky na tu Barunku, jo, a že potom postupně vlastně, anebo mezi tím jí hledal ještě asi starší, protože my jsme vlastně byli moc jak na ní mladý a on vlastně Libuška Šafránková, která to dělala, tak jí bylo buď to 17 nebo 19, podle toho, jak se na to člověk dívá, že jo. A já si myslím, že to bylo jako základní potom, a tu teda našel později, ale takže já jsem asi zůstala v tom původním prostě jako návrhu jako na něco, no a tak to se mi jako docela, to bylo jako, víte co, to bylo krásný jako dětství. To bylo tak krásný, já opravdu na tohle to moc ráda vzpomínám, protože mít jako takový v těch 10 letech a teď tam jezdili ty kočáry a to oblečení a teď ta Hortenzie prostě tam chodila po těch loukách a do toho ty děti, se kterými já jsem si hrála, tam jsem se vlastně poprvé jako skamarádila s Erikem Pardusem, který potom hrál teda v humoreskách taky samozřejmě. No, takže to bylo Honza Hrušinský, že jo, který my jsme taky znali už jako ty rodiny. No, takže to bylo jako, a vlastně i ta Libuška Šafránková, protože moji obě dvě tety vozili Libušku Šafránkovou v kočárku, protože oni byli ze Šlapanic a můj táta taky tam vlastně jako vyrostl ve Šlapanicích, takže ona byla dcera Varhaníka. Jo, takže oni se vlastně znali už v té doby, i když to

0: Doufám, že k tomu dojde, ale jinak je vidět, že ty lidi tam pořád chodějí, prostě navštěvují to babičino údolí, je to tam krásný. Já bych si teda představovala, že by vrátili asi do škol, že by se zase četla babička, protože dneska už se to nečte. Já si myslím, že je to škoda, protože táta to vždycky prezentoval jako takovou oslavu českého člověka a i toho jazyka a tak dále, a myslím si, že je to škoda, že si to takhle jako trošku nepřipomínáme i v době, kdy jako samozřejmě se dostáváme do světa těch amerikanismů, na který já jsem docela citlivá, takže já si myslím, že to bylo takový opravdu krásný období pro mě a ráda na něj vzpomínám.
1: Ráda na něj vzpomínáte a máte ty vzpomínky celkem blízko, protože vy jste v Ratibořicích vlastně tak trochu zůstala.
0: No, já jsem se tam vrátila, no tak, takhle, protože naši tam měli chalupu, táta to tam vždycky miloval, máma moje taky, takže já jsem prostě nakonec tam jako víceméně zůstala a mám tam kamarády, jsem tam spokojená, mám i přítele, Miroslava Ruska, to jméno musím říct, protože on by mi to neodpustil.
1: Poslouchá nás.
0: Určitě.
1: Tak ho zdravíme samozřejmě.
0: No, musíte ho pozdravit hlavně vy, co já. Ale chci říct, že jsou tam krásní lidi, jo? A ona to tam má i takový pro mě takový přece jenom to takový, je to takový to pro mě symbol té obrozenecké doby, prostě máte tam rodiště Karla Čapka, Alojzie Jiráska, Božena Němcová. Já nevím, si lidi vůbec uvědomují, že Božena Němcová, naše spisovatelka, která prostě je známá dětskýma pohádkama, kterou prostě ty český krásný pohádky, tak vlastně její původní jazyk byla němčina. Jestli si to lidi uvědomí, co to musel být za zázrak, že se takhle jakoby vypracovala, prostě aby byla tak prostě dobrá v té češtině, aby napsala vůbec tu babičku, jo. Protože já jako to samozřejmě vím, protože jak jsem žila v Americe a jak je jednoduchý zapomenout, a jak je jednoduchý zapomenout a jak je naopak těžký si zachovat ten svůj jazyk a cítit ho, tak to si myslím, že to je prostě jako geniální. A to je jenom ty první, co jsem vyjmenovala, že jo? Samozřejmě těch autorů tam bylo víc.
1: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host je s námi Pavlína Moskaliková, která se objevila v několika dětských rolích, kam ji, řekněme, usídlil nebo obsadil její tatínek, režisér a scenárista Antonín Moskalik. Udělala jste to vy potom svým dětem, když jste třeba točila humoresky, že s vámi třeba přijeli do České republiky a tu budeš, tady máš roli. Nebo ne, nebo je to minulo?
1: No tak mně se to stalo, stalo se mi to v četnických humoreskách, protože jednou jsem přijela s dětma, to byl ještě malinký celkem, a najednou ještě to točil táta, ještě to byl poslední díl, 26. díl, teda ty druhý série, a táta říká, pojď sem, co tady máju, ustrojte ji taky, dáme ji tam, když je tam na tom konci, jak tam už jako zpívají a opejkají to prase a je takový ten slavnost, tak tam je, tam Mája tam griluje prase, co si jí hrozně jako, teda ona negriluje, ale koukala na to, v životě neviděla americký dítě, že jo. No ale potom se mi vlastně stalo, jako byla docela vtipná historka, že my jsme točili díl Poklad. A já jsem měla, tam byly obsazený nějaký dvě děti, kluk s holčičkou, a oni onemocněli. No a moje holky v tu dobu byly na prázdninách v České republice. No a tak já jsem říkala, no tak já nevím, tak teď jsme měli nějakou situaci, buď to nebudem točit, nebo budem. Já jsem říkala, tak oblídněte ty holky a bude to. No a oni stejně moc tam nemluvěj. No a ve výsledku teda hráli v tom díle Poklad. Tam hrál hlavní roli Ondra Vetký se Zuzkou Byčovskou. A musím říct, že jak jsem si teda říkala, ježišmarja, to bude něco, jak jsem vůbec jako neměla s nima žádný jako možnost si o tom popovídat. Jako i vlastně v rámci toho, že prostě říkám, jsou úplně z jiný země a tak. Takže vlastně bylo i zajímavé, že ta Mája přišla, říká, mami, prosím tě, já tam nemám co dělat, můžu si tadyhle odejít a vzít si hrníček a přijít naspátek, já říkám, můžeš. A Kamilka, říkám, to bylo málo, tý bylo asi takových 6-7, říkám, nedívej se do kamery. A ona se ani nedívala, taková hra, jako musím říct, že byli dobrý, byli jako dobrý, takže aspoň mají hezkou památku.
0: Ty geny tam prostě jsou.
1: Nevím, ale to je fakt dobrý.
0: V humoreskách se samozřejmě objevily zvířata, psi samozřejmě.
1: No, to je strašný.
0: Ale také, ale také třeba dvojčata, miminka.
1: No,
0: co je pro režisérku náročnější, mít zvířata na place nebo miminka?
1: Já si myslím, že pro režisérku je nejdůležitější, aby řekla scénaristovi, taky kraviny tam vůbec nepsal, jo. A já jsem je tam napsala tátovi, jako by na schvál. A vůbec jsem v té době nevěděla, že mě to jako potká, že já to budu potom taky točit. Takže když
0: to bylo ještě
1: věnoval,
0: v době, kdy jste to věnovala tatínkovi, ten scénář.
1: No jasně, tak táta samozřejmě bědoval, jsem říkala, no jo, tak to tam musí být a tohle, což tam samozřejmě patřilo, ty psovodí, a taky když já nevím, jestli to, asi to se ví, nebo to, že ta kikina to byla přímo tátova, že jo, to byl tátův pes. Takže to byla teda, tu jsem tam vlastně původně napsala, jako to se mi strašně líbilo, to byl, se si přiznám, že to byl opravdu můj nápad, že jak oni se tam neměli ten Tomáš Tepr s tím Ivanem Trojanem rádi, tak se mi právě líbilo, že to jakoby budou hrát přes toho psa, ale co mě vůbec jako nenapadlo, že oni to budou prostě, že ta kikina bude tak dobrá herečka, že prostě se to přes ní opravdu dá hrát tak geniálně, jak oni to teda, že samozřejmě si tam ještě k tomu přidali oni ty svoje různý fórečky a tak, ale to bylo na tom hrozně hezký, jak prostě ten pes spolupracoval, no ale jako v zásadě samozřejmě, ano, děti už to už vůbec ne, že jo, a takhle, když se točí v Hollywoodu, tak samozřejmě tam těch dětí je víc, jo, takže když máte dvojčata, tak máte další náhradní prostě dvojčata, abyste mohli prohazovat různě, protože každý dítě je buď to je dítě nemocný, nebo prostě zrovna se mu nechce, nebo spí, nebo tak dále, jo. Já tadyhle jsem samozřejmě tu možnost neměla, jenom jsem to tak trošku jako navrhla, ale hned jsem si to sama zakázala, jo. No, takže Takže samozřejmě tam nastala tato situace, že prostě ty děti byly napsané ve scénáři a že prostě začaly řvát jak pitomí a nedalo se s nima natočit ani prostě jedna věta, natož scéna. No, takže nakonec tenkrát to krásně vyřešila Alenka Antalová s Mirkem Donutilem, prostě protože já, jak jsem to napsala, jak jsem byla ten scenárista, tak já to tam vidím, už to je napsaný, tak mě v tu chvíli už nenapadne, co s tím, prostě říkám, ježišmarja, tak musíme to natočit jindy. A teď už potom zase jindy bylo kdy a tak dále a už se odcházel z té dekorace a najednou ty dva se na mě podívali, no tak tady nebudou, tak se to natočí, jakože ušli spát. A já jsem říkala, ježiš, taková geniální
2: věta,
1: jednoduchá, takže jsme to tak natočili, no a na tom jsem, a že to samozřejmě nevadí vůbec. No, tak to takhle bylo, no, takže už bych to asi nikomu takhle naschvál neudělala.
2: Pavlína Moskaliková.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s Pavlínou Moskalikovou, režisérkou a scénáristkou, která v četnických humoreskách legendárních navázala na svého tatínka Antonína Moskalika. A vlastně vy jste se v těch humoreskách potom setkala nebo obsadila se tam herce, které jste potkala už před mnoha lety při natáčení Babičky. No, jako holčička.
1: No tak, já to upřesním. Já jsem je jako neobsazovala, protože to dělali, co samozřejmě dělal táta, nebo Miloš Fedáš, nebo prostě v této části, ale pravdou je, že já jsem se s nima potom už jakoby potkala. Některý jsem jako obsadila, já už to je pravda, v té třetí sérii, ale přesně, jak jsme se bavili o Erikovi Pardusovi, no tak to jsem měla jako samozřejmě radost, ale to už si jako to si obsadil samozřejmě tatínek. Ale třeba já jsem potom dělala s Květou Fialovou, asi v roce jsem dělala Rybu ve čtyřech s ní, takže tam jsme se zase potkali, tam dělala sestru Jiřiny Bohdalový, s Jiřinou vlastně jsem se taky potkala, Jiřina teda ne z Babičky, ale to jsme spolu dělali už jakoby taky tu Rybu ve čtyřech. No potom samozřejmě jsem se tam potkala s Honzou Hrušinským, že jo, který Taťáně Wilhelmovi dělal manžela, teda hrál. No a jako to bylo takový zajímavý, no já nevím určitě, koho jsem ještě zapomněla, ale bylo hezký, vždycky víte, co nejlepší je, když máte ty herce, že už se s nima znáte, protože já si myslím, že ta práce, čím víc je člověk, takhle, aspoň pro mě to tak je, jo, čím víc jsem familiární s těma svýma hercema, tak tím je to taková lepší spolupráce, si myslím, že ty lidi se znají, jako vzájemně si rozumějí, jo, jsou na sebe víc napojený, vědějí, co od toho druhého můžou čekat a co ne. Jako ve vztahu, no. Tak takhle asi nějak to funguje.
0: A vy jste scénáristka, režisérka, je to vlastně lepší, když si píšete to, co potom jakoby točíte, že už to máte před sebou, před očima ty obrazy, nenapíšete si tam ty malé děti a podobně. Jasně. Je to jednodušší potom na tom place.
1: Já si ještě teďko jenom, že jsem zapomněla na tu nejhlavnější Libušku Šafránkovou, protože s tou jsem se potom taky zase setkala až vlastně po té Babičce, že jsem se s ní setkala potom až teda v těch humoreskách a to bylo zajímavé, to bylo hezký, protože už jsme se takový, prostě takovou dobu jakoby neviděli. Ale co se týče toho psaní a toho režírování, tak víte, to záleží na člověku. Někdo je vložně autorský typ, že si to prostě napíše a zrežíruje. Už to má předem daný, jak to chce teda, jak to chce natočit a tak dále, a tak dále. Třeba můj táta nerad psal, jo, takže on prostě opravdu byl jako režisér, on uměl vzít tu látku a teď on měl rád tu práci s těma hercema, on je miloval. A pro mě osobně, já když třeba jsem něco jenom režírovala, tak já opravdu to umím zanalyzovat velmi dobře. Když jsem něco psala, tak zase, když člověk má dobrýho režiséra, tohle v mém případě to vždycky byl ten můj otec, takže já jsem o tom potom už jako nepřemýšlela. Já jsem mu tam nadhodila jsem tam mu všechny takový ty, co bych si tam, že by to tam mohlo být, ale on prostě už je to samozřejmě dodělal, ale my jsme navíc měli teda docela podobný jako pocity, jo, takže my jsme na sebe samozřejmě zase byli napojený, takže v tom to bylo jako jednoduchý. Ale když třeba si mám něco jako napsat a ještě režírovat, tak vždycky je pro mě teda osobně strašně důležitý ten dramaturg, který si myslím, že u nás jako v té republice dramaturg je takový, jak se říká, doktor scénáře, jo, abych pro posluchače to přiblížila tu práci, tak já si myslím, že je strašně jakoby důležitý a že i docela podceněný tady, jo, že není dobře zaplacený a není ani ta profese je trošku podceněná a tím pádem si myslím, že kolikrát vznikají díla, který tam cítíte, že by tam bývalo bylo dobrý, kdyby tam ten doktor do toho trošku jakoby vstoupil, no. Takže já jako na tom jako trvám, jako když takhle něco píšu sama a mám to jako dělat, aby tam prostě u toho přece jenom byl ještě nějaký ten, ty druhý oči, že jo.
0: Pavlína Moskaliková.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s režisérkou a scenáristkou Pavlínou Moskalikovou, která má se svým tatínkem Antonínem Moskalikem nejen společnou profesi, nebo podědila po něm společnou profesi, tak po něm podědila také lásku k vaření. To je také něco, co jste měli společného.
1: No tak můj táta, teda ten hrozně rád vařil a on si, já si pamatuju, vždycky přišel asi, a on miloval segedin, takže si pamatuju, že vždycky přišel a asi dvakrát týdně říkal, nechceš segedin, nebo rajskou třeba, že jo, to byly moje první slova, rajska. Paní Beltová, nemáte tu červenou? Sousedce jsem říkala, jo. Protože, ale víte, ono k tomu vaření, a já vlastně teďko dělám s tím Jirkou Babicou, děláme takový pořad, jako v rámci toho Babičina údolí, tak děláme taky prostě o tom vaření, vždycky si zavaříme, ale já si myslím, že k tomu vaření vlastně jsem si to takhle vysvětlila, jo, že k tomu potřebujete hodně smyslu, jo. Vy musíte mít dobře cítit věci, vizuálně se na to jídlo podívejte, ono to jídlo musí jako vizuálně jako se líbit, abyste si ho dal, jo. Potom samozřejmě chutnat, jako tak to je další věc a je to vlastně, ta vůně přece, jako někdy cítíte, že někdo smaží řízek a už na něj máte chuť, jo. Takže ono je to taky hodně o těch smyslech a já si myslím, že ty lidi, kteří jsou umělecký, tak jako v zásadě, nevím, jestli všichni vařej, ale myslím si, že asi k tomu nějaké jako schopnosti určitě mají. A nejenom teda ty umělecké, ale že to k tomu patří, no. A já, on táta, když jsem byla menší, tak tady byla taková čínská restaurace a ty prodejny byly celkem, takže on vždycky vařil rád ty čínský jídla. To maminka hezky prostřela a teď tam vždycky někdo přišlo, občas ty Hofmanovi právě přišli. Jo, zdravím o tu Hofmana, tak jim prý spolu budeme v porotě tady a se Zdeňkem Zelenkou, teď jsem se dozvěděla v Ostrově. No, ale co chci říct, že já jsem teda jako vlastně tím byla ovlivněna a já teda sbírám koření po celém světě, kam jedu, tak jako sbírám to koření a podle toho vařím. Takže já moc jako nesolím, ale jako koření používám jako hodně.
0: No nedávno jste byla v Ázii, jste mi tady během písničky prozradili, takže jste si přivezla nějaký materiál.
1: Samozřejmě jsem přivezla, no tak já jsem byla v Kambodži, byla jsem v Tajsku a byla jsem ve Vietnamu a ono vlastně každý úplně jiný. A třeba nejradši z těch tří, teda mám, se přiznám to vietnamský, protože takový jako úplně čistý, jo. Ale jako vůbec, předtím jsem byla Šri Lanka, Indie, tak je to zajímavý. Já když jsem byla teďko, měla jsem indický večer s tím Jirkou Babicou, tak jsme vlastně tam jako mluvili o tom koření a přišla tam jedna vlastně paní a která jsem bohužel nevěděla, že je v porotě a že bude tam Indka přímo. Takže jsem říkala, ježišmarja, musím to teďko všechno být dobře. Ale právě jsme se bavili, že tam se toho opravdu dával žít se. To není takový, že jenom to jako tam trošku jako prstíčka má pořádně, ale pořádně. Takže já si myslím, že to koření je někdy důležitý a zdravější než vlastně ta sůl.
0: Milá Pavlíno, ráda bych pokračovala v našem povídání ještě dál. Myslím, že posluchači by nás, nebo vás hlavně rádi poslouchali, ale čas se naplnil. Moc děkuju, že jste přišla, Pavlína Moskaliková.
1: Já vám děkuju moc a přeju vám hezkou dopravu tam, ať se tam všichni nějak, nejste v těch autech moc dlouho.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Veterinárního servis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Paliva ve středních Čechách od minulého týdne zdražila o desítky haléřů. Letní počasí vydrží i zítra, čekáme až 32 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Český hydrometeorologický ústav na zítřek vydal výstrahu před silnými bouřkami. Platit začne ve 14 hodin a potrvá do sobotní 4. hodiny. Varování se týká celých Čech a také části Moravy a Slezska. Podle meteorologa Františka Šopka bude bouřky doprovázet i přívalový déšť, silný vítr a kroupy.
4: V bouřkách se budou vyskytovat nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu, menší kroupy a přívalový déšť kolem 35 mm. V noci bouřky mohou přicházet v trvalejší déšť.
3: Bouřky a přívalový déšť můžou způsobit například komplikace v dopravě. Voda taky může zaplavit podchody nebo sklepy. Pohonné hmoty napříč Českem dále zdražují. Podle společnosti CCS, která ceny sleduje, paliva oproti minulému týdnu podražila. Ve Středočeském kraji se teď prodává litr benzínu Natural 95 v průměru za 42 korun a 13 haléřů. Před týdnem byl o 35 haléřů levnější. O 81 haléřů na litru zdražila i nafta. Ve středních Čechách nyní dají řidiči za litr průměrně 45 korun a 98 haléřů. Novou linku na odstranění hrubých nečistot z odpadních vod začaly využívat vodohospodáři v centrální čistírně na pražském Císařském ostrově. Stála skoro 400 milionů korun. Měla by omezit šíření zápachu. Podle ředitele pražských vodovodů a kanalizací Petra Mrkose bude spolehlivější než stará technologie.
5: Pro komplex té ústřední čistírny je to takový jako první ochranný štít, protože my potřebujeme, aby se nám pro potřeby čištění dostalo do té biologické části voda v určité kvalitě. A nám velký problém dělají právě hrubé nečistoty, které můžou pronikat do té vodní linky, kde probíhá to biologické čištění. Sport.
3: Fotbalisté Slávie Praha se dozvěděli soupeře pro hlavní fázi Ligy mistrů. V Edenu se český mistr utká s Arsenálem, Aston Villou, Villarrealem a Lán. Venku Pražany čekají Bayern Mnichov, Porto, Fenerbahce Istanbul a Sabah Baku. Určil to los v Monaku.
2: Počasí.
3: V noci bude polojasno až oblačno, k ránu se ochladí k 15 stupňům, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku až na 11. Polojasno až oblačno čekáme i zítra. Odpoledne pak bude od západu v Čechách přibývat oblačnosti a přidají se přeháníky s bouřkami. Teploty 28 až 32 stupňů a na západě Čech jen kolem 26.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Začneme dobrou zprávou. Kolony na D1 za Prahu a v Brně se rozjeli. Hustý provoz je stále za sjezdem na Benešov směr Brno v omezení u Šmejkalky mezi 22. až 24. kilometrem. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za zavřeným sjezdem na Úvaly zhruba na 9. kilometru je hlášená srnka v příkopu u dálnice, tak dejte pozor. A silnice 379 z Blanska do Kotvrdovic je neprůjezdná, je tam uzavírka po srážce osobního auta. Ta s motorkou. Oběd se to dá přes obec Krasová. Jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: A po zprávách je tu Zlatá láska.
2: Zlatá láska.
6: Vítáme vás u dalšího lidského příběhu, kde svou roli hrál stejný úděl, a ten nejhlubší cit.
0: Dnes je oběma aktérům 84 let, ale my se s nimi vrátíme o víc jak 60 let zpátky.
6: Aniž to tušili, osud je svedl dohromady, protože jim chtěl vynahradit velkou ztrátu a dopřát jim lásky.
0: Povedlo se. Jak už napsal římský básník Vergilius, osud si cestu najde.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Do naší rozhlasové knihy lásky uložíme další kapitolu, další lidský osud.
1: Představíme vám manžele Hanu a Karla Prokešovi, kteří si svou rodinu založili ještě před svatbou.
0: Letos už oslavili diamantovou svatbu. Ta symbolizuje pevnost, odolnost a nezničitelnost lásky.
1: Že to tak opravdu je, se přesvědčil Patrik Rozehnal, který za nimi vyrazil do Teplic, kde žijí.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den. Dobrý den, paní Prokešová. I pane Prokeši.
5: Dobrý den, dobrý den.
3: My se setkáváme úplně na netradičním místě. Vy jste se rozhodli, že nás vezmete
5: na oběd do restaurace Aladdin.
3: To je vaše místo?
4: Ano, to je naše místo. Sem chodíme každý 14 dní na taneček. Když chceme jít na pivo, tak jdeme sem na pivo.
3: Takže tady si dáváme rande i my tři.
4: Ano, ano.
3: Dobrá, když je to tak hezké místo k setkání, já jsem na to naše setkání přivezl vám kytičku.
4: Děkuju. Krásná. Růže jsou manželovo favoritky. Měl na zahradě na Mlínský, kde jsme bydlívávali, tak tam měl asi 150 keřů růží.
3: Opravdu?
5: Přes 250. Že to bylo jenom u cesty, bylo, u chodníku bylo nějakých 200 keřů a ještě na boku bylo 50. Ne? A postupně se tam jako... jsem je tam nanosil. Lidický všelijak, já jsem v té době jezdil, takže kde jsem viděl nějakou růži.
3: Vy jste takový Karel Růžen Prokeš. Zajdeme na oběd a pak si budeme povídat o tom, jak dlouho jste spolu, jak jste se seznámili. Kolikáte výročí svatby už jste oslavili?
4: 60. výročí svatby a jinak jsme spolu 62 let.
3: To už je nějaký pátek, jak se říká.
4: Ani mi to nepřijde, že by to bylo tak dlouho.
3: Že to tak letí?
4: Letí to šíleně. Teď obzvlášť, co jsem v důchodu.
0: A teď už k našemu dnešnímu příběhu.
1: Byl začátek ledna roku 1963 a v jednom teplickém bytě se konala jakási oslava, kde se objevila také mladá, 21letá Hanka.
0: Pak přišli další hosté. Mezi nimi i stejně starý Karel, kterého sebou vzal jeho bratr.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: A byl naštvaný, protože ho vytáhli na tu návštěvu. Jo? On nechtěl s nima nikam jít.
5: Začátek ledna 63, někdy kolem 5. hodiny, se rozhodl bratr, že mě vemou sebou na jejich jakousi oslavu narozenin. Nesouhlasil jsem, ale nebylo mi dovoleno. Přišel jsem do společnosti starších přiměřeně mýmu bratrovi, takže jsem z nich byl nejmladší a mezi nima byla podobně téměř na rok nebo na měsíc stejně stará paní.
4: No a přišel a viděl mě a...
3: Vy jste zaregistrovala ten jeho jako zájem, nebo?
4: No tak jsme se pozdravili, podívali jsme se na sebe, no a...
3: A bylo to?
4: A bylo to.
5: Definitivní rozhovor nastal, až když jsme se loučili. Někdy před půlnocí, jako přátelé, který si rozumějí, a tím, jak jsme spolu povídali, tak jsme přišli na to, že jsme měli podobný osud. No a pak teprve to začínalo trošku gradovat, takže v únoru, poslední únorovou neděli jsme se šli projít po městě a definitivně jsme si řekli, že to teda spolu zkusíme jako ne přátelé a jako možná něco, že z toho bude.
4: No tak se mi líbil, no tak jsem říkala, proč ne?
3: Jak vypadal?
4: No, vysoký, štíhlej kluk, kudrnatý, krásný kudrnatý vlasy. Měl takový vlas, kaštanový nebo tmavší vlasy měl, no než má teď, že jo. Byl to galantní kluk. Bylo mu kolik? 21 nebo 22.
3: Jaká byla Hanka? Jak vy si ji pamatujete?
5: Myslel jsem si, že je můj typ úplně někdo jiný, ale protože jsem předtím s žádnou ženskou moc nechodil, tak jsem vůbec neměl představu, jak má moje nastávající budoucí vypadat. Ale měl jsem štěstí, že jsem zrovna potkal tuhletu. No.
3: A říká si mladý kluk v té době, jak já poznám, že se zamilovávám, hází se mnou nějak hormony, nebude to ta láska. Říká si to člověk v tu chvíli, nebo to nějak pozná prostě v jednu chvíli, najednou?
5: Myslím si, že jsem v té době byl ještě natolik naivní, že jsem takovýhle věci neřešil. Já jsem dnes vypadal úplně stejně, jako jsem vypadal tenkrát. Vážím 65 kilo, měřím 174, až na ty šedivý vlasy. Jinak jsem byl úplně stejný. Takže si nemyslím, že bych z toho byl vyrost. Já si spíš myslím, že tím, že jsme to spolu zkusili, tak nám to nějak hrálo dohromady a vydrželi jsme spolu tak dlouho. No.
3: Kdy se o vašem vztahu dozvěděli rodiče?
4: Nemohli se dovědět, protože jsme žádný neměli.
3: Ani jeden, ani druhý?
4: Ani jeden, ani druhý. Mě umřela maminka, když mě bylo 15 a něco. A bylo jí 42, no, takže já jsem přišla brzo o maminku. Vlastní otec mi zemřel, když mě bylo něco přes rok. Takže takhle jsme to měli. Tak se maminka vdala po druhý, bydleli jsme v Novosedlicích. Když jsem se vrátila z učení, no tak už jsem pak bydlela různě po podnájmech. Jsem neměla žádný bydlení. No.
3: To musí být rána takhle v mládí, takřka no, v dětství.
4: No, jsem se s tím vyrovnala.
3: A vy, Karle, také bez rodičů tedy?
5: Bohužel, maminka odešla, když mi nebylo ještě 12, a tatínek ji následoval po 2 letech, takže to mě bylo 14 a 3 neděle, když odešel tatínek, ale já už jsem vlastně od těch 12 let bydlel u sestry, protože tatínek by to byl sám asi nezvládal, my jsme spolu byli jenom jako já a tatínek a brácha už byl od svých 17, 18 let u sestry právě. No a protože ten rok šel na vojnu, tak já jsem vlastně zůstal u té sestry tím, že v poslední den v srpnu zemřela maminka, tak já už jsem nenastoupil do Duchcova, já jsem vyrůstal v Duchcově, tak už jsem nenastoupil do školy v Duchcově, ale tady v Teplicích a tím pádem už jsem zůstal tady v Teplicích. Ta moje starší sestra, já jsem zapomněl říct, že moje sestra byla o 20 let starší, téměř, o 19 a půl roku, takže to bylo taky o něčem jiným, takže ten vztah tam byl trošku jinačí.
3: Myslíte si, že tyhle dva vaše osudy se propojili třeba i díky tomuto, že jste měli podobné dětství nebo následky toho?
5: Tím, že jsme měli společný předchozí život, podobný, to, takže nás to asi dalo taky dohromady. Proto jsme se na spoustu věcí dívali jinak. Neměli jsme nad sebou nikoho, kdo by nám řídil život, tak jako jsme to dělali my už potom našim dětem, tak o to jsme to měli možná snažší. A zase na druhou stranu si myslím, že i těžší, protože všechno jsme vlastně objevovali.
4: Já jsem třeba chodila z práce večer v 9 a myslíte, že jsme měli schůzku. Hotelu Dietrich v kavárně. Tam jsme si dali kávu, no, a doprovodili jsme se navzájem domů, a nebo už jsme potom spolu bydleli u té naší kamarádky, u které jsme se vlastně poprvé viděli. No, ta nám nabídla, že tam u ní můžeme bydlet, protože byla zrovna momentálně sama. No, takže tam jsme začali tím, že jsme spolu začali bydlet. No.
3: Vy jste spolu bydleli dřív, než jste se vzali?
4: Ano, ano, my jsme spolu 2 roky vlastně, takhle než jsme se vzali, tak jsme spolu bydleli, pak jsme čekali dceru, potkali jsme manželovu sestru Martu a tak nám řekla, že máme přijít k ním, aby jsme bydleli u nich. No. Tak nám nic jiného nezbylo, když jsme měli dceru, tak jsme spolu museli zůstat. No, a potom,
3: a jak k tomu došlo teda?
4: Jak k tomu došlo? No, no, Duch Svatý do mě nestoupil.
3: Asi to nebylo plánované, nebo jo?
4: No, nebylo to plánované, to víte, že ne, ale když už se to stalo, no tak to zůstalo tak, jak to bylo, a pak v roce 65 přišel domů, Marta ho, jako sestra ho poslala, aby se podíval do ložnice, tam ležel oblek a řekl, a švagr Láďa, to byl takovej, to tak řekl, a bude svatba. Mě už to nebaví poslouchat ty dětky tady okolo, že ten náš kluk ještě není ženatý, tak bude svatba.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes nám svá srdce otevírají manželé Hana a Karel Prokešovi.
2: 2 roky spolu chodili, žili a dokonce už čekali dítě. Ke svatbě musela Karla popostrčit vlastní sestra.
1: Šlo to snadno. Hanka i Karel věděli, že spolu chtějí být a budou. Jejich velký den připadl na 13. března 1965.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No tak jsme měli svatbu nahoře v Dubí v hotelu Sport. Jsme měli hostinu. No.
4: A obřad?
3: Obřad byl na tom, to se tenkrát bylo na Národním výboru, že jo, Národní výbor Teplice.
4: To říkáte tak jako, že ta hostina byla důležitější než ten obřad, ale ten...
3: No obřad, no tam si řeknete ano a je to, vyňatíte si prstinky a... No, ale směju se, protože ten, co nás oddával, ten pan předseda, tak už nebyl ve funkci vlastně, by se dalo říct, jo, že už byl v důchodu. A tak se směju, vždycky říkám, hele, ta naše svatba vlastně je neplatná skoro, protože on už nebyl představitel výboru.
4: A prstinky sehnala taky švagrová, nebo to jste si vybírali vy?
3: Ne, tyhle vybral manžel a víte kde? V Prostějově.
4: Proč až v Prostějově?
3: Protože tam byl na služební cestě.
4: To bylo překvapení.
5: Můj šéf byl, s kterým jsem dělal šofér a byl v oděvních závodech v Prostějově. A já z dlouhé chvíle couval po městě a zjistil jsem, že jsou tam závěreční zkoušky, veřejné závěreční zkoušky zlatníků. Tak jsem tam zašel a v té době, v tom roce 65, ještě nebylo tak, že jste přišel do obchodu a mohl jste si koupit prstýnek, jaký jste chtěl. Takže najednou jsem viděl šanci, že tam bylo plato, na které bylo desítky slubních prstýnků a díky asi té mej hubě jsem se teda zeptal, jestli je možný, abych si 2 koupil. A on řekl, když víte velikost, tak vám ho upravíme ještě do hodiny na stejnou velikost, protože ty kluci jsou tady od toho, ty se to učit. Takže nevím, jestli to ještě dneska můžu říct. A za ten jeden prstýnek jsem tam dal tenkrát necelých 500 korun. A takhle jsme vlastně přišli mít prstýnku a nosíme do dneška denně. Nesundám ho, já už ani nesundám snad. A dělám s ním, jak říkám, hrabu se v zemi, zpravoval jsem ho to všechno a furt ten prstýnek drží. Vždycky jsem ho trošku musel narovnat, ale drží. Takže vážím si toho, že ačkoliv nebyl tak drahý, tak je pro mě to nejdražší, co mám na ruce teďka.
4: Kromě toho, co máte vedle sebe.
5: To taky.
3: 60 ale, let toho tam je.
5: Řekl jsem na ruce. Tu mám jenom na krku.
4: Hanka nemá jenom ten prstýnek, má i další. Co to je?
3: To je taky k výročí jedné svatbě. Tohle je teda prstínek, to jsem dostala od švagrový Marty. Tenhle ten je k těm 55. Smaragd 55. No, tohle jsem dostala k 70. od příbuzných. A k 40. výročí svatby je tady ten.
5: Rubínová svatba 40, tak to bylo k svatbě rubínový.
4: Vy to tak hezky držíte? Ale víte, že na diamantovou teda diamant, jo?
3: No jo, ale to jsme nechtěli. Diamant.
5: Jak to?
3: To prej se pak všechno ruší.
5: Tak máme v povědomí, že to já jsem nosil téměř celý život pečeťák, pak jsem přišel o monogram, tak jsem si pak pořídil tohleto, no a tohleto je ten, jak jsem říkal, že smaragdová, no a protože se někde povídalo, tak my jsme, nejsme pověrčiví, ale vidíte, že nemám ani na ruce. Takže proč zase další prstýnek a mít ho tamhle někde leže v krabice? Takže my, když někam jdeme do společnosti, tak si beru jiný hodinky, beru si jiný prstýky, no, ale...
3: Připravím vždycky krabičku, jo, s prstýnkama mám hodinky. Já si náhramek vemu zlatý, to jsem dostala zlatý náhramek, taky už třetí a to prý je už poslední, co jsem dostala. Já jsem to ztratila.
4: To je hezké, jak vy demonstrujete to, že k sobě patříte. To už se málo kdy, kde, u koho vidí, že by hrdě nosil ty prstínky. Vy jich máte ještě několik, ještě si můžete podle nálady vybrat, z kterého toho výročí zvolíte. A že tak jako hrdě jdete spolu, hezky se obléknete, vyrazíte.
3: Jdeme ulicí a všichni, co takhle, když náhodou jsou to, tak říkají, vám to sluší.
4: A je to pravda?
3: No, my, jako vždycky, my ani doma nechodíme v teplákách. Jo? My nemáme tepláky. My máme tepláky jediný nebo starý odrbaný kalhoty na zahradě. Ale jinak mám třeba kalhoty, které už nejsou ani špinavý nebo ne, záplatovaný, ale už bych v nich třeba na ulici nešla, ale nosím je doma. Prostě u nás tepláky neexistují.
4: Zpátky k té svatbě, my jsme se dotkli prstínků. Nechyběli vám tam ti rodiče, nebo kdo zastoupil jejich roli? Jak to bylo na té vaší svatbě?
5: Švagr a sestra, bratr a jeho paní, no a kamarádi. Jinak jsme neměli nic, naše příbuzenstvo nebylo až tak velký. Vlastně my jsme už kromě tety a strejdy už jsme nikoho neměli tady. Takže my jsme vlastně neměli rodinu nějak, po válce už potom nebyla moc početná. Nás bylo na svatbě jenom asi 12 nebo 15, to nebyla žádná hogo-fogo svatba, to byla jenom tak posezení, popovídání, někde v kolem 6. jsme se sebrali, jeli jsme domů, bylo vymalováno. My jsme to vlastně oslavovali jenom s přátelama a vůbec jsme neměli pocit, že jsme o něco přišli, naopak. My už jsme vlastně byli spolu půl druhého roku, takže už to bylo taky o něčem jiným, že my jsme viděli, tak jako někdo vydrží, že se s tou dotyčnou vyspí až po svatební vlastnému obřadu, tak to u nás nebyl ten případ.
4: Když teda jste se vzali, tak měli jste nějaké plány do života, co byste chtěli?
3: Žít v klidu a v pohodě.
5: No a můj plat nebyl žádný velký, manželky plat nebyl žádný velký, neměli jsme žádného sponzora, takže když se mi povedlo v Poděbradech koupit příbory za polovic, než se běžně prodávali, tak jsme z toho měli radost. A takových věcí jsme měli řadu. Když jsme se brali, tak nám samozřejmě ze zaměstna, ode mě z práce a od manželky z práce svatební dar vypadal tak, že jsme dostali ručníky a povlečení a nádobí nějaký a to. Tak jsme z toho měli radost, ale že bychom plánovali nějakou, jak dneska si dělají iluze, my jsme věděli, že na barák nebudeme nikdy mít, to, že bydlíme ve svým dneska, to je víceméně náhoda a štěstí, ale myslím, že jsme se taky o to trošku přičinili. No.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Zlatou, vlastně už diamantovou lásku mezi sebou mají Hana a Karel Prokešovi z Teplic.
2: Jakoby si vytáhli z osudí života výherní los, když se našli. Brali se v roce 1965.
1: Ale dcera se jim narodila už rok předtím.
3: Před svatbou. A se narodila 7. srpna 1964.
4: Jaké to bylo?
3: No, krásný to bylo. No, hezká, krásná holka to byla. No. A celý bar dole v divadle jí oslavoval s tátou. No, bohužel dopadlo to tak špatně, že když jí necelých 10 let, tak přišla o život. Tragicky se střelili s motorkou kluk u baráku, když šla ze školy.
4: Doma před barákem?
3: Doma před barákem, ano. Já jsem to viděla to z okna. Já jsem přišla domů z práce a šla jsem otevřít všechny okna, co jsme měli, a dívala jsem se, jestli už jde ze školy. Jo. No a v tom najednou slyším ráno a křičeli na mě, že tam je Hanka. 18-letý kluk na motorce jí srazil. Těsně u chodníku už byla, už jenom i stačil jeden nebo dva kroky, aby se dostala na chodník, a on vyletěl od Prahy, jo, z té pražské, a ta zatáčka jako trochu vynášela a on vletěl až do levé strany právě. Tak jsem letěla dolů po schodech, no, tak kamarád, co tam, tak ji vzal do naručí a tam nám jedno auto nám zastavilo, odvezli jsme ji do nemocnice, mezi tím přijel manžel z práce a tak mu tam řekli, že co se stalo, no tak jel za námi do nemocnice, no a říkal, že to nebylo slučitelné se životem. No, takže takhle, no.
5: No, to víte, že se zastaví život a všecko, ale jak říkám, měli jsme štěstí, do roka se narodil jeden a

0: protože jsme měli i v té době, přes ty počátečních pár dní, kdy jsme nebyli schopni nic dělat, tak pak jsme měli stejně spousty práce, protože tím, že už jsme čekali nový život, tak jsem předělával celý byt, a takže jsme měli spousty práce a starostí. Paní měla problémy zdravotní, takže jsme Vánoce trávili ve špitále, ale všechno jsme zvládli, no, zaplať pánbůh.
1: Cítil jste, že jako chlap musíte své ženě pomoct?
0: Určitě, tam nebylo jiný vyhnutí. My jsme měli představy o našem životě jiný a najednou se to všechno přerušilo, takže nám nic jiného nezbylo, než že i to, co se mi nelíbilo, se muselo dělat, aby jsme šli dál. Bylo to špatný. Ta doba, radši bych na ní nespomínal.
2: Kamaráda měli jsme, pak jsme byli jako u švagrovi a u švagra Duchcově u bráchy, a doktor Ira, Vojta Ira, to byl doktor, to byl taky jeden z našich kamarádů. Když jsme něco potřebovali, jak jsme se vždycky na něj mohli obrátit, tak prostě řekl jako Karlovi, že mi žádný prášky dávat nebude, aby koukal, abych byla rychle zase v jiném stavu. No, náhodou se to povedlo a 29. května 75 se narodil syn Karel, který mu už je dneska 50.
1: Pomohlo to?
2: No, to víte, že to pomohlo, protože člověk se nemohl zaobírat myšlenkama, prostě jo. A třeba s kočárem sice jsem chodila každý druhý den nebo to na hřbitov, jo, dávat kytky a to, ale přece jenom to bylo pořád, že se člověk musel na to malé dítě, na to mimino soustředit, že jo, takže tak jako to pomohlo částečně, no, že a člověk jde dál.
1: Ale je tam možná takové to stigma, možná tím poměřujete všechno to, co přišlo potom.
2: No, když se narodil syn, ten starší, tak jsme za ním chodili prostě pořád, jsme ho hlídali, aby se mu něco nestalo. A no, měli jsme pořád starosti, no, aby se mu něco nestalo, aby byl v pořádku. A, no. Pak se narodil ten druhý, tak to už potom, to už zase takový, už to, se to tak jako sklidnilo všechno, že jo.
1: Jsou ty děti dnes vaši synové radost? Je to radost vašeho života? Cítíte to jako pokračování, že i když tu jednou nebudete, že jste tu něco nechali, něco hezkého?
2: No, to doufáme, že si spolu budou pořád rozumět synové. No, oba jsou ženatní, mají svoje děti, mají svoje rodiny, no, a my jim do toho nemluvíme. Ať si dělají, co umějí, ať ukážou, co oni umějí. A ten starší syn má 12-letého syna a 10-letou dceru a ten mladší syn má 18-letý dvojčata, holku a kluka.
1: Když se za tím životem ohlédnete, přes i ty těžkosti a nástrahy, co jste zažili, byl to hezký život?
2: Byl. Byl. Jednoduše řečeno byl.
0: Proč byl? Je, ne?
2: Ještě, no. Byl a bude, no. Bude.
1: Jak dlouho chcete ještě tady být?
2: No, já jsem dostala teď ze zdravotní veřejná, vzájemná zdravotní pojišťovna. Tak mi poslali novou poukázku, průkaz, kartičku. A je tam na 10 let, že je. Tak musím tady být ještě 10 let. To znamená, že tady musím být do 94.
0: No, já když tak přemýšlím, tak abych jí udělal radost, tak si půjdu vyměnit v prosinci občanku, abych jí měl taky někdo.
1: Je ten humor a smích důležitý pro to zdraví a pro to, aby těm dvou to klapalo?
0: Určitě. Já si myslím, že život by měl být aspoň takový, jaký máme my. To znamená, to, co se mi nelíbí, na to rychle zapomenout a těšit se, že za chvíli bude něco hezkýho a dobrýho a toho nic jiného.
3: Jak napsal kdysi Jiří Wolkr, láska je na to, aby vedla. A čas je plamen očistný.
4: Jen síla citů, které Hanka a Karel mezi sebou mají, je dovedla až do dnešních dnů. A to v pokoře, úctě a lásce.
3: I jim bychom rádi poděkovali za jejich zpověď. A poslali po Patrikovi malý dárek. 2 zlaté hrnečky zlaté lásky a digitální rádio.
2: Děkujeme.
5: Jsi slyšel, co já celý život kolem sebe musím mít rádio, takže mám teď to.
2: Ježiš, ty jsou krásný. To si teď ještě musím najít někde místo, abych si hezky postavila.
1: To doufám, budete používat.
0: To je pro nás škoda.
2: Škoda je dobrého člověka, když umře. Jinak tam těch věcí není škoda. Co je k užitku.
1: Vy byste měli mít něco skoro, řekl bych, diamantovýho už, ne?
0: No, my jsme rádi, že jsme spolu, že žijeme, zaplať pámu.
2: Tak my nepotřebujeme darovat diamant, stačí, když mám diamant tady.
1: Vy jste drahokami sami o sobě.
2: Já, to je drahokam. Já jsem platonicky byla do Petra Kostky zamilovaná. To byl pěkný, hezký kluk.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešek patří manželům Haně a Karlovi Prokešovým z Teplic.
2: Řekli jsme si, že je podrobíme malé manželské zkoušce.
1: Patrik Rozehnal si pro ně připravil několik otázek, aby ověřil, jak žijí, co o sobě vědí a jak dokáží odhadnout toho druhého. Dostali stejné otázky, ale každýho si Patrik vzal stranou, aby se neslyšeli.
2: Teprve teď se všichni dozvíme, jak to dopadlo.
3: Jaký šperk nosila, když jste se seznámili?
4: Prstýnek.
5: Takový něco podobného, jako je tady, akorát to mělo bílej kamínek, jenom takový obyčejný prstýnek jsem nosila.
3: Na kterou tvář vás obyčejně líbal Karel?
5: Na obě.
4: Jak se ke mně postavila, tak to dostala.
3: Jakou barvu očí má?
4: Řekl bych, že má hnědý nebo na hnědozelený, ale...
3: Jakou máte barvu očí?
5: Jo, to nevím, já se na nich, do nich nekoukám. Ale říkali, že prý mám zelenou, tak nevím.
3: Jaký typ vůně máte ráda?
5: Já mám ráda levandulu, ale parfémy žádné nepoužívám.
4: A teď si nemyslím, já vůbec teď nevím, jestli něco používám. Myslím, já nemám totiž 50 let čich, takže já to neumím posoudit už dneska.
3: Jaký typ postavy měl Karel při seznámení?
5: Byl štíhlej, byl pěkný štíhlej kluk.
4: Tak jak dneska? 174-65, velikost košile jsem býval menší, teď už větší, takže furt jsem stejný, já jsem furt stejný.
3: Kam jste ji prvně pozval?
4: Do kavárny, to bylo naše první.
5: No my jsme chodili do toho, do Dietrichu na kávu, do kavárny Dietrich, tak tam jsme chodívali na kávu.
3: U čeho Karel udělá největší nepořádek?
5: V kuchyni.
4: Příklad, abych nešel daleko. Včera jsem dělal červenou řepu na zahradě, protože vím, že bych s ní udělal nepořádek doma, který bych musel si sám uklidit, takže nejsem nepořádný, aspoň si to myslím.
3: Sbíral někdy něco?
5: My sbíráme pořád nějaké věci. Jsme jak starožitníci, jak vetešníci. Sbíráme.
4: Od vzpomínek počínaje až po nějakou kravinu. Kam se podíváte, všude mám něco. Nic nevyhodím, naopak, když ještě něco stojí u popelnice, tak to seberu.
5: Najde něco na ulici šikovného, tak to sebere a říká, to se hodí.
3: Kdo doplňuje toaletní papír?
5: Já.
4: No výhradně, paní.
3: Kdo utírá nádobí?
5: Někdy já, ale většinou Karel.
4: No, tak teď jenom já, ale paní občas taky, kecal bych. Ano, jednou za čas, když jsem jako dlouho pryč, tak se to tam nahromadí, umeje i utře nádobí a uklidí.
3: Co byste si na sebe nikdy nevzala?
5: Já ani nevím, nějaký vytáhnej svetr, nebo jak, jo, to neexistuje prostě.
4: Myslím si, že nějaký vytáhnej svetr, to určitě by si nevzala na sebe, no.
3: Který sport má nejraději?
5: Nejradši, no chodí rád pěšky, nejradši chodí pěšky.
4: Sport pro mě je to, že chodím na zahradu.
3: Jak dlouho obědváte?
4: U oběda netrávíme dlouho. Já to připravím a paní přijde a začneme jíst tak pár minut. A není.
5: No tak to půl hodinku, 3/4 hodinky, no.
3: Nosil někdy kníra?
5: Ne.
4: Ne.
5: Ten se každý den ráno holí. Každý den se holí.
4: Teď mi udělali krásnou radost, velikou radost. Teď mi syn s nevěstou koupili, tentokrát mám opravdu fantastický holicí stroj už na baterku za pár minut a hlavně ty fousy, které mi jako přerůstaly, tak tohle to nějak umí odstřínout, takže paráda.
5: Ale vychvaluje si to, jak je to krásný holení.
3: V noci on, pyžamo nebo spodní prádlo?
5: Pyžamo.
4: Ne, spodní prádlo není do postele. Můžu vám ukázat skříň, já mám aspoň 20 pyžam.
3: Kdo byl v noci větší experimentátor?
5: Manžel.
4: No, máme se rádi, dokážeme si udělat na to čas, ale že bych se v tom nějak vyžíval, to si nemyslím.
3: Kam vás nejraději líbal?
5: No jenom tak normálně na ústa nebo na tvář, no.
4: My to nepřeháníme a samozřejmě na pusu, no ale pak se taky, víte, když je tma, tak se můžete splést.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Karel se potom, co Hanka marodila s rukou, začal starat více o vaření. Dokonce i peče.
2: Také tráví hodně času na jejich zahradě, kde si občas oba sednou na lavičku, drží se za ruce a je jim dobře. Milují divadlo, kavárny, taneční setkání.
1: Kde vidí výhodu stáří? V čem jsou plusy života 60letého manželství?
5: No, plusy. Jsem 30 let do důchodu, teď 9. prosince to bude 30 let, co jsem nastoupila do důchodu. Nemám žádný problémy, žádný starosti, nemusím ráno stávat do práce a pospíchat někam. Jo. Takže to je takový klidný život, no, prostě.
3: A Karel se postará, uvaří.
5: Ano, ano.
3: Báli jste se někdy v životě jeden od toho druhého třeba kvůli nějaké nemoci nebo nějaké jiné potíži, než byla ta společná, co jste prožili?
5: No bála, já jsem, nebylo to příjemné, když manžel byl v nemocnici, 2 dny tam ležel a ležíte v té ložnici, tak se říkám, doprč jste takový divný, že tady není, jo? Že prostě je ta postel prázdná, takový, bylo to takový divný. No.
3: Měla jste strach o něj?
5: To, má, to je jasný, že jo, že prostě nevíte, co z toho vznikne nebo podobně, že jo, naštěstí pak narazil na lepšího pana doktora a ten zjistil, co mu chybělo, no a od té doby je to v pořádku, no. Takže zjistili pak, že vlastně v těch Benátkách musel chytit nějaký virus, nějaký bacil, že to je v Benátkách známý prej, ten pan doktor říkal, a je, tak vy jste byl v Benátkách, tak už vím, co s vámi. No, takže mu dal jiný prášky a už pak byl v pořádku. No. My jsme prostě měli tím, že jsme byli bez rodičů a bez toho, tak jsme sobě tak nějak našli cestu, že? A v případě, že to tak bychom asi tak spolu dlouho nevydrželi, kdyby jsme měli nějaký problémy nebo... A tak proto jsme tady taky ještě tak dlouho spolu. Když jste spolu tak dlouho, tak už to pak přechází do takové fáze jako pomalu jako přátelství nebo jo, že tak nějak... Já nevím, jak bych to popsala. No.
3: Ono jenom to, že víte, že ten druhý je vedle. Že když natáhnete ruku, tak najdete tu druhou, pomocnou. To je přece fajn.
5: Navíc jdeme spolu spát, že jo, protože máme postele vedle sebe. Ráno spolu snídáme. Jo, takže my jsme pořád tak jako... neřešíme to, že bychom každý si to dělali, jak chtěli.
4: My se tu ruku podáváme ráno. Každý ráno se probudíme, tak po sobě šáhneme, nic víc, než po sobě šáhneme, aby jsme se ujistili, že už jsme vzhůru.
5: Ahoj a jdeme se nasnídat, no, pak uděláme tu pyžamovou hodinku si tady, jo. Pak manžel se podívá do kuchyně, do ledničky a zeptá se, co bych chtěla k obědu, co má uvařit.
3: No. Manžel vaří.
5: Manžel vaří, manžel nakupuje.
3: No, jste šťastná žena.
5: Jak jsem měla tu zlámanou pravou ruku, jo, takže jsem nemohla nic dělat, no tak, aby neumřel hlady, prohlásil, takže musí vařit si sám, no tak vaří, no, i pro mě.
3: Kdyby měla nějaká slova díků, jakoby shrnutí toho celého života, za co byste své ženě poděkoval?
4: Líp jsem si neuměl vybrat. Takže já jsem měl to štěstí, že jsem potkal tuhle tu ženskou, nebo mojí paní. Jsme o sobě věděli jenom to, co jsem řekl, že jsme byli bez rodičů. Ale postupem času se ukazovalo, že i to je důležitý, že jsme byli sami a že jsme se museli o sebe nějak postarat. A to se nám pak asi nějak v tom životě hodilo, nebo já to neumím jinak vyjádřit.
3: Kdyby jeden z vás odešel, bude to bolest?
4: Ani na to nechci odpovídat. Ne, to vůbec, to si prostě nepřipouštím a hotovo. A dělám všecko pro to, aby to bylo hodně a hodně za dlouho.
3: To je podle mě ale důkaz toho, že ten člověk, ten druhý, ta Hanka je ve vás vryta, že je kouskem vás, že to je ta láska, že vlastně by chyběla.
4: Neumím si to představit. Neumím si to, ani to nechci řešit. Ona mě oxikuje často, když mě takováhle myšlenka napadne, tak mě hned oxikne a řekne, jak to říkají naše děti, to neřeš. Neumím si to představit. Neumím si to představit.
5: Já můžu říct jenom na to tolik, že jsem si nikdy nemyslela, že bych se dožila 84, protože moje maminka i mi zemřela, když jí bylo něco přes 42. Takže já jsem vděčná za to, že jsem se dožila tady toho věku a budu se snažit, abych ještě nějaký ten rok tady vydržela.
4: Já.
3: Prostá jednoduchá otázka. Milujete ho?
5: No to víte, že to je pořád tak nějak platný, že to platí.
3: Milujete jí?
4: To přece je jasný, ne? Já na to neumím jak odpovědět. Jo? No, zaplať pámu. Zaplať pámu.

0: Hana a Karel Prokešovi jsou osudu vděční, že je spojil dohromady.
1: Našli lásku, kterou je jejich rodiče nestihli naučit. Odešli příliš brzo.
0: Zjistili, že láska nepotřebuje nic, jen lásku. Je to ten nejčistší cit, který si můžeme uchovat celý život.
1: Jak prohlásil František z Assisi, lidé všechno ztratí, co po sobě zanechají. Vezmou si jen sebou mzdu za lásku a almužny, které dali.
0: Ať jste na konci svého života bohatí díky lásce a pochopení. Ať se můžete ohlédnout zpět a říci si, miloval jsem, poznal jsem lásku. To vám přejí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas zprávy.
1: Stoupají počty studentů středních škol. Vlakem stržená trolej dnes večer zastavila provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Kolínem v úseku Pečky Poříčany. Zítra bude polojasno, později s přeháňkami či bouřkami a teploty do 32 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezký večer. Počet středoškoláků v Česku dál roste. V minulém školním roce jich do lavic usedlo bezmála 515 tisíc, což je nejvíce od roku 2011. Ukazují to aktuální data Českého statistického úřadu. Na jejich příchod se proto už chystají i vysoké školy, které stát žádají o navýšení rozpočtů. Naopak na druhém stupni základních škol už začalo žáků ubývat. Statistici proto očekávají, že počty studentů na středních školách budou postupně klesat. Vlakem stržená trolej dnes večer zastavila provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Kolínem v úseku Pečky Poříčany. Vlaky jezdí odklonem přes Nymburk. Novinářům to řekl mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Už odpoledne kolem 15. hodiny porucha zabezpečovacího zařízení omezila průjezd stanicí Pečky. Vyplývá to z webu Českých drah. Takzvané povalové chodníky z dubového dřeva pokládají dělníci ven z Voncovité ulici na Pražských Lužinách. Městská část jimi chce zakrýt vyšlapané cesty v trávě ve vnitrobloku. Celkem jde o 50 metrů chodníků o šířce 2 metry. Práce mají skončit příští týden. Podle mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerové bude dřevo pro delší životnost ošetřené speciální impregnací.
2: Nové dřevěné chodníky nejen zlepší pohodlí a bezpečnost pohybu, ale zároveň pomohou chránit okolní zeleň. Díky nim se omezí sešlapování půdy a poškozování kořenových systémů místních stromů.
1: Soundtrack Poděbrady dnes otvírá svůj 11. ročník. Mezinárodní festival filmové hudby a multimédií nabídne vystoupení zpěvačky Báry Basikové, Markéty Irglové i promítání válečného snímku Tmavomodrý svět s živou hudbou v podání Komorní filharmonie Pardubice.
3: Já jsem vlastně víc jak 30 let měl pilotní licenci.
4: Vzpomíná Ondřej Soukup na to, s jakou lehkostí se mu před 25 lety hudba k dramatu Jana Svěráka skládala.
3: Takže já se s těma klukama strašně cítil, i s těma jejich příšernýma osudama, které se vším tím, co se jim posléze stalo. Takže ten film mě strašně posledil.
4: Na místě je i Radiožurnál. Vysílat živě bude z akce už v pátek večer. V sobotu od 10 hodin pak nabídne rozhovor Libora Boučka s hercem a skladatelem Ondřejem Brzobohatým, který posluchačům i zahraje. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: V noci bude polojasno až oblačno, kránu se ochladí k 15 stupňům, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku až na 11. Zítra čekáme také letní počasí s teplotami do 32 stupňů, na západě Čech jen kolem 26. Odpoledne ale bude od západu v Čechách přibývat oblačnosti a přidají se přeháňky s bouřkami.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 z Brna do Ostravy před sjezdem na Přerov je na 278. kilometru nehoda již odklizena nad Krajnici. A na silnici 48 u Českého Těšína u hranic brzdí provoz omezení oprava povrchu vozovky a je tam kyvadlový provoz. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A po zprávách je tu divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak tedy stručný příběh, originální zápletka a taky překvapivé rozuzlení. To jsou tedy všechno ingredience, které samozřejmě připravené ve správném poměru a umíchané podle osvědčených autorských receptů většinou zaručují u čtenářů a posluchačů úspěch. Notabene, když je tím, kdo připravuje tuhle skvostnou literární pochoutku, pan William Sidney Porter, známý po celém světě jako O. Henry. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
1: Humoristické povídky amerického spisovatele s literárním pseudonymem O. Henry, to je vám doslova nepřeberná studnice nejenom pro naše divadlo. Tyhle drobné příběhy a vyprávění by se měly snad podávat jako kapky živé vody, když je člověku ouvej, zkrátka smutno nebo mu není do smíchu. A potom taková náhoda, cože? Počkejte, vy nevěříte na náhody? V O. Henryho povídkách někdy náhoda, stejně jako v životě, sehraje vele důležitou roli. Ostatně, jak jinak, i malá drobnost může být přece důvodem k nečekané a hlavně humorné zápletce. A navíc, když jde o lásku...
2: Představte si, že jdete po Broadwayi a máte 10 minut na vykouření doutníků po večeři a přitom se rozhodujete mezi nějakou kratochvilnou tragedií a něčím vážným, jako je například vaudeville, a najednou vám někdo položí ruku na rameno. Otočíte se a pohlédnete do fascinujících očí krásné ženy zasazené do diamantů a ruské soboliny. Ta žena vám vrazí do rukou strašlivě horký rohlík pomazaný máslem, vytáhne lesklé nůžtičky, odstřihne vám na převlečníku druhý knoflík zhora a už hbitě prchá příčnou ulicí a přitom se bojácně ohlíží přes rameno. Něco takového by bylo ryzí dobrodružství. Pokračovali byste v něm? Kdepak, vy byste rozpačitě zrudli, vy byste hodili rohlík zaraženě na zem a pokračovali dál po Broadwayi a přitom nesměle šmátrali po chybějícím knoflíku. Takhle byste se chovali vy, pokud ovšem nepatříte k té hrstce vyvolených, v nichž ještě nezhynul duch dobrodružství. Opravdových dobrodruhů nebylo nikdy mnoho. Ti, o nich se mluví jako o dobrodruzích na tištěných stránkách, to jsou většinou ziskuchtivci, kteří si vymysleli nové metody. Ti jdou za tím, po čem prahnou, za zlatými rouny, svatými grály, za láskou spanilých dam, za poklady, korunami a slávou. Rudolf Steiner však byl opravdový dobrodruh. Nejzajímavější na životě mu připadalo, že ho hned za rohem může potkat cokoliv. Jeho ochota pokoušet osud ho někdy zavedla na podivné stezky. Dvakrát strávil noc na strážnici. Znovu a znovu se dal na lep důmyslným ziskuchtivým šejdířům. Jedno vábné pokušení ho stálo hodinky a peníze. S nezmenšenou horlivostí však zvedal dál každou rukavici, kterou kdo před něj hodil, a přidával jí do seznamu svých veselých dobrodružství. Jednou večer šel kterou si příční ulicí ve starší části městského centra. Chodníky zabírali dva proudy lidí, těch, co spěchali domů, a té neklidné cházky vycházející z domova za ošidnou pohostinností oslnivě osvětlené tabule. Náš mladý dobrodruh ve dne dělal prodavače v jednom obchodě s pijány, ale nosil kravatu provlečenou kroužkem stopasu místo připevněnou jehlicí. A jak tak šel, upoutala jeho pozornost restaurace, jež vzbudila jeho nelibost, protože ve vitrince vedle ní uviděl prudce cvakající chrup. Když se však podíval lépe, objevil nad dveřmi vedlejšího domu elektricky osvětlená písmena firmy jakéhosi dentisty. Obrovský černoch v pitoreskním červeném vyšívaném kabátě, ve žlutých kalhotách a ve vojenské čapce nevtíravě rozdával kolem jdoucím nějaké kartičky. Tenhle druh zubolékařské reklamy nebyl pro Rudolfa nic nového a zpravidla člověka, co rozdával kartičky, přešel, aniž ochudil jeho zásoby. Ten večer mu však ten černý Američan strčil kartičku do ruky tak šikovně, že se Rudolf musel nad tím úspěšným manévrem pousmát a kartičku si ponechal. Po několika metrech se na ní bez zájmu podíval. Na to ji překvapeně otočil a podíval se na ní znovu, tentokrát se zájmem. Jedna strana byla prázdná, na druhé stála inkoustem napsaná slova Zelené dveře. V tom tři kroky před sebou uviděl kartičku, kterou jakýsi muž jemuši černoch podstrčil, odhodil. Rudolf ji zvedl, bylo na ní zubařovo jméno, adresa a obvyklé říkání o zubních protézách, můstcích, korunkách a lákavé sliby bezbolestných operací. Dobrodružný prodavač klavíru se zastavil a zamyslel se. Pak přešel na druhou stranu a znovu se přidal k proudu lidí spěchajících kupředu. Když šel kolem černocha podruhé, předstíral, že se ho nevšímá a ledabyle si vzal kartičku, jež mu byla podávána. Po 10 krocích si ji prohlédl, stálo na ní stejným rukopisem jako na první zelené dveře. Na chodníku ležely 3 nebo 4 další kartičky, které odhodili chodci spěchající za Rudolfem nebo před ním, upadly prázdnou stranou nahoru. Rudolf je obrátil, na všech do jedné bylo vytištěno to zubolékařské povídání. Pomalu se vrátil k vitrince s cvakajícím chrupem, u níž stál ten obrovský černoch. Když ho míjel tentokrát, žádnou kartičku nedostal. Etiopantan stál, někomu kartičku podstrčil, jiného nechal přejít bez obtěžování. Rudolfovi tentokrát kartičku nejen neposkytl, ale dokonce, aspoň jak se Rudolfovi zdálo, po něm jeho lesklý velikánský obličej sjel chladným, takřka přezíravým pohledem. Našeho dobrodruha při tom pohledu bodlo. Četl v něm mlčenlivou obžalobu, že byl shledán lehkým. Ať ta záhadná slova na kartičkách znamenala cokoliv, černoch si ho 2x vybral ze zástupu za jejich příjemce a teď ho zřejmě zatratil jako někoho, kdo nemá moc důvtipu nebo dost odvahy utkat se se záhadou.

0: Náš mladý muž zůstal stát stranou od všeho toho zhonu a rychle odhadl dům, v němž, jak se domýšlel, na něj čeká dobrodružství. Přízemí bylo zřejmě domovem modistky nebo kožešníka, který měl v téhle chvíli zavřeno. První patro patřilo podle mrkajících elektrických písmen onomu zubaři. Polyglotický bábel tabulek nad nimi označoval příbytky věštkyň, švadlen, hudebníků a lékařů. Ještě výš hlásali zatažené zřasené záclony a lahvičky s mlékem odrážející se bíle od parapetů, že tam je hájemství domácností. Rudolf vešel rychle po vysokých kamenných schůdcích do domu a pokračoval dál po dvojích schodech potažených kobercem nahoru. Chodba tam byla nezřetelně osvětlená dvěma bledými plynovými hořáky, jedním daleko napravo a druhým blíž vlevo. Rudolf se podíval ke světlu, co bylo blíž, a v jeho bledé aureole uviděl zelené dveře. Na okamžik zaváhal, pak, jako by se mu před očima myhl potupný úšklebek onoho afrického žongléra s kartičkami, se hned vydal přímo k zeleným dveřím a zaklepal. Co všechno může za těmi zelenými výplněmi být? Hráčské doupě, prohnaní darebáci, kteří s obratnou dovedností líčí na někoho past, nebezpečí, smrt, láska, zklamání, zesměšnění, cokoliv. Uvnitř se ozvalo jemné zašustění a dveře se pomalu otevřely. Stála v nich dívka, které ještě nebylo ani 20, ale měla bílý obličej a potácela se. Jak pustila kliku, slabostí zavrávorala a zatápala rukou. Rudolf ji zachytil a položil ji na vyrudlou pohovku stojící u zdi. Pak zavřel dveře a rychle se rozhlédl po místnosti. Vyčetl z ní příběh spořádané, ale strašlivé chudoby. Dívka ležela bez hnutí, jakoby v mdlobách. Rudolf se rozhlížel po pokoji, jestli snad někde neuvidí sud. Člověka v bezvědomí je přece nejlíp přehnout přes sud. Ne, to se dělá s utopenci. A začal dívku ovívat kloboukem. To mělo úspěch, protože jí krempou buřinky třepl přes nos a dívka otevřela oči. A Rudolfovi připadalo, že ty upřímné šedivé oči, ten vyzývavě ohrnutý nosík, ty kaštanové vlasy zvlněné jako úponky hrachu jsou krásné zakončení a odměna všech jeho nádherných dobrodružství. Ale byl to obličej žalostně hubený a bledý. Já jsem omdlela, že? Zeptala se dívka malátně. A kdo by taky neomdlel, jen to zkuste chodit po světě 3 dny bez jediného sousta a uvidíte. Himmel, zvolal Rudolf a vyskočil. Počkejte, hned se vrátím. A vyřítil se ze zelených dveří a letěl po schodech dolů. Za 20 minut se vrátil a místo zaklepání kopl špičkou do dveří, protože v náručí svíral celý sortiment potravin od kupce i z restaurace. Chléb a máslo, pečené kuře, láhev mléka a láhev vřelého čaje. Co je to za nesmysl, řekl z hurta, chodit po světě bez jídla. S takovýmihle hokus pokusy musíte přestat. Večeře je připravená. Pomohl jí na židli u stolu a zeptal se, máte nějaký čajový šálek? Na poličce u okna, odpověděla. A když se k dívce otočil zpátky se šálkem, viděl, jak se s rozzářenýma nadšenýma očima pouští do obrovské rychlokvašky, kterou s neomylným ženským instinktem vylovila z pytlíku jako první. Rudolf jí se smíchem okurku vzal a nalil jí šálek mléka. Nejdřív si vypijete tohle, nařídil jí. A pak dostanete trochu čaje a po něm kuřecí křidílko a teprve zítra okurku. A když dovolíte, abych byl vaším hostem, tak povečeříme. Čaj rozjasnil dívčiny tváře a vrátil jim trošku barvy. Pustila se do jídla se způsobnou zuřivostí vyhladovělého dravce. Když se jí poněkud vrátili síly, začala mu vykládat svůj malý příběh. Byla to jedna z tisíce historií, nad jakými velkoměsto dnes a denně zývá. Příběh o prodavačce s nedostačujícím mzdou, redukovanou pokutami, jež zvyšují objem zisku obchodu, o čase ztraceném nemocí a pak o ztraceném místě, ztracených nadějích a o zaklepání dobrodruha na zelené dveře. Když si pomyslím, co všechno jste prodělala, zvolal Rudolf, co pak nemáte v New Yorku žádné přátele, ani příbuzné, ani živou duši.
1: Já jsem taky na světě sám a sám, řekl Rudolf po pauze. To jsem ráda, vyhrkla dívka a mladého muže z jakéhosi důvodu potěšilo, že jí jeho opuštěnost není proti mysli. Pak jí z ničeho nic začala padat víčka a dívka si povzdechla. Já jsem strašně ospalá, řekla, ale je mi tak hezky. Rudolf vstál a vzal do ruky klobouk. Pak vám popřeju dobrou noc, pořádně se vyspěte. To vám udělá dobře. Když uchopila jeho ruku a řekla dobrou noc, měla v očích otázku tak výmluvnou, tak upřímnou a tak úpěnlivou, že na ní odpověděl slovy. Zítra se ovšem přijdu podívat, jak se vám daří. Mně se tak snadno nezbavíte. Když byl u dveří, dívka se zeptala, jak to, že jste zaklepal na moje dveře? Na chvíli se na ně zadíval, vzpomněl na ty kartičky a z ničeho nic ho bodla žárlivost. Co, jestli se dostali i do jiných rukou, stejně dobrodružných, jako jsou jeho? Ale v tom si umínil, že se dívka nikdy nesmí dovědět pravdu, nikdy jí neřekne, že si je vědom, jak podivnému triku ji její zoufalá tíseň dohnala. Bydlí tady jeden náš ladič pijan, odpověděl, zaklepal jsem na vaše dveře omylem. Poslední, co v pokoji uviděl, než se zelené dveře zavřely, byl její úsměv. Nahoře na odpočívadle se zastavil a zvědavě se kolem sebe rozhlédl. Pak se vydal na druhý konec chodby, pak vyšel o patro výš a tam ve svých výzkumech pokračoval. Všechny dveře, co v domě objevil, byly natřené na zeleno. Zamyšleně se šel na ulici. Ten pitoreskní černý Američan tam dosud byl. Řekl byste mi, proč jste mi dal tyhle kartičky a co mají znamenat, zeptal se. Tamhle to máte, šéf, řekl Černoch a ukázal do ulice. Ale první jednání už nestihnete. Rudolf se podíval směrem, kterým Černoch ukazoval a uviděl divadlo, nad jehož vchodem svítila oslnivě písmena názvu nové hry Zelené dveře. Má to být moc prýma kus, pane, pravil Černoch. Ten agent, co na něj schání publikum, mi strčil dolar, aby sem rozdal pár jeho kartiček spolu s doktorovým. A můžu vám nabídnout jednu tu doktorovu kartičku, pane? Na rohu bloku, ve kterém bydlel, se Rudolf zastavil na sklenici piva a na doutník. Když vyšel se zapáleným tabákovým smotkem ven, zapnul si kabát, posunul si klobouk do týla a řekl důrazně po uliční lampě na rohu, ale stejně si myslím, že mi cestu k ní označkovala ruka osudu, což, když to dobře uvážíme, řadí Rudolfa Steinera k opravdovým přívržencům romantiky a dobrodružství.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Tak tedy, když nápoj lásky s Karlem Gottem, tak i v repertoáru povídek O. Henryho. Ta následující, jak jinak, nápoj lásky, je zvláštní nebo vzácná tím, že ji Český rozhlas natočil už hodně dávno, totiž na začátku 60. let ve svém českobudějovickém studiu. A v jedné z rolí uslyšíte nejenom Antonína Harta, který se později úspěšně představil na několika pražských jevištích, taky ve filmu, v televizi a samozřejmě v rozhlase, ale uslyšíte i Adolfa Šmída, neboli Ádu Šmída. Ten je zase možná víc známější z vyprávění Báry Hrzánové, protože byl jejím dědečkem a vlastně i takovým zakladatelem dnes už slavné a stále pokračující herecké dynastie.
2: Tvůj sirup úžasně pomohl. Odlehlo mi na prsou hned po prvních lžících. Málem bych zapomněla. Gudlejovi od naproti se rozvádějí. Slyšel jsi už tu novinu? A co slečna Petersová? To by bylo něco pro tebe. Jenom si ji víc hledět, osmělit se, najít si příležitost. A starý Peters by tomu přál, jsi přece lékárník. Jenom ta plachost ti vadí, ale tu máš prostě po oci. Já jsem taková nikdy nebyla.
3: Ale když já, maminko, vlastně...
2: A sečna Petersová by s námi jistě chodila do kostela, na procházku. Mám o ní moc dobré reference. Moje přítelkyně paní Wardová ji jednou potkala na nádraží a slečna Petersová ji pozdravila. Moje přítelkyně hned
3: poznala... Ale já nechci slečnu Petersovou.
2: Synu, to slyším poprvé.
3: Já ji nemiluji.
2: To už jsem slyšela, ale na tom zase tolik nezáleží. A koho tedy miluješ?
3: Rozu, maminko. Rozu Ridleyovou.
2: Rozu Ridleyovou? Ale to je znamenité děvče, moje drahá přítelkyně.
3: Já vím, maminko.
2: No a? Už to ví? Ta slečna Ridleyová?
3: Ne, vůbec nic netuší.
2: Ale to je chyba, Iciku. Jestli to myslíš vážně, tak jednej, vyslov se, řekni to všechno. Jestli budeš váhat ještě týden, bude z tebe starý mládenec a pak ovšem bude pozdě.
3: Já to zařídím, maminko. Nemějte strach. Ještě dneska to zařídím.
4: Iciku, zavírám. Dneska nemám čas.
5: Koukej, měj chviličku strpení.
4: Čanku, já totiž, abys rozuměl.
5: Já vím. Náramně důležitá věc. Ale já mám na srdci taky něco vážného. Iciku, potřebuju medicínu.
4: Někomu se podařilo vrazit ti kudlu do žeber?
5: Kde to bolí, to si uhád dost dobře. Mám to pod kabátem a blízko žeber. Poslouchej, Iciku. Rosa Ridleyová se mnou uteče z domova a dáme se odat ještě dneska večer.
4: Rosa?
5: Střepy znamenají štěstí. Tak teda dáme se odat. Jen jestli vydrží v náladě až do konce. Linkujeme si to na útěk už 14 dní. Jeden den řekne, že se mnou uteče a ještě ten večer zas říká na svatýho dindy. Teď jsme se dohodli na dnešní večer. Tentokrát Rosa vydržela a souhlasí už celý 2 dny, ale pořád ještě je

0: rydlí, mě nemá ani trošku rád. Už týden nedovolil Roze vytáhnout se mnou paty. Kdyby jim nebylo líto ztratit nájemníka a strávníka, byli by mě už dávno vyhodili. Vydělávám $20 týdně. A Roza nebude nikdy muset litovat, že vyletěla z maminčinýho kurníka s Čánkem Egovenem. O, Icíku, měl bys už taky jednou okusit zlosti lásky. Ty to tady zdemoluješ. Icíku, potřeboval bys pořádný hlt ostré šťávy.
1: Musíš mi prominout, Čánku, já musím vyhotovit předpis.
0: Poslyš, Icíku, neexistuje nějaká taková medicína, takový prášky, co by třeba s děvče jako naladili, aby měla člověka ještě radši, když je spolkne?
1: Ty!
0: No počkej, říkal mi ty mlejsi, že jednou něco takového dostal od nějakého mastikulky z horního města a že s tím krmil svý děvče. Sypali to do limonády. Hned po první dávce byl hotový trumfový eso. A všichni vedle něho vypadali jako dva šupy na dluh. Netrvalo to ani 14 dní a měli svatbu.
1: Já?
0: No, myslel jsem si, kdybych měl pro Rozu třeba si jen jeden takovej prášek, abych jí ho podstrčil u večeře, že by to mohlo počťouchnout a že by jako spíš vydržela a už tentokrát nezradila, co jsme si ujednali. No, taky si myslím, že není zapotřebí zrovna pár volů, aby člověk vytáhl. Ale děvčata dovedou vždycky spíš pokřikovat podej nebo piš, než se honit za merunou. Kdyby ta medicína účinkovala třeba jen pár hodin, stačilo by to.
1: Kolik hodin se má strhnout to bláznovství s utíkáním?
2: V 9 hodin. Večeří se v 7, v 8 odejde Roza do postele, že jí jako bolí hlava. A v 9 mě starý parvezáno pustí na zadní dvorek, odkud je v plotě ze sousedství k Rydlíovům vytržený prkno. Vlezu si pod její okno a pomůžu jí dolů po žebříku protipožární konstrukce.
1: Čánku!
2: Musíme s tím začít tak brzy kvůli tomu kazateli. Všecko půjde jako jedna fiela.
0: Ale aby Roza zase nezjankovatěla, až se mávne ke startu. Můžeš mi urobit aspoň jeden takovej prášek, Icíku?
1: Čánku, právě s medicamenty toho druhu musí farmacent nakládat s největší opatrností.
0: Icíku, starý kamaráde.
1: Dobrá.
0: Já věděl.
1: Tobě jedinému ze všech svých známých mohu s takovým práškem důvěřovat. Pro tebe to teda udělám.
0: Icíku!
1: Uvidíš, jaké bude mít potom Roza o tobě mínění.
0: Já věděl, Icíku, že budeš mít pochopení.
1: Dva prášky stačí. A hodně zapít, nebo předem rozpustit.
0: Icíku, příteli, drž mi palce!
1: Haló? Haló? Haló? Haló?
3: Rydlí!
1: Schönstein, to je pan Rydlí. Promiňte, že obtěžuji, ale je to velmi, velmi naléhavé a řekl bych takové diskrétní. Ovšem situace si žádá rychlého zákroku. Rozhodného zákroku, pane Rydlí.
3: Ale pane Schönsteine, k věci.
1: Ano, ano, ano, hned se k tomu dostanu. Tedy, před chvílí jsem náhodou zjistil, prosím, může to být omyl, ale představte si, on chce unést vaši dceru.
3: Kdo?
1: Chunk McGowan.
3: Nesmysl.
1: Mají to dobře promyšleno. Chunk jí chce ze dvorku přistavit žebřík.
3: A to je všechno?
1: Ano. Totiž... Ano, to je vlastně všechno. A to je všechno, pane Rydlí.
3: Ten kus líny irský kůže. Můžete dát krk na to, že hned nabiju brokovnici a počkám si na něho.
1: Ano, ano, ano.
3: A jestli se opováží na můj dvorek, tak odtamtud pojede místo ve svatebním kočáře v ambulanci.
1: Ano. Hurá! Maminko, požehnejte mi. Udělal jsem všecko pro Rozino i mý štěstí. Já totiž dal panu McGowanovi prášky pro spaní. Doufám, že Roza po nich bude spát, jako... A že pan Rydlí bude mít dobrou mužku.
4: Dnes půjdu za ní, dnes půjdu.
0: Starý brachu!
1: Čanku!
0: Slunce už svítí na naše štěstí, podařilo se.

0: Byli jsme spolu v cíli u Velebníčka v 9 hodin, 30 minut a 15 vteřin. A dneska ráno vařila vajíčka v modrým domácím kimonku. Pane na nebi, mám já to štízko. Kamaráde Iciku, musíš k nám někdy přiklusat.
1: A prášky?
0: Jako ta medicína, co jsi mi dal? Teda s tím je to takhle. Zase jsem včera večer u Rýdliu k večeři. Jak jsem se zakoukal na Rozu, tak jsem si řekl, Čanku, jestli už to děvče máš dostat, koukej ho dostat na rovince. Neskoušej žádný triky na takovou spravedlivou rostlinku, jako je Roza. A tak jsem nechal ty pilulky od tebe v kapse. A potom mi padnou kukadla na jinou přítomnou osobnost, která, říkám si hned jako v duchu, nemá ráda svýho nastávajícího zetě, jak by ho ráda mít měla. A tak jsem si vyčíhal chvilku a vhodil jsem ty pilulky starýmu Rýdliovi do kafe. Chápeš?

0: vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou dnes o lásce v příbězích povídek O. Henryho. Tu následující asi znáte, jak by ne. Ostatně už jste ji v našem divadle mohli slyšet třeba v podání Karla Hegera, ale dnes tedy tentokrát poprvé v ženském podání. Ten romantický příběh, který přesně splňuje to, o čem jsem mluvil na začátku, totiž skvělou zápletku a nečekaný závěr a poentu, nám přečte herečka Hana Součková. A že bude možná poněkud předčasně řeč o Štědrém dnu, ale kdeže. Podle O. Henryho jsou Vánoce tím nejzajímavějším a nejtajemnějším a taky nejpohyblivějším svátkem v roce. Během roku se prý ustavičně jenom blíží. Dobré dny, přátelé.
2: Dolar a 87 centů. Víc nic. A z toho 60 centů v jednocentových mincičkách zachráněných po jedné po dvou na nelítostném smlouvání s hokynářem, zelinářem nebo řezníkem. Della přepočítala 1 dolar a 87 centů. A zítra budou Vánoce. Zjevně se nedalo dělat nic jiného, než plácnout sebou na ošuntělé kanapátko a skočet. Della to udělala. Zatímco se nám paní domu zvolna propracovává od prvního stádia ke druhému, porozhlédněme se po bytečku. Podnájem za 8 dolarů týdně, interiér se nedá popsat než větou holou. V chodbě v přízemí schránka na dopisy, v níž by se z dopisu nedočkal a elektrický zvonek, z něhož by se zvonění nevymáčkal. K tomu příslušná tabulka hlásající James Dailington Young. Honosné Dailington uprostřed jména vylétlo na stožár v předešlém období blahobytu, kdy jeho majitel pobíral 30 dolarů týdně. Nyní, kdy se příjem zcvrkl na 20 dolarů, písmena ve slově Dailington zašla, rozmazala se a jakoby seriózně začala uvažovat o tom, že se i ona zcvrknou ve skromné a nevýbojné D. Nicméně, kdykoliv přišel James Dailington Young domů a vyšplhal se ke svému bytu, byl oslovován miláčku a náramně objímán paní Youngovou, kterou už znáte pod jménem Della. Potud vše v pořádku. Della se vyplakala a začala si hadříkem a pudrem restaurovat tváře. Stála u okna, bez zájmu sledovala ošklivou šedivou kočku na ošklivém šedivém plotě, na ošklivém šedivém dvorku. Zítra bude Štědrý den a ona má jen dolar 87 centů na dárek pro Jima. Měsíce už střádá cent k centíku a tohle je výsledek. Z 20 dolary týdně si vyskakovat nemůžeš. Výdaje byly vyšší, než čekala. Vždycky jsou vyšší. Dolar a 87 centů na dárek pro Jima, pro jejího Jima. Kolikrát si v šťastných chvilkách představovala, co hezkého mu koupí. Něco hezkého a vzácného a přepichového. Prostě něco aspoň trochu hodného té cti, že mu může patřit. Náhle se prudce odvrátila od okna a přistoupila k zrcadlu. Oči jí zářivě planuly a z tváře jí během 20 vteřin zmizela veškerá barva. Rychlým pohybem si uvolnila vlasy a nechala je splývat rozpuštěné v celé jejich délce. Ve vlastnictví Youngových byly dvě věci, na které byli svrchu jmenovaní patřičně hrdí. Jednak to byly Jimovy zlaté hodinky, patřící kdysi otci a předtím praotci, a jednak Deliny vlasy. Kdyby za oknem na protilehlé straně světlíku bydlela sama královna ze Sáby, Della by si neodpustila tu a tam nechat své rozpuštěné vlasy pokoupeli povlávat z okna ven a degradovat tak veškeré šperky a cenosti jejího veličenstva na pouhou vetež. A kdyby sám král Šalamoun byl tady v baráku domovníkem a suterén měl předspaný svými poklady, Jimovi by to nedalo, aby pokaždé, když půjde kolem, nevytáhlo hodinky. Jen aby viděl, jak si ten monarcha rve závistí vous. Teď se tedy Deliny krásné vlasy hrnuly v proudech kolem ní. Čařily se a blištěly, jak kaskády hnědých vod. Spadaly jí až pod kolena a zahalovaly ji celou jako roucho. Spěšně a nervózně Dela své vlasy opět spoutala. Jen na chvilku zaváhala a zarazila se v nehybném postoji. Slzička či dvě ukápli na odraný koberec. A už měla na sobě svůj starý hnědý kabátek a svůj starý hnědý klobouk. Se zavířením sukní a pořád ještě s jiskrou v oku proplula dveřmi a pelášila po schodech dolů na ulici a dál a dál. Zarazila se až před cedulí Madame Violetová. Vlasové doplňky všeho druhu. Vyběhla do prvního patra udýchaná, jen tak se stačila sebrat. Madam, mohutná, tvarohovitě bílá netýkavka, byla nahony vzdálená fialce. Koupíte mé vlasy? Zeptala se Dela. Kupuju vlasy, řekla madam. Sundejte si klobouk, ať se můžu podívat. A už se zas rozlily hnědé kaskády. $20, řekla madam a zkušenou rukou si potěžkala tu záplavu. Dejte mi to rychle, řekla Dela. Ojoj. Ale následující dvě hodinky se vznášela jak na křídlech motýlích. Radši však zanechme otřepaných metafor. Prostě rabovala krámy v honbě za dárkem pro Jima. Nakonec ho našla. Jedině pro Jima byl stvořen, pro nikoho jiného. V žádném z obchodů, které prošmejděla skrz naskrz, nenašla nic podobného. Byl to platinový řetízek jednoduchého střídmého vzoru, patřičně proklamující svou cenu pravou svou podstatou a ne nějakými křiklavými paráděčkami. Tak to se vždy pozná dobrá věc. A tato byla skutečně hodná Jimových hodinek. Ledva řetízek uviděla, věděla, že musí patřit Jimovi. Patřili k sobě. Neokázalost a hodnota. To charakterizovalo oba dva. Odevzdala $21 a z 87 centy pospíchala domů. Měla co dělat, aby své rozdychtění schladila trochou rozumu a rozvahy. Vzala si želízka na vlasy, zapálila plynový hořák a jala se napravovat pohromu, kterou jí velkorysost spojená s láskou napáchali na hlavě. A to je vždy nesmírně těžký úkol, přátelé, kolosálně. Za 3/4 hodiny měla hlavu pokrytou drobnými hustými kudrlinkami, takže se náramně podobala uličníkovi z páté obecné. Prohlédla si svůj obraz v zrcadle pečlivě a kriticky. Jestli mě Jim nezabije hned, sdělila si z očí do očí, tak mi poví, že vypadám jak Hobsanda z kabaretu. Ale co jsem mohla dělat? Co jsem mohla dělat s dolarem a 87 centy? 7 hodin... Už byla káva uvařena a na kraji sporáku vyčkávala rozpálená pánvička na své 2 porce řízků. Jim se dosud nikdy neopozdil. Dela složila řetízek v dlani a posadila se na roh stolu hned u dveří. A pak už slyšela jeho kroky na schodech v přízemí a jen maličko pobledla. Ráda pronášela krátké tiché modlitbičky za ty nejprostší věci a nyní zašeptala: Bože, dej, ať se mu ještě líbím. Dveře se otevřely. Jim vstoupil a zavřel za sebou. Měl propadlé tváře a na nich vážný výraz. Chudák, bylo mu sotva 22 a už má být hlavou rodiny. Potřeboval by nový kabát a chodí bez rukavic. Stanul ve dveřích a zarazil se. Oči upíral na Delu a bylo v nich něco, čemu nerozuměla a co jí těsilo. Jime, miláčku, zasténala. Nedívej se na mě takhle. Nechala jsem si ustřihnout vlasy a prodala jsem je, protože bych Vánoce nepřežila, kdybych pro tebe neměla dárek. Zase mi narostou, uvidíš. Viď, že ti to nevadí. Mě vlasy rostou strašně rychle. Řekni, veselé Vánoce, Jime, a buďme šťastní. Ani nevíš, jaký krásný, jaký nádherný dáreček pro tebe mám. Ty jsi dala ostříhat vlasy? Namáhavě ze sebe vysoukal Jim, jako by se k této do očí bijící skutečnosti musel dopracovat po značném duševním úsilí. Dala jsem si je ostříhat a prodala jsem je, řekla Dela. Co pak mě už takhle nemáš rád? Jsem to já, i když nemám vlasy. Jim se pátravě rozhlížel po místnosti. Takže vlasy už nemáš, řekl s výrazem takřka idiotským.
3: Je štědrý večer, víš? Tak buď na mě hodný, protože jsem se jí vzdala kvůli tobě. Ty vlasy se daly spočítat, řekla s náhlou sladkou vroucností, ale mou lásku k tobě nikdo změřit nedokáže.
2: Můžu dát smažit řízky, Jime? Rázem se Jim probral z tranzu a vzal Delu do náručí. Na 10 sekund všímejme si radši z diskrétní pozorností nějakého nepodstatného objektu v druhém koutě pokoje. $8 týdně nebo 1 000 000 ročně, jaký je v tom rozdíl? Matematik či učenec by jistě usuzoval chybně.
3: 3 králové se dostavili s převzácnými dary, ale na tohle by se nezmohli. Kterouž to temnou narážku ještě objasníme.
2: Jim vyňal balíček z náprsní kapsy kabátu a hodil ho na stůl. Nemysli si o mě, Bůh ví co, řekl Jim.
3: Žádná ondulace, amputace či operace tvých vlasů nemůže způsobit, abych miloval svou holčičku míň než dosud. Ale až rozbalíš tenhle balíček, pochopíš, proč mě to ze začátku tak vzalo.
2: Bílé prstíky jeli se hbitě cupovat provázek a papír. V zápětí radostný výkřik a pak běda. Rychlý typický ženský přechod k bědování a lamentaci, vyžadující bezprostřední zapojení veškerých lácholivých schopností pána domu. Neboť zde ležely hřebeny. Souprava hřebenů, na temeno i protýl, které Della už dávno chodila uctívat k výkladní skříni na Broadway. Nádherné hřebeny, z pravé želvoviny, s obrubou posázenou drahokamy, náramně barevně ladící s těmi překrásnými, ztracenými vlasy. Nesmírně drahé hřebeny, jak věděla, po nichž její srdce prahlo a toužilo, bez sebe menší naděje, že jí kdy budou patřit. A nyní jsou její. Avšak ty kadeře, které měly být zdobeny touto vysnívanou ozdobou, jsou fuč. Přece však je přivinula k hrudi a za chvíli byla i schopna vzhlédnout, upřít své uslzené oči na Jima, usmát se a říct: mě vlasy rostou strašně rychle, Jime. Jim ještě neviděl její krásný dárek. Dychtivě mu ho podávala na otevřené dlani. Matný vzácný kov se blýskal od lesky jejího horoucího nadšení.
3: No, není perfektní, Jime? Zběhala jsem celé město, než jsem ho našla.
2: Teď se musíš koukat, kolik je hodin, aspoň 100krát za den. Půjč mi hodinky, ať vidím, jak se k ním ten řetízek hodí. Ale Jim neposlechl. Svalil se na kanape, založil si ruce za hlavu a usmíval se.
3: Víš co, Delo, řekl, odložme svoje vánoční dárky na čas stranou. Jsou až moc krásné, než abychom si je teď mohli užít. Hodinky jsem prodal, abych ti mohl koupit hřebeny. A teď už dej prosím tě smažit ty řízky.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u Noční linky Českého rozhlasu. Dneska se vás zeptám na něco, co možná není úplně jednoduché říci nahlas. Dokázali jste si někde v životě říct o vyšší plat? Řekli jste svému šéfovi, myslím, že si zasloužím víc. Možná jste měli pocit, že pracujete dobře, že jste spolehliví, že svou práci děláte opravdu na výbornou, ale stejně jste se neodvážili si o přidání říci. Protože jste možná byli vychováni trochu jinak. Člověk měl být rád, že má práci, držet krok a moc si nevyskakovat. A tak mě dnes zajímá vaše zkušenost. Jak to bylo za vašeho pracovního života? Říkali jste si o peníze, když jste cítili, že byste měli nárok na přidání, nebo vám zaměstnavatel přidával pravidelně sám? A povedlo se vám někdy vyjednat si vyšší plat? Třeba se dnes večer zavzpomínáme na doby, kdy se o penězích v práci mluvilo úplně jinak než dnes. Tak mi zavolejte. Dokázali jste si v životě říci o vyšší plat? A jak to dopadlo? Nebo jste byli nadřízeným a museli jste řešit dotazy vašich podřízených na platové podmínky? Volejte Jarku Barbuříkovou z Línské studio 731 800 900, pište na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince. Vzpomínáte si, kdy jste si naposledy řekli o vyšší plat a dokázali jste vůbec někdy za svůj život říci šéfovi, že byste si zasloužili přidat? Paní Ludmila z Brna je s námi. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Jaruško. Já vás zdravím a zdravím všichni posluchači noční linky. Tak já vám řeknu, že já se nebála jsem se nikdy, že abych si neřekla o větší plat. Protože já jsem byla vyučená pánská Krejčová a dostala jsem se do provozovny, kde byli čtyři chlapi a nás tam po vyučení dali jednoho kluka a mě. A oni mě pořád dávali jenom párat věcí a to se musela vypárat, vyžehlit, za to nastříhat a oni mi to zase vrátili a pak jsem tebe vešila. A já jsem za to měla pár korun. Tak to jsem se teda ozvala a říkala jsem, že jsem vyučená a že nejsem zvědavá, pardon, tady dělat jenom jako tu, která tady páře. Tak dobře, tak nakonec, no tak jsem to proplakala taky ze začátku, ale pan šéf potom mě přidal, tak to bylo jednou. Potom jsem si našla přítele, protože jsem byla rozvedená, a on měl výrobnu cukrovinek. Přes týden dělal zákusky, on to nedělal, on to jenom rozvážel. On byl šéf a měl společníka, které to tam řídil. A oni si mysleli, že získají levnou pracovní sílu, jo? Takže já jsem chodila na 9 hodinu a dom jsem šla v 6 hodin a večer. A teďka bylo vždycky konec měsíce a že bude peníze. A tak já na něho, ne na toho přítele, na toho šéfa tam. Já říkám, a že byste taky mě vyplatili? A on říká, no to musíte říct panu šéfovi. Já říkám, no ale on říká, že vy jste šéf, tak počkejte, až on přijde. Tak on přijel, že bude rozvážet a on říká, Liduška by chtěla peníze taky. A protože já jsem tam, Jaruško, třeba na Vánoce jsme měli zakázku 3 metráky cukroví. Kdybyste to viděla. Já jsem potom už vůbec nemohla cukroví vidět. Bednu, jak je na ovoce, plnou pracny. No to, když jste naplnila, pak on to pekl a já jsem to zase vyklopila. A nebo rohlíčku. No to bylo...
0: Dobře, vraťme se ale k těm penězům.
1: No, já jsem vrátil k penězům. No a on přišel a že taky to vyplať, ten můj přítel. Tak on mě dal peníze a já říkám, a to si děláte srandu, ne? Tak za to by vám nedělali ani Vietnamky. A on říká, no jo, však on se s váma potom vyrovná ještě. Takže on se bál mě dát peníze a ten můj, tak já jsem mu potom pán, poslouchej, ty si myslíš, jako, že já tady budu dělat hlopáka, tak to teda ne. Tak on mě potom ještě 2000 přidal. Tak to bylo. A po třetí, já jsem dělala ve škole, abych děcko dostala do školky, tak tam se u nás v Tišnově otvírala nová školka. A tak my jsme to tam všechno museli umývat, co jsme byli najati. Bylo nás 9, učitelky a pracovník a uklízečky 2, to jsme byli my. A kuchařky. Kuchařka 1 a tam měla taky pomocnicu. No a oni normálně pořád přidávali učitelům a nám nic. Já říkám, no tak to teda takhle to nepůjde. A já jsem byla za dobře, já ne, že bych byla tak drzá, ale byla jsem za dobře s ředitelkou a ona, já jí říkám, poslouchej, ale to je nespravedlivý, když byly odměny. Já říkám, jako učitelky tady se stojí, jo, aby šli na procházku, tak děcka tady nechávají válet v písku, aby byli nemocní. A a mít potom tady všude písek, to není možný. A ona, no dobře, tak já vám přidám. Tak já potom přidala, ale až si vyzkoušela, co to obnáší, protože já jsem byla vyučená ta kličová, takže ona po mně chtěla třeba, abych něco šila doma. Já do celé školky jsem šila závěsy, do celé školky jsem šila záclony a ona vždycky mi říkala, běž dom a já za tebe budu, když děcka spijou, tak já za tebe budu uklízet, protože to jsme museli umýt třídu po obědě, záchody, šatny a tak. A představte si, já jsem teda přišla a ona v kalotkách a v podprsence uklízela. A říká, že spocená, to je strašná práce, no to bych teda dělat nechtěla. Tak potom se k nám chovali líp. Jo, takže jsem otevřela pusu, nebála jsem se. A potom ani mě navedlo malý do Eroha, tak tam jsem se...
0: Už když jste začínala ve své první práci jako švadlenka, tak jste se nebála říct o přidání. Potom jste řekla svému partnerovi docela teda zajímavým způsobem, aby vám přidal. A třetí historka byla vlastně taky podobná a originální. Paní Ludmilko, moc děkujeme za zavolání, děkujeme, že nás posloucháte, že se zapojujete. Pojďme teď poslouchat příběhy ostatních a vám přejeme klidný, krásný večer.
1: Já vám děkuju za přijetí. A už je ten Robert. A že ho zdraví, protože on je pořád zdravý. Takže ho zdravím taky. A přeji vám krásný zážitky, co vám co kdo řekne. To jsem velice zvědavá.
0: Já taky. Kolikrát jste si v životě pomysleli, že už byste si měli vydělávat víc? A našli jste někdy odvahu to také skutečně říci nahlas vašemu nadřízenému? Na to se dnes ptáme v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byla skupina Elán v noční lince Českého rozhlasu. Peníze jsou citlivé téma, zvlášť když o ně máme požádat svého šéfa. Jak jste to měli vy? Uměli jste si říci o vyšší plat? Na to se vás teď ptá Jarka a ptám se paní Boženky, která volá z Hradce Králové. Vítejte.
1: Dobrý večer, já vás všichni zdravím a chci vám říct můj případ. Já jsem nastupovala v roce 59 do cihelny, protože jsem nemohla nikam dojíždět, prostě bydleli jsme na vesnici a měla jsem 3 děti, 2 chodily do školky a jedna byla 6měsíční. Tak mě nabídla moje mamka, že se o ní postará. Tak manžel jezdil autem nákladním v cihelně, tak mi říká, jestli jako bych nejezdila s ním. Tak jsem s ním jezdila asi 3 roky, to jsme vagónovali a prostě vykládali uhlí a tak. No, ale pan vedoucí za mnou přišel a říká mě, že jako manžele nesmějí pracovat na stejným pracovišti, co se týkalo účetních a vedoucích, a ne teda jako nás, když jsme oba dřeli u toho auta. Tak mě vzal do výroby. A já jsem už mezi tím tam pracovala a tak jsem prostě to brala. No, nebylo mi to jedno. A my jsme brali výplatu, bylo to v zimě, 400 zálohy a 360 jsme dobírali. Ten jeden měsíc jsem to spolkla, ale ten druhý měsíc, když jsem si šla pro výplatu, tak teda mě to rozhodilo a říkala jsem, že za ty peníze dělat nebudu. Přišla jsem do ty lisovny a říkám, bylo nás jich tam asi 10 a tak jsem říkala, já za tyhle peníze nedělám. A ženský se ke mně připojili a prostě jsme stávkovali. Nepracovali. A pán, co byl, dělník, že jo, co byl u lisu, tak šel do kanceláře a přišel s vedoucím a on prostě říká, proč jako nechceme dělat, a já říkám, my chceme dělat, ale ne za tyhle peníze. 2 to měli v úkole u toho lisu a my jsme to měli v časovce. A on prostě říká, no tak ať ještě to jako dokončíme tu směnu, a zavolal na ředitelství do Jičína a ty přijeli z toho ředitelství a já jsem trvala na tom, ať teda nám to dá všem úkolem, že za tyhle peníze dělat nebudu. No a pan ředitel se do mě jako pustil, říká mě, no, že prostě to cihelna tak neprosperuje a že teda se musíme smířit s menšíma platama. A já jsem říkala, my se musíme smířit s menšíma platama, já můžu jít do obchodu a můžu říct, dejte mi ten chleba levnějc, my si tolik nevyděláme. No prostě jsme se dali do debaty a já jsem jako říkala, že dokud nám to nedají jako úkolem všem stejně, takže jako nebudem pracovat. No, měla jsem obavy, aby ženský vydrželi, aby jsme teda všichni drželi za ten jeden provaz a byli všetky proti tomu, aby jsme dělali v té časovce. No a když pan ředitel viděl, že s námi nic nesvede, tak nám asi za den poslal úkoláře, který nám to všechno jako zúkoloval. No a my najednou jsme brali těch 1200 nebo tak nějak. No takže mě pak pan ředitel nazval, že jsem rebel a že podněcuju ke stávce. Já jsem říkala, no tak když mě vyhodí, jak mě vyhodí, tak to za těch 760 korun si práci najdu. No ale dopadlo to dobře, že nám teda všem přidali, nebylo to moc, ale v cihelně byla dřina, ať jste sáhla na to, jste chtěla, tak prostě jste se nadřela, že jo. No tak to dopadlo takhle, že jsem se jako nebála ozvat.
0: Vy jste šikovná, no tak vy jste měla ten motivátor, že když to nevyjde, tak půjdete jinam, kde si tu práci najdete a peníze vyděláte. A jste hrdinka.
1: No, tak...
0: Jak dlouho jste tam potom ještě pracovala?
1: No, tak já jsem u cihelen pracovala celkem 20 roků, ale my jsme se pak přestěhovali do Hradce a manžela přeložili i s tím nákladákem sem do pomocných provozů, ale my jsme pak spadali pod Hrochu v Týnec, takže jsme zase spolu jako jezdili, že jsem jezdila jako závozník, víte, takže jsem už v té cihelně jako nedělala. No.
0: No já teď přímo, přemýšlím.
1: V těch vesnici, no.
0: Jaké to bylo být s mužem tolik let v práci, sedět tady s ním v kabině vozidla a pak ještě doma v obýváku?
1: Teď se mě ptáte tak, jako mi to říkali ženský, co jsme jezdili po těch provozech. Ty říkali, jak ty to můžeš vydržet 24 hodin s mužem, ale já, můj muž byl šikovnej, já jsem ho nechala, ať tu práci řídí, nebo prostě tak nějak, protože tenkrát byly vytěžovací střediska, že jo, takže my, když jsme jeli na delší cestu, tak jsme museli mít i náklad zpátky. No a víte, co já jsem o tom mluvila, když mě naštval, tak jsem mu uvařila rejži, co on neměl rád, víte, a už jsme se pak, on mě říká, co pak jsem provedl, já říkám, no, tak si vzpomeň, protože když jsem jako si vyhoudávala Folge, tak nebylo slyšet a on na to ucho zrovna, co jsem já jako byla na té straně, tak on mě slyšel, takže on na mě vůbec nereagoval, když já jsem si vylejvala srdce v tom nákladňáku. No, tak
0: až... Boženko, tak děkujeme moc za vaši návštěvu, bylo to milé. Tak kéž by bylo víc takových dalších pozitivních příběhů dnešní noční lince. Opatrujte se, zavolejte zase někdy. Ano?
1: Děkuju, Jaruško, a všem přeju dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. O čem si dnes povídáme? Ohlížíme se za naším pracovním životem. Vzpomínáme si na ty chvíle, kdy jsme si řekli o předání platu, anebo jsme si chtěli říct a nedokázali. Povedlo se vám někdy zaměstnavatele přesvědčit o tom, že máte nárok na vyšší plat? Koho se ptáme, koho můžeme pozdravit a představit?
1: Dobrý večer, já se jmenuji Jiří, jsem ze Středočeského kraje.
0: Jiří, vítejte a povídejte.
1: Už mohu povídat?
0: Ano.
1: No, já bych to trošku otočil. Říct si o zvýšení platu přímo, to jsem nikdy nedokázal, takhle napřímo, ale šéf nám přidal plat na základě naší výkonnosti, že jsme opravdu víc pracovali a zákazníci, kteří na nás byli závislí, celá firma, jako skladníci, tak prostě se tom zmínili a já jsem taky něco poznamenal, že za ty peníze, ale ne šéfovi. No a pak se stalo, že jsme něco na firmě slavili, to byla malá firma, 10 špičkových inženýrů a 2 skladníci. Tak se na firmě něco slavilo, všichni jsme si týkali dávno, to bylo úžasné prostředí rodinné, ale makalo se tam. A sekretářka říkala, hele, běž vedle za Jindřichem, tak jsem tam šel, tam byla další sekretářka, jo, Jindřich tady, on hned přijde, ale tady máš obálku. Já říkám, no, tak to jsem jako přehnal s nějakou svou takovou tou drzostí, že moc pracujeme a neodpovídá tomu

0: nebo výše platu z 18 tisíc na 25 tisíc. No. A to mě ohromilo po druhé tedy, no, že jo, spíš milé, a jak se tam slavilo, tak jsem řekl, tak Jindřichu, že se jmenoval Jindřich, Jindřichu, od teďka žádný remcání ode mě neuslyšíš. A on se tak lehce usmál a řekl, to předpokládám. To byl výjimečný člověk a jméno Jindřich, když někde někdo má na vizitce, třeba teďka většinou doktoři, tak poznamenám, že mám na to jméno velice dobré vzpomínky. Takže abych se vrátil na začátek, že o to zvýšení platu se dá říct obráceně jako zvýšeným pracovním výkonem, a když to šéf nebocení, tak je to špatný, tak jdu jinam. To říkám těm, co ještě pracují.
1: Máte pravdu. Jen říci si o vyšší plat chce odvahu, možná to chce nějakou zkušenost, chce to být trošku diplomatický, ale musím říct, že vy jste na to šel velmi dobře. Lišácky, a dává to smysl.
0: Ano, taková byla kdysi doba. A když jsem pracoval jako dělník v chemickém provoze na směny, to by dneska nikdo nevydržel, ta fabrika už taky je odstavená, tam jenom zůstal komín obrovský, tak tam jsme taky dostávali za práci rizikovou skutečně velký peníze, že kolikrát jsem řekl mistrovi, když se, to se dávali peníze do ruky, hotově, z pytlíku takového výplatního, tak jsem říkal, Honzo, kdyby něco, já ty peníze vrátím.
1: Protože vy jste dobrý, Jiří, to je.
0: Tenkrát jsme měli 8,50 na hodinu a to bylo proti zákonu, že jsme brali 16 korun na hodinu. Jo? Čili dvakrát tolik. To byly skutečně vydělaný peníze, byla za námi vidět práce prostě, a tak to bylo, no, ty vzpomínky zůstaly, naštěstí jsem všechno přežil, všechny ty pracovní úskalí, a jsou jako důchodce, bude mi, teďka už si to odpočítávám, bude to asi 360 dnů do doby, než oslavím 80, pokud dožiju. A tady to rádio střední Čechy, že jo, poslouchám. A teďka jsou vzhůru, protože byl fotbal a to byl adrenalin, to byl teda adrenalin maximální. Jak ty vaše mančavky hrály, takže i v tomhle věku prostě sport.
1: Tak
0: a
1: to má být.
0: Střední Čechy.
1: Ano, ideálně jakýkoliv regionální. Děkuju, že jste se dnes zapojil, že jste s námi teď vysílal noční linku. Jiří, moc vás zdravíme. A?
0: No, taky zdravím, ale pro posluchače. No, končila hudba, já jsem stisknul telefon a naprosto nepřipravený jsem hned byl do vysílání, takže taky od vás je to takový.
1: Ano, je to díky paní Ivece, pro ní teda bohužel, protože nám vypadla těsně před vysíláním, takže jsme se do toho obuli a naskočil jste teda opravdu naprosto nepřipraven, ale zvládl jste to na výbornou, jen tak dál.
0: Sadím sportku zítra, nebo jak se to jmenuje.
1: No, můžete.
0: Dobrou noc.
1: Opatrujte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

a znáš i svět. Sto problémů dnes přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

0: Za jednu minutu bude 11:45. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a vyprávění paní Ivety. Vítejte ve vysílání.
1: Děkuji, děkuji, krásnou noc. Zdravím všechny dobrý lidičky a chtěla bych říct k tomu tématu. Já jsem si nikdy o zvýšení platu neřekla, protože jsem ani nemohla. Jo? Já jsem dělala, jak je ta písnička teď od toho Korna, paní učitelka čeká před školkou, tak já jsem pracovala ve školství, jo? Učitelka mateřské školy, takže my jsme měli daný fixní plat. Já jsem začínala v té době, když mě bylo 23 po mateřské, 1600 korun jsem měla, jo? 1600. A potom dle roku odpracovaných se to stupňovalo, ta výše výplaty, takže to jsem si nemohla jako říkat o nějaký peníze. To bylo prostě dáno. Ale teď co chci říct, já jsem jednou, potom jsem dělala za nějaký roky, jsem se vypracovala, že jsem dělala ředitelku ve školičce a dostala jsem určitý rozpočet. A když vám zbyly ke konci roku peníze, jo, jako pro tu moji školičku, tak jsem to mohla rozdělit, jo, mezi ty zaměstnance podřízené, mě podřízené, dát jim odměny. Já jsem to vždycky dělala. Ale můžu vám říct, byly ředitelky, že normálně, když to jako nerozdělíte, nerozdáte, tak to jde státu. To propadá státu. Tak já jsem vždycky, co jsem měla ty peníze, tak já jsem dala školnice třeba, představte si, ona měla chudérka, měla zkrácený úvazek, tak měla plat kolem 5000, to bylo nic tu dobu, jo. Já jsem jí dala odměnu před těma Vánocema 21 000 k tomu platu. Ta byla bez sebe, ta byla divživa. Učitelce, co jsem tam měla, taky jsem dala takovou vysokou odměnu. Ty brali peněz a teďka ještě mě tam zbyly prostředky a já říkám, já tady celý rok makám, je to jako fakt, to byla práce, jo, účetnictví a takový, inventarizace a tak dále, pošta a tak dále, jo, pokladní deník, já nevím co, akce na vesnici, tak já, mě tam zbylo ještě tak 20 000, tak já jsem si napsala normálně na papír, že uděluji nebo dávám odměnu té a té, jako mě, ve výši, teď se napsala tu částku a šla jsem s tím na obec, protože školička byla dole, obec byla nade mnou, tak jsem šla za panem starostou, protože on jako on byl de facto můj nadřízený, jo, to byla tenkrát školička, já jsem to tam uváděla, jak se to říká, já jsem tu školku zaváděla, jakože teď to neumím říct, jak se to dělalo. Prostě jsem mu zaváděla a s nějakou tou právní způsobilostí, nebo já to teď neumím vyslovit. A šla jsem nahoru za tím panem starostou, teď jsem mu předložila ten papír. A jestli to podepíše, jako, protože on jako můj nadřízený de facto, starosta byl můj nadřízený. Takže pokud to podepíše, já tu odměnu dostanu. Takže já jsem sama sobě normálně, teď na to vzpomínám, dala odměnu, já nevím, 20 000, jo. Teď on na mě hleděl úplně vyjevený, jak to mám říct. Tam byla ta paní úřednice, ta jeho sekretářka. Ty na mě hleděli, on to četl a on mě to podepsal, ale byl úplně, byl perplex. A on mě to podepsal, protože já jsem mu říkala, že jsem dala školnici odměnu 21 000, učitelce odměnu a že ještě tam zbývá 20 000 a pane starosto, kdybyste byl tak laskav a podepsal to, protože já ty peníze nechci vracet státu. Já
0: myslíte,
1: to nerozdělím.
0: Ivetko, myslíte, že byly takové paní ředitelky, které to tam nechali
1: právě
0: propadnout?
1: Já vám to chci říct, ano, nechali normálně, ano. A vím o několika, že jsem se s nima tenkrát bavila, že na těch, my jsme chodili na takových schůze těch ředitelek a kolikrát mě řekli, co bych jim dávala, co bych jim měla dávat, oni si to nezasloužijou a takový řeči. Já říkám, a proč? Proč bych jim to nedala? to propadne jinak státu. Já kdybych ty peníze nerozdělila, tak normálně opravdu by to propadlo a každý rok jsem dostávala nový rozpočet na výplaty a tak dále. A já jsem je tak měla ráda, ty holky, to byla školnice a pro mě to nebyla obyčejná školnice. Pro mě to byla Eva a ta tenkrát měla úplně infarkt. Já jsem jí dala k platu, ona měla plat, já nevím, 4800, já nevím. Dělala na zkrácený úvazek, bydlela ve vesnici. Já jsem jí dala odměnu 21 tisíc k tomu platu malým. No. Ona byla úplně u vytržení. Tak to je jedna věc, ta školka, no. A teď chci ještě něco říct. Můj manžel měl a má, my už nejsme spolu, firmu, jo, firmu. On má výhradní zastoupení v celé České republice, to, co dělá, má firmu, seriózní, a on si vždycky vyškolil ty lidi, on je zaučil, vyškolil, naučil je to, a jeden ten chlapec mladý, muž to byl, kolem 30, a on chtěl odejít do Prahy, jo, a manžel, co se týká taky těch peněz, aby si ho udržel, on mu přidal peníze. Já říkám, proč jim dáváš, to byly platy, co jim dával. A to bylo tak, já nevím, to je zpátky tak 20 let. A já říkám, proč mu dáváš tolik peněz? A on říká, protože chtěl jít do Prahy, abych si ho udržel. Já jsem si ho vychoval, vyškolil, jo. On má výhradní zastoupení s tou firmou, co dělá po celé České republice, vyjíždí do celého světa, obchoduje všude. Rusko, Arabské Emiráty, pardon. Všude.
0: No, Polsko, Ivetko, Rusko. Já myslím, že měl váš manžel dobrý přístup, uvědomoval si, že kvalitního a spolehlivého zaměstnance je potřeba nejenom získat, ale také si ho umět udržet, a právě to férové finanční ohodnocení je jeden ze způsobů, co si budeme povídat. No, peníze jsou peníze.
1: Protože ne, on ho vyškolil, zaučil, všechno ho naučil, a ten chlapec, mladý muž tenkrát, chtěl odejít, já nevím, po 3 letech, že jde do Prahy. Tak manžel mu přidal, ano. Ten bral takový prachy, bere od manžela, on si těch lidí váží, jo, my jsme spolu, ale já to vím, tenkrát jsem s ní žila, říkám, proč mu dáváš tolik peněz.
0: Dobře, Ivetko, tak děkujeme za sdílení, za to, že se zapojujete do noční linky, a budeme spolu teď poslouchat Marka Ztraceného, bude zpívat Vítr do plachet a potom příběh dalšího posluchače. Co říkáte?
1: Zdravím všechny lidičky, dobrý.

0: Marek Ztracený zpíval v Noční lince. Za 5 minut tady bude půlnoc, ale ještě jeden příspěvek stihneme, co říkáte. Pan Jaromír se k nám přidává teď ve vysílání. Šťastnou cestu, vím, že jste na cestách. Téma určitě znáte. A peníze, přidání. Umíte si říci o zvýšení platu? Byl jste někdy v té situaci?
1: Já už jsem to jednou udělal, ale jsem na to doplatil. Já jenom, já jsem se neozýval, ale jenom slyším bylo před 20 lety a ještě spíš. To bylo, to je pravda. Ale dneska vám žádné nepřidá. Tehdy se dělalo ve fabrikách, které byly státní a tak dále. Dneska děláte na podnikatela, jo, takže on vám může a nemusí přidat, spíš vám nepřidá. A všeho z toho důvodu, jako třeba můj šéf, ten má hospodu, která neprosperuje, tak já na ně musím vydělat. Druhý, ten jezdí na golf, čtvrtý jezdí z Čile do Afriky. A na to my musíme, jako my obyčejní dělníci, vydělat. Takže my obyčejní, jako nemáme nárok na nějaké zvýšení platu. Chlapi to zkoušeli v jiných firmách, co ty kluky znám, neuspěli. Radši si vzali lidi z Ukrajiny.
0: To je zajímavé srovnání.
1: Jim dalo míň a jsou spokojení. Je spokojené. Jak podnikatel, tak je spokojený i ten zaměstnanec, ten Ukrajinec, protože má práci a má nějaké peníze.
0: Vy tedy máte zkušenost, že dříve bylo zvyšování platů přirozenější, zatímco dnes, když člověk pracuje u soukromého podnikatele, tak často musí přijít sám, ozvat se, což ale vy nedoporučujete, protože si myslíte, že to nemá cenu. Myslíte, že to je o tom, že se lidé bojí říci o to, co si zaslouží? Nebo... Já si říkám, že za zkoušku by to vždycky jako mělo stát.
1: To je pravda. To je pravda.
0: Vy jste říkal, že víte o někom, o nějakém kamarádovi, že žádal o zvýšení platu, nebylo mu vyhověno. No a vy osobně jste to někdy zkusil?
1: Já jsem to zkusil. Nešlo to. Pojďte si, já táhám vlek, mám za sebou vlek. Jiný, za komunistů, neříkám, nechci jako jít, protože prostě za minulý režimu, když jsem měl jazku s vlekem, dostal se automaticky přidáno k tomu vleku, protože se mu rozpříluje a tak dál, člověk se na tím nadělá, naskáče se kolem toho, nebo je dvojí práce. Teďka mám tandem, význam je úplně stejný, má to vlek, nemám nárok, taky se na tím naskáču víc jako návěsu. No, prostě to nejde. Všem ti řekne, nejsou peníze.
0: Takže vy jste našel tu odvahu, šel jste se zaměstnavatelem a přesto to nevyšlo. Je to tak?
1: Ne. O mě tvrdí, že nejsou peníze. Přitom si rekonstruoval restauraci s tím, že ho to napsal na náklad a proplatí mu to stát. A tak to dělá, tak to má bohužel každý podnikatel. A já jsem kuřák, vášnivý kuřák, bohužel, si zdravý a nemůžu si napsat na náklady ani ty sírky. No a tak to dneska funguje.
0: Nesklamalo vás to natolik, že jste začal přemýšlet o tom, že byste změnil práci?
1: Mladá paní moderátorko, mě už je 63 pryč, tak co jako já můžu dělat za práci? Kdo by mě zaměstnal? Každý by si řekl, no už je starý, opotřebovaný a to je pravda, protože mě bolí záda. Kloubí a tak dále, už se mohl být za normálního režimu, by se byl na už 3 roky v důchodě. Takhle a ještě musím počkat do 64 a nějaký měsíc. Takže kdo by mě tak asi zaměstnal.
0: Kolik jste říkal 64 a nějaký ten měsíc, že musíte vydržet, tak
1: ano,
0: ten
1: ano,
0: rok, ano. Tak to určitě zvládnete. Tomu rozumím, že v 63 jako člověk už přemýšlí jinak než ve 30, nechce riskovat jistotu zaměstnání. A na druhou stranu, pokud to bude už jenom taková chvilka, tak už před sebou máte vidinu toho, že nebudete muset pracovat vůbec.
1: Já tomu věřím, já tomu chápu. Ale dneska si mluví jenom o učitelkách a o těch kuchařkách a uklízečkách se moc nemluví. Takže jako...
0: Tak děkuju, že jste nám popovídal o vašem přístupu, o vašem zaměstnání, o vašem pracovním životě. Bylo o čem vyprávět, možná by ještě bylo dál, ale teď se musíme rozloučit, protože je na řadě kapela ABBA. Tak si ji pojďme poslechnout. Vám přeju šťastnou cestu a budu se těšit někdy příště. Naslyšenou.
1: Mějte se, naschledanou, pozdravuju všech.
0: To byl pan Jaromír.

0: Noční linka.
1: Je pár minut po půlnoci, začal nám nový den a my pokračujeme druhou hodinou Noční linky Českého rozhlasu. Od mikrofonu ze zlínského studia vás zdraví Jarka Barboříková. Dnes si povídáme o penězích. Přesněji o odvaze říct si v práci o vyšší plat. A jak ukázala už první hodina, není to vůbec jednoduché téma. Někdo měl štěstí na zaměstnavatele, který dobrou práci dokázal ocenit sám, jiný musel sebrat odvahu a o předání požádat a ani potom nemusel uspět. I takové příběhy jsme dnes slyšeli. Možná jste vy zažili něco podobného. Řekli jste si někdy o vyšší plat? Jak jste takový rozhovor se šéfem začali a jak dopadl? A nebo jste si nikdy netroufli, přestože jste měli pocit, že byste si zasloužili víc peněz? Máme před sebou ještě necelou hodinu na to, abychom se společně podělili o naše příběhy. Tak volejte 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka. Tak krásný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 11 minut po půlnoci, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a teď budeme společně poslouchat povídání paní vlastníky z Krnova, která volá. Zdravíme vás.
1: Ano, já vás taky všechny zdravím.
0: Jednou větou připomenu téma umění zažádat o vyšší plat.
1: Paní Aničku Pavlikovou, tady z Krnova a Evišku. A k tomu tématu. Já jsem se vyučila kuchařku, servírku. Byla jsem moravolenou chvíli v kuchyni v Jeseníku. No a tam jsem se nepohodla s vedoucím, šéfkuchařem. Ne vedoucím, ale šéfkuchařem. Tak jsem odešla a šla jsem podnikateli. Měl takovou malou hospůdku a tam se nekovařila. A když jsem měla málo lidí v tom, to bylo od ráje, když jsem měla málo lidí, tak jsem šla pomáhat čišníkovi roznášet třeba pivo nebo tak. Byla jsem jenom tak. A když tohle, tak jsem nabídla šéfovi, jestli by nebylo dobré něco vymyslet, nějakou práci vedlejší ještě. No, vlastičko, přemýšlejte. Já říkám, já už mám plán. Když tohle budeme dělat bramboráky v Jeseníku jako ve městě. Na prodej bramboráky. Jeden bramborák tenkrát za 2 koruny. A to byly bramboráky. Jo. Ještě ta velká panvička, jak byla, ne? Teď ty malinkaty. No, tam jsme podnikali, vedlo se nám velice dobře. Velice dobře. Jenomže potom jsem otěhotněla, dala jsem se a otěhotněla jsem, no a to bylo do Jeseníku strašně daleko od nás a tak jsem musela odejít a šla jsem dělat do šamotárny do Vidnamy. No tam byla dřina teda, nezávidím nikomu tam, tak a už není ta továrna už tam vůbec neexistuje. Aha, a... Když jsem tam dala před 2 rokama, tak aj jsem nás v oči. Jako jsme tam měli dobrou partu.
0: Dobře.
1: A všechno.
0: Vlastníko, obecně, existuje podle vás věta, kterou by člověk při žádosti o vyšší plat nikdy neměl vyslovit?
1: Víte to, člověk musí si získat toho vedoucího a já se nikdy neodmlouvala. Nikdy jsem třeba s kuchařem, já jsem byla jeho pravá ruka. Byli jsme tam 3, ty 2 vůbec neprošly.
0: Vlastníko, třeba prý se nemá říkat věta, když mi nepředáte, tak končím. Nebo kolega bere víc než já, chce taky. Toto prý nejsou dobré argumenty, tak jak by člověk měl argumentovat, když dožádat o zvýšení platu, když se na to třeba teď díváte s těmi životními zkušenostmi, které máte?
1: Já vás špatně slyším, Marunku.
0: Jaké argumenty by měl člověk říci, když jde žádat o zvýšení platu? Co myslíte?
1: O zvýšení platu. No tak já jsem nemusela nikdy žádat, protože když jsem viděl, že pracuji, že se snažím, tak od něho hodnotil sám.
0: Tak je to je dobře, toho, tak by dělali. To mělo být.
1: Jak se ho kam nechtěl, tak neměl je takový velký plat. Tenkrát v té kuchyni nebyl velký plat, že?
0: Dobře. Vlastně tak moc děkujeme, že jste s námi teď vysílala. Opatrujte se, zavolejte zase někdy. Ano?
1: Vy taky, Jaruško.
0: Naslyšenou.
1: Dobrou noc a šťastnou cestu domů.
0: Našla jsem jednu hezkou větu, nebo pár vět, kterým by člověk mohl zažádat o zvýšení platu. Například chtěl bych se zeptat, jestli bychom se mohli pobavit o mém platu. Myslím, že za dobu, co tady pracuji, jsem ukázal, že se na mě můžete spolehnout a rád bych věděl, jestli je možnost moje finanční ohodnocení zvýšit.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, tak to byla teorie a teď jak to vypadá v praxi. Pojďte mi zavolat, volejte 731 800 900, to je linka, noční linka Českého rozhlasu, kde vás čeká Jarka Barboříková. Máme 17 minut po půlnoci.

0: Máme 21 minut po půlnoci. Kdo by si nepřál vydělávat více peněz a mít vyšší výplatu? Myslíte si, že byste si ji zasloužili, ale vedení se stále nemá k tomu, aby vám ji zvýšilo. Co teď? Možná je na čase vzít iniciativu do vlastních rukou. Museli jste to někdy udělat? Vítejte v noční lince Českého rozhlasu. Prosím, představte se, řekněte, odkud voláte.
1: Zdravím, Jirka ze středních Čech. Já se vrátím do minulosti dávné. Já jsem pracoval v dílně v dopravě. A měl jsem tam poměrně takový přiměřený peněz. Měl jsem zhruba všichni stejně. Ale byl jsem špinavej, věčně špinavej. A když tam přišel šofér, který jel třeba na Moravu nebo na Slováč a měl bílou košili, tak jsem byl z toho nervózní, z toho, že tam prostě dělám za... A ty šoféři měli o něco víc, ještě peněz. Já jsem šel za vedoucím, aby mě dal taky na auto. A on řekl, no ale já tě potřebuji v dílně. Já jsem říkal, pane vedoucí, já vím, ale já tě nepustím. Tak já musím dát výpověď. Tak jsem dal výpověď a než ta výpověď skončila, tak ten vedoucí mi to auto dal. To mi nešlo o peníze, to mi šlo o jinou práci jenom. Ale pak jsem znova pokračoval ještě jinou věc jsem ještě potom. Pak jsem jezdil, pět let a měl jsem o 500 korun méně než jeden řidič, který pracoval, stejnou práci dělal, ale byl prostě o 500 korun výš nade mnou. Já jsem šel za vedoucím a řekl jsem, pane vedoucí, prosím vás, já bych chtěl, co to má Láďa Pavlík, ty peníze, protože já dělám stejnou práci a on říkal, ale já ty peníze nemůžu Láďovi vzít. Já jsem říkal, nechci, abyste Láďovi bral, to už žádným případně. Ale já bych chtěl ty samé peníze, je to spravedlivý, ne? On říkal, no, dá se zase výpověď. Ale nešel jsem z podniku pryč, ale šel jsem na jiný oddělení. Úplně z dopravy pryč. A vedoucí mi za mnou poslal, byl jsem tam na tom místě, jsem byl asi týden a vedoucí nám poslal řidiče a ten říká, Rudo tě pozdravuje, že ti těch 500 korun dá, aby si se vrátil. Já jsem říkal, no a tak Rudu pozdravuj, protože kdyby to řekl před týden, tak jsem neodcházel. Tak to byla moje zkušenost tím, že jsem se musel ozvat a že to vždycky mělo dobrý výsledek. A teďka řeknu opačný výsledek. Já jsem pracoval jako řidič a bagrista u firmy, která dělala zásobování vodou. Byla to Severočeský vodovody kanalizace. A já jsem pracoval tak, že jsem ještě v sobotu neděli rozvážel pitnou vodu, když byla porucha, tak jsem v sobotu neděli v létě rozvážel pitnou vodu. A měl jsem to všechno papírové podložený, všechno zapsaný a nedostal jsem to zaplacený. Tak jsem šel za panem vedoucím, že to nemám ve výplatě. On říkal, no, a že mi to, ale paní vedoucí, že mi to, když jsem nastupoval, tak mi paní z osobního mi slíbila, že teda ty práce přes čas bude a osvácí, že to bude placený zvlášť. A on řekl, no to rychle zapomeňte, co vám řekla paní z osobního oddělení. Já jsem tady vedoucí. Na to rychle zapomeňte. Tak to bylo jiný chování, než tam teda, ty peníze jsem nedostal. Tak jsem to vyřešil tak, že jsem dal výpověď a šel jsem pryč. A jel jsem do těch Teplic za panem ředitelem, tam jsem mu to vysvětlil. A on říkal, no já s tím nic neudělám. Teďka už nejste náš zaměstnanec, já jsem ty peníze nedostal, ty peníze tu sobotu neděli. A já jsem mrzela, to práce mě bavila, ale prostě nemohl jsem si to nechat líbit. Tak to byl můj jiný případ. A tam řekl ještě jeden případ, to byl případ podobný. Já jsem zase vodohospodářská firma. A já jsem měl plat, ne vysoký plat, ale mi to stačilo. A přišel místo starosta naší obce s tím, že to vypoví tu smlouvu té firmě a že prostě to povede on. A já jsem ho požádal, a mě teda asi dal, že mám do důchodu 2,5 roku a že to jo, tak jo. Pak mi nabídl polovinu těch peněz, co jsem dostával od té minulé firmy, Na to se nedá vůbec pracovat za ty peníze. Tak já jsem mu říkal, paní vedoucí, já nemůžu to za ty peníze. Já teďka nemám peníze, protože neděláme ještě, nemáme zavedenou firmu, aby jsme měli za to vodní vybírat peníze za vodní. Já si říkám, já to pomůžu to rozjet.
0: Jiří, kdybychom přešli k té pointě?
1: Pointa je taková, že mi ty peníze, jo takhle, já jsem tam měsíc pracoval jako bez platu, že až budu nastupovat jako u něj, to bude, já jsem nebyl pracovní u mě, on mi to neudělá, pracovní u dálatku, ale slíbil mi tu práci, že mi to nechá. Já jsem říkal, aspoň do toho důchodu, abych tam vydržel. A on mi to nedal ty peníze a já jsem ty peníze nedostal. Tak jsem dal výpověď zase. A on dal zase výpověď, ne, to byla já ve zkušební době, já to už jsem tam byl zaměstnaný jako pracovní, a ty peníze jsem nedostal, tak jsem dal výpověď, a já jsem ten soud, protože ten člověk tam měl plat ředitele firmy, měl tam plat jednatele firmy, a měl ještě plat asi 3 měsíce, 2 měsíce ještě plat jako místo starosta obce. No, jsem měl vlastně 3 platy a mě tam chtěl zaměstnat za polovinu mzdy. Dneska je hrozná doba v tomhle.
0: Jiří, tak vy máte vlastně zkušenost z obou stran. Někdy se odvaha ozvat se vyplatila, zvýšení jste dostal, jindy jste odešel s nepořízenou. Možná právě to ukazuje, že odmítnutí nemusí člověka odradit od toho, aby to příště zkusil znovu. Tak to se mi na tom příběhu líbilo. Teď se ale musíme rozloučit. Poděkuju vám a přeju krásnou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Telefonické spojení už se stejně zhoršovalo. Toto je Kristýnka Iba spí písnička. Petr Naď zaspívá 2 minuty před 12:30, tak ať se vám to všechno hezky poslouchá.

0: Dobrý večer. Pracujete dobře, povinnosti přibývají, ale výplatní páska zůstává pořád stejná. Čekáte, až si toho zaměstnavatel všimne sám, nebo se umíte ozvat? Jak to je, nebo jak to bylo? Na to se vás ptáme dnes v noční lince Českého rozhlasu a odpovídat bude pan Pepíno z Valašska. Zdravíme vás.
1: Teď zdravím. No jako v těch 60. rokách jsem začínal 5 korun na hodinu po vyučení, že? No a potom po vojně to už za 6,30 na hodinu, takže už to bylo trošku lepší, že? Ale to už potom v úkole se jezdilo, a jestli jste vydělala 50 korun nebo 40 korun za tu šichtu, to už jako nic nikoho nezajímalo, že to byly normy. A no a tak potom už po převratě, že, tak to už bylo trošku takové lepší, že, ale trefilo třeba někde ve světě, nevím, v Jizerských horách jsem jezdil nebo tak, tak vyplata třeba byla slabší, tak jsem se ptal vedoucího, co jako, proč jako nedal prémie, že, a on měl vždycky vymluvu, no trefil Maťa Černý Petr, tak jsem ti prémie nedal na ten měsíc, že, takže
0: Pepino, to
1: bylo
0: vážně.
1: Takové. Jo, vážně to, jenomže už člověk už celý
0: život. Jak jste na to reagoval?
1: Nic, jako úsměvem, protože to už, já už jsem měl pár roků do důchodu, tak už jsem nějak jsem se s tím smířil a už to tak nějak dalo se to přežít, že no tak to už. O, to byl takový závistlivý sebevedoucí, on sobě on si hleděl, že, ale zaměstnancům jako, ne, jako moc nepřidal, takže to bylo takové všelijaké, no, ale tak vidíte, žiju, přežil jsem to, takže.
0: No, a žijete velmi dobře teď, no, na druhou stranu teda mám v hlavě to, co vám řekl o tom Černém Petrovi, a to by se mi nelíbilo, a člověk si říká, co s tím, jak vlastně zajistit, aby se tak nechoval třeba k dalším lidem, ale kdo ví, no, tak jak se říká, boží mlýny melou, tak.
1: Přesně, dneska mě třeba raz za čas zavolá, už je tež na důchodě, a že mu nikdo nezavolá, je osamocen, protože zaměstnanci na něj nemají dobré vzpomínky, že? Takže já mu sem tam zavolám, jak se má, že, nebo to, že nemám to svědomí, aby ho odstranil, že, ale tak. My už si žijeme tady na těch horách pěkně v klídečku. Jestli pondělí dožiju, tak budu mít kulatu, takže uvidíme, no.
0: Tak chápu, že to bylo nepříjemné, člověk se odhodlá, přijde slušně požádat o vyšší plat, místo toho obyčejného ne, si vyslechne ještě něco, co ho zabolí, ale jde vidět, že vy jste to zpracoval velmi dobře, že víte, že problém nemáte vy, ale pán.
1: No, přitom, kdy potřeboval ráno

0: několikrát měl nějakou fušku, na 5 hodin jsem přijel, nebo od večer pozdě se jako ještě někde potřeboval něco dovést, nebo tak, že tak člověk mu vždycky vyhověl, že, ale on takový surový, že, ale tak nic, vidíte, dalo se to všecko přežít, že to ale aj za dřívšího režimu, že tak to bylo všecko v úkoli, takže to bylo, jestli jste někde se čekalo, to nikoho nezajímalo. Byly normy, že a vedení to prosazovalo jako lepší prácu zase straníkom dávalo, takže my jsme takové zbytky, jak se řekne, pozbírávali, že ale jako vydrželi jsme, přežili jsme to, že takže to bylo.
1: Pepino, já moc oceňuju, že jste se tak ke svému šéfovi přesto, co jste se od něj doslechl, choval slušně a korektně, to o vás jako o člověku hodně vypovídá. Zachoval jste si úroveň i ve chvíli, kdy se k vám ten druhý hezky nezachoval. A to není samozřejmost. Tak děkuju za vaše milá slova a budu se těšit, že budeme v tom povídání pokračovat někdy příště.
0: No, jestli můžu ještě pozdravit paní Vlastičku, jsem ji před chvílou slyšel, tak ať hodně zdraví, ať se drží. My jsme tady Valaši, ona Přeskopeček z Karlovic velkých. Takže děkuju, že jste mě vyslechla a dobrou noc.
1: I vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Výplata nám přijde každý měsíc, ale spokojenost z její výší už takovou samozřejmostí není. Dnes si povídáme v noční lince Českého rozhlasu o chvíli, kdy člověk vezme odvahu a otevře se šéfem téma peníze. Zvýšení platu.
3: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem

dýchat za pomenu, srdce bolaví.

0: to je potlesk pro Daniela Landu v noční lince Českého rozhlasu. Čekat, až si našich výsledků někdo všimne, nebo se ozvat sám. I o tom je dnešní noční linka věnovaná umění říct si o vyšší plat. A paní Staňka z Bohumína nám řekne svůj názor. Dobrý večer.
1: Já vás srdečně zdravím a zdravím posluchače a je mi smutno na duši. A to jen proto, že děkuji Pánu Bohu, že tady opravdu jsem v životě nic takového nebo něčím takovým nemusela projít. Uh-huh. Měla jsem tabulku vyplat a nikdy jsem se nemusela stěžovat. Ale když tohle to poslouchám, za jiných okolností bych si řekla, závist dělala si ty duševní mrzáky. Ale když slyším, že si neříkají jenom dělníci a kde jsou THP pracovníci, ty se neozvou, ty si žijou jak prasata v žitě a žili vždycky, tak je mi smutná, říkám si, kde je chyba, jestli ty lidi dostatečně pracují, proč si toho někdo nevšíma a proč konečně v ekonomické sféře a platových tabulkách u nás nedojde k nějaké nápravě. Nebylo to zřejmě ani dostatečné v minulém režimu a teďkom vlastně žijeme v době kapitalismu a o kapitalismu se vždycky říkalo a říká, že to je zákon o přežití. Víte, takže skutečnost je taková, že mě té další generace, já jsem důchodkyně, já si nenaříkám, je mě jí líto. Ale řeknu vám jeden takový příklad. Nerada o tom hovořím, ale je to taky dar. Já dělám 45 let, dělám automatické písmo. Měla jsem dlouholetou kamarádku, která dělala ve zdravotnictví ředitelku. A byla to schopná žena, dělala tuhle ředitelku za dob bývalého režimu, potom podnikala, úspěšně podnikala, ale každý tenhle ten velký úspěch převážně bývá poznamenán nějakou tou minulostí, poněvadž ne každý měl možnost se dostat k takovému majetku a za tu dobu, za kterou to dělala, slušnou cestou se k tomu majetku žádný člověk nedostane. To, kdo má trošičku přehled a zdravý rozum, tak ví, jako, jak to bývá. Jo? A já jí říkám, jelikož jsem dělala to automatické písmo, prosím tě, nedělej to na těch pár roků, ti to nestojí za to. A ona čím dál víc tady rostla chuť. Furt majetek, majetek, měla dva syny, už s ní vlastně ani jedna snacha nemluvila, nevím, ani o vnoučatech nehovořila, jenom majetek. No, samozřejmě sešel se z rok s rokem, dneska už x let tady není, poměrně mladá odešla, nevzala s sebou nic. Tak vám řeknu tolik, i ten majetek bývá vykoupen něčím jiným. Žádný strom neroste do nebe, a věřte, že ty lidé zapomínají na pravidla slušnosti, trošku pokory a nebojí se Pána Boha.
0: No, Staňko, já vám rozumím, vy vlastně říkáte, že je vám líto, že člověk se musí o to ocenění vůbec říkat, že by dobrý zaměstnavatel měl sám vidět, kdo pracuje dobře, kdo je spolehlivý a umět ho také bez připomínání ocenit. Přemýšlím, kde je chyba, nebo kdy se to ztratilo. A nějak jsme si asi zvykli na to, že kdo se neozve, tak ten nic nedostane. Ale můžu se zeptat na to automatické psaní. Jak jste to myslela, to automatické písmo?
1: Vy nevíte, co automatické písmo? To no, bychom si mohli tak já, mimo.
0: No, tak aby to věděli ostatní posluchači, aby nám to dalo smysl. Já nevím, že to je nějaké nekontrolovatelné psaní.
1: Dělat ale reklamu. Ne, nechci si dělat reklamu, je to dar a já bych to ani takhle pro nikoho nedělala. Používám to, když to potřebuji a to ne. Tohle to, o tom se nehovoří, Jaruško, nezlobte se.
0: Dobře, O to víc jste nás teď napnula, ale třeba někdy bude příležitost a nějak lehce se toho tématu budeme moci
1: dotknout. Až telefon máte, až budete něco potřebovat, ozvěte se.
0: Dobře.
1: Jo?
0: Tak to byla paní Staňka, která volala z Bohumína a toto je Lenka Filipová. Ta nám zaspívá písničku Prý se tomu říká láska. A doufám, že stihneme ještě jeden telefonát k dnešnímu tématu a to zní umění zažádat o vyšší plat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: až do posledních tónů Lenka Filipová. Noční linka Českého rozhlasu teď může přivítat posledního volajícího. Za chvilečku totiž bude jedna hodina a budeme dnešní noční vysílání uzavírat. Kdo se k nám dovolal? Halo, halo. Slyšíme se?
1: Škola Luboš ze Slovenska.
0: Luboši, vydržel jste dobrý den, dobrý večer.
1: Bizarní zkušenost oproti těm smutným realitám, co jsou v dnešním kapitalismu. My jsme začínali v roce 68 na dráze jako učňové instalatéři a já jsem dostal přidáno díky tomu, že nás zavřeli jako učně, když jsme šli z restaurace v Plzni, kde jsme stavěli největší lokomotivní depo v Československu, a tak nás zavřeli na záchytku. A bylo to omylem, protože kolega učeň měl zakázané kuličky klik-klak a začal s ním rachotit a ono to dělalo zvuk, jak kdyby samopal střívela. Tak hned zavolali policajty, ty dojeli, řekli, že nás zavezou tam, kam potřebujeme, a otočili se a zavezli nás na záchytku. No tak jsme tam prožili exkurzi, kde se věšeli, padali, odrezávali je z prostěradela, takové věci. Potom jsme byli slavní, poplatek za záchytku nám poslali na učňovské středisko, tam nás všichni vítali, zdravili, že jsme konečně s nima ty správní opilci, přitom my jsme neměli vypité. No. A tak majster, jako on byl generál Kosník, ho degradovali 68. a dělal nám šéfa. A on mě kontroloval a říká na druhý den po výplatě, ukaž mi peněženku. A divil se, myslel si, že já chodím po hospodách, a on se divil, já jsem tam měl všechny peníze, akorát za jeden oběd mě chybilo tam. A tak on mě poslal zpátky do práce a tam mě můj mistr začal brávat na fušky. Na místo práce normální jsem dělal ještě fušku, takže jsem měl jeden plat navíc a tím jsem vlastně dostal přidáno. A bylo to díky tomu, že jsem byl zavřený na záchytce omylem. Tak to je jenom taková sranda. No, pak to uběhlo nějakých 40 let.
0: Prosím vás, řekl jste to teda jim, že to bylo omylem, nebo ne?
1: Já jsem to neřešil, protože nebylo jak co reklamovat. Oni nás tam zmlátili ještě a Vlčáka na nás posílali, a aby jsme se převlíkli do pyžama a museli jsme to zaplatit a vtrží nám to z kapesného.
0: Tak ale krásná historka.
1: A pak uběhlo 40 let a z dráhy nás vyhazovali bez toho, že by jsme dostali výpověď. Já jsem to dal na inspektorát práce do Opavy, na nejvyšší úřad, a oni to ověřovali a zjistili, že spousta zaměstnanců nedostalo ani výpověď a normálně vyhodili, řekli, vaše místo je zrušený, běžte pryč. A já jsem jich dal k soudu jako jediný, soud jsem vyhrál a po 5 letech jsem se vrátil zpátky.
0: Teda.
1: Takže ty časy se mění.
0: No, takže vy jste byl vlastně v očích svých kolegů tehdy hrdinou. No a skončil jste následně taky jako hrdina, protože jste vyhrál soud.
1: Ano.
0: A to tak zmíníte jenom mimochodem na konci. Vy jste borec.
1: No, dobře to dopadlo, senát. Zdravím všechny, aj vás, a přeju vám dobrou noc.
0: Dobře, Luboši, děkuju, že jste s námi byl i dnes, že jste tak nás poslouchal i se zapojil.
1: Těšilo mě moc, slyšel jsem vás rád.
0: Noční linka Českého rozhlasu končí. Za 3 minuty je tady 1 hodina. Povídali jsme si o odvaze říci si o vyšší plat, ale díky vašim telefonátům jsme se dostali k tomu, že důležité je umět dobrou práci ocenit, vážit si lidí kolem sebe, zachovat si slušnost, i když se všechno nevyvíjí podle našich představ. Děkuju za vaše příběhy, zkušenosti, názory i úsměvné vzpomínky, jako třeba pan Luboš vyprávěl. chtěl. Od mikrofonu zlínského studia se loučí Jarka Barboříková. Těším se na slyšenou už dnes večer ve 23 hodin.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové, to se vám tak stane. Zrovinka nedávno jsem pro vás vybíral něco ze starších záznamů s Milošem Kopeckým a pan Karel Votruba z Jižních Čech mi napsal, jak ho to celé pobavilo a že se tak už dlouho nezasmál. No a jestli bych s panem Kopeckým jako projednou neměl ještě něco v podobném duchu, tak samozřejmě, že mám. Taková přání přece nelze odmítnout.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Miroslav Horníček, tedy alespoň na úvod společně s Milošem Kopeckým, protože hosty našeho divadla budou dnes především velké zahraniční hvězdy. Například z Itálie bude řeč o herečce paní Sofii Lorenové, nebo ze Slovenska se dostaví pánové Milan Lasica a Julius Satinský. V jejich druhdy tak populárním pořadu, vlastně takové společné jevištně televizní talk show Kto si je za dverami?
2: Ovšem, já vás znám z doslechu.
3: Ano? A co jste počuli?
2: To nejhoroucnější. Já se musím představit. Kopecký. Divadelník Kopecký. Ovšem, pánové, dovolíte mi upřímné slovo, já jsem si vás představoval trošičku jinak.
3: No, a
2: řekl bych, méně ošuntělé, přece jen drobátko inteligentnější. Pánové, vy jste si mě pozvali, Jářku, proč? No. Jako chcete se blejsknout, že mě znáte, nebo naopak chcete vyniknout?
3: Ne, pozrite se, já vám to povím takto. Jak by som sa chcel blisnúť, tak si nepozvem vás. Však ja si pozvem niekoho úplne iného.
2: No, teda, radšej... Nemenovať.
3: No práve som si myslel.
2: Prečo ste sem prišli vy? To je iná píseň. To je má povaha. Já jsem strašně slabá povaha.
3: Aha.
2: Já jsem to ze svým způsobem lehký muž. Já nedovedu říct nikomu ne.
3: Vy nedokážete povedat nie.
2: Ne.
3: Mohl bych som vám požičať 5 000?
2: Jo. Naozaj, nevím povedat nie. Na mou duši, já musím pít, abych nebyl tak povolný. Já musím pít, aby ten charakter dostal tvár a pádeř a nějaké, jako kostru, aby dostal.
3: Ano, když vy, keď si trošku vypijete, tak získáváte charakter.
2: To, co ostatní mají ve stavu střízlivém.
3: V tom případě si vás dovolujem ubezpečit, že jste tu mezi samými charakternými lidmi.
2: Někdo mě psal, že si budeme povídat ve třech.
3: Někdo vám písal. A to som bol ja, my to máme podelené, ja viem písať.
2: Ano. Ja celé dny čítam. Není to vidět. Já jsem předpokládal, že v tom případě tak si budeme mít víc, řekl bych, intimního prostředí.
3: No já bych se mohl zavolat nějaké...
2: Ne. Abych vám řekl upřímně, já vám to řeknu na rovinu. Já bych se chtěl trošku uvolnit, jo?
3: No ale to byste sám mal, protože působíte trochu krčovitým dojmem.
2: Já si, jestli dovolíte, rozepnu to sako a...
3: Ale len sako, ano?
2: A trošku uvolním, baš. Zapnutých sak, to mám na jevišti, to mám pořád. Upnutá saka, perfektní obleky, já celý život hraju. Elegantní, šaramantní, mladíky z nejlepší společnosti.
4: No, ale to bylo ještě vtedy, když se nosili kajzerovky.
2: Já pro vás něco udělám, já jsem to jako neslyšel, jo? Já hraju lidi z High Society. Jestli víte, co tím slyším. Pánové, už jste hráli někdy s noblesou lidi z vyšších kruhů?
3: No, sice bez noblesy, ale hráli.
4: Dnes večer jsem dal služobnictvu vojnu. Chcem totiž zabít svoju ženu.
3: Nebojte se, papa vás z toho vyseká.
4: Však papa.
3: A co robí mama? Ještě stále v nízkých Tatrách?
2: Ve vysokých, to bych si vyprosil. Mama i papa.
3: A jako se hovorí o vyšších kruhoch, mamas and papas.
2: Jsou teď právě ve Vysokých Tatrách. My jsme to celý koupili. Sakum prás i s lanovkama. Co vy, sir? Už jste po transplantaci?
4: Víte, že ještě nie? Nevím se rozhodnout, co si má dát transplant.
3: myslím, že najlepšie by bolo mozog. No.
2: Já bych věděl, co bych si dal transplantovat. Jenže to neseženete. Dneska už to ani chudí lidi neprodají.
3: To je fakt. Uši si nedá nikto odrezat. To je fakt.
2: Pánové, no? Já vám musím říct, vy jste podali sami největší důkaz, že herecké umění je. Herecké umění je.
3: No,
2: herecké umění to není, ale ty si fouzal.
3: Ale mě to drží, mě to drží.
2: Metamorfózy přímo. Já vám,
3: Já hovoríte, že jsem to hrál dobře, ano?
2: To dokonal perfektně.
3: Vy si je to vážně? Nebylo na mě ani trošku vidět, že jsem z chudobných poměrů.
2: Ani v nejmenší. Pánové, vy jste dokonalí podvodníci.
3: Výborně.
5: Vidíte, já jsem vám hovoril, že jste podvodník.
3: Já jsem si myslel, že ma chcete utěšovat. No, děkujeme.
2: Víte, jak si zabydlet se nebo adaptovat se ve vyšších kruzích nebo hrát lidi z vyšších kruhů. Koncem konců není to tak velká meta.
3: Ano.
2: Jsou jiná prostředí,
3: no,
2: kde je to trošku získat si sympatie v tom, no, prostředí. To,
3: například?
2: No, například nemocnice, že jo? Aha. Nemocnice. No. Byl jste někdy v nemocnici?
3: No, ne.
2: Proč se nelečíte?
3: Už by bylo zbytočné, no tak pokračujeme.
2: Nemocnice, to je nádhera. Všechno se leskne.
3: Nemocnice
2: blejská a zacházení nás přivezou na vozíčku přímo a rovnou do operačního sálu.
3: To jako se na vás jen do půrodnice, že?
2: Spíš naopak. Přímo až do operačního sálu, tam už je schromážděn tým.
3: S kým?
2: Team.
3: Po slovensky čaj.
2: Jeden specialista odborník vedle druhého, přesto jsou...
3: Přivezu vás tam však, vy se vstýčíte na tom vozíku však a poviete tým lekárom, tak páni, který z vás je vrah?
2: Je. Tak to právě ne. Naopak vy musíte začít žoviálně.
3: A?
2: Teplé lidské slovo. Dobrý den, pane profesor.
3: Vyrástol jste.
2: Jak se máme? A co gáže stoupá.
3: No.
2: Co pak to máme v ručičce? Co pak to máme v ručičce? To je ten proslulý skalpel. To bude kov, no to je kov, to je ocel. Švédská zajisté, že ano. Kde bysme u nás vzali tu rudu? Sestři, podejte mě nůžky, já si udělám manikýr. No, ale je báječná atmosféra. Jim se uleví, spadne z nich ta zodpovědnost, řeknou si, no i kdyby to s tím troubou nedopadlo dobře, nebude to tak velký malér.
3: Já jsem počul, že na té operačné sále zvyknou pacientové uspať.
2: No, ne, no, to se dělalo, teď už 2 roky se to takhle nedělalo. Teď vás uspává anesteziolog.
3: Prosím?
2: Anesteziolog.
3: To je zřejmě specialista nějaký.
2: Specialista uspávání.
3: Na uspávání. Zpěvat je uspávanky.
2: Ne, ale ne.
3: Ali?
2: Ne. On vám řekne, abyste počítal.
3: S čím?
2: No, jednak ze vším a jednak, abyste počítal, jak si...
3: Peniaze.
2: Řekne vám, zavřete oči a počítejte, řekne, jo. A řekněme tak, když jste tak kolem té 30, jo,
3: ano,
2: tak jako usnete.
3: To jsem já už prešvihol, já mám 38.
2: Když se náhodou stane a vy neusnete kolem té 30, radím vám dělat předstírat, že jste usnuli, aby měli radost.
3: No, ne,
2: to.
3: To by bylo aj drzé voči tomu anesteziologu. Všechno děti ho dali
2: studovat,
3: 5 roků
2: studovat. Dělám, že spím, oni mají radost, no a je všechno v pořádku. No, no, okamžitě vás rozšmelcují na cudky z radosti.
3: No dobré, prostředí a nemocnica, tam se větě správat, to vím, ale povedzme, prostředí je celkom jiného charakteru. Prostředí je, kde se objavují však dievčatá a...
2: s vaším dovolením. Vy můžete myslet buď bar, anebo plovárnu.
3: No tak já myslím, že bychom mali radšej hovorit o takom prostředí, které je nám bližšie však. Plavárny.
2: Bar. Zůstaneme u té plovárny. Pane, radím na plovárně zásadně v županu. Županu. V plavkách si vás nikdo nevšimne. Teda mě jo. Mě si všimnou právě. Normálně. Župan.
3: A keď si vás nevšimnu?
2: No, tak fakt radím najít nějakého známého, domluvit se s ním.
3: Ano, aby se on začal topit, skočit za ním, no. Župan dole, nafackat ho, vytiahnout, zapáčet si na breh a jste hrdina.
2: Celá plovárna je vaše!
3: Ano,
2: to samozřejmě sympatie patří hrdinovi. Já si vždycky říkám, třeba například písničky, že ano. No kdo je oblíbenější než zpěváci, jenže?
3: Snad zpěváčky, ale
2: to je vlastně... Ano, zpěváci, že musíte... Jenže já si říkám, ano, jsou oblíbení, ale za jakou cenu? Čím je to vykoupeno? Přemýšlej. Je to vykoupeno obsahem, smyslem písně. Tam přijde tam mladý, krásně, vypadá urostlý, šlachovitý, čistý chlap. Ne. Perfektně oblečený vypadá.
3: Samý šper.
2: Ještě kroužek do nosu by měl. Sako podle posledního střihu.
3: Prosím. No je to?
2: Tak to ne, asi... to není ono, ne. Dobro. Samozřejmě to lidi rozptyluje. Oni se koukají na ně, jak vypadá. A ta písnička se vytrácí.
3: Obsah se ztrácí.
2: Ano, proto já se domnívám, že při písni by kamera měla zabírat jaksi z člověka to jednak méně důležité a méně zajímavé.
3: Nepodstatné,
2: tak se říkáme chodidla a nohy řekněme po kolena, jo?
3: Nohy samozřejmě u mužů, však?
2: Ano, no u žen hlavu.
3: Mm-hmm.
2: No?

0: jutro bude hrůza. Zívaje mi z pomyšlení, že by se mi na stydla chodidla.
1: Rytmus bol náš kamarád.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Stejně jako dnes už jednou zmíněný Miroslav Horníček, i pan Miloš Kopecký se nikdy nebránil vystoupením s publikem nebo před publikem. V našem případě mu tedy v jednu chvíli byla partnerkou v roli novinářky herečka Marie Drahokoupilová. Ale i sám za sebe Miloš Kopecký dokázal pohotově reagovat na všetečné otázky a hlavně, jak sám říkával, ono to procvičuje nejenom rychlost, ale taky schopnost improvizace a pozor, paměť, když se vás třeba zeptají na nějaký ten divadelní trapas.
2: Je to moje dáma, když jsem byl členem Studia Národního divadla, jeho šéfem byl Jindřich Honzel. Muž s velikou autoritou, my jsme si ho všichni velmi považovali a právě byla to veliká osobnost. A já jsem měl vždycky, a ještě mám furt takovej zvyk, že před představením vždycky jdu k oponě a dívám se tou proslulou, každá opona má tuto dírku pro herce, dívám se dírkou v oponě do obecenstva, abych věděl, pro koho ten večer hraju. Jednou večer, před začátkem představení, já se dívám tou dírkou a vedle mě stál kolega Brousek. Jo? V páté řadě vám seděla černá, krásná holka, rasik. No něco pátkovýho, já jsem se koukal. Něco tak krásného, to by byl přímo hřích to hospodinovi nepochválit. Já povídám Brouskovi, podívej se. Brousek přiklek a taky se podíval a povídá, no jo, to je holt věc. Já říkám, no tak co uděláme? No to je jednoduchý. Tak jsme vzali takovou škartičku, letříček, brýfeček a napsali jsme tam, já jsem tam napsal. Krásná, neznámá. Já byl ještě blbější než teď. Krásná neznámá. Jestliže vaše krása láme mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Počkejte na nás po představení ve foaje divadla. Vaši Miloš Kopecký a Otakar Brousek. Zavolali jsme uvaděčku a řekli, aby té dívce v páté řadě ten lístek dala. A teď jsme se dívali a pozorovali. No a viděli jsme, jak ta dobrá žena jde tou uličkou v Mozarteu, tenkrát to bylo rozděláno takhle napůl, jak jde a hledá, konečně tu dívku spatřila, dojde k ní, předává jí ten lístek, ta dívka takhle ten lístek vzala, otevřela kabelku, dala ho dovnitř a kabelku zaklapla. A my jsme skoprněli. Říká, no tak to je tedy co teď? Ona si to ani nepřečtla. Já říkám, ona si to přečte o přestávce, teď se s tím nechce jaksi rozptýlovat. Prostě uvidíme. A hrálo se. No my jsme hráli. Skončilo představení, my vyšli do foaje. Tam nikdo nebyl. Na ulici nebyl nikdo, ve foaje nikdo. Byli jsme trošku zklamáni, chvilku jsme zaraženě čekali, já jsem úplně přemýšlel, v čem jsme se dopustili chyby. Ještě jsem si říkal, že by snad naše umělecká kreace tu dívku jako odpudila, no to je vyloučený, to jsem zavrhnul. Nepřišla, povídá Brousek, půjdeme. A já říkám, její škoda, ona se okradla. A šli jsme domů a zapomněli jsme na to jako na smrt. Asi za týden se hrála opět Mášenka, a já a Brousek jsme seděli v šatně před zrcadlem, takhle jsme se líčili. Když tu najednou vstoupila sekretářka ředitele Honzla, slečna Karasová, a pravila. Pánové Kopecký a Brousek, prosím do kanceláře k soudruhu řediteli Honzlovi. My jsme se na sebe udíveně podívali a já povídám, Oto, to je výborný, den, dostaneme přidám. A šli jsme. Já jsem se v té chvíli podoval trošku oné krávě, která vedena jsouc na jatka pravila druhé krávě. To dámo bude asi kvůli očkování. V kanceláři už seděl u stolu Jindřich Honzl a vypadal neprostupně. Brousek se posadil naproti na židli, já v moutném plnovousu profesora Okajemova vedle něj. Slečna Karasová se tiše zasunula do kouta k psacímu stroji a bylo ticho. A já jsem uvažoval, jestli ten Honzel teďko hledá vhodná slova, jak se sdělit nějakou radostnou zprávu. No, na moment mě taky napadlo, že by to nutně třeba ani nemusela být radostná zpráva, ale hned jsem to zase zavrhnul. Konečně Honzel promluvil. Za pravidelného dotýkání se prsteníkem pravé ruky špičky nosu, jak měl ve zvyku, spustil velmi obšírnou a naprosto vědecky fundovanou přednášku o vzniku a vývoji divadla, o jeho smyslu a společenském poslání. No a my dva jsme tam seděli úplně v recesi. Já jsem si ještě říkal, hele, no jo, on chce vzdělávat soubor a začíná u těch nejlepších. Ten humor mě měl záhy přejít. Na to Honzel prudce odbočil a přešel k jiným formám jevištního umění, řekl bych periferii, jaksi ke kabaretům, šantánům, barům a podobně. Jsou takové profání podniky, pravil, kde si pánové ze svých lóží zvou pochybné ženštiny, tanečnice nebo artistky po jejich produkci k sobě do chambre separé. To je známé a odpovídá to tomu prostředí. Ale je neslýchané, pokračoval se znatelně zvýšeným i silnějším hlasem, je do nebe volající a kuriózní představa, aby si pokrokový a vážný umělec, notabene socialistický umělec, aby si zval a obtěžoval počestnou ženu z obecenstva. A zase bylo ticho. My jsme tam seděli úplně na větvi jako zařezaní. Když to ticho najednou, jak si dostatečně vyčerpalo naše nervy, pokynul Honza slečně Karasové a řekl: podejte mě, prosím, to svinstvo. A slečna Karasová mu podala malou, nám povědomou obálku. On z ní vyňal lísteček a četl, musím říct, rozkošným způsobem četl: krásná neznámá, zraňuje-li váš oslnivý zjev mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Nenechte nás vykrvácet a počkejte na nás ve foaje po představení vaší Otakar Brousek a Miloš Kopec. My jsme byli paf. My jsme stáli před největší záhadou, jakou si můžete představit. To bylo nevysvětlitelné. Jak ten člověk přišel k tomuhle? Já to zkrátím, já vám řeknu poentu. Ta dívka, to byla hospodyně Jindřicha Honzla, Maďarka, neuměla slovo česky, myslela, že to je vzkaz pro svého šéfa, šla domů a dala mu to.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Tady je jedna žena.
2: Ano?
1: Jedna slabá žena se hlásí o slovo.
2: Aha, když řekne žena slabá žena, tak vytáhá ty nejsilnější kalibry.
1: Jsem od tisku.
2: No vy to říkáte, jako jsem od Meštovic, mám.
1: Ráda bych vám položila několik otázek na tělo.
2: Na tohle?
1: Máte snad jiný?
2: Ne.
1: Škoda.
2: Začala jste výborně, jo. Tak tím jste si mě koupila, prosím.
1: Jak jste se dostal k divadlu?
2: To je dobře, že se ptáte a že ta otázka není napsaná, protože tady strašně záleží na tónu. Tón macht Musik. To je jako v té anekdotě, jak rodiče dostanou telegram od svého kluka, který je na vojně, jo? A otec říká mamice, podívej se, tak se podívej, jakýho nevychovanýho drzýho spratka jsme si to vychovali. On si prostě pošle telegram, táto, pošli peníze. A maminka veme ten telegram a říká, teď ty neumíš číst. On přece píše, táto, pošli peníze. A zrovna tak je to s touhletou otázkou. Ta otázka taky může znít, no jak, vy jste se dostal k divadlu?
1: Co si myslíte o vlastním herectví?
2: No, můj názor na vlastní herectví, řekl bych na vlastní tvorbu, na určité prohlubně, řekl bych, a sondy, které provádím do lidských duší, na určitá stvárňování a na určitá přetělesňování, že ano, která tedy dělám ve svém, tak a protože pochopitelně hraju sice rychle, ale nikoli v povrchně, to vždycky ano, říkám kolegům každý večer před představením, hele, budeme hrát rychle, ale nikoli v povrchně, jo? No tak můj názor na vlastní tvorbu prodělal určité změny. Když mě bylo 20, tak jsem říkal Chaplin. Když mě bylo 25, tak jsem říkal Chaplin a já. Ve 30 jsem říkal já. Ve 40 letech jsem říkal já a Chaplin. A teď už říkám jenom Chaplin.
1: Mildo, mají být ženy snadno nebo těžko získatelné?
2: Co to mají? To žádný předpis není, no tak některá je taková, jiná je zvonaká. Podívejte se, u některé ženy je síla v tom, že je jakoby nedobytná, že jo? A že tedy dělá ciráty. A u jiné je zase ta síla v tom, že nedělá ciráty. Že to bude, řekl bych, ano. Že to bere útokem. Přiznávám se vám k tomu, že, ale prosím vás, na mou duši, nechápejte to teď lascivně, ani dokonce pikantně, to je fakt. Tento druhý typ žen, které nedělají ciráty, jsou v mých očích malý stupínek mravně vejš. Oni, jak si řekl bych, nekšeftují se svým ženstvím a nehrajou ten teatr, kterou někteří muži, bohužel většina mužů, má ráda a potřebuje, aby si toho vážila. Jsou lidi, kteří nedovedou ocenit, když ta žena je upřímná a nedělá si rád. Jo, je to tak. No, já si myslím, že tak jako muži se vychloubají tím, koho všeho dobili, tak ženy zase se vychloubají tím, koho všeho odmítli. A myslím si, že takovou obranou pózou je to dát najevo, já jsem nedobytná. Já jsem nedobytná. Tady marně děláte obchvat, pane. Marně koulíte očima. Marně vysunujete bradu, pane. Já jsem nedobytná. A jsou ženy, které s tím pochopitelně dosáhnou velikých úspěchů. Kromě toho, některé ženy odolají i těm nejsilnějším náporům. Pánové, já vám mohu říct neocenitelnou radu. Čím do...

0: pozorujete ty sladké lásky, hry, to je nádherná, podívaná. Podívejte se, dejme tomu na náš kur domácí, jo? Taková slepice a kohout. Viděla jste někdy, když kohout po dvoře honí slepici?
1: To jsem viděla.
0: Já jsem z venkova, viděl jsem to milionkrát a vždycky jsem si říkal, co pak se asi v té slepičí hlavě v tom mozečku děje. Já jsem na to přišel.
1: Ne.
0: Když kohout běží za slepicí, tak si říká, tak teď jí potvoru dostihnu a zmocním se jí. A kdyby náhodou ne a nevyšlo to, tak jsem se aspoň proběhnul. No. Furt lepší než nic. Slepice naproti tomu si říká, teď musím ještě dvakrát oběhnout ten dvůr, aby on si neřekl, že jsem lehká.
1: Děkuji za odpověď, ale vy jste mě strašně překvapil. Milo.
0: Čím pak? Že mluvím primule, jo?
1: Ne, to je naprosto samozřejmě u vás to ne, ale vy jste mě překvapil tou odpovědí v půlce té odpovědi. Já jsem se domnívala, že vy máte raději ženy rafinované než upřímné.
0: Ne, no tak to není to. Pravda je, že už jako kluk jsem měl raději takzvané vampy. Když si to byla v americkém filmu John Harlow, slavná, která zemřela. Já jsem vždycky miloval tyto vampy, nikdy mě nic neříkalo čisté, otevře, blankitné oči, modré, to je to nic neříkalo. Ano, ne, jak si netrpím tím stařeckým komplexem prznit mládí. Tak pravda je, že jsem vždycky měl radši ženy vampy. No já jsem s tou Hálovou chodil, ale ona o tom nevěděla.
1: A teď se vás mohu zeptat, co soudíte o stáří?
0: No, to je nádherná otázka. O stáří soudím, že je to jediný způsob, jak se dožít dlouhého věku.
1: Nedochtěl byste být krasavec?
0: Chcete tím říct, že nejsem?
1: Zapomeňme na to, ano?
0: Výborně. No, chtěl bych být krasavec. Samozřejmě. Zkusmo, experimentálně. Na nějakou dobu, ne furt. Chtěl bych to poznat, řekněme tak půl roku, dejme tomu. Protože jsem duše zvídavá a zajímalo by mě to, jako by mě zajímalo třeba, co se děje v hlavě koně. Jo? Tak bych chtěl taky poznat, co to s lidma dělá, když je člověk krásný. Jaký efekt to hodí, protože vím, že to hraje velkou roli. Obrovskou roli to hraje, větší než lidi tušej. Ani si to neuvědomují, protože vnímáme svými smysly a krásný člověk lahodí našim smyslům. Ten má napůl vyhrán. Jenom si zase na druhé straně říkám, abych potom jako krasavec nenosil nějakýmu ošklivýmu kufry.

0: Poraďte mi, jak má vypadat ideální muž. No, na první pohled. Na první pohled.
1: No tak to nevím. Na první pohled to nevím.
0: Tak na druhý pohled.
1: To bych věděl, ale je mi ženantní to říct.
0: Tak mi to napište.
1: To je velice těžká otázka. Protože ono je nás pár.
2: Podívej se.
3: Co?
2: Tady.
3: Slečno, vaše témě.

0: začnu vaše slibující ústa. Chtěl bych slyšet šeptnout jednu větu,
1: že vím, kterou.
0: Bez ní je má duše hleď pustá. Připadám si jako traget v kabaretu.
1: Slečno, vaše povzbudivá očka, je studánky modré v mechu šimínky. Říká se, kdo čeká, že se dočká. Však kdo čeká v lásce, čeká na vzpomínky.
0: Pozvěte nás, slečno, dále ve váš družstevní byt.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Taky jedna archivní hudební perla zase. Vidíte, Luděk Nekuda a jeho chytrý humor, ten měl Miloš Kopecký mimochodem ve velké vážnosti. No a naše divadlo, jak se tak dívám, je už dnes dávno za půlkou. Taková pomyslná přestávka právě v té písničce s Luďkem Nekudou a Milošem Kopeckým. To byste asi nevěřili, že vlastně ani o přestávce nejsou herci v šatně v klidu. Opravdu, fanoušci jim prostě nedají někdy vydechnout. Ostatně pocity samotného Miloše Kopeckého mluví za vše.
2: Lidi mě nedají pokoj ani o přestávce, těch dotazů. Těch otázek a některé tak drzí otázky, například kdy vrátím vypučený peníze a takhle. Co pak se to vůbec sluší? Tak. No. Vážení diváci, chce z vás někdo něco vědět, co bych snad mohl zodpovědět?
3: Ano.
2: Ano, prosím.
3: Pane Kopecký, čím byste chtěl být, kdybyste nebyl hercem?
2: Herečkou. Prosím, co byla ta otázka?
3: Pane Kopecký, měl jste úmysl někdy zanechat své povolání?
2: To mám před každou premiérou. To si vždycky přísahám, říkám, proč já jsem se neučil. Otec mi to říkal, uč se, chlapče, špatně dopadneš, už je to tak. Ano, můj otec chtěl, abych byl průmyslník. On si přesval, už to viděl, Kopecký and Company. Kožešiny ve velkém, Paříž, Londýn. Paříž, Londýn, Amsterdam, New York, všude velká firma Kožešiny, no. Já jsem mu říkal, tati, slyšel jsi někdy slovo říjnová revoluce? Víte, když jsem se na tu dobrou tvář svého otce... Když jsem se na tu bezelstnou tvář svého otce podíval, tak jsem viděl, že to neslyšel. No, vidíte, dneska by ho stejně už nějaký obrovský koncern nebo monopol Kožešinovej stejně rozemlel jako prášek a stejně by z toho nebylo nic. Zajímavý, já jsem nic nevěděl, ale jakýsi čuch, řekl bych, takový instinkt. Co si tam mě napovídalo, že tudy cesta nevede? A tak jsem ty Kožešiny trošku flinkal. No, ještě něco?
4: Mistře, jak byste se bavil se sobou?
2: Řekl jste mistře? Vidím, že jste muž mimořádné inteligence.
4: Jak byste se bavil, kdybyste byl se Sophie Lorenou sám?
2: Kdybych byl se Sophie Lorenou sám, tak podívejte se, to si tak moc vymýšlet nemusím, protože já jsem s ní opravdu večeřel. Když jsem, ano, v 58. roce jsem byl na filmovém festivalu v Cannes s filmem Muž z prvního století, byla veliká recepce. Já to vidím jako dnes nádherný na takovém ostrůvku, přenádherný prostředí, krásný to bylo. Takhle naproti mě seděl Alain Delon a Romy Schneiderová, to ještě byli manželé. A ta Romy Schneiderová, já jsem furt na ní tak koukal, nejenom protože to je mimořádně krásná ženská, ale taky protože ona mě připomínala moje mládí, totiž její matka byla herečka, slavná herečka německého filmu Magda Schneider. No a tak jsme si lámanou němčinou povídali, ona německy umí, povídali jsme. A potom jsem se tam nějak nachomejt, kdo si, už nevím, myslím, Anita Kajlichová, nebo kdo si mě přivlékl k té Sophie Lorenové, která se mnou ztratila několik chvílek rozhovoru. Ale ani na moment se mě nepodařilo s ní být o samotě. Furt se tam plet mezi nás nějaký malej chlap, takovej plešatej, nějaký Ponty, a nenechal nás nás o samotě nenechal. A o nás takhle to... No a abych ji pobavil, tak jsem ji vyprávěl o Barandově. Mimochodem, jednou už se mě skutečně někdo ptal na tu Sophie Lorenovou, jo? A já jsem tohle to vyprávěl a z obecenstva přišel dotaz. Co myslíte, jak by se zachoval Horníček s tou Lorenovou? Jako bych já to mohl vidět? No já jsem říkal, no co by Horníček? Především by se začal vytahovat, že zná mě. No a ukecal by ji, to není problém, to u něj není problém, že? No.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
1: Řeknu vám tedy, že bych u toho setkání Sophie Loren s Miroslavem Horníčkem nebo Milošem Kopeckým chtěl být takovou malou muškou na stěně. Ale Miloš Kopecký nebyl jediný, kdo se pyšnil vzpomínkou na setkání s velkou italskou herečkou. Já vám dnes na závěr ještě nabídnu vyprávění Vladimíra Svitáčka o tom, jak se podíval Sophie Loren do očí na světové výstavě v kanadském Montrealu společně s režisérem Janko Roháčem a Jiřím Šlitrem. A to už bude skutečná tečka za dnešním naším listováním v archivu. Já se těším zase někdy příště, brzy naslyšenou.
5: Tam se v rámci světové výstavy pořádal světový filmový festival. A na zahajovací představení byla pozvaná Sophia Lorenová. A potom se říkalo, že nepřijede, pak se vědělo, že přijede a že dokonce bude sedět vedle krále. Tohleto se dověděl Jiří Šlitr. Samozřejmě Jiří Šlitr, protože ten z nás tří, můžeme to teď už říct otevřeně, měl největší šarm. Já nevím, jak to dělal ten chlapec, ale to, co mu padalo do klína, to já jsem mu vždycky záviděl, já to musel dohánět trpělivostí, vůlí, někdy i intelektem, no a tak chápete. Ale Jiří s tím šarmem a se svou francouzštinou, tak asi během tří neděl se seznámil s nějakou belgickou hosteskou, která vlastně byla nám velice užitečná, protože musím k jeho světlé památce přidat, že on s výsledky svého šarmu, a ty byly někdy udivující, pokud byly dělitelné třemi, tak se dělil. A tady to bylo dělitelné třemi, pač on z ní vymámil tři lístky na to zahajovací představení toho festivalu, jo, toho prvního představení, kde teda, to už se vidělo z těch novin, že Sophia Lorenová bude sedět vedle krále. Ale nejen, že zajistil ty tři lístky, ale vymámil z té hostesky zprávu, že ona ví, kterou chodbou Sophia Lorenová půjde do té haly, kde se má setkat s králem. No to byla samozřejmě šance pro nás. Janík dal povel smokingy, my jsme věděli, co máme dělat. Hodili jsme na sebe smokingy a pro jistotu 3/4 hodiny předtím, než to mělo nastat, jsme šli tam do té chodby. Ale buď ta hosteska měla víc známých, anebo se to nějakým způsobem rozkecalo, tam už byla spousta lidí, takže se dá mluvit o štěstí, že Šlitr a Roháč se dostali ještě do první řady, která tam stála jako ve špalíru. No na mě už nezbylo, ale já pak jsem vyšší, tak jsem se plínil mezi ně a jako z pozadí jsem mezi nima vykukoval. No a za těchto podmínek jsme strávili tu 3/4 hodinu, o kterou jsme přišli dřív. A potom tam u vchodu něco zašumělo a přicházela Sophia Lorenová. Všimněte si, na tomto místě, který je napínavý, udělám odbočku. To jsem vyčetl z klasiků teorie prózy, že když člověk to vyžene jaksi do zajímavosti, takže může udělat odbočku, všem nedlouhou. Já neudělám dlouhou odbočku, jenom vysvětlím, že Sofia Lorenová v té hale se měla setkat s králem. A ona, protože podle nějakého toho ceremoniálu nesměla přijít dřív, ale nesměla přijít později. A na tom my jsme velice vydělali, protože jak šla tou chodbou, tak když byla asi tak 3 metry od nás, tak ty pořadatelé ji zastavili, poněvadž tam byla o 40 vteřin dřív. Čili stála od nás na 3 metry. Napřed se dívala tak 10 vteřin jako dolů, potom ten pohled zvedla a podívala se rovnou na nás, jak jsme tam stáli v těch smokincích. To byl pohled. Já v tu chvíli myslel na vlast.

Já nevím, na co mysleli ty dva hoši přede mnou. A taky mám takový neblahý pocit, jestli oni se jí dívali do očí. Protože si jinak nedovedu vysvětlit, jak je možný, že kdykoliv později, když jsme se vrátili do své vlasti, na kterou jsem tehdy myslel, že kdykoliv na to přišla řeč, tak mezi Roháčem a Šlitrem vznikl spor. Spor, někdy se o to hádali do krve, na koho z nich v té chvíli se Sofia Lorenová dívala. No tak Šlitr samozřejmě, paniač, věděl svoje s tím šarmem, říkal, že Janík neměl vůbec šanci, že evidentně se dívala na něj, na Šlitra, ale Janík ku podivu výjimečně tvrdil, no ne, teď to vím, dívala se na mě. Jenom já celou tu dobu, celý ty leta jsem se zhovývavě jejich sporu vždycky usmíval. Ano. Protože, jak ano, někteří z vás pochopili a vědí, tak ona se dívala na mě a šíleně mě chtěla.

Linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.